0: Lenky Váhalové.
1: Lenky Váhalové.
2: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Váhalovou a se mnou ve studiu už je Filip Košťálek. Já vás zdravím po roce opět.
3: Dobrý den.
2: A naše dnešní téma Colors of Ostrava a vy jste tento rok poprvé, a teď doufám, že to řeknu správně, umělecký a kreativní ředitel. Nově.
3: Je to tak, zejména umělecký ředitel.
2: Po Zlatce Holušové. Tak jak se cítíte v nové roli?
3: Já se cítím skvěle, je to, vždycky říkám, víc práce, víc odpovědnosti, jinak vlastně všechno zůstalo při starém. To nejdůležitější je, že ten festival stále připravuje stejný tým a festival je týmová disciplína. Samozřejmě je to o tom nastavovat vize, strategie, přivést ty hvězdy, které chtějí návštěvníci vidět, ale mám radost, že mám k tomu kruce skvělé kolegy.
2: Já jsem si říkala, jakou jste třeba prošel změnou a tak jsem si představovala, jestli teď lítáte první třídou a máte ke snídaní kaviár?
3: Ne, vůbec ne. Naopak bych řekl, že opravdu jako pracuji více, ale zároveň to mnohem ještě taky jako možná o něco více naplňuje.
2: My jsme se o tom bavili i před rokem, ale potom už v rámci toho samotného festivalu, ten letos je 15. až 18. července, tak tam už malinko vydechnete, anebo tam je to ten největší hype?
3: Já mám trochu jinou sinusoidu práce než kolegové, protože pro mě ten největší hype je právě od září do prosince ledna, kde se schání kompletní program a ty největší hvězdy na festival. A potom v tom dubnu, květnu se mi to trošku jako zlehčuje a zatímco celý tým maká na plné obrátky a ty kola už se točí naplno, tak já si můžu trošku oddechnout, ale potom samozřejmě, když už nastává to festivalové období červen, červenec, tak to už všichni příliš nespí a věnují se naplno festivalu.
2: Ale když se děje nějaký zásadní průšvih v dni konání festivalu nebo v tom období, tak volají asi vám.
3: Jasně, jsem jeden z těch lidí, který tady tohle musí řešit, ale zároveň je nás víc, protože se všechny ty případné problémy dějí v okamžicích a je potřeba na to mít víc čistý hlav.
2: Takže jste současně krizový manažer v tu chvíli.
3: Občas ano.
2: A teď rovnou ty hvězdy. Vypíchnu pár, vy mě doplníte. 21 Pilots, Teddy Swims, Moby, mimochodem všechny hrajeme na Rádiu Praha. Takže jak bylo těžké získat zrovna tuhle trojku, která bych řekla, že je takovým topem letos?
3: Vše to trvalo roky a roky práce. 21 Pilots, ty máme i díky toho, že u nás hráli před 4 lety. Teď se vrací s novým albem a při jednáních s agentem jasně zaznělo, že se k nám vrací, protože jim u nás bylo dobře, líbilo se jim technická zázemí, publikum a tak dále, takže budou mít novou show, bude to velké, tak jak jsme u nich zvyklí. U Mobyho, který vystoupí v pátek, to bylo opravdu o 6, možná 8 letech práce, kdy jsme každých pár měsíců psali, kontaktovali agenta, jestli už konečně ten Moby nevyráží na tour. No a nakonec nám tak mimo děk před rokem a půl řekl, jo, teď už by to šlo a pozor, nepojede jako DJ, ale s celou kapelou. Takže se do Česka vrací po 17 letech. Je to opravdu dlouho a uvidíme ho v plné parádě se spoustou muzikantů na pódiu. No a tedy Swims, to je vlastně nejnovější hvězda v tom veřejném prostoru. O tom jsme začali snít zhruba před 2 lety. Když jsme jeli na konferenci do Londýna, tak doslova hrál všude. Od nákupních center, přes letiště, přes taxíky. Jsme si říkali, toho musíme mít. Nepovedlo se to loni, povedlo se to až letos, kdy vyráží na evropské turné a potom, co jsem viděl právě na Coachelle v Americe, kde vlastně kapely vždy vytáhnou to nejlepší, co mají v záloze, tak ten jeho hlas je skvostný a ta show ještě lepší. But you're surfing now.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové na Rádiu Praha.
1: Se mnou je stále Filip Košťálek a já jsem vypíchla ty pro mě hlavní hvězdy 21 Pilots, tedy Swims a Moby, ti budou tedy na letošním festivalu Colors of Ostrava. Ale za vás, koho byste z těch zahraničních hvězd vypíchl? Klidně i ty méně známá jména.
2: Rozhodně je to projekt Tomora, protože jsme první český festival a jeden z mála festivalů na světě, který tenhle projekt přivítá. Je to projekt norské zpěvačky Aurory, ta už k nám teda přijede po třetí, ta se spojila s vlastně o generaci, možná o dvě generace starším Tomem Rowlandsem z Chemical Brothers. Udělali spolu album a vyráží na první společné tour, takže to pro hudební fanoušky bude ještě o to větší svátek. No a potom rozhodně Audrey Nuna. Tu lidé můžou hrát, znát z uskupení Huntrix, nebo taky z filmu K-pop Demon Hunter, z lovkyně démonů. K-pop pobláznili to naprosto snad všechny po celém světě, zejména o tom své budou vědět rodiče menších dětí. A tahle představitelka Miri, což je jedna z těch tří postav v lovkyních démonů, tak právě přijde k nám na Colors.
1: Vím, že posluchači a diváci často mají rádi ty specifické požadavky těch kapel. Je tam letos něco specifického?
2: Letos nás, co týče požadavku, příliš nic nepřekvapuje až na to, jak velké a objemné jsou ty tour parties, ty skupiny, které doprovázejí umělce. Třeba se zpěvačkou Lord přijede 70 lidí a na pódiu jich bude zhruba možná 8, možná 9, takže je to velký ansábl od maskérů, techniků, řidičů. Uvidíme, kdo všechno v té partě bude a to je zatím jeden z prvních požadavků, který máme, takže uvidíme, jak ty ostatní kapely budou se možná přeskakovat v rámci té početnosti tady té touring party.
1: Já vím, že jsem se ptala i loni v rámci našeho rozhovoru, ale vy jako ředitel máte prostor si některou z těch kapel poslechnout nebo opravdu pobíháte?
2: Já se snažím pobíhat po festivalu, abych to viděl co nejvíc, protože mě samozřejmě nezajímá až tak ten koncert samotný, protože ten jsem většinou viděl, ale zajímá mě, jak na to reaguje naše publikum, jestli je tam hodně lidí, málo lidí, jestli odchází, nebo jestli naopak přichází a jakou to má dynamiku u nás, protože každý ten koncert je jedinečný.
1: A znamená to, když jsme se bavili o těch zahraničních hvězdách, že v tuhle chvíli třeba už plánujete, dejme tomu rok 2030 a máte zhruba představu, kdo třeba přijede?
2: Takhle daleko nevidíme. Takhle daleko nevidí ani samotné kapely, možná často neví ani, jestli budou spolu ještě, ale většinou ty domluvy probíhají rok a půl dopředu, takže v těchto dnech už řešíme rozhodně rok 2027.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou ve studiu je Filip Košťálek, naše dnešní téma Colors of Ostrava a určitě bychom měli zmínit i české interprety. Barbara Kanizová, Bert and Friends, Kateřina Marie Tichá, Lenka Dusilová a tak dále a tak dále. Mimochodem nalákám, Barbara Kanizová bude brzo naším hostem, takže Colorsy probereme určitě i s ní.
2: Ostravačka.
1: Nicméně já věřím, že nápor českých kapel a českých interpretů je veliký. Píšou vám, máte v mailové schránce nabídky každý rok?
2: Píšou nám každý rok. Letos jsme udělali už tradičně open call, protože máme ještě takovou malou scénu Red Stage pro nové talenty, mladé kapely. A letos se nám přihlásilo přes 500 kapel, ze kterých musíme teda vybrat 16, takže těžká disciplína. Ale samozřejmě Colors of Ostrava znamenají stále i velkou hodnotu pro ty etablované interprety. A my se snažíme k tomu přistupovat tím stylem, aby podpořili kapely, které vydávají nové album, opravdu jejich kariéra se razantně proměňuje k lepšímu a tak podobně, takže mám radost, že fakt k nám přijíždějí jak ty nejnovější objevy, tak stálice typu Mirai, IMT Smile a podobně.
1: Takže vy sledujete, jak ta kapela v ten daný rok je aktivní a když vydává desku nebo chystá něco velkého, tak je to i důvod vzít jí na festival.
2: Je to tak, protože český rybníček je malý a potřebujeme nějaký filtr. Ten filtr je ta aktuálnost, trendovost.
1: Takže je to nějaký malý návod pro kapely, že ideálně třeba v květnu, v červnu něco vydat, aby
2: rozhodně
1: mohli jet na Colorsy.
2: Ještě navíc máme rádi speciální projekty. Takže právě třeba Lenka Dusilová slaví 50 let, bude mít speciální koncert. Václav Havelka vystoupí s Elpidou, což je sbor seniorů, zase speciální show. A i spousta kapel, ať už je to právě třeba Mirai nebo Nobody Listen, chystají speciální sety a stage designy, aby to bylo jiné než na jiných akcích.
1: Máte představu, kolik kapel je v České republice?
2: Vůbec ne, říká se, co Čech, co muzikant, takže jich bude hodně.
1: Určitě několik tisíc, jak těch známých, samozřejmě známých je pár desítek, ale i těch méně známých, ale proč na vašem festivalu je místo takzvaně jenom pro těch 16?
2: My jsme primárně mezinárodní hudební festival a když to vysvětluji kapelám, tak vždy říkám, že oni nejsou v konkurenci českých kapel, ale v konkurenci toho světového zážitku. Takže my vybíráme opravdu ty, kteří dokážou uspět v tady téhle velké světové konkurenci. No a zároveň naše scény jsou poměrně velké. I tady tahle malá scéna má kapacitu třeba 2000 lidí a není úplně nezvyklé, že by třeba kapela byla opravdu zaměřená jako na klubové koncerty a ne pro každého je tady tohle openerové velké pódium, ale samozřejmě je to těžké, ještě navíc, když v Česku se všichni známe a na Colors velmi rádi podporujeme nové, mladé, dravé talenty, ale bohužel nemáme prostě prostor na všechny.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou je stále můj host Filip Košťálek. A teď určitě Melting Pot, tam je spousta zajímavých hostů. Jeden mě zaujal, František, nebo zaujal mě všichni, ale jeden výjimečně František Nobloch, protože byl nedávno mým hostem a ten se zabývá tématem longevity, dlouhověkostí. A vím, že když jsme se spolu bavili, takže Colors of Ostrava také myslí na ty celospolečenské témata. Tak jaké je to současné téma, které tam chcete vyzdvihnout?
3: Těch témat je více, je to jak zmíněné longevity, tak taky vztahy, které budeme s Honzou Vojtkem řešit asi ve čtyřech slotech, ale pak samozřejmě AI a to, jaká bude role člověka ve světě, kterému bude vládnout umělá inteligence, nebo třeba mezinárodní vztahy, čím dál tím víc se nám ten svět proměňuje a myslím, že je super se o tom bavit s lidmi, kteří tím žijou každý den. Andreas Papadopoulos pro nás připravil sérii debat, ať už s Jakubem Santo a s dalšími. Přijede taky Miroslav Bart a Nina Špitálníková, zase bude mluvit o Koreji. Takže jsou to témata, která nás provází vlastně denně. A na Melting Potu můžeme nejenom poslouchat ty skvělé debaty a chytré lidi, ale zároveň se ptát, bavit se společně a slyšet různé názory.
2: A za umělou inteligenci je tam Sára Polak, pokud si správně pamatuju. A na tuhle část programu máte trochu čas?
3: Tam je to mnohem horší než u hudby, protože u těch přednášek je potřeba zůstat. Tam člověk nezíská žádný pocit ze 3 minut, ale musí zůstat celou dobu. A o to víc jsem nadšený, když vidím návštěvníky přicházet už v 11 dopoledne, jak zaplují na ty diskuzní scény a stráví tam často celý den. Některým stačí jít potom jenom na jeden koncert a domů, aby zase ráno byli fresh na další přednášky. A s tom mám vždycky velkou radost. Bohužel já se musím podívat leda tak v záznamu.
2: Festival Colors of Ostrava podporuje i Česká televize, Český rozhlas. Bude i letos Airstream přímo na místě?
3: Bude Airstream a řešíme i zajímavé hosty do vysílání. No a Český rozhlas bude mít také své pořady právě v rámci Melting Potu, ať už je to Vinohradská 12, Buchty a tak podobně.
2: A teď taková lehce kontroverzní otázka, protože ten festival je už řadu let ve Vítkovicích a tam se zvažuje, že se ten prostor vyklidí a developeři začnou stavět. Tak v jaké je to fázi? A co budete dělat, pokud už tam nebudete moci být?
3: Jasně. On se nám ten areál proměňuje od toho roku 2012, kdy jsme v podstatě z džungle začali budovat festivalový areál, tak dneska už ten areál vypadá úplně jinak, přibývají tam nové budovy pod taktovkou Leskota a spoustu dalších věcí se v něm děje. My jsme zpěti s Ostravou, v Ostravě vždycky budem. Vím, že ještě to bude znamenat pár let, než vůbec dojde k té k nové výstavbě. A co bude potom, uvidíme, věnujeme se tomu, ale já chci říct to, že z Ostravy nezmizíme, naopak zase budeme hledat to, aby ten zážitek byl zase ještě jiný, úspěšnější.
2: Ale je tam možnost, že se třeba ta fáze té výstavby ještě posune. Není nic definitivního.
3: To se uvidí, to není úplně na nás, je to samozřejmě na developerech a já jsem zastánce toho, že město se má posouvat, má se proměňovat. Je to vlastně běžný fakt, že v momentě, kdy existuje brownfield a dokáže ho nějakým způsobem zútulňovat kultura nebo vzdělávání, tak dřív nebo později se začne proměňovat v obytnou zónu a vidíme to ve všech světových metropolích. Takže nemyslím si, že Ostrava bude výjimkou, ale naopak je to výzva hledat nové věci a pomoct zase novému místu.
2: Ale tak jako tak, prostě v Ostravě, maximálně v blízkém okolí ten festival zůstane za každou cenu.
3: Jsme Colors of Ostrava.
2: To byste museli měnit název, to je pravda. Každopádně, na co se často třeba diváci nebo návštěvníci festivalu stěžují, je ubytování. Toho je stále nedostatek. Máte nějaký tip?
3: Samozřejmě kempy jsou stále k dostání, ale chápu, že to není pro všechny, byť že třeba jsme dali do prodeje i nové stany, které jsou takové ty glamour stany, ve kterých už máte madraci a mnohem luxusnější pobyt, ale já bych řekl, že už to je téma stále menší, spíš pracujeme na osvětě, na tom, že Do Ostravy se za 15 minut dá dostat z Havířova, z Frýdku Místku, z všech přilehlých malých měst, kde těch kapacit je dostatek, takže nemyslím si, že by to bylo tak tristní.
2: Já jsem jeden čas jezdila i z Čeladne, z Beskyd.
3: No, takže... A tam je krásně, dá se to spojit dopoledne na hory, odpoledne na festival, takže je to spíš o tom, že když nám někdo přijíždí mimo kraj, tak musí trošku zapátrat a vědět, že opravdu to spojení, třeba letos i z Třince řešíme přidané vlaky a je to velmi jednoduché do pár minut. V rámci Prahy by to bylo vlastně pořád ve městě.
1: Čtyři novinky změnily podobu nejlepší desítky na Rádiu Praha. Teddy Swims je devátý. Madonna se Sabrinou Carpenter číslo 8. Nesmrtelní Rolling Stones mají šestku. A nejlepší novinka je božská juniorka. Charlotte Gott, Into Deep, nová pětka na Praze. A tři nejlepší. Dracula, Tame Impala a Jenny mají bronz. Na druhé místo vylétli BB Rexa Faithless New Religion. A druhou jedničku v řadě má Olivia Rodrigo, Drop Dead. Nechat tak nebo jinak.
4: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
1: Další kolo zase v neděli večer. Praha.rozhlas.cz.

0: Lenky Váhalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, od mikrofonu vás zdraví Lenka Váhalová a také můj dnešní host, což je Filip Košťálek. A my jsme probrali ty zahraniční hvězdy, české hvězdy, samozřejmě Melting Pot, ale Colors of Ostrava, to není jenom muzika, ale je tam i spousta dalších aktivit. Vím, že tam je stage pro děti a tak dále. Tak na co dalšího lákáte návštěvníky?
2: Je to tak, máme Family Park, kde máme dvě scény pro děti, workshopy, hry, ale taky koncerty, třeba Kašpárek v rohlíku, Pokáč se svým novým dětským albem. To mě velmi baví, protože každý rok přivítáme víc než 3000 dětí a opravdu je to rodinný festival, kde se všichni cítí bezpečně, můžou si to užít. Rodiče většinou nás proklínají, protože musí vzít ty děti, je to super i pro ně, ale slýchávám to, že je to tak, že dva dny stráví s dětma, dva dny sami. No a potom samozřejmě divadla, letos Husa na provázku, Klicperovo divadlo, ale taky bezruči s Baníčkem, ale.
1: Takže... A opět v gongu?
2: Opět v gongu na velké scéně, unikátní zážitek, už běží rezervace, takže pokud se tam posluchači chtějí dostat, tak doporučuji zakoupit rezervaci, aby měli to místo pro sebe. Projekce s Karlovarským filmovým festivalem, většinou to bývají takové ty první reprízy v Česku po Karlovarském filmovém festivalu. Je toho spousta a i naši partneři chystají spousty aktivací, do kterých lidé můžou zaplout, odpočinout si, klademe důraz na to právě, aby spíš to byly čilovější aktivity. Například Airstream Českého rozhlasu je příkladem, kdy nejenom, že si odpočinou ti návštěvníci, ale taky si poslechnou ještě něco navíc.
1: A je pravda, že v době konání festivalu se Praha přesouvá do Ostravy?
2: Já myslím, že celé Česko se přesouvá do Ostravy a taky kousek Polska a Slovenska. A my jsme za to strašně rádi, protože k nám jezdí návštěvníci napříč, ať už jsou to fanoušci hudby, fanoušci filmu, fanoušci divadla, ale taky biznismeni. To, co se děje na pozadí festivalu, z toho mám velkou radost, protože tou naší rolí je nejenom bavit, ale i ukázat, že kultura má své místo k tomu, aby společnost byla úspěšnější, bohatší jako celek a taky otevřenější.
1: A říká se, že v Ostravě klesne kriminalita, to jsme se bavili i minule.
2: Je to tak, já doufám, že to stále pravda, ale určitě jo. A mám rád, že to Ostrava se během festivalu naprosto promění, ožívají restaurace a vlastně ožívají i lidé, protože najednou je to jiné, světové.

0: Lenky Vahalové.
1: Jsme ve finále, se mnou je stále Filip Košťálek a teď mám trošku producentskou otázku. Dá se ten festival zaplatit primárně z lístků, anebo je nutné to doplnit partnery?
2: Ne, z lístků se takhle velký festival už zaplatit nedá. Náš rozpočet obrat je nějakých 300 milionů korun za rok. Je to tým lidí, kteří ten festival chystají, kapely drahnou každý rok o 100 000 euro. Takže jsou to samozřejmě lístky, je to to, co se vypije a sní na festivalu, pak partneři. My máme radost, že se těšíme velké přízni partnerů, dokážeme vždy najít tu hranici toho, jak si vzájemně pomoci a bez nich by to rozhodně nešlo.
1: A ozývají se vám partneři sami, že chtějí být součástí tohohle eventu, anebo musíte hledat i vy sami?
2: Partneři se sami ozývají, mám z toho radost, ale zároveň je to vždy dialog, protože i my se snažíme hledat partnery, kteří třeba mají možnost přinést něco nového na festival a naopak my se snažíme přinést něco nového těm partnerům.
1: A v čem je specifická VIP vstupenka? Co přináší divákům a posluchačům?
2: VIP vstupenka přináší ještě nový rozměr komfortu, takže jsou to třeba kamenné záchody, což po 4 dní festivalu ocení spousta lidí, je to výhled na hlavní stage, je to speciální bar, speciální občerstvení a samozřejmě taky možnost potkat se často třeba právě s vystupujícími, protože všichni naši umělci a speakři mají vstup do VIP zóny.
1: A na úplný závěr, Kovářová kobyla chodí nebo nechodí bosa? A myslím to tak, jestli máte čas ještě během roku si jen tak zajet někam na festival, ale opravdu jako divák, ne jako promotér.
2: To je dobrá otázka. Asi bych to neuměl. Asi bych neuměl si jen tak užít
1: festival.
2: Vždycky
1: pracujete.
2: Vždycky pracuji. Mm. Vlastně když si naladím Český rozhlas a poslouchám hudbu, tak já vlastně pracuji.
1: Takže posloucháte, jestli je to třeba kapela, která by se vám na další ročník hodila?
2: Je to tak.
1: Stage.
2: A když ji neznám, tak ji hned hledám. A když ležím na pláži a běží taková ta hudba v pozadí, tak mi první 3 dny na dovolené běží hlavou, kolik ta kapela stojí a jestli ji můžeme mít, ale pak se vždycky vylečím.
1: Já jsem to z vás minulé nedostala, ale jaká je ta nejdražší kapela, kterou jste kdy zaplatili?
2: Stává se pravidlem, že je to vždy kapela z toho posledního ročníku.
1: No a ta částka?
2: To nemůžu říct, ale globálně můžu říct, že dneska už headlineři vlastně stojí až někde k 1 000 000 euro.
1: A je nějaký interpret na světě, na kterého prostě víte, že nedosáhnete?
2: Je jich spousta, ať už zmíníme Taylor Swift a všechny tyhle hvězdy, které vyprodávají obrovské stadiony, letiště, tak na ty už nedosáhneme, protože těm se nevyplatí už přijet na festival.
1: A já se tam úplně jednoduše nedají vám nějakou slevu?
2: Tam už bohužel to nefunguje takhle.
1: Že by si zamilovali ten kraj nebo to místo a přijeli, protože je to baví ten festival.
2: Bohužel mám pocit, že už na téhle úrovni je to hodně biznis a je potřeba si uvědomit, že ty kapely neživí jenom sebe, nebo nejužší tým, ale často to jsou stovky lidí, kteří za nima stojí, takže bohužel si nemůžou dovolit vyjet jen tak na tour a zadotovat to ze svého.
1: Ale podle Guardian jste jeden z nejlepších festivalů na světě, je to tak?
2: Je to tak, dokonce už po 4. po sobě jsme byli ohodnoceni jako top 10 největších evropských festivalů, ale to nic nemění na té ekonomice. Samozřejmě existují kapely, které jezdí na festival, existují kapely, které jezdí na stadiony a my se vždy snažíme přivést to nejlepší, co je v tom daném ročníku možné.
1: Ale chci tím říct, že když oslavujete ty kapely, tak nejste úplně neznámý pro ně.
2: Je to tak, dneska už je to o tom, že často se nám ozývají i kapely, ačkoví headlineři, že by chtěli hrát v Ostravě. Což je úžasné, protože člověk si přečte v tom předmětu e-mailu to velké zvučné jméno a pak my bychom teda k vám rádi přijeli. Samozřejmě s tím souvisí finanční nabídka a všechno ostatní, ale už nemáme problém s tím, že by se s náma svět nebavil. Hmm. Právě naopak chtí být kámoši a to je super.
1: Se mnou byl Filip Košťálek a zveme na festival Colors of Ostrava. Moc vám děkuju.
2: Moc díky a těším se na vás v Ostravě.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na rádiu Praha.

0: Přidejte si viny.
1: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
0: Dvě letošní novinky v hlasování. Dermot Kennedy a nejnovější LP Weight of the Roots. Nebo Holly Humberstone a Cruel World. Kdo z nich nás bude v pondělí večer bavit? Dermot nebo Holly? Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.

Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Praha. Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové
1: na Rádiu Praha.
2: Host Lenky Vahalové.
3: Mým hostem tentokrát bude herečka Anna Prášilová-Fialová. Znáte ji jako televizní i filmovou herečku, ale dnes pozve hlavně do divadla. Na off-broadwayský muzikál Pět let zpět a také na novinku, která je v Davidském divadle a ta nese název Služebnictvo. Hezký poslech.

0: Krásný den s Lenkou Vahlovou, posloucháte Radio Praha a se mnou ve studiu už je Anna Prášilová-Fialová. Zdravím vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Herečka a my začneme pozvánkou do divadla Hibernia. 5 let zpět, 17. ledna 2026 jste měli premiéru. A pokud jsem dobře pátrala, tak to není úplně taková ta tradiční Broadway, broadwayský muzikál, ale off-Broadway.
1: Off-Broadway.
0: Off-Broadway.
1: No, určitě tím obsazením, tou kouvorností je to vlastně i tou hudbou si myslím, že to není úplně klasický jako muzikálový počin nebo muzikálový kousek, ale je to podle mě strašně krásný, co se teď týče, myslím, té hry, toho muzikálu jako takového. Ta hudba je jedna z nejhezčích, co jsem asi jako slyšela a vlastně krásně to vypráví, velice na jednu stranu obyčejný příběh dvou lidí, kteří se potkali a bylo to fajn a pak jim to prostě nevyšlo, co se nám tak všem asi jako v životě nějak stalo a je tam vlastně udělaná jenom ta věc, že já to vyprávím od konce toho vztahu a Ondra Rychlý to vypráví od začátku toho vztahu, takže vlastně mi to přijde jako super, že to je taková docela taková jednoduchá věc, kterou jsme se všichni nějak jako se jí nějak dotkli a je provázaná fakt nádhernou muzikou.
0: A co můžete prozradit, o čem to je? 5 let zpět.
1: No, teď jsem to řekla.
0: No, ale
1: no, jako vlastně víc, no, ono vlastně víc jako
0: je tam potom ještě nějaká další zápletka nebo
1: no,
0: nějaký
1: tak je
0: další?
1: Tam, no, je tam takovej jako jeden. No, počka, tak
0: jestli to
1: prostě
0: můžete,
1: všechno, ne?
0: Jestli to můžete říct.
1: Takhle, ten základ je, ten ještě, kdybych to popsala teda podrobnější, je, že vlastně Ondra Rychlý hraje Jamieho a já hraju Katy. A Jamie je spisovatel, který je velice úspěšný. A Katy je neúspěšná, nebo prostě nedaří se jí úplně prorazit jako herečce. A vlastně postupem toho vztahu a toho trvání a tý jako jeho vzrůstající úspěšnosti a naopak těch jejich jako dalších jako neúspěchů a narážek, prostě narážení, nevím, do zdi, prostě takových opravdu jako těžkých situací, kde je ten člověk odmítaný, kor si myslím v téhle branži, kde se furt s někým má potřebu poměřovat a ta konkurence je prostě kolem je taky jako znatelná, tak vlastně ona začne to hodně nezvládat a on vlastně taky trošku oslepne tím úspěchem. Zároveň jsme se strašně snažili, aby pro diváka ten náš příběh neměl jako, že jeden z nás je špatný a druhý je jako ta oběť nebo chudák nebo ten dobrý, že vlastně oba si tak trošku můžou za to, oba tak trošku podlehnou tomu svýmu osudu a nejsou schopní jako spolu ho nějak spravit nebo spolu prostě nějak bojovat a nějak se jako spojit a vlastně je to od sebe jako my jsme zastánci toho, že se opravdu potkali ve špatnou dobu, že ten konec jsme si s Ondrou i s Petěho Heškem a vlastně s Kamilou tak si mi úplně pro příjmení, tak to trapný. Motlovou, dobrý, pardon, promiň, Kamčo. Mě jsme vlastně si na tom konci hezky postavili, nebo jsme si tam vytvořili takovou možnost, že to je třeba o tom, že se opravdu potkali ve špatný čas a že třeba se můžou potkat za 7 let nebo za 2 roky, kdy si a bude to třeba fungovat, což si myslím, že je taky možný, že se někdy prostě lidi, kteří by spolu třeba mohli být šťastní, potkají ve špatnou dobu, no.
2: Číslo jedna.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Se mnou je stále Anna Prašilová-Fialová, herečka. Zveme do divadla Hibernia a to představení nebo ten muzikál se jmenuje Pět let zpět. Jste tam v podstatě jenom s Ondrou Rychlým a těsně před natáčením jsem se dozvěděla ještě takovou hezkou věc, že se znáte od malinka.
2: Jo.
1: Pomůže to na scéně, na jevišti, když toho člověka znáte trošku víc?
2: Já si myslím, že určitě, tak jako u nás to fakt specifický příběh, protože naše mamky se kamarádi hrozně dlouho chodili spolu do školy a tudíž my se známe opravdu úplně jako odmala. A jednu dobu jsme spolu i bydleli, když jsme byli oba na konzervatoři a jako Ondra je pro mě prostě jeden z nejbližších kamarádů v životě, který mě fakt jako provází tím životem úplně od začátku a vždycky jsem k němu vzlížela, co se týče hlavně jako smyslu pro humor. Ondra je pro mě jeden z nejvtipnějších lidí, jako který v životě mám a spojuje nás spousta lásek a k seriálům, k hudbě filmový, k filmům a vlastně k tomu, k té naší práci. Vlastně, když mi zavolali, jako jestli bych do toho nešla, tak jsem vím, že jako jsem vlastně ani vteřinu nepřemýšlela nad ničím jiným, jenom, že jako jasně, to je skvělý.
1: Je tam Ondra.
2: No, protože to podle mě se vám fakt jako nestane každý den, že se můžete zahrát se s tím fakt nejbližším kámošem. A ještě tam jste fakt jenom vy dva, máme tam teda skvělou partu tanečníků a muzikanti jsou s náma na jevišti, což si myslím, že je strašně prospěšný celý ty věci a je to hlavně vždycky uchvatný, když tu hudbu máte živě. A takže jsme si dělali srandu, že kdyby se třeba, jsme se lidem už omrzeli na podívanou my, tak tam prostě furt jsou jako lidi, co se bezvadně hejbou a do toho ty muzikanti, že to má až takovou jako koncertovou formu chvílema a jako je to skvělý, jako s Ondrou se takhle potkat i myslím, že nás to, jestli to jde, tak nás to ještě víc nějak jako zblížilo, že jsme se prostě poznali při té práci, která pro nás byla, myslím, pro oba dost náročná, co se týče toho zpěvu, že to byly takový jako milníky pro nás pěvecký a...
1: Bylo to těžší než Iveta?
2: No určitě.
1: Bylo.
2: Protože, jak už jsem říkala, ta hudba je přenádherná a má třeba takovou pro mě jako zajímavost, to se i týče, když je to jako ve formě toho muzikálu, že každá ta písnička je vlastně trošku jiný žánr a je to jako neuvěřitelně těžký prostě zpívání a zároveň i se vyznat v té hudbě občas. Já to mám takový třeba moment, kdy tou rukou, která je zády k lidem, si fakt doteď musím normálně odťukávat jako doby, abych se strefila správně, že a pak se nám s Ondrou dost ulevilo, když jako ti nejlepší z nejlepších jako muzikantů a Krištof Marek, který dělal hudební na studování, tak říkali, že to je fakt jako strašně zrádná ta muzika, že on tam vymyslel ten autor spousta takových jako vychcávek z prominutí, který jsou trošku zapeklitý a když člověk nedává pozor, tak a ještě my se s Ondrou jako nepovažujeme za úplně jako zpěvák, nebo Ondra je určitě muzicky nadanější a hraje perfektně na klavír a skládá hudbu, ale já třeba jako pro mě jsou noty matematika, takže já jako neumím. Já se všechno učím z poslechu a snažím se to tak jenom jako nějak cítit, ale jako nezahraju vám z not písničku.
1: A pardon, stalo se třeba, že jste nastoupila špatně?
2: Jo, teď se mi to stalo jsme hráli zrovna včera, ale stalo se mi to představení před tím, že jsem v jedné písnice nastoupila trošku blbě, ale díky bohu to je taková finální pasáž v té jedné. Vlastně my tam máme s Ondrou každý solový písničky, jenom dva duety v tom celém představení jsou. A ten jeden je jako svatba a tam vlastně taková finální, jako takový kousek, kde já vlastně opakuju Ondrovu část a trošku se z něj dělám srandu, takže tam se dalo hezky jako vybruslit z toho, že mě nečekala ještě dvouminutová písnička, kde by se musela zorientovat v tom, že jsem blbě nastoupila, že to fakt byl jako kousek, kde jsem z toho nějak jako vybruslila, ale
1: dobře,
2: jsem spocená až na zádech z toho, to bylo hrozný. To člověk ví, ale ten to naštěstí jako snad nebylo poznat.
0: Praha 107,1 FM a DAB Plus.
3: Look, I must have a star on my door. open his door.
4: A door? A door? A door?
3: Swing doors, huh? Okay, doors.

0: Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou je herečka Anna Prášilová-Fialová. Ale v rámci toho muzikálu jsem trošku z těch vašich rozhovorů pochopila, když to řeknu úplně jednoduše, že neberete úplně každou nabídku v rámci toho muzikálu, který se dělá v České republice.
2: Jo, nebo ne, ne, já se nějak...
1: Klidně to řekněte, jak to je.
2: No ne, to já musím to tak jako, já jsem vlastně měla možnost být, tak jsme se i jako seznámili pořádně s Ondrou Brzo Bohatým, který, když napsal legendu jménem Holmes do Karlínského divadla.
1: A to je krásný muzikál.
2: Což bylo úplně taky pro mě jako zjevení tady, co se týče muzikálové scény a vlastně toho našeho nějaký, tý naší nějaký záliby český, že se dělají jako muzikály na písně někoho. A tam se vypíše příběh, který za mě, pardon, viděla jsem i nějaký ty věci, nemluvím o tom takhle, aniž bych něco viděla, za mě ty příběhy jsou takový našroubovaný, moc nedávají smysl, nebo jsou za mě nějak jako plytký a jsou tam našroubovaný písničky, já nevím, od Valdemara Matušky nebo Haly Vondráčkový nebo někoho. Což jsou všechno skvělí interpreti a jejich písničky mám moc ráda. Ale nějak neholduju jako týhle formě, jako muzikálu, jenom proto, aby si lidi mohli zatleskat a zaspívat jako s lidma. Od toho jsou podle mě ty koncerty trošku lepší, než se tam snažit montovat nějaké jako herectví mezi to a nějaký příběhy. A, takže ten Holmes byl pro mě úplně jako... Jsem byla z toho strašně nadšená a bylo to pro mě strašně zásadní jako zkoušení. Mm. Bylo i pěvecky jsem tam měla takový první jako, troufám si říct, posun nebo něco, že jsem si uvědomila, že ten hlas je opravdu sval, se kterým, když jako pracujeme, tak se fakt jako vyvíjí neskutečným způsobem, když tomu věnujeme ten čas. A já jsem tam tehdy vlastně byla, dostala doporučení i na Pavlu Fendrichovou, což doteď je pro mě jako takový můj pěvecký guru, nebo jako já ji úplně zbožňuju, jak učí, jaká je a cokoliv jsem doteď dělala pěveckýho, ať už to byly písničky v Ivetě, nebo tady Pět let zpět, nebo jsem jenom zpívala modlitbu pro Martu na Korzu 17. listopadu, tak vlastně ke všemu jsem se vždycky jako přihlásila k Pavle a žádala jsem o nějakou pomoc nebo nějaký klid, že vlastně furt z toho zpěvu mám stres docela, i když mě to moc baví, tak jsem v tom taková nejistá. No a pak přišel Anděl Páně v Karlíně od Ondřeje taky, což taky strašně, strašně rádi hrajem a taky jsme se tam vlastně díky Ondrovi nějak potkali jako zrovna i s Ondrou Rychlým nebo s Kristýnou Daňhlovou, což je moje taky úplně nejbližší kamarádka. Alternuju se v roli se svojí nejbližší kamarádkou Karolínou Wagnerovou. Takže vlastně ta parta, to bych tady mohla jmenovat dál, jsme se tam potkali jako, což je podle mě hrozně vzácný, se potkat ve složení jako hlavní kamarádů. A těch Pět let tak zpět toho... byl taky jako hudebně takhle prostě, no a vlastně ty jiný, nebo zeptejte se, no.
1: Tak to mě z toho vychází, ne, hezky o tom mluvíte, ale vycházíme z toho, že ve vašem případě ideálně, kdyby to byl broadwayský muzikál, nebo kdyby to napsal Ondra Brzo Bohatý, a ideálně, aby tam byli vaši kamarádi. To je taková
2: ideální kombinace. To jsou takové věci, které jsou, to jsou takové tři věci, které se mi zatím jako přihodily muzikálově, myslím teď, jako takhle, jako nějak významně, takže to samozřejmě jako funguje pro mě skvěle, ale věřím, že jsou jiné možnosti dobrýho muzikálu. Mně jde prostě o nějakou tu jako kvalitu té věci a kvalitu i, nebo je pro mě hrozně důležitý, jak o tom přemýšlí to vedení divadla, ty tvůrci, jak je to důležitý pro ty lidi, kteří v tom muzikálu jsou, protože jsem se prostě setkala s lidma, který ty věci mají tak jako na salámu nebo prostě mají ten přístup takový, se kterým prostě nesouzním a myslím si, že jsme se nějak strašně jako spokojili tady hlavně v Praze třeba, protože když jsem viděla právě muzikál Matilda třeba v Brně, tak byl fakt skvělej a viděla jsem ho pak i na West Endu v Londýně a musím říct, jenom asi mi v tom Brně byl fakt pomoc víc, což je prostě skvělý, takže teď to nechci házet jako na všechny, ale myslím, že tady v Praze jsme se hodně spokojili s nějakým takovým zvláštním jako spojením, to stačí, nebo že prostě tak jako děláme to, na co jsou ty lidi zvyklí a nesnažíme se nic moc jako změnit nebo tu kvalitu hnát vejš, nebo to naše myšlení o tom hnát někam jako jinam a takový jako spohodlnění, jako rozmazlený. Někdy mám pocit ty lidi z toho, i ty tvůrci.
0: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a mým hostem, což je Anna Prášilová-Fialová. A teď se hezky přesuneme do Dejvického divadla, protože na 30. března jste měli premiéru inscenace Služebnictvo.
3: Ano, tak myslím, že jako nejhlavnější téma toho je manipulace. Napsal to Wayne Jordan, irský režisér, který to s náma zkoušel, napsal to na motivy, nebo četl si hodně, inspirovali ho nejvíc knihy od Marivo a to zkoušení bylo výborný, to zkoušení bylo naprosto skvělý a hlavně díky tomu Wayneovi, kde jsme se všichni shodli, že jsme strašně, nebo ne strašně dlouho, ale že je nádherný pracovat s někým, kde je prostě jednak strašně vlídnej a zároveň ale přesně ví, co chce od nás i od toho výsledku, i od té práce a nějak vás jako vede a že to, že pro mě je prostě vždycky strašně důležitý, že to jde se jako k sobě chovat fajn, hezky, lidsky, ale zároveň jako vytvářet fakt něco pro nás jako hodnotního, že to je pro mě prostě vždycky strašně fajn.
2: A služebnictvo v jakém slova smyslu?
3: Služebnictvo je, tak my tam jsme vyloženi tam vlastně i kromě já a Dominik Teleky hrajeme prosté vesničany. Pepa Trojan hraje pána a všichni ostatní jsou vlastně sloužící, což je Lenka Krovotová, Klára Mlíšková, Pavel Šimčík a Tonča Formanová. A je to příběh, no, je to fakt, tam je zásadní pro mě ta manipulace. Já taky nevím, jak moc ho teď odvypravovat, abych neprozradila moc, ale je to skvělý, je to, můj kamarád měl jako skvělou po té premiéře, nebo skvělý poznatek, že vlastně během toho představení se lidi docela bavějí, což je podle mě fajn a na místě my jsme se při prvních čtených zkouškách taky dost nasmáli a pak na konci se tam stane takový zvrat a on říkal, že si najednou uvědomil, že všichni kolem něj, včetně něj, byli jako předkloněný v těch sedačkách a pak se vlastně tak trošku jako styděl za to, čemu všemu se jako smál, že ta manipulace, když je takhle neviditelná a jako plíživá, tak je to fakt jako za mě docela zásadní forma nějakého zla nebo nějakého no.
2: A vlastně to odráží docela dost současnou dobu v určité míře.
3: Taky. Myslím si, že určitě ta manipulace je.
2: A v rámci Dejvického divadla vy jste vlastně prošla teď nejen vy, ale celý soubor, celé Dejvické divadlo dvěmi zásadními změnami a to je změna uměleckého šéfa, je tam teď Jirka Havelka a zároveň jste začali hrát a zkoušet a vůbec, no prostě hrát v Galaxii. A do Dejvického divadla se budete vracet, pokud všechno, protože byl tady Martin Mišička, pokud všechno klapne, tak snad začátkem roku 2027 byste se měli
3: vracet. Tohle si myslím, ano, že je poslední informace.
2: A vy tušíte, jak zásadní změny budou v rámci toho Dejvického divadla v těch Dejvicích? Jak se ten prostor promění? Vím, že se určitě bude rozšiřovat
3: hlediště. Trošku se rozšíří hlediště a jinak úplně jako přesně.
2: Jasně,
3: asi netuším.
2: Jasně.
3: Myslím si, že jako myslím si, že tam nějaký jako rozmístění jako šaten na těchto věcí zůstane jako při starým, jenom to bude v nějakém novém kabátu, ale hlavně bude rozšíření toho hlediště.
2: Což pro vás herce je fajn, protože to, tu šatnu máte rádi, tak jak je. A pro vás jako herečku je to velký skok a velký rozdíl z toho vlastně malinkého komorního Dejvického divadla v Dejvicích do Galaxie, která je poměrně velká.
3: Ani asi ne, já spíš jsem měla jako v té Galaxii je to hrozně fajn, tam se udělal neskutečný kus práce a myslím, že se nám tam hraje dobře z toho, co jsem tak pochytila od ostatních kolegů, že tam jsme spokojení, ale za mě je to jako, já tam mám to, že se těším zpátky, protože mám takový, že doma je doma, i když jsem tam vlastně předtím byla jenom dvě sezóny, takže to není úplně dlouho, ale zároveň právě mě strašně vyhovovalo, jak je to malý, i vzhledem ke tím, že jsem měla právě zkušenosti s větším divadlem nebo jevištěm, nebo právě i tím zázemím, tak pro mě jako to štěstí v těch Dejvicích je jedna z věcí, je vlastně ta komornost a i to zázemí, který si člověk fakt tam jako tak jako zaprdí ten svůj stolek a má tam prostě nevím, fotky, zlomasky, voní olé, cokoliv, co vám dělá dobře. A je to tam tak jako vaše, tak to samozřejmě máme teď v té Galaxii, ale prostě tam doma jako doma, no. I za ty dva roky jsem si to stihla jako hodně rychle zamilovat na to, aby se mi stejskalo už.
0: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: posloucháte Rádio Praha a se mnou je Anna Prášilová-Fialová a teď se dostaneme do té audiovizuální tvorby, protože když jsem vlastně zjistila, že jste součástí Ivety, že jo, Guru, Moniová, ta teprv bude mít premiéru, tak si říkám, ale to jsou hrozně silné a těžké příběhy a ještě navíc je to podle skutečnosti. Mm-hmm. Jak se s tímhle člověk srovnává?
1: Jo.
2: Dá se to.
1: No, já myslím, že to je vždycky pro herce zajímavý, když je tam něco založený na té skutečnosti, protože třeba ten Guru byl inspirovaný tím příběhem, ale vlastně já jsem se jako nesetkala s tou konkrétní třeba obětí, nebo prostě to bylo trošku jiná forma než třeba v té Ivetě, kde jsem se prostě setkala s Arturem, kde opravdu jako ty lidi kolem vás to máte jako víc na dosah, celý ten život toho člověka, kterýho jako máte stvárnit. Tak vždycky to dalo nějakou práci se z toho dostat, ale postupem času jsem se nějak naučila, že je hrozně důležitý si jako dovolit si dát ten čas a netlačit na to, aby to už nějak, nevím, odešlo, nebo si jako nepřipustit, že by mě to mohlo nějak vzít víc, než je zdrávo, protože se to může stát a mně se to i stalo. Ne úplně třeba se všema těma projektama a po každý, ale jako byly těžší dny, jakože říkám, no, bylo pro mě nějak důležitý si připustit, že to je v pořádku a dát si na to čas a postupem času pak i o tom mluvit, ať už na terapii s kamarádem, nějak to, jako nenechat to někde hnít.
0: Prostě to ventilovat.
1: Určitě, ale samozřejmě jako nějaký dny to nešlo, nějaký dny byly o tom, že jsem si to měla jako jenom tak sama se sebou zavřený, ale...
0: A dokážete si v reálném životě představit, kdo je ta žena, která vlastně podlehne někomu, jako byl Guru Jára?
1: No, jo.
0: Tak já si to totiž vlastně vůbec nedokážu představit.
1: Tak vlastně je ta postava té Alice, se myslím tam jmenovala, jako tam jsem měla nějaké okolnosti, že byla sama na dceru a finance, manžel, který se jí snažil jako to dítě připravit. Já si myslím, že ta hranice toho jako upadnout do nějaký beznaděje a hledat tu pomoc kdekoliv je strašně tenká. Samozřejmě je těžký si představovat takhle jako fatální osudy nebo situace, se kterýma se člověk, když se s nima nesetkal, tak je to těžší, ale zároveň považuji se za docela citlivýho člověka. Myslím si, že ta hranice je fakt tenoučká, no. Kdy začneme prostě lapat po té pomoci, ať už jakkoliv, nevím, zrovna v tomhle případě zo, nebo absurdní, nebo...
0: A člověk sáhne vlastně po jakékoliv pomoci.
1: No, v jednu chvíli si myslím, že určitě jo. A naopak zase případ třeba jako zrovna Ivety a myslím si, že i tak trošku tý Simony Moniový je zase to, že se vám děje něco, s čím byste vlastně potřebovala pomoct, ale pokud vy ten problém jako si nepřipustíte a nepřiznáte si, že tu pomoc potřebujete, tak vám zase pomoc není, no. Což si taky myslím, že to tak fakt je, i co jsem se tak setkala jako ve svém životě se situacema z okolních od lidí, který třeba znám, že prostě není pomoci tomu, který vlastně tu pomoc nechce, anebo nevidí ten problém, nebo to... To, co není v pořádku v tom životě.
3: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Lenky Vahalové.
1: Jsme ve finále, se mnou je stále herečka Anna Prášilová Fialová a mně se líbilo, jste zmínila v rámci nějakého rozhovoru citát od Polunina, tanečníka, teď vůbec nemusíme ho řešit, to je vedlejší.
2: Jen se chudák, nic moc, no.
1: Trošku se to,
2: trošku mu jeblo.
1: Trošku ale vyhybka.
2: Ano, každopádně, ten citát byl fajn.
1: Každopádně ano, herec by měl být stále v pohybu.
2: Mm-hmm.
1: Jak jste si to vzala za své, tento citát? Jste stále v pohybu?
2: Jo.
1: Jo?
2: Já si doufám říct, že jo. Tak tam je důležitý zmínit, že to nemusí být ve fyzickém pohybu, ale což je teda taky super být ve fyzickém pohybu, to jako cítím hodně, když přestanu mít čas se pořádně hýbat, jak rychle to tělo začne vypovídat službu a bolet, ale
1: tak on to myslel i v rámci cestování.
2: Jednak a hlavně podle mě, myslím přesně jako tou myslí a nějak neustanout na jednom místě a furt mít chuť se něco učit nebo objevovat nějaký nový směry, potkávat nový lidi, zkoušet věci jinak.
1: A stalo se vám někdy období, že jste trošku začala být křeček v kolečku? Že to právě se přestalo hýbat?
2: Ale jako paradoxně se mi vlastně nemám pocit, že by se mi to stalo, na základě toho, že bych se někde jako vyloženě zasekla, ale ono někdy prostě, myslím si, že i když se snažíte to dělat poctivě a dobře nebo být opravdu jako open-minded všemu, tak si myslím, že teď se mi přesně stalo, že nějak se člověk jako zaciklí někde a má trošku krizi, že jako někdy, ať už ta práce je jako sebe víc skvělá, což musím říct, že jsem měla jako, myslím, že v té práci taky velký štěstí, tak si myslím, že se úplně snadno může stát, že prostě najednou člověk, když trošku přestane žít i jako ten svůj život mimo tu práci nebo řešit trošku nějaký jako jiný věci, tak to tak jako člověka trošku sežere vždycky, nebo nevím, nebo možná to nikdo ještě nezažil, ale jako mně se to teď zrovna stalo, no, že jsem byla v takovém, že vlastně všechno říká, to je krásná práce, na co si stěžuješ, ale byla jsem nějaká vyčerpaná a nějaká jako, teď je to furt dokola. Vlastně, jo, takže premča, dobrý, teď všichni budou jako super, to bylo skvělý a vlastně zítra už to bude jako včerejší chleba a co tady budu dělat, ok, takže teď budu mít týden volno, pak začnu zkoušet, pak bude zase premča, všichni budou dělat, že to bylo super, anebo nic moc a vlastně druhý den to vlastně, že tak jako ten život teď někdy je trošku koloběh, hrozně.
1: Ale to si může říct i truhlář, no zase no, chtějí vyrobit
2: že jo.
1: Stůl.
2: No jasně, že jo, úplně kdokoliv a podle mě je právě hrozně důležitý si tam furt něco jako, něco si tam furt zvát novýho, ale hrozně těžký se to udělat ten čas.
1: A mě s tím napadá další rčení no. A říká se, že herec buď leží nebo běží. Souhlasíte s tím?
2: A to jo, jako
1: běží
2: je pravda,
1: je vlastně, že
2: je pravda, že, no je pravda, že mám pocit, že to fakt bývá tak, že jako buď nemáte skoro vůbec žádnou práci, anebo tak jako občas po večerech hraju, a nebo se můžu úplně z toho zbláznit. Slušně řečeno, že prostě nějak se to nastřádá a nevědomky. Já si pamatuju, že já jsem třeba dobu vlastně chodila s kamarádem tancovat a společenský tance. Já jsem říkala, hele dobrý, teď jsme se neviděli, ale v dubnu mám volno, to je super, to tam jenom trošku hraju a budu mít jako pohodu. A pak fakt nevím, jak se to stane nějakým jedním, že tady řeknu, jo, tak tady 3 dny, to bude v pohodě, tady zaskočím jasně nebo něco. A najednou mu píšu na konci dubna, sorry, prostě. A vůbec, no, to se tak stává.
1: Na úplný závěr, na co se těšíte? Co vás čeká tenhle rok?
2: Těším se.
1: A nebo možná, ještě lepší otázka, co by se vám líbilo v té vaší práci? Já vím, že spoustu krásných rolí
2: no máte jasně,
1: za sebou.
2: Ne, já upřímně právě teďko jsem si tak trošku naordinovala a těším se na to a líbí se mi to, je právě volno trošku. Protože, jak jsem zmínila, že jsem teď právě trošku se do nějakého zvláštního, jako začarovaného kruhu dostala, tak mi teď čeká vlastně volnější období a na to se strašně těším.
1: Se mnou byla herečka Anna Prášilová Fialová. Moc vám děkuju.
2: Taky děkuju.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na rádiu Praha.

0: byl Jason Derulo a Want to Want Me. Je 6 hodin, ve studiu se mnou je Anička Hašková, máme pro vás zprávy Rádia Praha, přejeme hezké pondělní ráno.
1: Pěkné ráno.

0: Pražští radní začnou dnes projednávat metropolitní plán. Lebku svaté Zdislavy se podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Podle Dominikánů z Jablonného je to zázrak. Hlavní město Mexika se v některých oblastech propadá o více než 2 cm měsíčně. Dnes čekejte polojasno, postupně oblačno, teplotní maxima 19 až 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pražští radní dnes začnou projednávat metropolitní plán, podle kterého se bude rozvoj hlavního města řídit do roku 2050. Praha v něm například počítá s výstavbou zhruba 350 tisíc bytů. Pokud radní i zastupitelé metropolitní plán schválí, mohl by platit od 1. září. Náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček z Hnutí STAN ale očekává, že dnes radní dokument schválit nestihnou.
2: Vzhledem k tomu rozsahu se předpokládá, že ta rada bude pokračovat ve středu a potom další úterý 26. je výbor pro územní rozvoj a 28. zastupitelstvo.
0: Silničáři dnes začínají opravovat křižovatku mezi Ďáblickou a Žernoseckou ulicí v Praze. Musí opravit povrchy a vyměnit poškozené obrubníky. Ve směru na Kobylisi musí řidiči využít objízdnou trasu po Střelničné ulici. Samotný průjezd Ďáblickou ulicí bude řízen kyvadlově. Omezení potrvají zhruba 10 dní. Lebka svaté Zdislavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí. Jak informovala policie na síti X, restaurátorům už se jí podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého ji zalel muž, který vzácnou relikvii odcizil. Řád Dominikánů z Jablonného práci restaurátorů oceňuje, řekla za klášter sestra Roberta. Podle ní je překvapivé, že lebka vypadá nepoškozeně.
3: Je v pořádku a je to zázrak v podstatě pro celý kraj. Jednak nasazení policie, to bylo úplně bezvadní a my jsme moc rádi, protože to je zázrak jak pro věřící, tak pro nevěřící, protože tak rychle dokázat najít paní Zdislavu, to je přímo vás nebe přímo.
0: Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještění 35-letý muž. Podezřelého policisté zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. Za krádež mu hrozí až 8 let vězení. Části mexického hlavního města se měsíčně propadají o více než 2 cm. Zjistil to americký Národní úřad pro letectví a vesmír. A to díky novému družicovému systému, který takzvanou subsidenci Mexico City sledoval od října do ledna. Propadání města mexické úřady zaznamenávají už desítky let. Podle odhadů radnice se centrum Mexico City za jedno století propadlo o 10 až 15 metrů. Propadání způsobuje mimo jiné problémy pro fungování kanalizace, metra a další podzemní infrastruktury a ohrožuje také stabilitu budov. Čeští hokejisté se připravují na třetí zápas ve skupině mistrovství světa. Po vítězství nad Dánskem a porážce se Slovinskem je čeká Švédsko. Utkání začne ve 20:20. V neděli Slovensko porazilo Itálii 4:1, Spojené státy americké Velkou Británii 5:1, Švédsko Dánsko 6:2 a Rakousko Maďarsko 4:2. Německo pak prohrálo s Lotyšskem 0:2 a Slovinsko s Norskem 0:4. Dnes bude zpočátku polojasno až jasno, postupně oblačno, výjimečně se objeví přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý nebo západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A jdeme na silnice s Katkou Jelenovou.
5: Dobré ráno, v Praze tradičně takto brzy vázne provoz v Českobrodské na příjezdu do Běchovic směrem z Újezdu nad Lesy, také ve Kbelské směrem z Letňan do Hloubětína, zatím mezi Kolbenovou a Poděbradskou. A jak jste před chvílí slyšeli ve zprávách, v Ďáblické na úrovni Hřbitova platí ode dneška až do konce května nové omezení. Ulicí se projíždí kyvadlově, navíc nedá odbočit do Žernosecké. Objízdná trasa vede přes Střelničnou, Kobylské náměstí a Horňáteckou. U Kobylské vozovny se pak do Žernosecké opět dostanete.
4: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
5: Měj se pěkně.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Baby,
4: won't you stay for me? 5 minut po 6. startuje pondělní ranní vysílání Rádia Praha s datem 18. května. Natasha a Timea mají dneska svátek. OK, tak všechno nejlepší. Co nás čeká? Leonie, Kalem Scott a Stay.
6: Budou taky BB Rexa, Faithless, New Religion a hezké ráno přeje Honza Chlaň z Rádia Praha.

0: To byla Free Ridings a Weekends ve 6:45 na Radiu Praha. Připomínám, že na Facebooku Rádia Praha až do dnešního poledne rozhodujete o tom, co budeme hrát dneska v 9 večer ve vinilu, a jsou tam proti sobě zase dva vinily. Holy Humberston a deska Cruel World a Dermot Kennedy s deskou The Weight of the Woods. Jak to vypadá s hlasováním? Je tam 47 hlasů pro Holy Humberston a 14 pro Dermota Kennedy. Vypadá to tedy docela jasně, ale hlasuje se až do dnešního poledne na Facebooku Rádia Praha.
1: Praha je nej. Tak schválně, jestli pak víte, kde v Praze najdete jednu z nejstarších vinic. Nebudu vás napínat a rovnou vám to řeknu. Vinici svaté Kláry najdete v Trojské botanické zahradě a je pozůstatkem pásu vinic, které od středověku obklopovaly Prahu. Kromě vína si tu můžete sednout na lavičku přímo u kaple anebo rovnou zajít na skleničku do zdejšího viničního domku, který je po kompletní rekonstrukci. Přesně odtud je překrásný výhled na Prahu. Praha je nej.
0: Dnes bude nejprve polojasno až jasno, postupně většinou oblačno, jen výjimečně se budou tvořit přehánky maxima 19 až 21 stupňů, teď jsme na 5 stupních Celsia a foukat bude slabý, proměnlivý nebo západní vítr. Jak to vidí Katka Jelenová?
2: Jak to tak vypadá, dnešní ranní špička odstartovala, zdržení nabíráte v Liberecké do centra, fronta popojíždí už od nájezdu z Veselské, k Blance pojedete zhruba 20 minut. Na východní části okruhu i na Štěrboholské spojce směr Lanový most se sune nesouvislá kolona od sjezdu z Hradecké D11 až k Průmyslové, také okolo 20 minut. Českobrodská je stále plná mezi Újezdem a Běchovicemi. V ulici k Barandovu směrem do centra ztratíte 10 minut před omezením u teras, v Radlické do centra za Trezorkou řeší menší kolizi dvou osobních aut, tam se ale výrazněji nezdržíte.
0: Já ti moc děkuju, Katko, hezké ráno.
2: I tobě, Honzo.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Čtyři novinky změnily podobu nejlepší desítky na Rádiu Praha. Teddy Swims je devátý. Madonna se Sabrinou Carpenter číslo 8. Nesmrtelní Rolling Stones mají 6. A nejlepší novinka je božská juniorka. Charlotte Gott, In Too Deep, nová 5 na Praze. A 3 nejlepší. Dracula, Tame Impala a Jenny mají bronz. Na 2. místo vylétli BB Rexa Faithless New Religion. A druhou jedničku v řadě má Olivia Rodrigo, Drop Dead. Nechat tak nebo jinak.
5: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
4: Další kolo zase v neděli večer.
6: Praha.rozhlas.cz.

0: Billie Eilish a Bad Guy v 6:30 na Rádiu Praha. Teď zprávy a Anička Hašková.
1: Ve 12 krajských městech vyrazili lidé včera na pochody na podporu nezávislosti veřejnoprávních médií. Akci s názvem Ruce pryč od médií zorganizoval spolek Milion chvilek pro demokracii. Ten upozorňuje na obavy z politického ovládnutí České televize a Českého rozhlasu a požaduje stažení návrhu zákona, který převádí financování obou médií z poplatků na státní rozpočet. V Praze začnou v létě jezdit autobusy městské hromadné dopravy tunelovým komplexem Blanka. Linka číslo 145 propojí Čimice, Bohnice, Kobylisy a Dejvickou. Na trase přibydou úseky s vyhrazenými autobusovými pruhy. Nové spojení by mělo zkrátit cestu mezi Prahou 6 a Prahou 8. Hlavní město podpoří Potravinovou banku pro Prahu a Středočeský kraj částkou 2,5 milionu korun. To je zhruba stejně jako minulý rok. Peníze poputují například na svoz, třídění a distribuci potravin pro desítky lidí v nouzi. Vatikán bude mít k dispozici speciální komisi pro umělou inteligenci. Rozhodl o tom papež Lev XIV. Důvodem jsou podle vyjádření Vatikánu potenciální dopady, které může mít AI na lidstvo a také zájem církve o důstojnost každého člověka. Papež před riziky umělé inteligence varoval už dříve. Podle hlavy katolické církve lidé nejsou předurčeni k životu ve světě, kde už nelze rozeznat pravdu od fikce. Dnes čekejte polojasno až jasno, postupně většinou oblačno, výjimečně přijdou přehánky. Teploty vystoupí nejvýše na 19 až 21 stupňů. Vítr bude foukat slabý proměnlivý nebo západní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Katka Jelenová.
3: Na dálnici D6 na příjezdu do Prahy směrem z Varu čekejte zdržení od sjezdu na Jeneč. Kolona popojíždí ze 7. kilometru k nehodě na 5. a pultem. V levém pruhu tam havarovala 3 osobní auta, zdržíte se okolo 10 minut. Dál směrem do Prahy naberete zdržení i v Karlovarské. Fronta začíná už ve sjezdu z okruhu a nesouvisle se sune i Bělohorskou až na Vypich. A ještě se podíváme na východní část okruhu i na navazující Štěrboholskou spojku. Směr Lanový most se sune nesouvislá kolona. Od sjezdu z hradecké dálnice D11 až k průmyslové pojedete okolo 20-25 minut. Českobrodská zůstává plná mezi Újezdem a Běchovicemi.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
3: I tobě, Honzo.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Přijďte v sobotu 23. května do areálu Nekonečná Vypich a přilehlou pláň oslavit Den dětí z Domy dětí a mládeže z celé Prahy. Užijete si tvořivé dílny, sportovní a freestyleové zóny, ukázky techniky IZS a armády, koncerty Bereniky Kohoutové a kapely Poetika, dětskou show, kouzelnické vystoupení nebo letní kino. Zapište si do diáře Den dětí z Domy dětí a mládeže sobota 23. května Nekonečná Vypich. Více na www.dendetipraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
4: Rádio Praha.
0: Po 6:30 v ranní Praze Shawn Mendes, When You Gone. A budou Tame Impala, Jenny, Dracula.

0: To byli Depešáci, je 6:45. Rozhodoval o životech tisíců lidí. Karl Hermann Frank, přezdívaný vrah od psacího stolu, patřil k nejmocnějším nacistům v protektorátu. Stál za vyhlazením Lidic a Ležáků. Před 80 lety začal soudní proces s válečným zločincem. I to podrobně rozebírá nová série Kat K.H. Frank Českého rozhlasu Plus.
1: Veřejný žalobce u mimořádného lidového soudu v Praze navrhuje zahájení trestního řízení proti Karlu Hermanu Frankovi.
2: Pětidílná série přenese posluchače přímo do soudní síně roku 1946. Tehdy se Karl Hermann Frank zodpovídal ze svých zločinů proti českému národu, včetně vyhlazení Lidic, Ležáků a poprav během takzvané druhé Heinrichiády.
3: Já jsem ztratila muže, otce a 4 bratry, vrahu bídnej.
4: Ale vlastně se mu nikdy nepodařilo prokázat, že on by přímo sám zabil někoho vlastní rukou. To znamená, on byl ten člověk, který vydával ty rozkazy, věděl o různých věcech, které se děly, včetně vypalování Lidic a podobně. A za to byl odsouzený, za to, že to řídil, ale seděl za tím psacím stolem a tedy, když to řeknu blbě, tak zkrátka on sám pravděpodobně nikdy nikoho tady nezabil.
2: Popisuje jeden ze spoluautorů pořadu Vojtěch Koval.
5: O osud žen a děti, ani o jiné okrutnosti jsem se nezajímal.
4: Člověk, který by zvládl si to poslechnout celé, nebo třeba aspoň nějaké větší úseky, tak může být překvapený tím, jak ten K.H. Frank u soudu vystupuje. Je tam muž, který si možná ještě neuvědomuje, že ho možná popraví, pravděpodobně ví, že ho odsoudí. Historik Vojtěch Kincel se domníval, že on si v té době pravděpodobně myslel, že třeba bude doživotně někde vězněn a že ho asi v tu chvíli třeba nenapadlo, že může dojít i na tu popravu.
6: Obecenstvu oznamují, že poprava bude vykonána veřejně dnes o 13. hodině na dvoře Pankrácké věznice.
2: S kolegyní Lucí Korcovou vyrazili také přímo na místa tragických událostí.
4: My jsme chtěli, aby ten posluchač měl opravdu pocit, že jednak poslouchá ten proces díky těm archivům, ale zároveň ho dostat na to místo, protože když dneska přijdete do Lidic, tak dnes už je tam památník a zbytky té vesnice, ale když vedle vás stojí historik Vojtěch Kincel a vypráví vám, co se tam dělo, kdy přijeli nacisté, kde popravovali ty muže a podobně, tak tento pocit jsme tam chtěli dostat.
2: Celou sérii Kat K.H. Frank Proces s vrahem od psacího stolu můžete poslouchat také na platformě Můj rozhlas. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Dnes budeme mít nejprve polojasno až jasno, postupně většinou oblačno, jen výjimečně se budou tvořit přehánky. Maxima 19 až 21 stupňů, jsme na 6 stupních a foukat bude slabý, proměnlivý nebo západní vítr. Slovo má opět Katka Jelenová.
7: Na D6 z Varu do Prahy narůstá zdržení před nehodou u Jenče na 5,5 kilometru. Levý i pravý pruh tam blokují následky srážky 3 osobních vozidel. Fronta začíná už za sjezdem na Kladno okolo 10. kilometru. Zdrží vás bezmála 20 minut. Na trase naberete zdržení i v Karlovarské ulici už přímo v Praze. Od sjezdu z okruhu přes Bělohorskou pojedete k Vypichu zhruba 20 minut. Před Vypichem se plní Bělohorská i ve směru z centra, stejně tak i Bucharova, následně Kukulova ze spod od Plzeňské. Plzeňská do centra a nesouvislá fronta téměř od Kotlářky. V Radlické do centra za Trezorkou vyšetřují nehodu 2 osobních aut. V koloně se popojíždí do 10 minut. Ve Strakonické do centra přibrzdíte poprvé už na úrovni okruhu, pak u závodiště. Od Malé Chuchle už se pak pokračuje plynule až k Barandovskému mostu. A Libereckou k Blance aktuálně jedete téměř půl hodiny. Plní se Povltavská od Čuprovy i Trojská jak od Kempu, tak se zhora od Kobylis.
0: Díky moc a měj se.
7: Krásné ráno.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha.

0: Koaliční rada se podle premiéra Babiše bude návrhem zákona o veřejnoprávních médiích zabývat na konci května. Mezinárodní hudební festival Pražské jaro dnes uvede 12. dirigentský debut. Počet poprav na světě loni vzrostl o zmezbála 80%. Dnes čekejte polojasno až oblačno s teplotami do 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO 25. května. Řekl to ve svém nedělním videu na sociálních sítích. Zabývat se koalice podle něj bude i stovkami připomínek, které k návrhu přišly v mezirezortním řízení. Do debaty chce přizvat také generální ředitele Českého rozhlasu i České televize.
2: A když teda se připravíme na koalici, tak pozveme generálního ředitele České televize a generálního ředitele Českého rozhlasu a budeme veřejně se bavit o tom, co v rámci toho zákona navrhujeme. A určitě nechceme mluvit do obsahu.
0: Připomínkové řízení k mediální novele skončilo v noci na sobotu. Kritizovala ji řada ministerstev a institucí. Předloha je podle nich nelogicky uspořádaná. Chybí v ní také

0: jasná definice pojmu v média veřejné služby. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy řekl, že připomínky očekával. Zabývat se teď bude jen těmi relevantními. V pražském Rudolfinu dnes zazní 12. dirigentský debut Pražského jara. Mezinárodní hudební festival jim chce dát příležitost mladým talentovaným dirigentům z Česka. Letos vybrali Ondřeje Soukupa, který sbíral zkušenosti ve Velké Británii nebo Skandinávii. Jak říká, na koncertě s Pražskou filharmonií a solistkou Simonou Šaturovou zazní díla z amerického kontinentu.
1: Vystoupíme s krásným americkým tanečním programem, který zahrnuje i Dvořáka, Dvořákovou svitu Adur, a program je celkově nabitý mladou energií, takže se myslím, že všem bude líbit, ale nicméně je tam prostor i pro nějaké intimnější momenty.
0: Praha nakoupí městským strážníkům nové služební kalhoty. Na výstroj policistů hlavní město vyčlenilo přibližně 8,5 milionu korun. Oblečení by mělo být z odolnějšího a komfortnějšího materiálu, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
2: Nový materiál musí především splňovat vysoké nároky na vlastnosti, zajišťující komfort při výkonu služby po celý rok. A to především v zimních měsících. Každý strážník v přímém výkonu má nárok na 2 kusy kalhot za 24 měsíců.
0: Režimy po celém světě loni popravili nejvíce lidí za posledních 44 let. Informovala o tom nezisková organizace Amnesty International. Zaznamenala více než 2700 poprav, z toho naprostou většinu na Blízkém východě. To je o 78% více než v roce 2024. 2159 lidí popravil iránský teokratický režim. 356 popravili úřady v Saudské Arábii, většinou za drogové delikty. Do celkové statistiky nejsou zahrnuté tisíce poprav v Číně. Peking je největším vykonavatelem trestu smrti na světě. Tamní úřady ale přesné údaje nezveřejňují. V Evropské unii jsou popravy zakázané. Vodní slalomář Vít Přindíš ovládl o jediný bod nominační boje o účast reprezentačního týmu kajakářů. Přindíš tak doplnil Jakuba Krejčího a Jiřího Prskavce. Těsně místo v týmu nezbylo na Matyáše Nováka, který si ale už dříve zajistil stejně jako Přindíš a Krejčí účast ve vrcholných závodech v kajak krosu. Během dneška bude nejdříve polojasno až jasno, postupně pak oblačno. Výjimečně můžou přijít přehánky. Teplotní maxima 19 až 21 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo západní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje z dopravního infocentra kolegyně Katka Jelenová.
5: A my v Praze sledujeme hodně silný provoz jako tradičně na severu východě města. Libereckou do centra se sune dlouhá kolona v obou pruzích od nájezdu z Veselské. Trasa k Blance teď zabere téměř půl hodiny. Prosecká je plná od Kbelské až k Bobové dráze. Kbelská z Letňan do Hloubětína v úseku mezi Novopatskou a Poděbradskou. V opačném směru, tedy nahoru do Letňan, se ucpává sjezd z Novopatské. Pomaleji se jede až ke sjezdu na Prosek. Průmyslová z Hloubětína do Hostivaře a kolona mezi Českobrodskou a jižní spojkou. Na východní části okruhu, následně na Štěrboholské spojce, čekejte dlouhé zdržení mezi Hradeckou D11 a Europarkem. Jižní spojka od Barandovského mostu je plnější mezi Spořilovem a Štěrboholy. A Strakonická před Barandovským mostem se ucpává od Lahoviček k Malé Chuchli. Pomaleji se jede i za mostem v Dobřížské směrem k Mrázovce.
4: Já ti moc děkuju, zatím hezké ráno.
5: I tobě, Honzo.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Radio Praha.
4: S Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do pondělí 18. května. Máme 4,5 minuty po 7. Hezké ráno přeju. Za chvilku Taylor Swift a The Fate of Ophelia. A budou taky Charlie XCX, Chains of Love.
3: Radio Praha a Honza Chlaň. 107,1 FM a DAB+.

0: a Zdís Electrified je 7:15, posloucháte Rádio Praha v pondělí 18. května, právě tohle datum teď budeme rozebírat do detailu.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Pondělí 18. května, svátek mají Nataši a tady je Petr Jungmann, hezký den. Potomek posledního Inky a vůdce peruánských indiánů v boji proti španělským kolonizátorům Tupac Amaru II. Byl popraven obzvlášť krutým způsobem v Cusku v roce 1781. Kusy jeho těla rozeslal guvernér po celé zemi, aby zastrašil domorodé obyvatele. Ale nepokoje pokračovaly dál. Z Tupaca Amaru se stal národní hrdina. Budova Národního muzea v horní části Václavského náměstí v Praze byla slavnostně otevřena před 135 lety v roce 1891. Nedávno byla nádherně opravená, dnes je ostatně Mezinárodní den muzeí. Ve stejný den v roce 1891 zahájila činnost i Česká akademie věd a umění, původně zvaná Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. 18. května 1923 ve 20 hodin a 15 minut ukončila tato věta ticho v českém éteru.
4: Haló, haló, ze vysílací stanice radiožurnálu Vekdelích u Prahy.
3: První hlasatelka Emilie Tučková zahájila pravidelné rozhlasové vysílání. Československo se díky radiožurnálu stalo druhou evropskou zemí, kde éter ožil. Na první, jen 3 dny staré protialkoholní záchytné stanici v Československu v nemocnici v Praze u Apolináře měl přesně před 75 lety v roce 1951 legendární bojovník proti metle lidstva Jaroslav Skála poprvé práci. Prvním pacientem byl
5: maršál Malinovský,
3: sovětský námořní důstojník. Tetra Pak, samozřejmě kartonové obaly potravin. Původně tato švédská firma byla založena před 75 lety. Největší čirý modrý diamant na světě, Oppenheimer Blue, o váze více než 14,5 karátu, byl před 10 lety vydražen v aukční síni Christie's v Ženevě. Suma za rekordní diamant byla taky rekordní. 57,5 milionu dolarů. To je šutrák, přátelé, za skoro 1,5 miliardy korun. 75 slaví historicky první generální ředitel České televize, později i vedoucí kanceláře prezidenta republiky Václava Havla, Ivo Maté. Přejeme všechno nejlepší, vám všem krásný den, úspěšný týden.
0: Dneska bude polojasno až jasno, postupně většinou oblačno a jen výjimečně se budou tvořit přehánky, maxima 19 až 21 stupňů, teď jsme na 7, foukat bude slabý, proměnlivý nebo západní vítr. A jak to vidí Katka Jelenová?

0: i v Povltavské z Čuprovy, i v Trojské od Gymnázia, i se zhora od Kobylis. V ulici k Barandovu směrem z centra popojíždí kolona od akvaparku 10 až 15 minut se sune k nehodě těsně před sjezdem na okruh. Pravý odbočovací pruh blokují následky střetu několika vozidel. A na dálnici D6 na příjezdu do metropole směrem z Varů trvají komplikace a hlavně dlouhé zdržení od sjezdu na Kladno. Kolona z 11. kilometru se vleče téměř půl hodiny k nehodě u Jenče. Na 5,5. kilometru zůstává uzavřený levý pruh. Na místě je i světelná šipka silničářů. Hasiči odjeli.
1: Díky moc, hezké ráno.
0: I tobě.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Festival Open House Praha vás zve od 18. do 24. května k objevování skrytých klenotů Prahy. Letos se zaměřuje na proměny města, památky v pohybu a péči o jejich budoucnost. Prozkoumejte palác poštovního šekového úřadu, ikonický stroj Import, barokní jízdárnu Savarin nebo naši karlínskou rozhlasovou budovu. O víkendu 23. a 24. května se zdarma otevře více než 100 nepřístupných budov. Více na www.openhousepraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Dejte si vinyl.
2: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha.
4: Na Rádiu Praha.
3: Dvě letošní novinky v hlasování. Dermot Kennedy a nejnovější LP Weight of the Roots. Nebo Holly Humberstone a Cruel World. Kdo z nich nás bude v pondělí večer bavit? Dermot nebo Holly? Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.

0: Linkin Park a Numb v 7:30 na Rádiu Praha. Dáme si zprávy s Aničkou Haškovou.
1: Středoškolákům začínají ústní maturity, potrvají až do 10. června. Konkrétní termíny si určují ředitelé jednotlivých škol. Povinné jsou ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Ten ale některé školy uznávají i na základě mezinárodního jazykového certifikátu. Banky společně se stavebními spořitelnami poskytly v dubnu nové hypotéky za 44 miliard a 200 milionů korun. Vyplývá to z nově zveřejněných dat České bankovní asociace. Většinu lidé využili ke koupi nemovitosti, zbytek pak na stavby a rekonstrukce. Výstavbu nového bytového domu zahájili dělníci v Praze Horních Počernicích. Vznikne v něm 15 obecních bytů různých dispozic, z nichž dva budou mít bezbariérový přístup. Obyvatelé budou mít k dispozici také parkoviště pro 16 aut. Projekt má stát bezmála 85 milionů korun. Necelou polovinu pokryje dotace od magistrátu. Hotovo by mělo být za rok. Francouzské hlavní město hostí zasedání ministrů financí zemí G7. Sedm největších ekonomik světa bude řešit například situaci na Blízkém východě a její dopad na světovou ekonomiku. Do Paříže míří i šéf ministrů financí Evropské unie Kyriakos Pierakakis. Řešit chce také zvyšující se zadlužení u zemí eurozóny, zejména kvůli válce na Ukrajině a Blízkém východě. Dnes bude zpočátku polojasno až jasno, postupně oblačno, výjimečně se objeví přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý nebo západní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A podíváme se na silnice, jak to na nich vypadá, sleduje Katka Jelenová.
3: Na východní části okruhu směrem z Černého na Lanový most čekejte velmi silný provoz v připojovacím pruhu z dálnice D11. Navíc nějakou chvíli stála dvě havarovaná vozidla. Už se je podařilo přesunout mimo jízdní pruhy. Trasa k Europarku každopádně zabere více než půl hodiny. Potíže trvají i v Liberecké směrem do centra. Pod čerpací stanicí MOL odklízejí následky po nehodě. Kolona z Cínovecké na 15 minut. Velmi pomalu se pak pokračuje i dál k tunelu Blanka. Zdržení trvá i v Povltavské z Čuprovy, i v Trojské od Gymnázia, i se zhora od Kobylis. Na dálnici D6 na příjezdu do metropole směrem z Karlových Varů trvají komplikace, hlavně dlouhé zdržení, a to od sjezdu na Kladno. Kolona z 12. kilometru se sune téměř půl hodiny k nehodě u Jenče. Na 5,5. kilometru zůstává uzavřený levý pruh.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: I tobě.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger, je 7:45. Hygienici v Praze začali kontrolovat pískoviště na dětských hřištích. Ověřují, jestli je písek zdravotně nezávadný. Vybraná místa v hlavním městě takto náhodně kontrolují, hlavně na jaře a na podzim.
1: Odebíráme tady teda pískoviště, máme tady 5 dílčích vzorků, vždycky si berou všechny strany a prostředek.
2: Popisuje laborant ze zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem Josef Vojtěch. Jedním z prvních míst, které letos kontroluje, je pískoviště u tramvajové zastávky Výtoň v Praze 2.
1: Mám na to sterilní pytlíčky, beru plus minus kilo, kilo a půl.
2: Odebrané vzorky následně odveze do laboratoře, kde odborníci zkoumají chemické složení nebo třeba přítomnost parazitů. Nejčastějším problémem jsou výkaly holubů, psů nebo koček, říká ředitelka odboru dětí a mladistvých hygienické stanice hlavního města Prahy Anna Fileová.
3: Hrozí tady taky samozřejmě riziko přenosu škrkavek, to jsou právě parazitičtí červy a v případě, že tady prostě kočka si udělá svoji potřebu, tak ty škrkavky se dostanou do písku.
2: Pokud dítě tento písek sní, může se nakazit infekční chorobou. Ta se projeví většinou nevolností a zvýšenou teplotou. Podle Barbory Svobodové, která si na zdejší hřiště přišla hrát se synem, je téměř nemožné děti uhlídat.
4: Jako občas, když máte třeba starší dítě a to pak běží k tomu pískovišti a zrovna má něco v ruce, nějakou svačinu, tak tam jako přiběhne s kouskem té potravy, no, nebo prostě nějaké potraviny.
2: Vždy ale předem kontroluje, jestli na pískovišti není nějaký nebezpečný, třeba ostrý předmět.
4: Že bych ten písek prohrabávala, to ne, ale zase si vybírám hřiště, u kterých vím, že tam chodí ti správci, kteří o to hřiště pečují.
2: Správci mají povinnost udržovat písek čistý. Hygienické nároky stanovuje vyhláška. Písek by proto měli vždy na noc zakrývat a pravidelně ho také provzdušňovat nebo prosívat, vysvětluje Anna Fileová z pražské hygienické stanice.
3: Není vhodná varianta, se kterou se občas setkáváme. Dezinfekce písku savem. Písek není jenom takhle na těch veřejných hracích plochách, ale třeba součástí mateřských škol. A tam jsme se občas s tím setkali.
2: Provozovateli pískovišť v Praze jsou nejčastěji městské části. Pokud hygienici zjistí závadu, můžou jim dát pokutu až 10 000 korun a nařídí jim písek vyčistit. Průměrně se to stává u 3 z 10 pískovišť. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze polojasno až jasno, postupně většinou oblačno, jen výjimečně se budou tvořit přehánky, maxima 19 až 21 stupňů, teď jsme na 7 a foukat bude slabý proměnlivý nebo západní vítr. Jak to vidí Katka Jelenová?
5: Na východní části okruhu následně na Štěrboholské spojce popojíždí půlhodinová kolona od sjezdu z hradecké dálnice D11 až k Europarku. O kus dál už na jižní spojce naberete zdržení od Lanového mostu k omezení těsně před Spořilovem, kde uzavřeli část odbočovacího pruhu, se jede zhruba 15 minut. A na spojce zpomalíte i před Barandovským mostem. Fronta od sjezdu na Modřany se sune i do Břížskou k Mrázovce. V Radlické do centra budete popojíždět od Valtrovky Plzeňskou do centra od Kotlářky. Hodně plné zůstává okolí Vypichu, Bělohorská v obou směrech i Kukulova od nemocnice. V Evropské do centra čekejte nesouvislou frontu mezi Dědinou a Veleslavínem. V Horoměřické výrazně komplikuje provoz omezení v Šáreckém údolí. Projíždí se tam Kyvadlově a fronty se sunou v obou směrech. Kolona se tvoří i na trase z Nebušic před kruhovým objezdem u Generálky.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
5: Měj se hezky, Honzo.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Topíte se v reklamách.

Rádio Praha. 107,1 FM. Rádio Praha. Nejvíc hitů na 107,1 FM.

0: November 2nd, what it feels like, je 8 hodin a ve studiu se mnou už je Anička Hašková. Znamená to, že pro vás máme další zprávy Rádia Praha a přejeme krásné pondělní ráno.
1: Pěkné ráno. Vláda projedná zvýšení rodičovského příspěvku. Od ledna by se mohlo zvednout o 50 tisíc korun. Silničáři dnes začali opravovat křižovatku mezi Ďáblickou a Žernoseckou ulicí v Praze. Evropská unie podle deníku Financial Times plánuje opatření na snížení závislosti firem na Číně. Dnes bude polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Rodičovský příspěvek by se mohl zvednout o 50 tisíc korun. Počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který dnes projedná vláda. Zvýšit se příspěvek má ze současných 350 na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat pak nově na 700 až 800 tisíc. Vztahovat se bude na děti narozené po 1. lednu 2027. Pro státní kasu by navýšení znamenalo vyšší výdaje o 230 milionů korun, pokračuje minister práce Aleš Juchelka z hnutí ANO.
3: Tak jak jsme slíbili v programu prohlášení vlády z 350 na 400 tisíc korun a budeme o tom samozřejmě debatovat, ale mám pocit, že samozřejmě proto vláda bude hlasovat, protože je to domluveno.

0: i koaličně a jak jsem říkal, máme to v program prohlášení vlády a my sliby plníme.
1: Vláda by se mohla zabývat také výběrem nového náčelníka generálního štábu. Do funkce by měl nastoupit po současném generálovi Karlu Řehkovi, kterému čtyřleté funkční období skončí v létě. Řidiči musí ode dneška počítat v Praze s omezeným provozem na křižovatce mezi Ďáblickou a Žernoseckou ulicí. Silničáři tam zahájili rekonstrukci, která potrvá 10 dní. Lidé na cestě do Kobylis budou muset využít objízdnou trasu, říká mluvčí technické správy komunikací Barbora Lišková.
2: Budeme v tom úseku převádět dopravu na objízdnou trasu po ulici Střelničná. V místě, kde se stýká křižovatka Ďáblická a Žernosecká, bude zúžena na jeden jízdní pruh a doprava zde bude řízena kyvadlově.
1: Praha 1 chce zlepšit podmínky pro hnízdění ptáků na svém území. Ve spolupráci s ornitology nechalo vedení městské části rozmístit v centru metropole 31 ptačích budek z dřevocementové směsi. Pomoci mají například síkorkám, špačkům nebo kavkám, říká nezávislá místostarostka Prahy 1 Kateřina Klasnová.
3: Za životní prostředí jsme navrhli lokality v parku Kampa, v Vojanových sadech, v Františkánské zahradě a na Slovenském a Střeleckém ostrově. A ornitologové nám pak vytipovali konkrétní stromy a druhy budek pro ptáky.
1: Za budky radnice zaplatila bezmála 100 000 korun. Evropská unie připravuje opatření, která by snížila závislost evropských firem na Číně. Píše to britský deník Financial Times s odvoláním na dva unijní úředníky. Společnosti by podle zamýšlených změn nově musely kritické komponenty nakupovat minimálně od 3 různých dodavatelů z více zemí. Nový zákon by zároveň stanovil maximální množství komponentů, které je možné od jednoho dodavatele nakoupit. Nová pravidla mají být zaměřená na výrobce chemikálií a průmyslových strojů. Plány jsou podle Financial Times teprve v rané fázi a věnovat se jim bude Evropská unie koncem května. Fotbalisté Slavie už s jistotou ligového titulu prohráli v Hradci Králové 1-3. Sparta zvítězila 2-0 v Liberci a Plzeň porazila Jablonec 5-0. Poslední kolo šance ligy se bude hrát o následujícím víkendu. Dnes čekejte polojasno až jasno, postupně většinou oblačno, výjimečně přijdou přeháňky. Teploty vystoupí nejvýše na 19 až 21 stupňů. Vítr bude foukat slabý proměnlivý nebo západní.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Je po zprávách, takže potřebujeme, aby to bylo kompletní, ještě dopravní informace, no a ty má připravené Katka Jelenová.
6: Na dálnici D6 na příjezdu do Prahy směrem z Varu trvá dlouhé zdržení od sjezdu na Kladno. Kolona z 12. kilometru popojíždí téměř 40 minut k nehodě u Jenče. Na 5,5. kilometru zůstává průjezdný pouze odstavný pruh. A na trase do centra Prahy v Karlovarské ulici také čekejte frontu. Od sjezdu z okruhu na Vypich jedete místy jen krokem až půl hodiny. Před Vypichem se kolona tvoří i ve směru z centra jako obvykle od Kláštera v Bělohorské ulici, Bucharova pak i Kukulova okolo nemocnice a kolona v celé délce až nahoru k Ladronce. V ulici k Barandovu do centra zpomaluje provoz omezení u teras. Kolona od Štěpařské je na 15 minut. Zpomaluje se teď i v opačném směru, tedy od Barandovského mostu. Od bazénu ke sjezdu na okruh se jede 15 až 20 minut. Příčinou je nehoda přímo ve sjezdu na okruh. Teď už v odstavném pruhu stojí několik vozidel, s nimi i policejní hlídka, ale okolo jedoucí řidiči přihlížejí, výrazně zpomalují, proto ta kolona.
5: Díky moc, Katko, měj se.
6: Krásné ráno, Honzo.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Máme 5 minut po 8 a vy vstáváte s Rádiem Praha a Honzo Klaněm do pondělí 18. května. Hezké ráno přeju. Za chvilku Benson Boone na Mystical Magical. A bude taky Nico Santos, All Time High.
4: Rádio Praha a Honza Klaň, 107,1 FM.

0: Alicia Keys, Empire State of Mind je 8:15. No a tak je pondělí 18. května. V Praze budeme mít nejprve polojasno až jasno. Tady u nás v Karlině začíná už krásně svítit sluníčko do zahrady. Postupně ale většinou přijde oblačno. Jen výjimečně se budou tvořit přehánky. Maxima 19 až 21 stupňů, teď jsme na 9 a foukat bude slabý proměnlivý nebo západní vítr. Katko, máš zase slovo.
1: Na jižní spojce směrem z Černého na Barandovský most za Spořilovem jede pravým pruhem pomalu vozidlo silničářů, provádí údržbu. Za nimi se sune fronta, aktuálně začíná před Lanovým mostem, ztratíte v ní okolo 15 minut. Na spojce budete brzdit i o kus dál na cestě k Barandovskému mostu, a to kousek za sjezdem na Pankrác. Odtud k Mrázovce je to na 15 až 20 minut. A před Barandovským mostem se sunou nesouvislé fronty i ve Strakonické od Lahoviček, v Modřanské od Belárie i v ulici k Barandovu. Tou se popojíždí hlavně kvůli omezení u teras.
0: Díky moc, hezké ráno.
1: I tobě, Honzo.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Čtyři novinky změnily podobu nejlepší desítky na Rádiu Praha. Teddy Swims je 9. Madonna se Sabrinou Carpenter číslo 8. Nesmrtelní Rolling Stones mají 6. A nejlepší novinka je božská juniorka. Charlotte Gott, In Too Deep, nová 5 na Praze. A 3 nejlepší. Dracula, Tame Impala a Jenny mají bronz. Na 2. místo vylétli BB Rexa Faithless New Religion. A druhou jedničku v řadě má Olivia Rodrigo, Drop Dead. Nechat tak nebo jinak?
3: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
2: Další kolo zase v neděli večer.
4: Praha.rozhlas.cz.

0: Dua Lipa, Be The One, je 8:30 a my pro vás máme zprávy Rádia Praha, připravila je Anička Hašková.
1: Český rozhlas dnes slaví 103. narozeniny. Pravidelné rozhlasové vysílání začalo 18. května 1923 ve 8:45 večer. Pracovníci tehdy ještě soukromé společnosti Radiožurnál vysílali ze stanu na letišti v pražských Kbelích. První vysílání trvalo hodinu a šlo o koncert vážné hudby. Lebka svaté Zdislavy je venku z betonu. Podle policie je v zachovalém stavu a dál na ní budou pracovat restaurátoři. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl řekl, že pokud bude lebka znovu vystavena, měla by být za neprůstřelným sklem a s elektronickým zabezpečením napojeným na policii. Do betonu lebku zalil muž, který ji ukradl z baziliky v Jablonném v Podjištědí. Muž je věřící a vadilo mu vystavování relikvie. Chtěl jí proto soukromně pohřbít. Teď je vyšetřovaný na svobodě, hrozí mu až 8 let vězení. Začíná 12. ročník festivalu Open House Praha. Jeho doprovodný program nabídne po celý tento týden debaty, přednášky nebo projekce. Více než 100 běžně nepřístupných budov pak můžou lidé zdarma navštívit už tento víkend, a to v rámci komentovaných prohlídek. Během dneška bude nejdříve polojasno až jasno, postupně pak oblačno, výjimečně můžou přijít přehaňky. Teplotní maxima 19 až 21 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách dopravní informace, ty pro nás má Katka Jelenová.
3: Na východní části okruhu i na navazující Štěrboholské spojce trvá zdržení. Kolona popojíždí v obou pruzích z úrovně D11 a nesouvisle pokračuje i dál na jižní spojce směrem k Barandovskému mostu. Kousek před sjezdem na magistrálu pracují silničáři, zabrali odbočovací částečně, ale i pravý pruh. Celá uvedená trasa zabere téměř 40 minut. Na spojce budete brzdit i o kus dál na cestě k Barandovskému mostu, kousek za sjezdem na Pankrác, odtud k Mrázovce pojedete 15 až 20 minut. Před mostem se sunou nesouvislé fronty i Strakonickou od Lahoviček v Modřanské od Belárie. I v ulici k Barandovou tou budete popojíždět hlavně kvůli omezení u teras. A z dálnice D6 na trase Vary Praha neseme lepší zprávu od Jenče. Následky nehody na kilometru 5,5 se podařilo odklidit. Opět se projíždí oběma pruhy a kolona se téměř celá rozjela.
0: Katko, já moc děkuju, hezké ráno.
3: I tobě, Honzo.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Po 8:30 v ranní Praze Miles Smith a Neil Horan, Drive Safe. A budou Axwell a Ingrosso, More Than You Know.

0: To byl Atmo Music a Jakub Děkan, doufám. Je 8:45 a přichází Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. V Metropoli v pondělí startuje festival Open House. Ten vám jako každý rok nabízí šanci podívat se do běžně nepřístupných budov, kolem kterých třeba chodíte každý den, ale nikdy jste se nepodívali dovnitř. Objevit můžete historické budovy, nové kancelářské komplexy, podíváte se do podzemí, ale i na jedinečné vyhlídky na Prahu. Hlavní program bude v sobotu a v neděli. Tyto dny se vám mimo jiné otevře i budova Karlínského rozhlasu, odkud vysílá právě Rádio Praha. Už od pondělí se ale můžete vydat na zajímavé přednášky nebo na komentované procházky. Detaily a rezervace najdete na webu openhousepraha.cz. A v pondělí taky můžete oslavit Mezinárodní den muzeí a galerií. Ten byl vyhlášen v roce 1977. Zdarma se můžete jít podívat třeba do Muzea českého granátu nebo do Národního zemědělského muzea na Letné. A příjemný start do nového týdne přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Praha.
0: A v Praze bude dnes nejprve polojasno až jasno, postupně většinou oblačno, jen výjimečně se budou tvořit přehánky. Maxima 19 až 21 stupňů, teď jsme na 9 a foukat bude slabý proměnlivý nebo západní vítr. Teď zase Katka Jelenová, dopravní informace.
3: Na východní části okruhu následně na Štěrboholské spojce trvá zdržení v koloně z úrovně D11. Nesouvisle pokračuje i dál jižní spojkou směrem k Barandovskému mostu. Za Spořilovem se stále pohybují silničáři v pravém pruhu. Sunou se pomalu až na Smíchov. Na plzeňské D5 těsně před sjezdem na okruh teď čerstvá větší nehoda. V levém pruhu se srazila 4 osobní auta. A na hlavní části okruhu směrem z letiště k D1 pozor hned u sjezdu na D5. Na 23. kilometru v levém pruhu. 2 osobní auta po nehodě jsou zatím označená pouze výstražným trojúhelníkem. Brzdí se za Karlovarskou na 25. kilometru a okolo nehody se pak jede pomaleji až za Ořech na 18. kilometr.
0: Díky moc a hezké ráno.
3: Krásné ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
5: Pražský update.

Eros Ramazzotti, Quanto Amore Sei. Takovéhle pecky vznikaly v devadesátkách. Tohle byl rok 1997. Je 9 hodin a máme rok 2026, pondělí 18. května. Dáme si další zprávy Rádia Praha s Aničkou Haškovou. Hezké ráno. Pěkné ráno.

0: Pražští radní začnou dnes projednávat metropolitní plán. V sáskařské fotbalové kauze se 13 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Při dopravní nehodě v Thajsku zemřela Češka. Dnes čekejte polojasno až oblačno a teploty do 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pražští radní dnes začnou projednávat metropolitní plán, podle kterého se bude rozvoj hlavního města řídit do roku 2050. Praha v něm například počítá s výstavbou zhruba 350 tisíc bytů. Pokud radní i zastupitelé metropolitní plán schválí, mohl by platit od 1. září. Náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček z Hnutí STAN ale očekává, že dnes radní dokument schválit nestihnou.
2: Vzhledem k tomu rozsahu se předpokládá, že ta rada bude pokračovat ve středu a potom další úterý 26. je výbor pro územní rozvoj a 28. zastupitelstvo.
0: V Praze začnou v létě jezdit autobusy městské hromadné dopravy tunelovým komplexem Blanka. Linka číslo 145

0: propojí Čimice, Bohnice, Kobylisy a Dejvickou. Na trase přibydou úseky s vyhrazenými autobusovými pruhy. Nové spojení by mělo zkrátit cestu mezi Prahou 6 a Prahou 8, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje dopravu v Praze a okolí.
1: Připravujeme na jeho trase celou řadu preferenčních opatření, tak aby nedocházelo ke zdržování této linky v případě, že bude třeba regulován vjezd do tunelu Blanka. Tato autobusová linka by měla jezdit v ranní špičce každých 6 minut, během dopoledne po 15 minutách a v odpolední špičce každých 7 až 8 minut.
0: V Moravskoslezské větvi sázkařské fotbalové kauzy se 13 z 18 obviněných přiznalo ke korupci a obviňování zápasů. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl Český rozhlas možnost nahlédnout. Například fotbalový brankář Lumír Číš vypověděl, že celkem dostal na úplatcích zhruba 150 tisíc. Hráč Samuel Šigur přiznal policii jeden úplatek ve výši 20 až 30 tisíc. Ani jeden z nich to pro Český rozhlas komentovat nechtěl. Při dopravní nehodě v Thajsku zemřela Češka s jejím přítelem Irem. Informaci přinesly irská média. V době nehody podle serveru Irish Independent pár cestoval na skútru. Místní média uvádí, že se stroj za deštivého počasí jsi na horské silnici četně střetl s dodávkou. O zemřelé Češce neuvádějí žádné další informace. Fotbalisté Slavie Praha na Hradec Králové v poslední době moc nestačí. Novopečený ligový mistr prohrál na východě Čech podruhé během jediného měsíce, tentokrát 1-3. Přijel ale s oslabenou sestavou i díky tomu zažil nádherný ligový debut Dan Kohout. 19-letý mladík se trefil po 2 minutách na hřišti. Ocenil ho i trenér Jindřich Trpišovský.
2: Ten kluk na písku někde v 16, v 17 letech a v tom velkém fotbale chviličku, ale má něco, co je strašně vzácný. Je to umění se dostat do šance. A taky umět docela proměnit, má zajímavou typologii a pokud bude zdravý a bude se rozvíjet, tak to po tomu zemi bude silné, bude užitečné.
0: Dnes bude zpočátku polojasno až jasno, postupně oblačno, výjimečně se objeví přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý nebo západní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Katka Jelenová.
5: Na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most teď je větší potíže hned u sjezdu do ulice v Korytech. Pravý pruh blokují následky většího střetu dvou nákladních vozidel. Opatrně se projíždí pouze prostředním a levým. Kolona se tvoří za podjezdem magistrálie na zhruba 25 minut, možná i půl hodiny. Kvůli tomu se značně ucpává i Spořilovská, předtím i Brněnská. Od D1 nesouvislou frontu čekejte od Opatova z 2. kilometru. Na plzeňské D5 těsně před Prahou bourala v levém pruhu 4 osobní auta, brzdí se za Rudnou na 4. kilometru. A na hlavní části Pražského okruhu směrem z letiště k D1 popojíždí kolona za nájezdem z Karlovarské z 26. kilometru. K Ořechu na 18. se jede více než půl hodiny. U sjezdu na D5 na 23. kilometru, navíc v levém pruhu srážka 2 osobních vozidel.
4: Díky moc, hezké ráno.
5: I tobě, Honzo.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do pondělka 18. května. Hezké ráno vám přeju 5:30 po 9. Za chvilku tady u nás na Rádiu Praha George Ezra. Anyone for you? A budou taky Madonna a Sabrina Carpenter. Bring your life.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Life, je 9:45 a my se budeme zabývat datem 18. května.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Pondělí 18. května, svátek mají Nataši a tady je Petr Jungmann, hezký den. Potomek posledního Inky a vůdce peruánských indiánů v boji proti španělským kolonizátorům Tupac Amaru II. Byl popraven obzvlášť krutým způsobem v Cusku v roce 1781. Kusy jeho těla rozeslal guvernér po celé zemi, aby zastrašil domorodé obyvatele. Ale nepokoje pokračovaly dál. Z Tupaca Amaru se stal národní hrdina. Budova Národního muzea v horní části Václavského náměstí v Praze byla slavnostně otevřena před 135 lety v roce 1891. Nedávno byla nádherně opravená, dnes je ostatně Mezinárodní den muzeí. Ve stejný den v roce 1891 zahájila činnost i Česká akademie věd a umění, původně zvaná Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. 18. května 1923 ve 20 hodin a 15 minut ukončila tato věta ticho v českém éteru.
4: Haló, haló, ze vysílací stanice radiožurnálu Begdelích u Prahy.
3: První hlasatelka Emilie Tučková zahájila pravidelné rozhlasové vysílání. Československo se díky radiožurnálu stalo druhou evropskou zemí, kde éter ožil. Na první, jen 3 dny staré protialkoholní záchytné stanici v Československu v nemocnici v Praze u Apolináře měl přesně před 75 lety v roce 1951 legendární bojovník proti metle lidstva Jaroslav Skála poprvé práci. Prvním pacientem byl
5: maršál Malinovský,
3: sovětský námořní důstojník. Tetra Pak, samozřejmě kartonové obaly potravin. Původně tato švédská firma byla založena před 75 lety. Největší čirý modrý diamant na světě, Oppenheimer Blue, o váze více než 14,5 karátu, byl před 10 lety vydražen v aukční síni Christie's v Ženevě. Suma za rekordní diamant byla taky rekordní. 57,5 milionu dolarů. To je šutrák, přátelé, za skoro 1,5 miliardy korun. 75 slaví historicky první generální ředitel České televize, později i vedoucí kanceláře prezidenta republiky Václava Havla, Ivo Maté. Přejeme všechno nejlepší, vám všem krásný den, úspěšný týden.
0: Dneska bude polojasno až jasno, postupně většinou oblačno a jen výjimečně se budou tvořit přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů a slabý proměnlivý nebo západní vítr. Katko, zdravím tě, povídej.
6: Na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most hned u sjezdu do ulice v Korytech byl po nehodě zabraný pravý pruh. Následky nehody před malou chvílí odklidily, opět se jede bez omezení. Kolona od podjezdu magistrály je na 20 minut, rozjíždí se a podobný čas ztratíte i po pojížděním od Opatova Brněnskou, následně i Spořilovskou. Jižní spojka zůstává o něco plnější i před Barandovským mostem. Nesouvislá fronta od sjezdu na Pankrác pokračuje dál i do Břížskou až k Mrázovce. Jedete-li Blankou, Stroj na Břevnov, vystřete kousek za nájezdem od Letné. V připojovacím pruhu tam překáží nepojízdné nákladní vozidlo, zatím pouze na výstražných blinkrech čeká se na příjezd policie. A na D5 před Prahou směrem z Plzně naberete zdržení od Rudné z 5. kilometru. Důvodem je nehoda těsně před sjezdem na okruh. Levý pruh zůstává blokovaný, v něm 4 havarovaná osobní auta. Kolona je téměř na půl hodiny. I okruh směr D1 je plný tradičně až k Ořechu na 18. kilometr.
0: Já ti moc děkuju. Zatím ahoj.
6: Krásné ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Proč je na vysílacím pultu tolik tlačítek? Nebo co v rozhlasovém slovníku znamená palma a čuchák? Vše a mnohem víc se dozvíte o víkendu 23. a 24. května na dnech otevřených dveří Rádia Praha v rámci festivalu Open House Praha. Těšit se můžete na prohlídku budovy nahrávacího a vysílacího studia a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě s altánem. Zapište si do diáře víkend 23. a 24. května od 10 do 18 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
1: Chcete vědět, co se děje a být v obraze? Chcete vědět, jak vypadáme a kde právě jsme?
8: Sledujte náš Instagram a přidejte se k nám.

0: Meduza Good Boys, Peace of Your Heart. Je 9:30 a my si dáme další zprávy Rádia Praha s Aničkou Haškovou.
1: Ve 12 krajských městech vyrazili lidé včera na pochody na podporu nezávislosti veřejnoprávních médií. Akci s názvem Ruce pryč od médií zorganizoval spolek Milion chvilek pro demokracii. Ten upozorňuje na obavy z politického ovládnutí České televize a Českého rozhlasu a požaduje stažení návrhu zákona, který převádí financování obou médií z poplatků na státní rozpočet. Nový bazén plánuje postavit radnice Prahy Horních Počernic. Nechala si zpracovat odbornou studii, podle které má vzniknout vnitřní i venkovní koupaliště. Součástí má být také úprava parku v přilehlé lokalitě Robotka. Vedení městské části bude o projektu dnes od 18 hodin jednat s obyvateli. Hlavní město podpoří potravinovou banku pro Prahu a Středočeský kraj částkou 2,5 milionu korun. To je zhruba stejně jako minulý rok. Peníze poputují například na svoz, třídění a distribuci potravin pro desítky tisíc lidí v nouzi. Výletní loď MV Hondius dnes dopoledne dorazí do přístavu v nizozemském Rotterdamu. Loď se stala ohniskem epidemie hantaviru. Na palubě už je jen nezbytný personál a dva lékaři. Všichni cestující jsou evakuovaní a v karanténě. Loď bude v přístavu dezinfikována. Onemocnění nepřežili 3 lidé. Dalším 10 cestujícím vyšel pozitivní test. Uvádí to Světová zdravotnická organizace. Dnes čekejte polojasno až jasno, postupně většinou oblačno, výjimečně přijdou přehánky. Teploty vystoupí nejvýše na 19 až 21 stupňů. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý nebo západní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách dopravní informace, s těmi je připravená Katka Jelenová.
3: V Brněnské směrem od D1 trvá silnější provoz z úrovně Chodova, z 2. kilometru pokračuje i Spořilovskou. Je to důsledkem dřívější nehody na jižní spojce u sjezdu do ulice v Korytech. Už se tam opět jede bez omezení, kolony se rozjíždí. Na Kunratické spojce směrem z jižního města do Písnice spozorněte kousek před kruhovým objezdem u Sapy. Srazila se tam dvě osobní auta, projíždí se Kyvadlově, v obou směrech se tvoří fronty na 5 až 10 minut. Vyrážíte-li z Prahy směr Ústí po dálnici D8, dejte si teď velký pozor, na 15. kilometru je tam čerstvá velká nehoda. V levém pruhu bourala 4 osobní auta s motorkářem. A na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně stále nabíráte zdržení zhruba od Rudné z 5. kilometru. Tam je příčinou nehoda těsně před sjezdem na Pražský okruh. V levém pruhu nehoda, 4 havarovaná osobní auta, kolona bezmála na půl hodiny i okruh směr D1 zůstává plný. Tradičně až k Ořechu na 18. kilometr.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: I tobě, Honzo.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

Neo Cruz Dynamite ve 15:45 na Rádiu Praha. Každé pondělí se v tomhle čase pravidelně spojujeme s naší létající redaktorkou. Kam se tentokrát vydala Sabina Vosecká zjišťovat zajímavosti z Prahy, to nám prozradí ona sama. Zdravím tě!

0: nebo na druhé straně zkrátka nebude líbit, tak není nic jednoduššího, než sednout na přívoz a nechat se jednoduše přepravit tam, kam potřebujete.
1: Říká Sabina Vosecká. Moc díky, měj se.
0: Naslyšenou a hezký den.
2: Praha je nej.
1: A v Praze bude dnes polojasno až jasno, postupně většinou oblačno, jen výjimečně se budou tvořit přehánky. Maxima mezi 19 a 21 stupni, teď jsme na 12 stupních a foukat bude slabý proměnlivý nebo západní vítr. A ještě dopravní informace, ty pro nás má Katka Jelenová.
3: V Praze už provoz slábne, dnešní ranní špička je u konce, fronty se rozjíždí v Brněnské, chvílemi se ještě popojíždí s Pořilovskou k jižní spojce, plnější je i sjezd na spojku směrem k Barandovskému mostu. Plné okolí Vypichu, Bělohorská v obou směrech i Kukulova od Plzeňské. V evropské směr centrum se zdržíte v úseku mezi Dědinou a odbočkou do Libocké, v Liberecké do centra se sune fronta už jen z úrovně Stříškova, k Blance je to na čtvrt hodiny. Východní částí okruhu i Štěrboholskou spojkou se nesouvisle popojíždí od sjezdu z hradecké dálnice D11 za Europark. Kbelská z Letňan do Hloubětína je plnější mezi Novopatskou a Poděbradskou. A ještě rychlý pohled na plzeňskou D5. Před Prahou je ucpaná od Rudné z 5. kilometru. Těsně před sjezdem na okruh odklízejí následky po nehodě v levém pruhu. Zdržení čekejte až půlhodinové.
1: Katko, já ti moc děkuju za dnešní spolupráci a přeju hezký celý týden. Ahoj.
3: Napodobně, Honzo, měj se krásně. Ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Pondělí 18. května Praha vysílá zprávy, ve studiu s nimi kolegyně Anna Hašková. Hezké dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
0: Bylo 10 hodin.
1: Počet zmocněnců ve vládě minulý týden vzrostl na 18. Opozice to kritizuje. Řidiči musí ode dneška počítat s omezeními na křižovatce Ďáblické a Žernosecké ulice v Praze. Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu, úder má zatím jednu oběť. Dnes čekejte polojasno až oblačno a teploty do 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Opozice kritizuje rostoucí počet zmocněnců ve vládě. Od minulého týdne už jich je 18. Ten poslední je proplnění závazků vůči NATO. Zástupci TOP 09 mluví o vzniku paralelní vlády zmocněnců. Proti zřizování nových postů se vyjádřil i předseda ODS Martin Kupka.
3: Možná se dočkáme toho, že bude nový vládní zmocněnec i proto, jak se budou obsazovat lety vládních a ústavních činitelů.
1: Minulá vláda, které byl Kupka součástí, měla na kontě volebního období 13 zmocněnců, teď jich je opět méně. Podle Havlíčka vláda některé posty zřídila kvůli nadrezortní koordinaci. Napříč všemi rezorty využívá například zmocněnce pro AI. Silničáři dnes začali opravovat křižovatku mezi Ďáblickou a Žernoseckou ulicí v Praze. Musí opravit povrchy a vyměnit poškozené obrubníky. Ve směru na Kobylisi musí řidiči využít objízdnou trasu po Střelničné ulici. Samotný průjezd Ďáblickou bude řízen kyvadlově. Omezení potrvají zhruba 10 dní. První letošní kontroly dětských pískovišť provedli pražští hygienici. Ověřují chemické složení a přítomnost nebezpečných parazitů v písku. V evidenci mají asi 500 pískovišť po celé metropoli. Namátkové kontroly takto provádějí každoročně.

0: úspěšně na jaře a na podzim. Problémy objeví průměrně u 3 z 10 případů, říká ředitelka odboru dětí a mládeže hygienické stanice hlavního města Prahy Anna Fileová.
1: V případě, že dítě ten písek prostě nějakým způsobem pozře ústy, olízne si prsty, že jo, nebo si udělá bábovčičku, kterou pak budou ochutnávat ty děti, tak hold se tímhle způsobem může nakazit.
0: Při nočním ruském útoku na Ukrajinu zemřel jeden člověk, další nejméně 30 jsou zraněné. Moskva zaútočila více než 500 drony a 22 raketami, uvedlo ukrajinské letectvo. Ve městě Oděsa na jihu země bezpilotní letouny zasáhly obytné budovy a mateřskou školu. Útoky mířily také na Dnipro, Záporoží nebo Cherson. Ruská protivzdušná obrana v noci zase sestřelila 50 ukrajinských dronů například nad Rostovskou nebo Bělgorodskou oblastí, informovalo o tom ruské ministerstvo obrany. Čeští hokejisté se připravují na 3. zápas ve skupině mistrovství světa. Po vítězství nad Dánskem a porážce se Slovinskem je čeká Švédsko. Utkání začne ve 20:20. V neděli Slovensko porazilo Itálii 4:1, Spojené státy americké Velkou Británii 5:1, Švédsko-Dánsko 6:2 a Rakousko-Maďarsko 4:2. Německo prohrálo s Lotyšskem 0:2 a Slovensko s Norskem 0:4. Během dneška bude nejdříve polojasno až jasno, postupně pak oblačno. Výjimečně můžou přijít přehánky. Teplotní maxima 19 až 21 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Situace na pražských silnicích sleduje kolegyně Katka Jelenová. Hezké dopoledne.
4: Hezké dopoledne, Vojto. Potíže trvají na příjezdu do metropole plzeňskou D5 na půltém kilometru těsně před sjezdem na okruh. Zůstává po nehodě neprůjezdný levý pruh. Na místě silničáři provádějí úklid vozovky. Kolona od Rudné z 5. kilometru se sune okolo půl hodiny. I na okruhu směr D1 čekejte o něco silnější provoz. Pomaleji se jede až k Ořechu na 18. kilometr. A na hlavní části okruhu z druhé strany, tedy od D1, regulují provoz v obou tunelech. Kamiony brzdí už kousek za sjezdem z dálnice, osobní auta na úrovni Jesenice okolo 82. kilometru. A přímo v Praze je plno na trase z Bubenček nábřeží. Přesněji zastavíte v Korunovační a pomaleji se budete sunout Letenským tunelem i Štefánikovým mostem až k Revoluční. Dobře dojeďte.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Hezké dopoledne, děkujeme, že je začátek nového týdne, trávíte s Českým rozhlasem, posloucháte Rádio Praha v 10 hodin a 5 minut, startuje dopolední vysílání, v něm v této hodině třeba Sombra. Zazní taky Amy McDonald. No a rovnou pro vás mám dobré zprávy. Zájem o literaturu evidentně neklesá. Festival Svět knihy letos přitáhl rekordní počet návštěvníků. Ti přišli kvůli knihám i debatám. Podrobnosti ve vysílání už za chvíli. Hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Hajdou jste poslouchali v dopoledním vysílání Rádia Praha. Dobrý den vám přejeme. Máte pocit, že zájem o knihy klesá? Minimálně na Mohlešovickém výstavešti to tak o víkendu rozhodně nevypadalo. Včera tam totiž skončil 31. ročník literárního festivalu Svět knihy, který přitáhl rekordní počet návštěvníků. Program zaplnili autoři bestsellerů, americký historik Timothy Snyder, držitel Nobelovy ceny za literaturu Abdulrazak Gurnah a samozřejmě čeští autoři jako Bianca Belová, Dora Kaprálová či Kateřina Tučková. Kolegyně Kateřina Svátková z kulturní redakce Českého rozhlasu popisovala, že lidé chodili s programem v ruce a často se nechali vtáhnout do stanů, kde zrovna probíhaly nějaké debaty. Obsáhlejší reportáž ze Světa knihy si můžete přečíst anebo poslechnout na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Jestli pak víte, o čem je řeč, když zazní slovo Teleček? Ne? No to nevadí, od toho jsem tady já. Teleček je nejvyšší bod naší metropole, ale upřímně, není to zrovna místo, kde byste si chtěli pořídit fotku do rodinného alba. Tohle místo totiž najdete doslova mezi poli a ne úplně na hezkém místě. Hned vedle je totiž dálnice a všude kolem průmyslové haly. A protože se v mnoha mapách a plánech Teleček vůbec neuvádí, není ani divu, že o tomhle místě spousta lidí neví.
2: Praha je nej. Praha je nej. Radio Praha.
0: A pojďme ještě na silnice. Před omezením na ohradě popojíždí kolo na ulici pod Krejcárkem. Tvoří se za odbočkou na Palmovku. Zdržení naberete i v Hartegově. Od vozovném nesouvisle se popojíždí i ulicí Jana Želevského od nákladového nádraží. Plné je i okolí Vypichu, Bělohorská v obou směrech, v Liberecké do centra se sune kratší fronta už jen z úrovně Stříčková, k Blance je to na 10 minut a východní částí okruhu i Štěrboholskou spojkou se nesouvisle popojíždí od cestu z Hradecké dálnice D11 za Europark. Kbelská z Letňan do Hloubětína je také plnější mezi Novopatskou a Poděbradskou. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Topíte

0: 10 hodin a 30 minut posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha. Teď krátké zprávy a Anna Hašková.
1: Středoškolákům začaly ústní maturity, potrvají až do 10. června. Konkrétní termíny si určují ředitelé jednotlivých škol. Povinné jsou ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a také z cizího jazyka. Ten ale některé školy uznávají i na základě mezinárodního jazykového certifikátu. Banky společně se stavebními spořitelnami poskytly v dubnu nové hypotéky za 44 miliard a 200 milionů korun. Vyplývá to z nově zveřejněných dat České bankovní asociace. Většinou lidi využili ke koupi nemovitostí, zbytek pak na stavby a rekonstrukce. Výstavbu nového bytového domu zahájili dělníci v Praze Horních Počernicích. Vznikne v něm 15 obecních bytů různých dispozic, z nichž dva budou mít bezbariérový přístup. Obyvatelé budou mít k dispozici také parkoviště pro 16 aut. Projekt má stát bezmála 85 milionů korun. Necelou polovinu pokryje dotace od magistrátu. Hotovo má být za rok. Francouzské hlavní město hostí zasedání ministrů financí zemí G7. Sedm největších ekonomik světa bude řešit například situaci na Blízkém východě a její dopad na světovou ekonomiku. Do Paříže míří i šéf ministrů financí Evropské unie Kyriakos Pierakakis. Řešit chce také zvyšující se zadlužení zemí eurozóny, zejména kvůli válce na Ukrajině a Blízkém východě. Dnes bude zpočátku polojasno až jasno, postupně oblačno, výjimečně se objeví přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý nebo západní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na silnicích mapuje Katka Jelenová. Hezké dopoledne, Katko, jak to vypadá?
3: Pěkné dopoledne. Na hlavní části okruhu ve směru z D1 k letišti pokračuje regulace vjezdu do obou tunelů. Kamiony zastavují kousek za sjezdem z dálnice, osobní auta brzdí za Jesenicí. Na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Barandovský most panuje o něco silnější provoz v úseku mezi Běchovicemi a Europarkem. Z druhé strany se krátce zdržíte na jižní spojce mezi Lanovým mostem a Průmyslovou. V Průmyslové směrem z Hloubětí na se plní hlavně sjezd na spojku. Na magistrále směrem z Holešovic naberete pár minut mezi Bulharem a Muzem, v opačném směru tedy od Pankráce je plno zhruba z poloviny Nuselského mostu. A ještě se podíváme na omezení na Ohradě. Kolona stále trvá v ulici pod Krejcárkem, tvoří se za odbočkou na Palmovku a kratší zdržení stále nabíráte i v Hartigově od vozovny a nesouvisle se popojíždí i ulicí Jana Želiského zhruba od nákladového nádraží. Přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Natáčení pohádky se mění ve skutečný kriminální případ. Detektivové pátrají po vrahovi filmového režiséra v seriálu Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Příběh bandity, který se stal legendou. Hvězdně obsazený oscarový film Viva Zapata. A ČT Art uvádí v premiéře závěrečný koncert proslulého londýnského hudebního festivalu BBC Proms 2023. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Hezké dopoledne, necelé 4 minuty po půl 11. posloucháte Rádio Praha. Už za chvíli navážeme na zprávy, jak už zaznělo, středoškolákům dnes začínají profilové maturitní zkoušky. Studenti v nich prokazují mimo jiné znalosti v odborných předmětech a víc si řekneme už za chvíli s naším reportérem, který je právě teď na gymnáziu Zikmunda Vintra v Rakovníku. Do té doby další muzika, třeba The Sisters of Mercy a nebo Lady Gaga. Od mikrofonu vás zdraví Vojtěch Přívětivý. Dobrý den.

0: znění vašeho pondělního dopoledne se stará Rádio Praha. Děkujeme, že nás posloucháte i ve 10:45. Je pondělí 18. května a studentům středních škol v Česku dnes začala profilová část maturitní zkoušky. Prokazují v ní znalosti z češtiny, cizího jazyka anebo z matematiky. Vybrat si pak musí ještě několik odborných předmětů, které daná škola vyučuje. No a dnes maturují také studenti na gymnáziu Zikmunda Vintra v Rakovníku, kde je i náš reportér Richard Webs. Richarde, zdravím tě, hezké dopoledne.
1: Hezký den, tady na Rakovnickém gymnáziu dnes skládá zkoušku asi 20 maturantů a maturantek. Všichni mají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury. Ta má písemnou část, při které studenti píšou slohovou práci a ústní část. Ta se skládá z několika otázek, které se týkají různých literárních děl. Studenti si je musí přečíst a pak prokázat, že o nich něco ví. Další zkoušku mají buď z matematiky nebo cizího jazyka a dále si musí vybrat ze dvou až tří předmětů, které se tady učí. To je například biologie, dějepis, chemie nebo základy společenských věd. Každý předmět má 25 nebo 30 otázek. Maturanti si vždy na začátku zkoušky vylosují číslo otázky a z daného tématu je pak učitelé zkouší. Výsledky se studenti dozví dnes odpoledne, kdy jim je přečte předseda maturitní komise.
0: Takže to funguje víceméně tak, jak se asi všichni pamatujeme. Kdy profilové maturity skončí?
1: Na profilovou část maturitní zkoušky stanovilo ministerstvo školství termín od 16. května do 10. června. Konkrétní dny si pak určuje každá škola sama. Ještě zmíním, že profilové části předcházela takzvaná společná část. Při té psali maturanti didaktické testy. Jejich zadání tvoří organizace Cermat a konkrétní termíny zkoušek určuje ministerstvo školství. Všichni středoškoláci psali test z českého jazyka a literatury, vybrat si pak museli ještě mezi matematikou nebo cizím jazykem a měli možnost psát také rozšiřující test z matematiky, který je náročnější než ten klasický.
0: No a pokud se studentům zkouška teď v květnu nepovede, budou mít možnost to napravit?
1: Ano, budou. Studenti mají na každou jednotlivou zkoušku jeden řádný termín a dva opravné. První opravný bude na podzim, přesněji od 1. do 20. září. Poslední možnost pak budou mít maturanti zase příští rok na jaře. Student vždy opravuje jen tu danou část z maturity, kterou nezvládl. Pokud tedy například neuspěje u ústní zkoušky, ale u písemné ano, náhradní termín se týká jen té ústní. Pokud by studenti neuspěli ani na potřetí, museli by po dohodě s vedením školy absolvovat znovu čtvrtý ročník. Dodám ještě, že na úspěšné složení maturitní zkoušky mají středoškoláci 5 let od doby, kdy přestanou být žáky dané školy.
0: Středoškolákům dnes začíná profilová část maturitních zkoušek. Z gymnázia Zikmunda Vintra v Rakovníku se nám přihlásil reportér kolega Richard Webs. Richarde, díky, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: No a pojďme se ještě podívat na pražské silnice Vechbelské směrem z Hloubětína nahoru do Letňan. Čekejte pomalý provoz od křížení s Poděbradskou, od nájezdu z Novopatské už pak pojedete v celku plynule. V Průmyslové směrem z Hloubětína do Hostivaře se sune kratší fronta od Spalovny, hodně ucpaný zůstává sjezd na jižní spojku. Spojka před Barandovským mostem a kratší zdržení od sjezdu na Modřany. V ulici k Barandovu do centra ztratíte pár minut kvůli omezení u teras, brzdí se na úrovni Geologické. No a Bělohorskou směrem z centra popojíždí fronta mezi Klášterem a Vypichem, ulicí Vrchlického, následně Duškovou se chvílemi sune nesouvislá kolona od Jinonické k tunelům. Šťastnou cestu, dobře dojďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Festival Open House Praha vás zve od 18. do 24. května k objevování skrytých klenotů Prahy. Letos se zaměřuje na proměny města, památky v pohybu a péči o jejich budoucnost. Prozkoumejte palác poštovního šekového úřadu, ikonický stroj Import, barokní jízdárnu Savarin nebo naši karlínskou rozhlasovou budovu. O víkendu 23. a 24. května se zdarma otevře více než 100 nepřístupných budov. Více na www.openhousepraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro na Rádiu Praha.

0: Skupina One Republic ve vysílání Rádia Praha dozněla v 11 hodin. Před námi jsou zprávy, ve studiu s nimi Anna Hašková. Dobré dopoledne.
1: Pěkné dopoledne. Vláda projedná zvýšení rodičovského příspěvku. Od ledna by se mohl zvednout o 50 tisíc korun. Mezinárodní hudební festival Pražské jaro dnes uvede 12. dirigentský debut. Stádokrav v Rakousku zaútočilo na manželský pár, žena nepřežila. Odpoledne čekejte oblačnost s teplotami do 20 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Rodičovský příspěvek by se mohl zvednout o 50 tisíc korun. Počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který dnes projedná vláda. Zvýšit se příspěvek má ze současných 350 na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat pak nově za 700 na 800 tisíc. Vztahovat se bude na děti narozené po 1. lednu roku 2027. Pro státní kasu by navýšení znamenalo vyšší výdaje o 230 milionů korun, pokračuje ministr práce Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
3: Tak jak jsme slíbili v programu prohlášení vlády z 350 na 400 tisíc korun a budeme o tom samozřejmě debatovat, ale mám pocit, že samozřejmě proto vláda bude hlasovat, protože je to domluveno i koaličně a jak jsem říkal, máme to v programu prohlášení vlády a my sliby plníme.
1: Vláda by se mohla zabývat také výběrem nového náčelníka generálního štábu. Do funkce by měl nastoupit po současném generálovi Karlu Hřechkovi, kterému čtyřleté funkční období končí v létě. V pražském Rudolfínu dnes zazní 12. dirigentský debut Pražského jara. Mezinárodní hudební festival jim chce dát příležitost mladým talentovaným dirigentům z Česka. Letos vybrali Ondřeje Soukupa, který sbíral zkušenosti ve Velké Británii nebo Skandinávii. Jak říká na koncertě s Pražskou filharmonií a solistkou Simonou Šatůrovou, zazní díla z amerického kontinentu.
4: Vystoupíme s krásným americkým tanečním programem, který zahrnuje i Dvořáka, Dvořákovou svitu Adur, a program je celkově nabitý mladou energií, takže se myslím, že všem bude líbit, ale nicméně je tam prostor i pro nějaké intimnější momenty.
1: Praha nakoupí městským strážníkům nové služební kalhoty. Na výstroj policistů hlavní město vyčlenilo přibližně 8,5 milionu korun. Oblečení by mělo být z odolnějšího a komfortnějšího materiálu, říká mluvší pražského magistrátu Vít Hofman.
5: Nový materiál musí především splňovat vysoké nároky na vlastnosti, zajišťující komfort při výkonu služby po celý rok. A

0: především v zimních měsících. Každý strážník v přímém výkonu má nárok na 2 kusy kalhot za 24 měsíců.
1: Po útoku stáda krav ve východním Tyrolsku zemřela 67letá žena. Její manžel utrpěl těžká zranění. Vrtulník ho převezl do nemocnice v Innsbrucku. Co přesně se stalo, teď policie vyšetřuje. Na pastvě bylo v tu dobu několik desítek zvířat. K podobnému incidentu došlo v Rakousku i loni. Krávy zabily 85letého muže z Vídně a zranili jeho manželku. Rakouská vláda vydala doporučení, aby se turisté drželi dál od horských pastvin a měli psy na vodítku. V případě útoku kravy ale mají pustit, připomíná na agentura AFP. Vodní slalomář Vít Přindiš ovládl o jediný bod nominační boje o účast v reprezentačním týmu kajakářů. Přindiš tak doplnil Jakuba Krejčího a Jiřího Prskavce. Těsně místo v týmu nezbylo na Matyáše Nováka, který se ale už dříve zajistil stejně jako Přindiš a Krejčí účast ve vrcholných závodech v kajakcrossu. Odpoledne bude převážně oblačno, výjimečně s přehaňkami. Večer pak oblačnosti částečně ubyde. Nejvyšší teploty 18 až 20 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Anu Haškovou střídá Katka Jelenová, ta sleduje situaci na pražských silnicích. Hezké dopoledne.
4: A přeje také krásné dopoledne. V Černokostelecké směrem do centra zpozorněte kousek za křižovatkou se Sazečskou. Zasahují tam u nehody dvou osobních vozidel. Výraznější zdržení ale nenaberete. Na výjezdu z metropole po D1 na Brno čekejte kratší frontu za nájezdem z okruhu z 10. kilometru. O kousek dál pracují silničáři a uzavřeli pravý pruh. Místo je označené světelnou šipkou. Na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti dnes panuje vcelku silný provoz. Pokračuje kvůli tomu regulace vjezdu do obou tunelů. S kolonou kamionů tak počítejte už kousek za nájezdem z dálnice. Osobní auta brzdí za sjezdem na Písnici okolo 5. kilometru. A před Vypichem v Bělohorské směrem z centra popojíždí kolona od Kláštera. Zdrží vás 5 až 10 minut. V opačném směru je zdržení o něco kratší. Dobře dojeďte.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Hezké dopoledne, je pondělí 18. května a 5 minut po 11. pokračuje dopolední vysílání Rádia Praha. I v této hodině pro vás máme spoustu hitů, připravená skupina Miraj. Zazní Empire of the Sun. No a za jak dlouho si myslíte, že byste vyběhli Žižkovskou věž? Dobrovolní i profesionální hasiči ve výběhu Žižkovské dominanty soutěžili, víc si řekneme už za pár minut. Hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý. Ladíte 107,1 FM. Listen, my good friend.

0: Empire of the Sun dozněly ve vysílání Rádia Praha. Ideální píseň do toho prosluněného dopoledne, které dnes v metropoli máme, které dnes vládne Praze. Byť to v člověku může vyvolat určitou energii, tak na vyběhnutí 32 pater to ale asi není. Dobrovolní i profesionální hasiči v sobotu v Praze nicméně soutěžili ve výběhu na žižkovský televizní vysílač a kdybychom to přirovnali k panelovému domu, tak běželi právě až do 32. patra. Je to totiž 544 schodů. Závod je součástí Pražské a Středočeské ligy TFA. Ještě před výběhem do schodů tak museli hasiči absolvovat různé disciplíny. Poté, co závodníci překonají několik takových disciplín, včetně 3-metrové bariéry, protažení kanistru tunelem, tažení figuríny, přehazování pneumatiky a vytažení závaží do prvního patra, se vydají právě na vyhlídku této žižkovské dominanty. Celou reportáž si můžete přečíst nebo poslechnout na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Teď nicméně z vyhlídky Žižkovské věže na pražské silnice v Bělohorské směrem z centra naberete kratší zdržení nejprve před Vypichem. Od Klášterám ztratíte okolo 5 minut, poté se zpomaluje i před Bílou horou. Na úrovni Orlenu navíc vyšetřují kolizi dvou osobních aut. Na trase od Kláštera k tramvajové točně na Bílé hoře tak strávíte zhruba čtvrt hodiny. A na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Lanový most vzniká kolona už před sjezdem na Běchovice v pravotočivé zatáčce těsně za nájezdem od Českobrodské je nehoda a projíždí se pouze jedním pruhem.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dejte si vinyl.
1: Každé pondělí jedině na Rádio Praha. Rádio Praha.
2: Dvě letošní novinky v hlasování. Dermot Kennedy a nejnovější LP Weight of the Roots. Nebo Holly Humberstone a Cruel World. Kdo z nich nás bude v pondělí večer bavit? Dermot nebo Holly? Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.

0: Píseň, která jednu dobu velmi trendovala na sociálních sítích, právě dozněla ve vysílání Rádia Praha. Zara Larsson, Lush Life. Za okamžik bude 11:30 a před námi jsou krátké zprávy. Připravila je Anna Hašková.
1: Letošní jarní mrazy, sucho i přívalové deště poškodily místy úrodu zeleniny, informovala o tom Zelinářská unie Čech a Moravy. Chladné počasí zasáhlo například rané brambory a zelí. Sucho pak komplikovalo růst dalších jarních plodin, hlavně cibule, košťálovin a obilí. Některé škody způsobily také bouřky a krupobytí. Celkové škody teď unie sčítá. Objem nově poskytnutých hypoték v Česku přesáhl za duben 44 miliard korun. Vyplývá to z údajů České bankovní asociace. Zájem o hypotéky je letos zatím vyšší než loni, a to i přes mírný nárůst hypotéčních sazeb. Silničáři začali opravovat křižovatku mezi Ďáblickou a Žernoseckou ulicí v Praze. Musí opravit povrchy a vyměnit poškozené obrubníky. Ve směru na Kobylisi musí řidiči využít objízdnou trasu po Střelničné ulici. Samotný průjezd Ďáblickou ulicí bude řízen kyvadlově. Omezení potrvají zhruba 10 dní. Do Grónska dorazil americký zvláštní velvyslanec Jeff Landry. Neoficiální funkci loni vytvořil americký prezident Donald Trump, aby prosazoval kontrolu Spojených států nad Grónskem. Trump chce dánské autonomní území připojit ke Spojeným státům dlouhodobě. Groňané i Dánové to odmítají. Obě vlády také opakovaně prohlašují, že Grónsko není na prodej. Odpoledne čekejte oblačno, výjimečně se objeví přehánky. Večer bude oblačnosti částečně ubývat. Teploty vystoupí nejvýše na 18 až 20 stupňů. Vítr bude foukat slabý proměnlivý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na pražských silnicích? Na to se ptám Katky Jelenové.
3: V Dejvicích se zaplnilo okolí Vítězného náměstí, nesouvisle se popojíždí směrem od Podbaby v ulici jugoslávských partizánů. Od Prašného mostu čekejte kratší zdržení ve Svatovícké. Korunovační směrem z Dejvic se sune fronta až k Veletržní. Magistrála směrem z Holešovic zůstává plná od Bulhara k muzeu. Z druhé strany tedy od Pankráce zpomalíte na výjezdu z Nuselského mostu. K prvním semaforům v Legerově pojedete do 10 minut. A na výjezdu z metropole brněnskou D1 zpozorněte kousek za sjezdem na okruh. Na 10. kilometru v pravém pruhu pracují silničáři, odklízejí rozsypanou hlínu, projíždí se prostředním a levým pruhem, ovšem plynule bez zdržení. Přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Dobrý den, pokračuje dopolední Praha. V metropoli dnes začíná festival Open House. Návštěvníkům se otevřou běžně nedostupné budovy a za chvíli nám víc o programu řekne naše létající redaktorka Monika Doležalová. Hezký poslech, přeji Vojtěch přívětivý.

0: Posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha, děkujeme za to. Praha se tento týden znovu otevře veřejnosti, trochu jinak než obvykle. Startuje totiž festival Open House Praha, během kterého se lidé podívají i do budov, kam se normálně nedostanou. Akce nám více představí naše létající redaktorka Monika Doleželová, se kterou jsme teď ve spojení. Moniko, zdravím tě, hezké dopoledne. Co ten letošní ročník nabídne?
1: Hezké dopoledne, no tak hlavně možnost nahlédnout do míst, která jsou běžně veřejnosti nepřístupná. Festival Open House Praha dnes startuje doprovodným programem a o víkendu 23. a 24. května zdarma otevře víc než 100 budov po celé Praze. Lidé se dostanou třeba do historických paláců, moderních administrativních budov, industriálních objektů nebo běžně třeba nepřístupných technických staveb. Součástí programu budou komentované prohlídky, debaty nebo přednášky, třeba o budoucí Vltavské filharmonii, taky o proměně nákladového nádraží Žižkov nebo o rekonstrukci výstaviště Praha.
0: Takže vlastně nejde jenom o prohlídky budov, ale o celý týden architektury. Je letos něco, co organizátoři zvláště vyzdvihují?
1: Ano, připomínají se významná výročí architektů i známých staveb, třeba 100 let velkého strahovského stadionu nebo výročí architekta Josefa Fanty, z jehož díla můžete navštívit třeba Hlávkovu kolej, ministerstvo průmyslu a obchodu, a nebo, a to je pro nás zvláště důležité, 100 leté výročí Josefa Sakaře, autora Národního domu v Karlíně, tedy místa, odkud vysíláme. I naše budova bude celý víkend otevřená v rámci Open House a organizátoři určitě doporučují sledovat i mobilní aplikace festivalu, kde budou během víkendu aktuální informace o čekacích dobách nebo obsazenosti budov.
0: Říkáš to naprosto přesně. I my v Národním domě v Karlíně, tedy v našem rozhlasovém domě, budeme samozřejmě otevření. Těším se na všechny návštěvníky. Začíná festival Open House Praha. Návštěvníkům se otevřou běžně nedostupné budovy. Mluvili jsme o tom s naší kolegyní létající redaktorkou Monikou Doleželovou. Moniko, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
0: No a jak to vypadá na pražských silnicích na východní části okruhu směrem z Černého na Lanový most? Sledujeme pomalý provoz od sjezdu z hradecké dálnice D11. Fronta se sune za nájezd od Běchovic. Druhá část pak popojíždí od sjezdu na Dolní Počernice za Europark. No a Vekbelské směrem z Letňan dolů do Hloubětí nablokuje začátek odbočovacího pruhu do Novopatské. Havarovaný kamion a osobní auto, kratší fronta se sune z odbočky na Vinoř. A Kbelská zůstává ucpaná i dál k Poděbradské, kolona popojíždí od křižovatky s Kolbenovou. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
4: Pražský update.
2: Jako doma na Rádiu Praha.
4: Jako doma na Rádiu Praha.
2: YouTube.
3: Na Praha.

0: pondělí 18. května, Praha vysílá zprávy, ty polední, a ve studiu s nimi Anna Hašková. Dobré poledne.
1: Pěkné poledne.
0: Je 12 hodin.
1: U soudu dnes v dalším údajném případě znásilnění vypovídá exposlanec Dominik Feri. Pražští hygienici zahájili sezónu kontrol dětských pískovišť, ověřují zdravotní nezávadnost písku. Evropská unie podle deníku Financial Times plánuje opatření na snížení závislosti firem na Číně. Odpoledne čekejte oblačno a teploty do 20 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri dnes znovu vypovídá u soudu. Obžalovaný je ze znásilnění tehdy 17-leté dívky. Podle obžaloby s ním měla souhlasný sexuální styk, při kterém si ale sundal prezervativ. S tím už nesouhlasila. Když se proti tomu ohradila, Feri ji podle obžaloby odbil a styk dokončil. Feri dnes u obvodního soudu pro Prahu 3 znovu vinu odmítl. Rozporuje například, kde se událost měla stát, nebo že se mu dívka následně vyhýbala. Dominik Feri si aktuálně za další 2 znásilnění a jeden pokus o něj odpikává 3letý trest ve věznici v Teplicích. První letošní kontroly dětských pískovišť provedli pražští hygienici. Ověřují chemické složení a přítomnost nebezpečných parazitů v písku. V evidenci mají asi 500 pískovišť po celé metropoli. Namátkové kontroly takto provádějí každoročně na jaře a na podzim. Problémy objeví průměrně u 3 z 10 případů, říká ředitelka odboru dětí a mládeže hygienické stanice hlavního města Prahy Anna Fíleová.
3: V případě, že dítě ten písek prostě nějakým způsobem pozře, ústy, olízne si prsty, že jo, nebo si udělá bábovčičku, kterou pak budou ochutnávat ty děti, tak hold se tímhle způsobem může nakazit.
1: V Praze začnou v létě jezdit autobusy městské hromadné dopravy tunelovým komplexem Blanka. Linka číslo 145 propojí Čimice, Bohnice, Kobylisy a Dejvickou. Na trase přibydou úseky s vyhrazenými autobusovými pruhy. Nové spojení by mělo zkrátit cestu mezi Prahou 6 a Prahou 8, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje dopravu v Praze a okolí.
4: Připravujeme na jeho trase celou řadu preferenčních opatření, tak aby nedocházelo ke zdržování této linky. V případě, že bude třeba regulován vjezd do tunelu Blanka. Tato autobusová linka by měla jezdit v ranní špičce každých 6 minut, během dopoledne po 15 minutách a v odpolední špičce každých 7 až 8 minut.
1: Evropská unie připravuje opatření, která by snížila závislost evropských firem na Číně. Píše to britský deník Financial Times s odvoláním na 2 unijní úředníky. Společnosti by podle zamýšlených změn nově musely kritické komponenty nakupovat minimálně od 3 různých dodavatelů z více zemí. Nový zákon by zároveň stanovil maximální množství komponentů, které je možné od jednoho dodavatele nakoupit. Nová pravidla mají být zaměřená na výrobce chemikálií a průmyslových strojů. Plány jsou podle Financial Times teprve v rané fázi a věnovat se jim bude Evropská komise koncem května. Čeští hokejisté nastoupí na světovém šampionátu proti Švédsku. Po vítězství nad Dánskem a překvapivé prohře se Slovinskem musí národní tým svůj výkon zlepšit. Co

0: Přesně popisuje asistent trenéra Tomáš Plekanec.
1: Takový ty klasické věci, které tam chybějí, ten tlak do brány, prostě aby tam byli dva hráči na bráně, hodně jsme rotovali na stranách, na mantinelech, strašně málo hráčů před bránou. Malinko trochu chytrost, nějaký nápad, který by vytvořil nějaký přečíslení okolo brány nebo v tom prostoru, když se vytáhnou ty hráči k těm obráncům, takže určitě to klukům ukážeme nebo řekneme si k tomu něco, aby to prostě bylo lepší.
0: Duel Česko-Švédsko začne ve Friburgu ve 20 hodin a 20 minut. Během odpoledne bude v Praze a okolí oblačno. Výjimečně se budou tvořit přehánky. Večer čekejte částečné ubývání oblačnosti. Teplotní maxima 18 až 20 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Katka Jelenová sleduje situaci na pražských silnicích. Jak to vypadá, Katko?
4: Jedete-li k Belskou z Letňan do Hloubětína, zpozorněte kousek před sjezdem do Novopatské. Začátek odbočovacího pruhu stále blokují následky střetu kamionu s osobním autem. Kratší fronta se sune z odbočky na Vinoř. Na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Barandovský most popojíždí nesouvislá kolona mezi Běchovicemi a Europarkem. Před omezením na Ohradě naberete zdržení okolo 10 minut v ulici pod Krejcárkem, zpomaluje se za odbočkou na Palmovku, v Hartegově pak kratší fronta od vozovny. V Českobrodské směrem z centra čekejte komplikace za křižovatkou se spojovací. Záchranáři tam zasahují u vážnější nehody osobního auta a motorkáře. Kolony se tvoří v obou směrech, vypadá to, že teď je provoz dočasně zastavený. Na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti popojíždí kolona kamionů už ve sjezdu z dálnice. Podle potřeby ještě stále regulují vjezdy do obou tunelů. A na výjezdu z Prahy po D1 na Brno těsně za sjezdem na okruh na 10. kilometru zůstává neprůjezdný pravý pruh. Silničáři v něm odklízejí rozsypanou hlínu. Tam je to ale bez zdržení. Dobře dojeďte.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
3: Dobrý den, posloucháte Rádio Praha, před 5 minutami odbylo pravé poledne a to samozřejmě znamená, že do studia tradičně dorazí speciální host. Dnes za mikrofonem sedí zpěvák, trenér, nutriční specialista a taky účastník reality show Survivor. Hlas ale uslyšíte jenom jeden. Jakub Bína z kapely Skyline dnes bude mým hostem. Za dvě písničky jsme u vás. Jedna z těch písniček bude samozřejmě od Skyline. Hezký poslech.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. A Vojtěch.

0: Na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
1: Do vysílání Rádia Praha dnes dorazil člověk, který by se dal uvést minimálně třemi různými způsoby. Pro fanoušky skupiny Skyline je to MC Jacob, frontman jedné z nejvýraznějších českých elektronických kapel. Pro lidi, které zajímá pohyb, strava a kondice, je to trenér a nutriční specialista. A pro fanoušky reality show Survivor zase člověk, který se před dvěma lety vyzkoušel, co s vámi udělá extrémní prostředí a hlad, tlak a psychika. Jakub Bína je dnes mým hostem. Děkuju za to. Vítejte.
2: Ahoj, ahoj.
0: Pražákům je hej na Rádio Praha.
1: Jakube, s kým se mám dnes bavit? Se zpěvákem, s účastníkem reality show nebo s nutričním specialistou?
2: Je to zvláštní, ale je to furt jedna a ta samá osoba.
1: Je to zvláštní. Já jsem v úvodu úplně na začátku té hodiny říkal, že přijdou všichni tyhle čtyři, nicméně nebo tři, ale že hlas uslyší posluchači jenom jeden. Nicméně on je ten zpěv s tím trénováním dost propojený vlastně, protože vy jste v nějakém rozhovoru říkal, že udýchat koncert je fuška a protože jete zdravě. Platí to pořád?
2: No jako není to jenom kvůli tomu, ale samozřejmě platí to, no, jakoby člověk, pokud chce zvládat nějakou takovouhle profesi na vrcholný úrovni, tak se po tom pódiu nemůže jako kymácet a chytat dech. Prostě pokud chcete mít tu největší show, tak se vlastně podíváte jako do celého světa i sem, a pokud je to nějak hodně energický, nebo pokud jsou tam třeba nějaký tanečníci, což my teda nejsme, my jsme spíš takový pódiový vetřelci, ale v podstatě jsme furt v pohybu, skáčem, hejbem se a do toho zpíváme, rapujem, takže je třeba to udejchat, a ten člověk, který přijde na koncert, tak chce vidět tu show, chce vidět, že se dobře bavíte, protože jako nikdo se nechce dívat na zpěváka, který se tam nudí nebo je zapšklej. A ke mně patří ten pohyb a běhat tam jak magor.
1: Jakube, já se potřebuju, abyste mi vysvětlil, co jsou to podiový vetřelci.
2: No jako je... On to říkal Kate Flint z Prodigy, že se nikdy nebral vlastně jako zpěváka, ale jako pódiového vetřelce, a ono to vlastně začínalo tak, že oni tam dřív hlavně jako byli jako tanečníci. A tak si prostě připadám jako, že jsem tam prostě vběhl a dělám tam bugr.
1: Mm-hmm. Jakube, vaše proměna je dost známá. Vy jste v rozhovoru pro iDnes před 10 lety řekl, že jste, cituju, přestal kalit a začal na sobě makat. Zajímá mě, jestli tam byl nějaký zlomový moment, anebo jestli to bylo spíš nějaké postupné vystřízlivění.
2: No, zajímavý. Zrovna zítra budu slavit 10 let, co nekouřím. Aha. Že dobrý. A v podstatě to šlo ruku v ruce. Já jsem jako malej a mladej, hodně sportoval a pak prostě začaly nějaký večírky, hodně hudby, a začal jsem jezdit s kapelou, s DJema, a tak začaly ty večírky trochu přesahovat nad tím sportem, a vlastně v podstatě jsem se jenom vrátil do těch starých kolejí, co jsem dělal, a takhle, bude 42 za pár měsíců, takže asi těžko by to šlo všechno dohromady, a myslím, že člověk musí na sebe myslet, protože každý ten rok, aniž by si to uvědomoval, nějakých mejdanů ho sežere. A my v Čechách jsme zvyklí prostě chlastat každý víkend. A ono vás to prostě jako fakt sežere. Prostě. Pokud chcete si občas vyrazit na večíře, tak OK, běžte, ale dělejte i tu druhou věc a starejte se o sebe. A myslím, že by měl převažovat prostě ten zdravý životní lifestyle. A já jsem nikdy nejedl jako blbě. Že vlastně vždycky jsem jedl dobře. A vždycky jsem se hodně hejbal. Teda kromě pár let, ale jinak to vlastně vždycky jako mě to dávalo smysl.
1: Říká zpěvák, trenér a nutriční specialista Jakub Bína, můj dnešní host. Teď se ještě pojďme podívat na pražské silnice. Vekbelské směrem do Hloubětína už se podařilo odklidit následky nehody kamionu a osobního auta z odbočovacího pruhu. Kolona se tak dává pomalu do pohybu. Na Štětboholské spojce směrem z Černého na Barandovský most popojíždí nesouvislá kolona mezi Běchovicemi a Europarkem. V této mezením na ohradě naberete zdržení okolo 10 minut, v ulici pod Krejcárkem zpomaluje se za odbočkou na Palmovku. V Hartegově je pak kratší kolona od vozovny a v Českobrodské směrem čekejte komplikace za křižovatkou se spojovací. Záchranáři tam zasahují u vážnější nehody osobního auta a motorkáře. Kolony se tvoří v obou směrech. Vypadá to, že provoz je teď dočasně zastavený. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Přijďte v sobotu 23. května do areálu Nekonečná Vypich a přilehlou pláň oslavit Den dětí z Domy dětí a mládeže z celé Prahy. Užijete si tvořivé dílny, sportovní a freestyleové zóny, ukázky techniky IZS a armády, koncerty Bereniky Kohoutové a kapely Poetika, dětskou show, kouzelnické vystoupení nebo letní kino. Zapište si do diáře Den dětí z Domy dětí a mládeže sobota 23. května Nekonečná Vypich. Více na www.dendetipraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
0: Každý den prožíváme společně s vámi. Víme, kde to v Praze jede a dobře víme, kde to v Praze pulzuje životem. Nalaďte se na Prahu. Rádio Praha na 107,1 FM v multiplexu DAB+ Českého rozhlasu i na praha.rozhlas.

0: Poledním hostem Rádia Praha je dnes zpěvák, trenér a nutriční specialista Jakub Bína. Jakube, my jsme se chvilku zpátky bavili o té vaší známé proměně. Já mám dojem, že když chce člověk radikálně změnit svoje návyky, tak by měl opustit nebo alespoň omezit třeba svůj výskyt v prostředí, kterého řekněme táhne dolů. Nicméně vy jste dál muzikant, už skoro 20 let jste součástí skupiny Skyline. Bylo pro vás těžké se změnit a ten večírek si po koncertu odpustit?
1: No, jak jsem říkal, já jsem spíš jako vychovaný v tom, že ty večírky nebyly a byl to jen jako takový hodně zlomová část. Ale jo, popravdě, když jako, jak to takhle říkáte, já si nemyslím, že to je úplně dobrý nápad za A, dělat něco radikálně. Za B si nemyslím, že je dobrý zbavovat se toho svého prostředí, který jako člověk buduje, pokud není nějaký extrémně toxický nebo ho opravdu netáhne ke dnu. Tak samozřejmě, když můj kámoši budou kámoši z hlaváku, co si píchají, tak je to asi blbý.
0: Jasně.
1: A měl bych to prostředí opustit, ale pokud jsou to kámoši, který chodí prostě o víkendu do hospody, tak tam můžu jít taky a můžu se snažit prostě vymyslet nějaký způsob, aby ta hospoda pro mě nebyla tak drastická. Takže si dám třeba dvě nealkopiva a na to alkopivo. Dvě nealkopiva, alkopivo a můžu tam s nima sedět celý ten večer a spíš najít nějaký jako chytrý plán, který mě bude furt udržovat kontaktu s nima, protože to je vlastně, jsou to mý kamarádi, dejme tomu, a chci s nima bejt, a protože já jsem se rozhodl, nemůžu tlačit já na ně a ani oni na mě. A to se vlastně jako často stává, že jedna z těch stran začne tlačit na tu druhou, ale nedává to vlastně žádný smysl. Zažil jsem i lidi, maminky, kterým když napíšu jídelníček, tak děti to třeba jedí a manžel se prostě kousne a řekne, že nebude jíst ty zdraví šity.
0: Jasně.
1: Ale je to vlastně, nedává to žádný smysl. To jídlo chutná úplně stejně, jenom je třeba jako, nebo ještě líp. A jinak je třeba postavený z jiných surovin. My prostě jako píšu kuchařky třeba, kde jsou prostě proteinový sladký snacky. A je to jenom jako styl toho, jak na to nahlížet. Důležitý je v této věci jako nedělat takový to klasický. A to není ani jenom jako český, ale jako nechci změnu. Prostě. Nebo tohle ne, to je něco novýho. Takže to je chyba často.
0: Vy jste sám říkal, že vnímáte, že v Česku se hodně pije alkohol, je to velmi známá věc, jsou na to dokonce
1: jsme
0: i čísla.
1: V tom nejlepší.
0: Právě. Říkám si proto, a kor, když sám znám to muzikantské prostředí a herecké prostředí, kde to je prostě taky časté, a jestli jste po tom, co jste si řekl, že se změníte, zažíval nějaký tlak z okolí, tak si přece s náma toho panáka dej, tak si dej i toho dalšího, dej si i toho pátýho.
1: Zažil jsem to takhle, přestal jsem kouřit a nad stolem mi přistálo asi 10 krabiček cigaret, okamžitě dej si. A prostě nechcete v tom být sami, no, když víte, že to neděláte úplně správně, tak prostě tak ďábelsky popichujete toho člověka, který se o něco snaží, ale pokud jsou to real friends, tak opravdu se stane to, že s váma budou držet tu basu a někteří se třeba i přidají. Rád říkám vždycky, že se na lidi na začátku ptají, jak a proč, a pak se přidají.
0: A z pozice trenéra, který to prostředí velmi dobře zná, máte třeba větší pochopení, jakožto trenér, pro ty večírky a pro nějakou třeba občasnou nepravidelnost u svých klientů, nebo jste naprosto nekompromisní?
1: Já si nemyslím, že člověk musí jako dávat kříž před hospody a dělat z toho satana. A jako proč ne, zajděte si na pivo, zajděte si na pár panáků, já se taky radši rád občas jako někdy pobavím. A pokud budete žít jako 80% dobře a 20% to někde pošlete a pokazíte, jako je to váš život, dějte si s ním všichni, co chcete, a pokud nejste profesionální sportovci a neútočíte na nejvýkonnostnější mety nebo něco podobného, tak a nebo tím někomu neškodíte, protože se neumíte chovat, když se napijete, tak myslím, že je to úplně jedno každýho věc a OK, ať si lidi užívají. Italové, ty popíjejí víno, ale jim 100.
0: Je vlastně paradoxně možná dobré o tom uvažovat střízlivě.
1: Je to přesně tak, no, jako všechny extrémy jako vlastně nevejdou. Za A, nebo někomu vejdou, ale pak se s ním nedá bavit, a myslím, že by člověk měl jako nahlížet na to, ať si on dělá, co chce, a neomezuje ostatní. Prostě asi nejchytřejší metoda.
0: Když se člověk odhodlá k tomu udělat nějakou změnu ve svém životě a potom ji opravdu dlouhodobě dodržuje, je to určitá superpower?
1: Je to určitě určitá superpower. A
0: super
1: myslím,
0: schopnost,
1: že důležitý je, teď jak to říkáte, je důležitý na tom uvažování, jako prostě, nebo je důležitý na tom nad tím přemýšlet tak, že to člověk bude dělat dlouhodobě, protože pak ho nebudou štvát ty krátké výkyvy, které se mu 100% stanou. Takže když to jednou za týden porušíte, ale budete říkat, že 30 dní pojedete prostě čistě, tak je to něco jiného, když klidně každý víkend jednou porušíte, dáte si někde nějakého hambáče nebo fast food, ale myslíte na to dlouhodobě v tom horizontu třeba 2 let, tak tam se začnou dít úplně jiné věci a člověk nad tím začne chytřeji přemýšlet.
0: Říká zpěvák a trenér Jakub Bína. Já jsem slovo superpower použil samozřejmě záměrně, protože to je název vašeho 2 roky starého alba, ze kterého si teď pustíme píseň Paralyzed. Tady jsou Skyline ve vysílání Rádia

0: Posloucháte vysílání Rádia Praha. Mým dnešním poledním hostem je zpěvák, frontman skupiny Skyline, která nám teď dozněla, a Jakub Bína, taky nutriční specialista a trenér. Jakube, ještě jednou vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My jsme teď slyšeli píseň z alba Superpower, nebo Superpowers, teďka se omlouváme.
1: Superpowers.
0: To, Superpowers, je to v množném čísle, které vyšlo před 2 lety. Ta deska byla první deskou se zpěvačkou Natálií Míšovou,
1: ano.
0: Kterou jsme mohli slyšet v této písni. Mimochodem velmi oceňuji ten výběr, protože se s Natálií znám už několik let a mám jí moc rád. Jak moc se tím změnila chemie té kapely, která vlastně existovala, pokud se nepletu, pokud správně počítám, ještě dříve, než se Natálie narodila?
1: Je to dost pravděpodobný, no, jako kapela
0: je přes
1: 30 let, no, takže by to tak mělo asi vyjít.
0: No.
1: Já jsem v kapele 21 nebo 20 a...
0: No tak tím pádem se 100% Natálie narodila až po tom, co kapela vznikla. Tak jak se proměnila ta chemie té kapely po tom, co tam přišla dáma, která je mladší než celá kapela?
1: To je zvláštní, tím jsem nikdy takhle neuvažoval, ale... S každým členem se samozřejmě ta chemie mění. Jako, že každý člověk do hudby přináší nějakou svoji část a každá vlastně jako to uskupení se pak změní. Nezmění se to asi tím, že vyměníte zvukaře. Může to být lepší nebo horší na život.
0: Jasně.
1: Ale každý přichází s nějakýma nápadama a to nejenom hudebně, prostě chce něco jak tlačit tu kapelu nebo nemůže. Přidat čerstvý jako vítr do plachet a tak dále, takže je to vlastně fajn, i když je to blbý, když se mění ty zpěvačky a speciálně pro fanoušky, ale je to vlastně zase se vám tam uděje nějaká změna, takže může to být osvěžující.
0: Tak těch změn za těch 30 let asi muselo nastat spoustu.
1: Vlastně jako 4 zásadní, vlastně, že nebyly asi nějaký jako extrémní, na začátku se to trochu promíchalo, ale pak už to vlastně během, krom odchodu MCho, Newsyho, Jitky Charvátový a Marky, tak to jsou vlastně jako 3 největší změny. Takže to vlastně nebylo, na začátku se to samozřejmě nějak jako budovalo a těch členů tam bylo víc, takže než to vůbec nějaký uskupení v podstatě celkový vzniklo, tak jo, ale teď už se to tak nějak moc nemění.
0: Což mě ale nicméně vede k mé další otázce, a to je to, jaký rozdíl bychom mohli vidět mezi skupinou Skyline v roce 1997 a skupinou Skyline v roce 2026?
1: Tak je to hlavně ten zvukový rozdíl, no. Je zvláštní, že Skyline začínali vlastně takovým jako ostřejší elektronikou, byl tam i nějaký drum and bass a podobně, a teď se k tomu zase jako víc vracíme. V jednu chvíli byly Skyline takový měkčí, teď jsou zase takový tvrdší, ale jako já si nemyslím, že u hudby má nějaký smysl plánování nebo držet se v nějakých mantinelech, protože hudba je absolutně svobodná věc a můžete si dělat v hudbě cokoliv vás napadne. A o to je to zajímavější. Nedržet se jako v těch mantinelech. My se držíme vlastně mantinelu jenom elektronické hudby a to je obrovská škála.
0: Vy jste v jednom rozhovoru říkali, že novou desku jste přizpůsobili hlavně živému hraní. A jak poznáte během produkce toho alba, že to bude moct fungovat i na stage?
1: Nepoznáme. Myslíme si to, ale jelikož jsme hlavně pódiová kapela za mě, tak to přizpůsobujeme tomu, aby to mělo pro nás nějakou energii. Aby to mělo energii už ve studiu, aby jsme si řekli, hele, tohle naživo bude prostě brutální. A že si řekneme, nebo myslím si, že už za ty léta to prostě poznáme. Řekneme, hele, tohle bude prostě boží. Ale můžeme se samozřejmě seknout, třeba to nejde tak hrát dobře naživo a tak. A pak se prostě ladí, až se to doladí a hraje se to.
0: A tak ta deska je venku už 2 roky, už jste mnohokrát za tu dobu na stage s tou deskou vystupovali, takže asi se to povedlo.
1: Je to povedený kousek.
0: Říká Jakub Bína, zpěvák a taky trenér a můj dnešní host. Za chvíli pokračujeme.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej.
0: Pojďme se ještě podívat na pražské silnice, situaci na nich. Popoledně sleduje Tomáš Kolmestr. Hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne. Vekbelské směr Hloubětín stále překáží po nehodě kamion s osobním autem, a to v odbočovacím pruhu, kolona se táhne před sjezdem na Prosek. Na Štěrbolské spojce počítejte se silnějším provozem mezi Běchovicemi a Europarkem. V Českobrodské je omezený průjezd křižovatkou se spojovací, zasahují tam u nehody motorky s osobním autem, tvoří se kolony ze všech stran. A na okruhu směrem na letiště popojíždí fronta kamionu od začátku okruhu až za Lachkovský tunel, v levém pruhu brzdí provoz regulace vjezdu do obou tunelů. Cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Proč je na vysílacím pultu tolik tlačítek? Nebo co v rozhlasovém slovníku znamená palma a čuchák? Vše a mnohem víc se dozvíte o víkendu 23. a 24. května na dnech otevřených dveří Rádia Praha v rámci festivalu Open House Praha. Těšit se můžete na prohlídku budovy nahrávacího a vysílacího studia a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě s altánem. Zapište si do diáře. Víkend 23. a 24. května od 10 do 18 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
4: Jedna létající redaktorka nestačí. A proto máme dvě. Sabinu a Moniku. Každý den monitorují cvrkot v hlavním městě. Nalaďte

0: Posloucháte Rádio Praha, mým dnešním poledním hostem je zpěvák a trenér, taky nutriční specialista Jakub Bína. Jakube, vy jste byl před 2 lety v reality show Survivor. Mě to velmi zaujalo a říkal jsem si, jaké to asi pro nutričního specialistu, tedy pro člověka, který moc dobře ví, jak důležitá je pravidelná strava, bylo vlastně odjet na ten pustý ostrov a mít tam toho jídla úplně minimální množství.
1: No, bylo to složitý samozřejmě. Ty první dny to nějak šlo, protože člověk měl ještě nějakou zásobu energie, glykogenu, tak ty vlastně jako v podstatě jako přešel ty první 3-4 dny, kdy ještě fungovalo tělo správně metabolicky a tu energii dokázal zvládat, ale časem to bylo horší a horší. No. Energie ubývala a myslím, že pro každého člověka, který sportuje, je to jako velice zvláštní model, protože si zakládá asi pravděpodobně na tom, že je nějak výkonej a vlastně pěstuje to několik let, desítek let. A tak je to takový jako zvláštní, kdy vlastně nemáte sílu na nic, kdy to je fakt těžký ovládat to tělo. Takže to je velice zajímavý experiment s lidským tělem a samozřejmě, jak bylo řečeno, jídla moc není. Člověk tam jí v podstatě jenom kokos a občas, když něco vyhraje, ale sníte za den hrníček kafe jídla v podstatě. Nasekaný kokos, který ho smažíte, což znamená, že chodíte přes noc dost na záchod. Chodíte do moře. Takže se vždycky vyslíknete, jdete do moře, chcete jít spát, lehnete si a prožene vás to znova.
0: No jasně.
1: Jdete třeba 10x za noc, ale je to fakt zvláštní experiment s tím tělem. Třeba potom, když jsem se vrátil do reality, což vlastně v finále bylo daleko těžší než ten Survivor po té době, po měsíci úplného odříznutí digitálního detoxu, hluku a lidí. To bylo to nejtěžší. V podstatě vrátit se do té společnosti a
0: lehnout se do měkké postele potom.
1: No, jako do měkké postele z toho bolely záda, no, vyloženě. Ale to asi nebyl nějaký problém. Spíš mi přišlo, že je
0: spíš ta společnost.
1: Že je toho všude moc. Jako vlastně, že si neuvědomuje, v jakém jako extrémně konzumním životě žijeme a jak na nás útočí ze všech jako stran něco, cokoliv. Tak to bylo vlastně v tu chvíli, jako úplně člověk se úplně zalekl, že nechci. Ale pokud jde o jídlo, pak to bylo zajímavé, když člověk začal jíst, jak viděl, jak se mu síly vracej a byl v podstatě nezničitelný, nebo psychicky mi to tak přišlo.
0: A potom návratu do té nezničitelnosti
1: to jsem trvalo... se pak zničil.
0: No ale jak to trvalo dlouho se do té nezničitelnosti vrátit?
1: To bylo rychlý. Bylo opravdu jako s přísunem stravy to začalo velice rychle jako fungovat zpátky.
0: A ten byl nějaký problém se sluchem u vás, pokud se správně vybavuju?
1: Furt je, no.
0: Pořád je? Dodnes?
1: Já jsem tam měl zánět třeba 20 dní v uších, takže nebylo to úplně šťastný. No.
0: A dodnes to trvá?
1: Mám prostě tinnitus jenom.
0: Máte ten
1: tinnitus. Takže si pískám takzvaně.
0: Pomáhá vám třeba u toho tinnitu to, že cvičíte, to, že žijete aktivně? Je

0: to nějaká forma úniku? Nebo?
1: Vůbec, jako tam už z toho neutečete. Mm. Myslím, že to spoustu muzikantů zná, kteří to třeba mají, nebo i lidi, kteří to mají, jsou lidi, kteří to prostě chytli z nějaký rýmy, jo, extrémní, že plácnu, že prostě měli chřipku 3 týdny, neléčilo se to, pak měli nějakou hnísavku a tak je to taky mohlo oddělat. Ale u těch lidí většinou se to pak dá do normy. Tady se to úplně do normy nedalo, ale zvyknete si. Na všechno se dá zvyknout. A proto jsem nechtěl třeba takový ty špunty, který to potlačujou. Protože jako bych vlastně jako je musel mít furt. Takže některé ty dny byly horší na začátku. Kor v tom tichu, protože tam šumí moře. Tak vás to tolik nedrtí.
0: No jasně.
1: Ale jsme lidi, neuvěřitelně tvrdá stvoření, takže já si myslím, velice dobře propracovaný stroj, že si zvykneme na všechno a že se dokážeme adaptovat na všechno.
0: Já si říkám, jaký vztah teď s tím Survivorem vlastně zpětně asi musíte mít, když je tam ten dlouhodobý následek, který vás vlastně každodenně pronásleduje. Nebo pronásleduje, ať nejsme tak drastiční.
1: To myslím, že nepronásleduje.
0: Pro vás.
1: Je to prostě nějaká etapa, co jsem si chtěl vyzkoušet. Znova bych nešel, už jenom z tohohle důvodu. Ale jako byla to vlastně jako strašně, byl to velice zvláštní sociální experiment, bych řekl. A já jsem se na něm podílel jako účastník. A je to něco zajímavého. Je vlastně to, co si potom ten člověk odnese, se nedá moc přenést ven. Spoustu věcí si tam uvědomíte, když nic nemáte. A co je opravdu důležitý. Ono vás to samozřejmě, když vylezete ven, tak se to zase trochu promíchá a už ty, jak jste si říkali, že už nikdy nebudete dělat tohle, tak to samozřejmě stejně děláte.
0: Jasně.
1: Ale jako, kdybych řekl, že to člověka nějak jako extrémně změní, na nějakou chvíli určitě jo, můžeme mu to pomoct jako nějaký, v nějakých věcech třeba i dozrát nebo líp vymyslet, ale jako život jde dál.
0: Říká Jakub Bína, zpěvák, trenér a můj dnešní host.
2: Pražáku mě hej na Rádio Praha.
0: A pojďme ještě na pražské silnice a jak to na nich aktuálně vypadá. Vekbelské směr Hloubětín stále překáží po nehodě kamion s osobním autem v odbočovacím pruhu. Kolona se táhne od cestu s Cínoveckem. Na Štěrboholské spojce směrem na Lenový most počítejte se silnějším provozem mezi Běchovicemi a Europarkem. V Českobrodské je omezený průjezd křižovatkou se spojovací, zasahují tam u nehody motorky s osobním autem. Tvoří se kratší fronty ze všech stran. A na okruhu směrem na letiště popojíždí fronta kamionů od začátku okruhu až za Lochkovský tunel. V levém pruhu brzdí provoz regulace vjezdu do obou tunelů. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Posloucháte vysílání Rádia Praha. Mým dnešním hostem je zpěvák, trenér a nutriční specialista Jakub Bína. Jakube, ještě jednou vás zdravím. Dobrý den.
1: Dobrý den, pokud právě objeváte.
0: Tak dobrou chuť. Jakube, my jsme se poměrně málo bavili o hudbě, mi přijde. Takže bych se k tomu ještě rád dostal. Vy jste frontman skupiny Skyline. Ve Skyline jste už od roku 1997, pokud se nepletu.
1: Ne, nejsem.
0: Ne, nejste. Ne, 97 vznikla.
1: 2005.
0: Vy tam jste vlastně, ano, 20 let, tak, pardon. Nicméně, vás teďka čeká dost zásadní věc. Vy máte letos v roce 2026 jenom jeden jediný sólový koncert.
1: Je to tak.
0: A ten proběhne 9. října v Cargo Gallery. Proč jenom jeden?
1: No, dobrá otázka je, ta odpověď, proč ne, ale...
0: Jasně.
1: No, my jsme si řekli, že tentokrát tu vlastně klubovou scénu trošku ošulíme a je to skoro fakt jako po 30 nebo po 25 letech, co tu klubovou scénu nejedeme první zimu. A budeme mít spoustu ještě různých projektů.
0: Okay.
1: A budeme pracovat na desce, možná i dokopnem celou, což by bylo krásný. A budeme se soustředit na to udělat jeden fakt skvělej, pořádnej, našláplej koncert. Ten vyprodáme, lidi budou šťastní, budou na to vzpomínat do dalšího koncertu v létě.
0: Mně teďka došlo, jak velkou blbost jsem řekl, že kdybyste tam byl 30 let, tak byste musel začít ve svých 12 letech.
1: Co by vlastně šlo?
0: Jako jo, ale asi by mě to dost překvapilo, kdyby to tak bylo. Každopádně, když se ještě vrátíme k tomu koncertu v Cargo Gallery, já si říkám, že pokud to bude opravdu jediný sólový koncert, nemáte třeba tendence tam toho opravdu jako nadspat co nejvíc? Nebude to potom třeba předimenzované?
1: Já doufám, že to bude předimenzovaný.
0: Doufáte, že to bude předimenzované? OK, dobře.
1: Samozřejmě tam budeme chtít nacpat co nejvíc věcí, možná tam budeme hrát už nějaký novinky.
0: Jste přistané desky.
1: Těžko říct, prostě to je za dlouho. Ale my už jsme tam hráli hlavně jednou. Už je to strašně dlouho, podle mě jak 8 let. A bylo to super, jakože to bylo strašně super. A předpokládáme, že to bude super ještě jednou. Plus je dobrý, že v říjnu ještě jako bude hezky, minimálně budete moc venku možná jako si dát aperol nebo pivo.
0: Jasně.
1: A u té vody to má svoje kouzlo. Prostě je, jako já bych klidně na lodi hrál třeba 5x za sebou, jo. Ale to ne všichni členové by chtěli. Takže uděláme jedno, pořádný Cargo, to nadupeme a pak na to budeme vzpomínat.
0: Vstupenky ještě jsou?
1: Vstupenky doufám už nejsou, ale pravděpodobně jsou.
0: Jasně, což se ale ostatně posluchači a fanoušci můžou ověřit díky internetu.
1: Kdyby se to rychle vyprodalo, jo. Myslím, jak by se to vyprodalo třeba na konec června, tak si myslím, že bychom udělali ještě Cargo 2. Dobře. Jestli tam je na to místo.
0: Dobře.
1: Ale tak to je pro vás, fanoušci, jo? Koukejte to vyprodat, uděláme si dva koncerty a někdo si můžete jít rovnou na oba dva.
0: Zajímá mě ještě ta nová deska, o které jste mluvil, to je poslední věc, na kterou se vás zeptám, v jaké fázi?
1: No, ve fázi výroby.
0: No, jasně, tak samozřejmě.
1: Máme teď,
0: jestli se to třeba ublíží k nějakému finishu.
1: 8 nějakých demíček a dáváme víc a víc možností a chceme, aby tato deska bude určitě jiná než zase ostatní, hodně jiná. A mají se lidi na co těšit. Bude to fakt hodně jiný a hodně zajímavý, takže i pro nás je to takový zajímavý.
0: Dobře, tak jsme zvědaví. Mým dnešním hostem byl zpěvák, nutriční specialista, terapeut, účastník reality show Survivor a hlavně skvělý člověk Jakub Bína. Moc děkuju za rozhovor.
1: Díky za pozvání.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, máme přesně 13 hodin a ve studiu už je Anna Hašková s aktuálními zprávami. Vítej, Ani.
1: Pěkné odpoledne.

0: zmocněnců má vláda už 17 podle vicepremiéra Havlíčka kvůli nadrezortní koordinaci. Silničáři dnes začali opravovat křižovatku mezi Ďáblickou a Žernoseckou ulicí v Praze. Zbývalý blízký spolupracovník prezidenta Zelenského je obviněný z korupce. Odpoledne čekejte oblačnost, teplotami do 20 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Vláda má od minulého týdne 17. zmocněnce, tentokrát pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci. Některé funkce zmocněnců vznikly už před mnoha lety, řadu dalších ale zavedla až tato vláda. Opozice místa nazývá trafikami. Podle zástupců TOP 09 vznikla paralelní vláda zmocněnců. Některé nové posty zřídila vláda kvůli nadrezortní koordinaci, říká vicepremiér Karel Havlíček z Hnutí ANO.
2: Typický příklad je ten stavební zákon, který byl tak náročný, že jsme museli vlastně vzít člověka z trhu, který tomu dobře rozumí.
0: Podle Havlíčka navíc místa zmocněnců můžou být časově omezená. Řidiči musí ode dneška počítat v Praze s omezeným provozem na křižovatce mezi Ďáblickou a Žernoseckou ulicí. Silničáři tam zahájili rekonstrukci, která potrvá 10 dní. Lidé na cestě do Kobylis budou muset využít objízdnou trasu, říká mluvčí technické správy komunikací Barbora Lišková.
3: Budeme v tom úseku převádět dopravu na objízdnou trasu po ulici Střelničná. V místě, kde se stýká křižovatka Ďáblická a Žernosecká, bude zúžena na jeden jízdní pruh a doprava zde bude řízena kyvadlovy.
0: Výstavbu nového bytového domu zahájili dělníci v Praze Horních Počernicích. Vznikne v něm 15 obecních bytů různých dispozic, z nichž dva budou mít bezbariérový přístup. Obyvatelé budou mít k dispozici také parkoviště pro 16 aut. Projekt má stát bezmála 85 milionů korun. Necelou polovinu pokryje dotace od magistrátu. Hotovo má být za rok, říká starosta Prahy 20 Petr Měšťan z ODS.
4: Zájem o obecní bydlení je u nás dlouhodobě vysoký. Tento projekt nám pomůže rozšířit kapacity. Je důležitým krokem k rozvoji dostupného bydlení a ukázkou dobré spolupráce mezi hlavním městem a městskou částí.
0: Bývalý šéf ukrajinské prezidentské kanceláře obviněný z praní špinavých peněz Andrij Jermak opustil vazební věznici a je na svobodě. Dohromady dal peníze na kauci. V přepočtu asi 66 milionů korun. Informoval o tom ukrajinský nejvyšší protikorupční soud. Jermak je podezřelý z legalizace v přepočtu více než 200 milionů korun, které mohly pocházet například z korupce kolem státních firem. Po opuštění vyšetřovací vazby musí například odevzdat cestovní doklady a nosit elektronický náramek monitorující jeho pohyb. Dřívějšímu spolupracovníkovi prezidenta Volodymyra Zelenského hrozí až 12 let vězení. Jermak svou vinu odmítá. Golfistce Sáře Kouskové se nevydařilo finálové kolo na turnaji v Hamburku a místo útoku na třetí titul z evropského okruhu Ladies European Tour obsadila 10. příčku. Česká reprezentantka měla 4 rány pod par. Vyhrála Němka Harmová, která byla o 6 ran lepší. Odpoledne bude převážně oblačno, výjimečně s přeháňkami. Večer pak oblačnosti částečně ubyde. Nejvyšší teploty 18 až 20 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Jsme s vámi i na silnicích, v tomhle příjemném počasí jsou také kolony a ví o nich Tomáš Kolmistr. Tomáši, vítej.
6: Hezké odpoledne. Vekbalské směrem do Hloubětina se brzdí za sjezdem z Cínovecké.

0: Ona se sune ke sjezdu na Novopatskou, tam stále řeší nehodu osobního auta s kamionem v odbočovacím pruhu. Zdržení je asi kolem 15 minut. Na okruhu směrem na letiště se sune fronta kamionu od sjezdu z D1 až k Barrandovu. Osobním autem se nárazově zastavíte před tunely kvůli regulaci vjezdu. Silnější provoz trvá před Europarkem z obou stran, jak na Štěrboholské, tak na jižní spojce. V ulici pod Krejcárkem se popojíždí před omezením v křižovatce Ohrada, zdržení asi 10 minut a plný zůstává Nuselský most, a to od kongresového centra do Legerovy. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Krásné odpoledne a dobrý den. Je po 13. hodině 18. květen, který přináší už, dá se říci, letní počasí, protože teploty atakovaly 20. No a kdo s námi v tomhle příjemně jarně letním dni bude? Ray Dalton. Už za chvilku i Nick Cave a Kylie Minogue. V rámci festivalu Metronom se na Nicka Cavea můžeme těšit naživo tady v Letňanech 20. června, takže dá se říci už za chviličku. No a do třetice v téhle hodině i Mikolas Josef. Někdejší účastník Eurovize. Ať se vám líbí a ať se máte skvěle. Tady je Rádio Praha.

0: Worldwide Roses Grow, Nick Cave a Kylie Minogue společně na rádiu Praha. Teď ve 13 hodin a téměř 16 minut. No a na Nicka Cavea se můžeme těšit naživo na Metronom festivalu. Bude to v Letňanech na letišti, konkrétně v sobotu 20. června, takže ten čas už se blíží, je za necelý, nebo za měsíc a kousíček se můžeme těšit. No ale dnes je pondělí, to znamená, že vzhledem k tomu, že 13.16 je dohlasováno na pondělní vinyl a jak to dopadlo, dnes večer bude nové, teprve druhé album 26-leté britské zpěvačky Holly Humberstone. Jmenuje se Cruel World a bylo vydané teprve před nedávnem 10. dubna letošního roku. No a hity jako Die Happy, To Love Somebody nebo Cruel World, které znáte z našeho vysílání, takže na to se můžete těšit dnes po 21. hodině na vinylu. No a pokud vás zajímá příští hlasování, tak příště to budou 90ková alba, vrátíme se do téhle té dekády, buď s R.E.M. a jejich albem Automatic for the People, nebo s králem popu Michaelem Jacksonem a jeho albem Dangerous. Za všechny hlasy předem děkujeme. A teď už aktuální doprava. Vekbelské do Hloubětína se brzdí za sjezdem z Cínovecké, kolona se sune ke sjezdu na Novopatskou, tam stále řeší nehodu osobního auta s kamionem v odbočovacím pruhu. Na okruhu směrem na letiště se sune fronta kamionů od sjezdu z D1 až k Barandovu, osobním autem se nárazově zastavíte před tunely kvůli regulaci vjezdu. Silnější provoz trvá před Europarkem z obou stran, jak na Štěrboholské, tak na jižní spojce. A v ulici pod Krejcárkem se popojíždí před omezení v křižovatce Ohrada. Zdrží vás to asi 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Čtyři novinky změnily podobu nejlepší desítky na Rádiu Praha. Tedy Swims je devátý. Madonna se Sabrinou Carpenter číslo 8. Nesmrtelní Rolling Stones mají 6. Nejlepší novinka je božská juniorka. Charlotte Gott, In Too Deep, nová 5 na Praze. A 3 nejlepší. Dracula, Tame Impala a Jenny mají bronz. Na druhé místo vylétli BB Rexa, Faithless, New Religion. Druhou jedničku v řadě má Olivia Rodrigo, Drop Dead. Nechat tak nebo jinak.
2: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
1: Další kolo zase v neděli večer. Praha.rozhlas.cz.

0: Bon Jovi s námi na rádiu Praha. Teď nás přivedli ke zprávám ve 13.30 s Hanou Haškovou.
1: Rodičovský příspěvek by se mohl zvýšit, počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který dnes projednává vláda. Příspěvek se má zvednout ze současných 350 na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat pak nově za 700 na 800 tisíc. Vztahovat se bude na děti narozené po 1. lednu 2027. V pražském Rudolfinu dnes zazní 12. dirigentský debut Pražského jara. Mezinárodní hudební festival jim chce dát příležitost mladým talentovaným dirigentům z Česka. Letos vybrali Ondřeje Soukupa, který sbíral zkušenosti ve Velké Británii nebo Skandinávii. Město podpoří potravinovou banku pro Prahu a Středočeský kraj částkou 2,5 milionu korun. To je zhruba stejně jako minulý rok. Peníze poputují například na svoz, třídění a distribuci potravin pro desítky tisíc lidí v nouzi. Ruské drony včera zasáhly na cestě k přístavům v Oděské oblasti tři plavidla, včetně čínské nákladní lodi. Ta podle ukrajinských úřadů plula pod vlajkou Maršalových ostrovů. Zdroje agentury Reuters informovaly, že plavidlo bylo v době útoku bez nákladu a mířilo do přístavu v Oděse pro železnou rudu. Požár způsobený nárazem se posádce podařilo uhasit a loď je bez větších škod. Odpoledne čekejte oblačno, výjimečně se objeví přehánky. Večer bude oblačnosti částečně ubývat. Teploty vystoupí nejvýše na 18 až 20 stupňů. Vítr bude foukat slabý proměnlivý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A my se jdeme podívat také na silnice, kde to vázne, sleduje Tomáš Kolmistr a začneme ve Kbelské. Tomáši?
3: Hezké odpoledne. Ve Kbelské směrem do Hloubětina stále překáží po nehodě kamion a osobní auto v odbočovacím pruhu. Kolona se táhne od sjezdu z Cínovecké. Ve směru na Letňany se srazila dvě nákladní auta u čerpací stanice Orlen. Blokují pravý pruh, kolona je už od Kolbenovy asi na 20 minut, plní se také Novopatská. Na okruhu směrem na letiště popojíždí nesouvisle fronta kamionů od sjezdu z D1 až k Barandovu. Osobním autem se nárazově zastavuje před tunely kvůli regulaci vjezdu. Pod Krycárkem se zdržíte 10 minut v omezení před ohradou a v centru je plný Nuselský most od kongresového centra do Legerovy a také Ječná před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Příjemné odpoledne, dobrý den, 13 hodin 35 minut s vámi Rádio Praha. 3. června začne středočeské kulturní léto. Do konce září nabídne 65 akcí po celém kraji. No a na co konkrétně se můžete těšit, to si řekneme už za chviličku.

0: Jamelia a Superstar, s vámi Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAB Plus je 13.44. Středočeská muzea, galerie a památníky se připravují na hlavní část návštěvnické sezony. Dokončují program Středočeského kulturního léta, který dnes jejich zástupci představili na zámku v Roztokách u Prahy. No a co všechno od června do září stají nám, přiblíží teď kolega Ondřej Mikušek, který je se mnou ve studiu. Vítej, Ondro.
1: Dobrý den. Šestý ročník Středočeského kulturního léta nabídne 65 akcí na více než 20 místech. Hudební fanoušci se můžou těšit na koncerty od vážné hudby přes rock, folk či dechovku. Na programu jsou také desítky divadelních představení, včetně loutkových. Řada míst nabízí i venkovní promítání filmů či vzdělávací přednášky.
0: Celkem 7 akcí připravil třeba památník Karla Čapka ve Staré Huti na Příbramsku. Na co se tady můžeme těšit?
1: Tamní organizátoři se zaměřili na výročí 90 let od vydání knihy Válka z Mloky. 20. června si návštěvníci budou moci prohlédnout novou výstavu věnovanou právě tomuto románu. Den pak zakončí divadelní představení v podání příbramského souboru. Přes léto se ještě ve Staré Huti budou promítat 4 filmy spojené s Karlem Čapkem a k prohlídce bude přístupná také jeho pracovna s autentickým vybavením.
0: Co dalšího chystají instituce právě v rámci Středočeského kulturního léta?
1: Celou sérii zahájí 3. června divadelní představení Bez zábran v Jílovém u Prahy. Třeba v Roztokách se hlavní akce bude konat 12. a 13. června, kde organizátoři chystají třeba výukový koncert vážné hudby pro děti. Další akce budou až do září moci navštívit lidé třeba ve Vlašimi, Mladé Boleslavi, Kutné Hoře a na dalších místech.
0: Kolega Ondřej Mikušek, mluvili jsme o programu Středočeského kulturního léta, které začíná 3. června. Ondro, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A my se podíváme teď také na aktuální dopravu. Vegbelské do Hloubětína stále překáží po nehodě kamion a osobní auto v odbočovacím pruhu. Kolona se táhne od sjezdu z Cínovecké ve směru na Letňany, se srazila 2 nákladní auta u čerpací stanice Orlen. Blokují pravý pruh. Kolona je už od Kolbenovy a je na 20 minut. Plní se také Novopatská. Na okruhu směrem na letiště popojíždí nesouvisle fronta kamionů od sjezdu z D1 až k Barandovu. Osobním autem se narazově zastavuje před tunely kvůli regulaci jezdu. Pod Krejcárkem se zdržíte 10 minut v omezení před ohradou a v centru je plný Nocelský most od Kongresového centra do Legerovy a také Ječná před náměstím IP Pavlova. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Tom Ardej nás přivedl ke 14. hodině, no a ve 14 hodin už je ve studiu Mirek Kasan se zprávami. Vítej, Mirku.
1: Díky, Oldo, hezké odpoledne.

0: Pražští hygienici zahájili sezónu kontrol dětských pískovišť. Pražský magistrát pořídí strážníkům funkční oblečení na zimu. Státní zástupkyně navrhuje pro exposlance Ferryho další rok ve vězení. A bude převážně oblačno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 20 stupňů. Zítra naměříme až 21 a oblačnosti má být víc.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: První letošní kontroly dětských pískovišť provedli pražští hygienici. Ověřují chemické složení a přítomnost nebezpečných parazitů v písku. V evidenci mají asi 500 pískovišť po celé metropoli. Namátkové kontroly takto provádějí každoročně na jaře a na podzim. Problémy objeví průměrně u 3 z 10 případů. Pokračuje ředitelka odboru dětí a mládeže hygienické stanice hlavního města Prahy Anna Fílejová.
2: V případě, že dítě ten písek prostě nějakým způsobem pozře ústy, olízne si prsty, že jo, nebo si udělá bábovčičku, kterou pak budou ochutnávat ty děti, tak hold se tímhle způsobem může nakazit.
0: Praha nakoupí městským strážníkům nové služební kalhoty. Na výstroj policistů hlavní město vyčlenilo přibližně 8,5 milionu korun. Oblečení by mělo být z odolnějšího a komfortnějšího materiálu, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
3: Nový materiál musí především splňovat vysoké nároky na vlastnosti, zajišťující komfort při výkonu služby po celý rok. A to především v zimních měsících. Každý strážník v přímém výkonu má nárok na 2 kusy kalhot za 24 měsíců.
0: Bývalý poslanec Dominik Ferry by mohl zůstat ve vězení o rok déle. Souhrnný 4letý trest navrhuje státní zástupkyně Petra Křivnová v případu dalšího údajného znásilnění. Dnes to řekla u obvodního soudu pro Prahu 3 při své závěrečné řeči. Ferry si aktuálně odpikává 3letý trest za další 2 znásilnění a 1 pokus o něj. 4. případ, který je dnes před soudem, se podle obžaloby stal na podzim 2015 s tehdy 17letou dívkou. Ferry po celou dobu obvinění odmítá. Rodičovský příspěvek by mohl vzrůst ze 350 na 400 tisíc korun. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO to schválila vláda. Změna se má týkat dětí, které se narodí po 1. lednu příštího roku. Zvýšit by se měl i příspěvek na dvojčata a vícerčata. Místo současných 700 tisíc by rodiče měli dostávat 800 tisíc korun. Návrh teď zamíří do sněmovny. Po útoku stáda krav v východním Tyrolsku zemřela 67letá žena. Její manžel utrpěl těžká zranění. Vrtulník ho dopravil do nemocnice v Innsbrucku. Co přesně se stalo, teď policie vyšetřuje. Na pastvině bylo v době útoku několik desítek zvířat. K podobnému incidentu došlo v Rakousku i loni. Krávy zabily 85letého muže z Vídně a zranili jeho manželku. Rakouská vláda vydala doporučení, aby se turisté drželi dál od horských pastvin a měli psy na vodítku. V případě útoku krav je ale mají pustit, připomíná agentura AFP. Hokejisté Švédska budou dalším soupeřem české reprezentace na světovém šampionátu ve Švýcarsku. Zápas začne ve 20 hodin a 20 minut. Přímý přenos bude vysílat digitální stanice Radiožurnál Sport. Rozbruslení národního týmu před utkáním vynechal ze zdravotních důvodů obránce Michal Kemp.

0: Jinakže trenéři plánují vrátit k sestavě, která nastoupila v úvodu turnaje proti Danům.
1: Když je možnost hráče třeba čelem do mantinelu, tak je dobrý si zkontrolovat ten obraz té hry a koukat, jestli někdo nenajíždí, nebo upozornit třeba beky, že někdo si jíždí za záda. Ale ne všechno to zvládá golman, musí ty hráči se koukat okolo sebe a pozornit jeden druhýho.
0: Odpoledne bude nad Prahou převážně oblačná obloha, jen výjimečně se mohou tvořit přehánky. Večer oblačnosti částečně ubude. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 20 stupňů Celsia. Zítra se o stupeň oteplí, má být oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Hlavně odpoledne místy s přehánkami, výjimečně i s bouřkami.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Tomáš Kolmistr po 14. hodině připojí také aktuální dopravu, kde se zdržíte až 20 minut.
4: Hezké odpoledne. V Ekbalské počítejte s obousměrným zdržením. Směrem do Letňan za sjezdem na Prosek se už podařilo odklidit následky nehody z pravého pruhu. Kolono je ale furt od Poděbradské asi na 20 minut. Ve směru do Hloubětina se popojíždí před sjezdem na Mladou Boleslav. Tam stojí po nehodě nákladní auto s osobním odbočovacím pruhu a plná je také celá Novopatská. Na okruhu směrem na letiště se stále táhne kolona kamionů nesouvisle pravým pruhem až k Barandovu. V levém pruhu se projíždí plynule, zastavíte se pouze před tunely kvůli regulaci vjezdu do nich. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem od Běchovic k Europarku a na magistrále zůstává plný Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy a také Vilzonova od hlavního nádraží k muzeu. Šťastnou cestu!
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Krásné odpoledne, pondělí 18. květnové, tak všechno nejlepší všem oslavenkyním, které se jmenují Nataša, protože ty mají dnes svátek. No a s námi v téhleté hodině takové hvězdy jako Sabrina Carpenter. Taky Ava Max. A nebo 26-letá Holly Humberstone. Mimochodem, kromě této hodiny můžete slyšet i po 21., protože vyhrála vinylové hlasování a právě Tula v Sambády určitě bude také dnes po 21. hodině, protože je součástí toho LPčka, které jste si vybrali. Ať se vám daří.
2: Radio Praha

0: Sweet But Psycho a Ava Max, rok 2018, tady je Rádio Praha, dokonce srpen 2018 a její debutový single. Mimochodem umístil se na prvním místě ve 22 zemích světa, dokonce i ve Velké Británii. V domovské Americe to stačilo jen na 10. pozici na Billboardu. No ale už to vypadalo, že bychom Avu Max mohli přivítat i tady v Čechách v letošním roce na koncertě v rámci jejího turné, ale zatím se všechno odkládá, protože Ava Max mění cosi ve svém životě a zatím nejsou vypsány žádné koncerty. Ale kdo ví, možná, že se na nás obrátí ono slunce Ava Max a přijede na koncert sem do Čech. Budeme to sledovat.
1: Praha je nej. Najdete ho v katedrále svatého Víta na Pražském hradě a díky svojí váze víc než 13 tun se řadí mezi naše nejtěžší zvony. To je Zikmund. Autorem je zvonař Tomáš Jaroš, který ho nechal odlít v roce 1549. Jeho dunivý zvuk můžete slyšet, ale jen výjimečně. Používá se totiž jen při speciálních příležitostech. Třeba při inauguraci prezidenta republiky nebo o svátcích. Veřejnost se přímo k němu běžně nedostává.

0: Ve Kbelské směrem do Letňance pomalu rozjíždí kolona od Poděbradské k Novopatské. V opačném směru se popojíždí od sjezdu z Cínovecké ke sjezdu na Mladou Boleslav. Tam stojí po nehodě kamion a osobní auto v odbočovacím pruhu. Na okruhu ve směru na letiště se stále táhne kolona kamionů a nesouvisle pravým pruhem až k Barandovu. V levém pruhu se projíždí plynule. Zastavíte se pouze před tunely kvůli regulaci vjezdu. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem od Běchovic k Europarku. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Red Hot Chili Peppers na rádiu Praha je 14.30, Mirek Kasan je tu taky a jsou tu zprávy.
1: Hezké odpoledne. Nejvyšší ceny pohonných hmot zítra znovu mírně vzrostou. Litr benzínu proti dnešku zdraží o 13 haléřů na 44 korun a 43 haléře. Cena nafty stoupne o 3 haléře na 42 koruny a 2 haléře za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který před půl hodinou zveřejnilo ministerstvo financí. Novým náčelníkem generálního štábu armády České republiky by se měl stát první zástupce Karla Řehky Miroslav Hlaváč. Návrh ministra obrany dnes schválila vláda. Po jejím jednání to oznámil premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Jasno by podle něj mělo být do pátku. Historický motorový vůz přezdívaný Hydra v pátek poprvé vyjede na nostalgickou jízdu po unikátní ozubnicové trati Stanvaldu do Kořenova na Jablonecku. Motorový vůz z roku 1969 bude mít původní nátěr s červenou spodní částí, krémovým vrškem a černými pruhy. Oznámila to společnost Zubačka, která nostalgické jízdy organizuje. Běloruské jednotky spolu s ruskými nacvičují dodávku jaderných hlavic a přípravu k jejich použití, oznámilo to běloruské ministerstvo obrany. Rusko na území svého nejbližšího spojence rozmístilo své taktické jaderné zbraně a zachovalo si nad nimi úplnou kontrolu. V noci se rozhodne o posledním postupujícím do finále východní konference NHL. Buffalo přivítá Montreal v 7. utkání série. Hrát se začne po 1:30 hodině ráno našeho času. S Montrealem by mohl postoupit Jakub Dobeš, nejvytěžovanější brankář celého playoff. Po zbytek odpoledne bude nad Prahou převážně oblačno, jen výjimečně se mohou objevit přeháníky. Večer oblačnosti částečně ubude. Nejvyšší teploty vystoupí k 18 až 20 stupňům Celsia. Zítra naměříme až 21 stupňů. Má být oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Hlavně odpoledne místy s přeháňkami, výjimečně i s bouřkami.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Tomášem Kolmistrem teď jedeme na silnice, do Kbelské, na Štěrboholskou spojku a také na okruh.
3: Hezké odpoledne. Ve Kbelské směrem do Hloubětina stále překáží po nehodě kamion s osobním autem v odbočovacím pruhu. Kolona se táhne od nájezdu z Cínovecké, v opačném směru se jede pomaleji mezi Poděbradskou a Novopatskou. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem mezi Pěchovicemi a Europarkem. Na okruhu směrem na letiště se zastavíte hned za sjezdem zde jedničky v obou pruzích. Kolona se nesouvisle sune až před tunely. Tam regulují vjezdy zdržení asi půl hodiny. V ulici pod Krejcárkem se zdržíte 10 minut před ohradou a plný zůstává Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy a také Vilzonova od hlavního nádraží k muzeu. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Pěkné odpoledne a dobrý den, 14.34, takový je aktuální čas. No a aktuální datum, 18. květen. Jak vypadal v historii, to sleduje Petr Jungmann. Za chvilku se nám přihlásí a řekne nám to.

0: Černý den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Pondělí 18. května, svátek mají Nataši a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Potomek posledního Inky a vůdce peruánských

0: Indiánů v boji proti španělským kolonizátorům Tupac Amaru II. Byl popraven obzvlášť krutým způsobem v Cusku v roce 1781. Kusy jeho těla rozeslal guvernér po celé zemi, aby zastrašil domorodé obyvatele, ale nepokoje pokračovaly dál. Z Tupaca Amaru se stal národní hrdina. Budova Národního muzea v horní části Václavského náměstí v Praze byla slavnostně otevřena před 135 lety v roce 1891. Nedávno byla nádherně opravená, dnes je ostatně Mezinárodní den muzeí. Ve stejný den v roce 1891 zahájila činnost i Česká akademie věd a umění, původně zvaná Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. 18. května 1923 ve 20 hodin a 15 minut ukončila tato věta ticho v českém éteru.
1: Haló, haló, ze vysílací stanice Radiožurnálu Vekdelích u Prahy.
0: První hlasatelka Emilie Tučková zahájila pravidelné rozhlasové vysílání. Československo se díky Radiožurnálu stalo druhou evropskou zemí, kde éter ožil. Na první, jen 3 dny staré protialkoholní záchytné stanici v Československu v nemocnici v Praze u Apolináře měl přesně před 75 lety v roce 1951 legendární bojovník proti metle lidstva Jaroslav Skála poprvé práci. Prvním pacientem byl
2: maršál Malinovský,
0: sovětský námořní důstojník. Tetrapak, samozřejmě kartonové obaly potravin. Původně tato švédská firma byla založena před 75 lety. Největší čirý modrý diamant na světě, Oppenheimer Blue, o váze více než 14,5 karátu, byl před 10 lety vydražen v aukční síni Christie's v Ženevě. Suma za rekordní diamant byla taky rekordní. 57,5 milionu dolarů. To je šutrák, přátelé, za skoro 1,5 miliardy korun. 75 slaví historicky první generální ředitel České televize, později i vedoucí kanceláře prezidenta republiky Václava Havla, Ivo Maté. Přejeme všechno nejlepší, vám všem krásný den, úspěšný týden.
3: Pěkné odpoledne i všem řidičům. Vekbelské dohloubětí na stále překáží po nehodě kamion s osobním autem v odbočovacím pruhu. Kolona se táhne od nájezdu z Cínovecké. V opačném směru pojedete pomalej mezi Poděbradskou a Novopatskou. Na Štěrboholské spojce směr Lanový most počítejte se silnějším provozem mezi Běchovicemi a Europarkem. Na okruhu směrem na letiště se zastavíte za sjezdem z D1. Kolona se nesouvisle sune před tunely. Tam regulují vjezdy. A v ulici pod Krejcárkem se zdržíte 10 minut před ohradou. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Proč je na vysílacím pultu tolik tlačítek? Nebo co v rozhlasovém slovníku znamená palma a čuchák? Vše a mnohem víc se dozvíte o víkendu 23. a 24. května na dnech otevřených dveří Rádia Praha v rámci festivalu Open House Praha. Těšit se můžete na prohlídku budovy nahrávacího a vysílacího studia a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě s altánem. Zapište si do diáře. Víkend 23. a 24. května od 10 do 18 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
5: Pražský update, to nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Ironic, Alanis Morissette s námi na rádiu Praha. Teď máme zprávy v 15 hodin a přinesl je do studia Rádia Praha Mirek Kasan. Vítej, Mirku, a pojď na zprávy.
1: Hezké odpoledne. Metropolitní plán začali projednávat pražští radní. Bude se podle něj řídit výstavba desítky let. Pražští silničáři dnes začali opravovat křižovatku mezi Ďáblickou a Žernoseckou ulicí. Maximální ceny benzínu a nafty bude nově vyhlašovat celá vláda. Doteď to dělalo ministerstvo financí. A zítra má být oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Hlavně odpoledne mísi s přeháňkami, výjimečně i s bouřkami a teplotami do 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražští radní začali projednávat metropolitní plán. Výstavba v metropoli by se podle tohoto dokumentu mohla řídit až do roku 2050. Podrobné informace

0: plánu hlasovat na mimořádném jednání ve středu. Pokud ho schválí, bude o něm jednat pražské zastupitelstvo příští týden. Řidiči v Praze musí od dneška počítat s omezeným provozem na křižovatce mezi Ďáblickou a Žernoseckou ulicí. Silničáři tam zahájili rekonstrukci, která potrvá 10 dní. Lidé na cestě do Kobylis tak budou muset využít objízdnou trasu, uvedla mluvčí technické správy komunikací Barbora Lišková.
1: Budeme v tom úseku převádět dopravu na objízdnou trasu po ulici Střelničná. V místě, kde se stýká křižovatka Ďáblická a Žernosecká, bude zúžena na jeden jízdní pruh a doprava zde bude řízena kyvadlovy.
0: Maximální ceny pohonných hmot bude vláda stanovovat minimálně do konce května, nově ale na základě svého nařízení. Doteď ceny stanovovalo ministerstvo financí. Od minulého týdne totiž platí nový zákon, díky kterému může vláda ceny určovat. Poprvé kabinet maximální ceny podle nového nařízení stanoví zítra. Dnes je vyhlásilo ještě ministerstvo. Rozhodlo, že zítra bude litr benzínu stát maximálně 4,40 korun a 3,40 haléřů. Za litr nafty řidiči zaplatí nejvýš 2,40 korun a 2 haléře. Španělský nejvyšší soud zprostil kolumbijskou zpěvačku Shakiru obvinění z daňových podvodů. Zároveň jí zrušil pokutu přesahující v přepočtu 1 miliardu korun. Tu jí před 5 lety uložil španělský daňový úřad za údajný daňový únik v roce 2011. Podle soudu ale Popová hvězda tehdy nebyla ve Španělsku daňovou rezidentkou. V zemi totiž strávila méně než 183 dnů a nemusela proto odvést daně z příjmu a majetku. Španělská finanční správa teď musí Shakiře vyplatit v přepočtu zhruba 1,5 miliardy korun. Proti rozsudku se ještě může odvolat. Semifinálová série mezi basketbalisty Pardubic a Brna pokračuje druhým zápasem. Hrát se bude od 17:30 znovu na palubovce Východočechů. Úvodní duel vyhráli o 3 body hosté. Hlavní trenér pardubického týmu Jan Šotnar věří, že mužstvo ukáže svou kvalitu a nedělní prohra se na něm nepodepíše.
2: Brno střídá osobní a zónovou obranu a my jsme do té zóny bohužel propadli. Série 1-0, my hlavně musíme dát hlavy nahoru, být připravený vyhrát a budeme bojovat dál. Víme, že Brno bude těžký soupeř, ale já věřím tomu, že my jsme schopni vyhrát klidně další 4 utkání, že tohle to prostě nic neznamená.
0: Večer a v noci bude v Praze zpočátku oblačno, postupně převážně polojasno, kránu se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 8 až 5 stupňů Celsia. Zítra má být oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, hlavně odpoledne místy s přeháňkami, výjimečně i s bouřkami. Nejvyšší teploty vystoupí k 19 až 21 stupňům.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A Tomáš Kolmistr nám teď řekne, jak je to s aktuální dopravou po 15. hodině.
5: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na letiště se nesouvisle táhne kolona kamionů od sjezdu z D1 až k Barrandovu. Místy se zastavují i osobní auta v levém pruhu, hlavně před tunely, tam regulují vjezdy. Ve Kbalské směr Hloubětín překáží po nehodě kamion v odbočovacím pruhu do Novopatské, fronta se táhne od sjezdu z Cínovecké, v opačném směru se jede pomaleji od Poděbradské ke sjezdu na Prosek. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most trvá silnější provoz od Běchovic za Europark. Na jižní spojce se jede pomaleji před Barrandovským mostem a to od sjezdu na Krč. V Bělohorské z centra naberete asi 10 minut navíc od Břevnovského kláštera k Vypichu a v Reslově do centra se zastavíte u tančícího domu, následná kolona pokračuje k náměstí IP Pavlova. Šťastnou cestu!
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Pěkné odpoledne a dobrý den. Při pondělku po 15. hodině je 18. května. No a s námi hodiny a stmívání.
7: Zas mám strach, když ztrácíš cestu zpátky, já tak čmárám doma marný zkratky.
4: Ve finále souhvězdí, ale Friendly Fire bude platit Linkin Park. A hodinu začíná Camila Cabello.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, 15 hodin a 14 minut. Byli jste se u nás podívat o víkendu na Dni otevřených dveří. Pokud jste to nestihli, je tu ještě jedna nebo vlastně dvě možnosti. Teď v sobotu 23. a v neděli 24. května v rámci Open Houseu. No a co všechno můžete vidět, to se dozvíte na našich stránkách na praha.rozhlas.cz. Podívejte se tam. Tomáš Kolmistr nám zatím řekne, jak je to na silnicích. Tomáši?
1: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na letiště se nesouvisle táhne kolona kamionů od sjezdu zde jedničky až k Barrandovu. Místy se zastavují i osobní auta v levém pruhu, hlavně před tunely, tam regulují vjezdy. Na východní části okruhu směrem na D10 opatrně za sjezdem na Hradec Králové. Na 61. kilometru stojí porouchané osobní auto v pravém pruhu a tvoří se kolona. V Jekbalské směr Hloubětín překáží po nehodě kamion v odbočovacím pruhu do Novopatské. Fronta se táhne od sjezdu z Cínovecké, v opačném směru se jede pomalej od Poděbradské ke sjezdu na Prosek. Na Štěrbalské spojce směrem na Lanový most trvá silnější provoz od Běchovic za Europark. Na jižní spojce se jede pomaleji před Barrandovským mostem od sjezdu na Krč. Jižní spojka ještě jednou, tentokrát ve směru na Černý most. Za Lanovým mostem se srazily dvě osobní auta, už se je podařilo odklidit stranou, kolona se tak bude pomalu rozjíždět. V Bělohorské centra naberete asi 10 minut navíc od Břevnovského kláštera k Vypichu a v Reslově do centra se zastavíte u Tančícího domu, následná kolona pokračuje k náměstí IP Pavlova. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Festival Open House Praha vás zve od 18. do 24. května k objevování skrytých klenotů Prahy. Letos se zaměřuje na proměny města, památky v pohybu a péči o jejich budoucnost. Prozkoumejte palác poštovního šekového úřadu, ikonický stroj Import, barokní jízdárnu Savarin nebo naši karlínskou rozhlasovou budovu. O víkendu 23. a 24. května se zdarma otevře více než 100 nepřístupných budov. Více na www.openhousepraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.
4: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Tedy svým s námi na rádiu Praha 15.30 Mirek Kasan a zprávy.
1: Dobré odpoledne. Státní veterinární správa ve spolupráci s policií a celníky provedla v pátek 15. května plánovanou kontrolní akci v pražské tržnici Sapa. Objevila auto nelegálně převážející potraviny v nevyhovující teplotě a prodejnu s nelegální provozovnou na zpracování masa a masných výrobků. Dopravci i prodejci a výrobci potravin hrozí pokuty v řádu desítek milionů korun. Obvodní soud pro Prahu 3 dnes zprostil exposlance Dominika Feriho obžaloby z dalšího znásilnění. Žalobkyně tvrdila, že si i přes nesouhlas tehdy 17-leté dívky sundal při sexu kondom. Verdikt není pravomocný. V moravskoslezské větvi sáskařské fotbalové kauzy se 13 z 18 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl Český rozhlas možnost nahlédnout. Například fotbalový brankář Lumír Číš vypověděl, že celkem dostal na úplatcích zhruba 150 tisíc korun. Čína odmítla účast Tajvanu na zasedání Světové zdravotnické organizace. Peking obvinil některé země z podpory separatismu poté, co šéf tajvanské diplomacie dorazil na výroční konferenci do Švýcarska. Čína považuje Tajvan za součást svého území. Tajvanská vláda to odmítá. Fotbalový sudí Ondřej Berka podle komise rozhodčích nechyboval v sobotním ligovém utkání Teplic proti Dukle. Pražané zápas prohráli 0-2, poté co jim rozhodčí Berka neuznal vedoucí gól a také vyloučil dva hráče. Podle šéfů ligových sudích ale všechny sporné situace posoudil správně. V Praze má být zítra oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, hlavně odpoledne místy s přeháňkami, výjimečně i s bouřkami. Nejvyšší teploty vystoupí k 19 až 21 stupňům Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A Tomáš Kolmistr připojí i aktuální dopravu. Tomáši?
3: Hezké odpoledne. Na východní části okruhu směrem na D10 opatrně za sjezdem na Hradec Králové. Na 61. kilometru stálo porouchané osobní auto v pravém pruhu. Už se ho podařilo odklidit do odstavného pruhu, kolona ze Štěrboholské spojky se tak pomalu dává do pohybu. Na okruhu směrem na letiště se sune nesouvislá kolona hlavně nákladních aut o sjezdu na Vestec z 2. kilometru až k Barandovo na 16. kilometr. Nárazově se zastaví i osobní auta v levém pruhu, hlavně před tunely, tam regulují vjezdy. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se popojíždí od Běchovic, a to až z Europark. Na jižní spojce se jede pomaleji před Barandovským mostem od sjezdu na Krč. A v Ekbelské směrem do Hloubětina překáží po nehodě osobní auto v odbočovacím pruhu, kolona se vleče od sjezdu z Cínovecké. V opačném směru se popojíždí celou Ekbelskou od Poděbradské zdržení asi 20 minut. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Natáčení pohádky se mění ve skutečný kriminální případ. Detektivové pátrají po vrahovi filmového režiséra v seriálu Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Příběh bandity, který se stal legendou. Hvězdně obsazený oscarový film Viva Zapata. A ČT Art uvádí v premiéře závěrečný koncert proslulého londýnského hudebního festivalu BBC Proms 2023. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Příjemné odpoledne a dobrý den, 15 hodin 34 minuty, s vámi Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAB+. Za chvilku také Artemax nebo Talk Talk. Metropolitní plán dnes začali projednávat také pražští radní. Finálně o něm budou hlasovat už ve středu a my pro vás máme podrobnosti. Řekneme je za 10 minut.

0: Hity, doprava, informace. S vámi je Rádio Praha, 15 hodin 44 minut. Radní hlavního města začali jednat o metropolitním plánu. Tenhle dokument určuje pravidla pro výstavbu v Praze, která budou platit následujících zhruba 25 let. Kvůli obsáhlosti budou plán finálně schvalovat ve středu na mimořádném zasedání. Další podrobnosti pro nás má kolega Petr Kastner, kterého vítám ve vysílání. Vítej, Petře.
1: Hezký den. Pokud ve středu dokument radní schválí, budou o něm hlasovat příští týden pražští zastupitelé. Vedení hlavního města zítra spustí speciální web, na kterém si lidé budou moct prohlédnout podrobnosti ke každé parcele v metropoli. Budou tam popsané i vypořádané připomínky lidí a městských částí k plánu. Náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček z Hnutí STAN upozornil na možné počáteční přetížení webu a vyzval lidi, aby se na něj podívali postupně, třeba až v průběhu večera nebo další den.
0: Radní taky dnes zrušili rozhodnutí o poskytnutí dotace pro spolek kolektiv Tadamun. Proč?
1: Protože jednoho ze zakladatelů spolku Josefa Morsiho zadržela policie v souvislosti se žhářským útokem na halu zbrojní firmy v Pardubicích. Organizace měla získat 350 tisíc korun na tři projekty zaměřené na boj proti nenávisti, podporu migrantů a mezikulturní dialog. Vedení Prahy dá spolku dotace pouze pod podmínkou, že Morsi nebude pravomocně odsouzen za trestný čin související s případem. Spolek kolektiv Tadamun jsme se snažili dvakrát kontaktovat, na naše otázky ale víc než týden nikdo nereagoval.
0: Další bod dnešního jednání rady hlavního města byl o výstavbě radlické radiály. Co tam radní řešili?
1: Úpravu podmínek plánované zakázky na dopracování projektu radlické radiály, která má propojit městský a pražský okruh na jihozápadě metropole. Radní rozhodli, že projektanti by mohli navrhnout změny dalšího úseku radiály. Upravená podoba má spojit tunely Butovice a Jinonice do jednoho, další tunel by měl být taky v Řeporyjích. Celkem mají tunely tvořit skoro 4 kilometry z trasy dlouhé 5,5 kilometru. O dnešním rozhodnutí budou ještě hlasovat zastupitelé hlavního města.
0: Říká Petr Kastner, který shrnul, o čem dnes jednali pražští radní. Petře, díky a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
0: A teď se pojďme podívat také aktuálně na silnice. Ten pohled nám zprostředkuje Tomáš Kolmistr.
2: Hezké odpoledne. V Cínovecké na výjezdu z metropole opatrně za sjezdem na Březiněves. Srazila se tam dvě osobní auta v levém pruhu, kolona se táhne už od sjezdu na Čakovice. V Ekbalské směrem do Hloubětina překáží po nehodě osobní auto v odbočovacím pruhu, kolona se vleče od sjezdu z Cínovecké. V opačném směru se popojíždí celou Kbelskou od Poděbradské zdržení asi 20 minut. Na okruhu směrem na letiště se sune nesouvislá kolona hlavně nákladních aut od sjezdu na Vestec z 2. kilometru až na Barandov na 16. kilometr. Nárazově se zastaví osobní auta v levém pruhu, hlavně před tunely, tam regulují vjezdy. Okruh ještě jednou, tentokrát směrem na D1, opatrně za sjezdem na Plzeň. Na 23. kilometru se zastavíte, kolona se táhne až na 21. kilometr, tam řeší nehodu tří osobních aut. Na Štěrbohalské spojce směrem na Lanový most se pomalu popojíždí od Běchovic za Europark a na jižní spojce se jede pomaleji před Barandovským mostem, a to od sjezdu na Krc. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Topíte se v reklamách.

0: Runaway Train, píseň o ztracených dětech z počátku 90. let. Teď jsme se přiblížili k 16. hodině ve studiu Mirek Kasan a připravené zprávy.
1: Dobré odpoledne. Nová autobusová linka spojující Prahu 6 a 8 začne tunelem Blanka jezdit v létě. V Horních Počernicích začala výstavba bytového domu za skoro 85 milionů korun. Nizozemská loď s Hantavirem zakotvila v Rotterdamu k dezinfekci. Posádku čeká karanténa. A zítra má být oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, s teplotami do 21 stupňů. Hlavně odpoledne místy s přehánkami, výjimečně i bouřkami.
2: Radio Praha. Zprávy.
1: V Praze začnou v létě jezdit autobusy městské hromadné dopravy tunelovým komplexem Blanka. Linka číslo 145 propojí Čimice, Bohnice, Kobylisy a Dejvickou. Na trase přibudou úseky s vyhrazenými bus pruhy. Nové spojení by mělo zkrátit cestu mezi Prahou 6 a Prahou 8. Pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje dopravu v Praze a okolí.
3: Připravujeme na jeho trase celou řadu preferenčních opatření, tak aby nedocházelo ke zdržování této linky v případě, že bude třeba regulován vjezd do tunelu Blanka. Tato autobusová linka by měla jezdit v ranní špičce každých 6 minut, během dopoledne po 15 minutách a v odpolední špičce každých 7 až 8 minut.
1: Výstavbu nového bytového domu zahájili dělníci v Horních Počernicích. Vznikne v něm 15 obecních bytů různých dispozic, z nichž dva budou mít bez

0: Ex-poslanec Dominik Feri se nedopustil dalšího znásilnění. Nepravomocně o tom dnes rozhodl obvodní soud pro Prahu 3. Podle obžaloby měl Feri v roce 2015 souhlasný styk s tehdy 17-letou dívkou, během kterého si ale sundal prezervativ. S tím dívka už nesouhlasila. Podle soudce Marka Bodláka není důvod jí nevěřit její prožitek. Situace ale podle soudce nenaplnila skutkovou podstatu trestného činu znásilnění, tak jak zněla před 11 lety. Dominik Feri si aktuálně odpykává 3letý trest za jiná 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Přístavu v nizozemském Rotterdamu zakotvila výletní loď MV Hondius, na které se rozšířil smrtelný hantavirus. Na palubě plavidla byla už jen posádka, 2 lékaři a tělo 1 ze 3 obětí nákazy. Lodní personál teď čeká 6-týdenní karanténa, kterou stráví ve speciálně upravených karavanech. Na plavidle má zítra začít několikadenní čištění a dezinfekce. Nákazu hantavirem testy potvrdili u 9 dalších lidí, kteří na lodi cestovali. Ti už se léčí ve svých domovských státech. Členové posádky nemají žádné příznaky onemocnění. České hokejisty čeká 3. zápas základní skupiny světového šampionátu. Ve Friburgu se utkají s obhájci bronzu Švédy. Úvodní buly padne ve 20:20 v přímém přenosu stanice Radiožurnál Sport. Už za necelé 15 hodiny jsou na programu utkání Kanada-Dánsko a Finsko-Spojené státy. Večer a v noci bude v Praze zpočátku oblačno, postupně převážně polojasno, k ránu se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 8 až 5 stupňů Celsia. Zítra má být oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Hlavně odpoledne místy čekejte přeháňky, výjimečně i bouřku. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Tomáš Kolmistr sleduje pražskou dopravu po 16. hodině a teď nám řekne o nejhorších místech v Praze.
3: Hezké odpoledne. Vejkbalské směrem do Hloubětina stále překáží osobní auto v odbočovacím pruhu do Novopatské, kolona je už od Cínovecké. Ve směru do Letňan se nesouvisle popojíždí od Poděbradské až k Cínovecké, celé je to asi na půl hodiny, plná je také Novopatská od sjezdu na Satelice. Na okruhu směrem na letiště se nesouvisle táhne fronta kamionů od sjezdu zde jedničky až k Barandovu. Místy se zastavují osobní auta v levém pruhu, hlavně pak před tunely, tam regulují vjezdy do nich. Okruh ještě jednou, tentokrát směrem na D1, opatrně za sjezdem na Plzeň. Na 23. kilometru se zastavuje, kolona se táhne až na 21. kilometr, tam řeší nehodu 3 osobních aut. Na jižní spojce se popojíždí před Barandovským mostem od sjezdu na Krč a na Štěrboholské spojce počítejte se silnějším provozem, a to od Běchovic až za Europark. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Pěkné odpoledne a dobrý den. Je 4 minuty po 16. hodině. S vámi Rádio Praha. Venku se trošku zatáhlo, ale to nevadí. Za chviličku zase možná vyjde sluníčko, protože je polojasno. No a jak to bude vypadat u nás? The Weekend. Dermot Kennedy. Taky Joel Corey a MNEK. A nebo Robin Schulz právě teď, ať se vám daří.
1: Rádio Praha a Olda Burda.
5: A Olda Burda.

0: The Weeknd s námi na rádiu Praha. Je 16 hodin a 15 minut a je také pondělí 18. května. No a to znamená, že už je rozhodnuto o dnešním večerním vinilu. Od 21 hodin bude teprve druhé album 26-leté britské zpěvačky Holly Humberstone Cruel World, vydané teprve 10. dubna letošního roku. No a budou i hity Die Happy, To Love Somebody nebo Cruel World. No a příště se budeme věnovat devadesátkovým albům. Buď R.E.M. Automatic for the People, nebo Michael Jackson a Dangerous. Všechno bude záležet jen a jen na vašich hlasech. Hlasovat se bude opět na Facebooku. No a my předem za všechny vaše hlasy děkujeme. Teď je tady Tomáš Kolmistr a aktuální doprava.
1: Hezké odpoledne. V Ekbalské směrem do Hloubětina stále překáží osobní auto v odbočovacím pruhu do Novopatské. Kolona je od Cínovecké. Ve směru do Letňana se nesouvisle popojíždí od Poděbradské až k Cínovecké. Celé je to na asi půl hodiny. Plné je také Novopatská od sjezdu na Satelice. Na okruhu směrem na letiště se nesouvisle táhne fronta kamionů od sjezdu zde jedničky až k Barandovu. Místy se zastavují osobní auta v levém pruhu, hlavně před tunely, tam regulují vjezdy. Okruh ještě jednou, tentokrát směrem na D1, opatrně za sjezdem na Plzeň, na 23. kilometru se zastavuje. Kolona pokračuje na 21. kilometr, tam dořešují nehodu 3 osobních aut. Na jižní spojce se popojíždí před Barandovským mostem od sjezdu na Krč. Ve směru na Černý most se zastavíte za křížením s magistrálou, pomalu se jede až za sjezd na Strašnice, zdržení asi čtvrt hodiny. A na Štěrboholské spojce počítejte se silnějším provozem, a to od Běchovic k Europarku, tam je to taky na asi 15 minut. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Lady Gaga s námi na rádiu Praha. Lady Gaga přivedla Mirka Kasana a jsou tady zprávy v 16.30.
1: Dobré odpoledne. Městská rada dnes přerušila jednání o novém pražském územním plánu. Definitivně by ho měli radní schválit na mimořádném jednání ve středu. Novinářům to řekl náměstek primátora Petr Hlaváček z Hnutí STAN. Takzvaný metropolitní plán město připravuje od roku 2012. Nahradí nynější územně plánovací dokument z roku 1999 a podle vedení města má zlepšit a zjednodušit plánování rozvoje metropole. Nejvyšší ceny pohonných hmot zítra znovu mírně vzrostou. Litr benzínu oproti dnešku zdraží o 13 haléřů na 44 korun a 43 haléřů. Cena nafty stoupne o 3 haléře na 42 korun a 2 haléře za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes odpoledne zveřejnilo Ministerstvo financí. Novým náčelníkem generálního štábu armády České republiky by se měl stát první zástupce Karla Řehky Miroslav Hlaváč. Návrh ministra obrany dnes schválila vláda. Po jejím jednání to oznámil premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Pro Miroslava Hlaváče nehlasoval ministr obrany za SPD Jaromír Zuna. Rozhodnutí vlády ale respektuje. Jednoho mrtvého a 40 zraněných si na Ukrajině vyžádali další ruské útoky. Informovali o tom dnes ukrajinské úřady. Ruská armáda proti Ukrajině poslala 22 raket a střel s plochou dráhou letu a přes 520 dronů. Hlavním cílem bylo podle ukrajinských vzdušných sil Dnipro a Dněpropetrovská oblast. Ruské úřady informovaly o dvou mrtvých, které zabil ukrajinský dron na západě Ruska. Lotyšský reprezentační útočník Martins Dzierkals bude i v příští sezóně hájit barvy hokejové Sparty. 29-letý hráč podepsal s Pražany novou roční smlouvu. Sparta o tom informovala na svém webu. V Praze má být zítra oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, hlavně odpoledne místy s přeháňkami, výjimečně i bouřkami. Naměříme nejvýš 19 až 21 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pěkné odpoledne i všem řidičům. Po 16. hodině a 30. minutě Tomáš Kolmistr nám řekne o místech, kterým je lepší se vyhnout.
3: Hezké odpoledne. Na okruhu ve směru na letiště popojíždí nesouvisle fronta kamionů za sjezdem zde jedničky až k Barrandovu. Nárazově zastavují i osobní auta, a to hlavně před tunely, tam regulují provoz. V opačném směru je silnější provoz od sjezdu na Plzeň, taky k Barrandovu mezi 23. a 19. kilometrem. V Ekbalské směrem do Letňan se jede pomaly mezi Poděbradskou a Cínoveckou, zdržení asi 20 minut, plný je také sjezd z Novopatské. Na jižní spojce se popojíždí před Barrandovským mostem od sjezdu z magistrály, celé je to na asi 15 minut. Na Štěrbolské spojce stále trvá silnější provoz od sjezdu na Běchovice za Europark. V Povltavské se táhne kolona od Čuprovy k Bulovce. V Radlické se popojíždí od Valtrovky před Brázovku, tam je to na 20 minut. A na magistrále je plný Nuselský most od kongresového centra do Legerovy a také Vilzanová už od Florence až k omezení u muzeu. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den, 16.35, aktuální čas. No a za chviličku otevřeme také pražské typy s Jirkou Šteflem, do té doby Pink nebo Maroon 5.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha 16.45, čas na pražské tipy s Jirkou Šteflem.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Jak z jednoho malého snu vznikl velký kulturní zážitek, který každoročně navštíví až 500 000 lidí. Právě tohle si připomíná pražská galerie Signal Space, která rozšířila svou expozici, a to o projekt Dream On, Where It All Began. Na 2metrovém 3D modelu baziliky svaté Ludmily uvidíte 6 projekcí, které se od roku 2013 na známé vinohradské stavbě vystřídaly. Právě tam začalo vůbec první promítání Signal Festivalu. Speciální expozici navštivte v galerii Signal Space. A nebo oslavte den fascinace rostlinami, a to v botanice.

0: Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty. Čeká vás pestrý interaktivní program i komentované prohlídky skleníků. Dozvíte se, jaký hluk umí vydávat rostliny, jak vypadá největší semínko na světě, ale i co všechno se dá vyčíst z letokruhů. Podíváte se i do speciálního mikroskopu. Tohle všechno si pro vás připravili na úterý v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefel a Rádio Praha.
1: My jsme s vámi také na silnicích, a to s Tomášem Kolmistrem.
2: Hezké odpoledne. Na okruhu ve směru na letiště stále popojíždí nesouvislá fronta kamionů. Za sjezdem zde jedničky až k Barandovu. Nárazově zastavují i osobní auta, a to hlavně před tunely. Tam regulují provoz. V opačném směru je silnější provoz od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Vekbalské směrem do Letňan se jede pomaleji mezi Poděbradskou a Cínoveckou. Zdržení je okolo 20 minut. Plný je také sjezd z Novopatské už od Satelic. Na jižní spojce se popojíždí před Barandovským mostem. Od sjezdu z magistrály celé je to na asi čtvrt hodiny. Na Štěrbalské spojce stále trvá silnější provoz od sjezdu na Běchovice za Europark. V Povltavské se táhne kolona od Čuprovy k Bulovce. V Radlické se popojíždí od Valtrovky před Brázovku, zdržení asi 20 minut. A v Potočkově se zastavuje směrem z centra před Břevnovským klášterem. Až k Vypichu je to na 15 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Proč je na vysílacím pultu tolik tlačítek? Nebo co v rozhlasovém slovníku znamená palma a čuchák? Vše a mnohem víc se dozvíte o víkendu 23. a 24. května na dnech otevřených dveří Rádia Praha v rámci festivalu Open House Praha. Těšit se můžete na prohlídku budovy nahrávacího a vysílacího studia a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě s altánem. Zapište si do diáře víkend 23. a 24. května od 10 do 18 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
4: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.
5: Hit týdne. Číslo 4.

0: Tak tolik 21 Pilots na Rádiu Praha, kapela, která bude zase tím hlavním lákadlem na letošních Colors of Ostrava po 4 letech. Jsou tady zprávy na 17. hodinu a ve studiu už je připraven kolega Mirek Kasan. Mirku, vítej ve studiu, hezké odpoledne.
1: Díky, vítám Petra Zajíčka, hezké odpoledne.

0: Vláda prodloužila regulaci cen pohonných hmot, nově ji bude vyhlašovat vlastním nařízením. Pražský obvodní soud nepravomocně zprostil Dominika Feriho obžaloby z dalšího znásilnění. Před 103 lety začalo pravidelné vysílání Českého rozhlasu. A zítra má být oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, hlavně odpoledne místy s přeháňkami, výjimečně i s bouřkami a teplotami do 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Cenové stropy u pohonných hmot bude nově určovat vládní nařízení. Kabinet schválil, že opatření bude pokračovat minimálně do konce května, řekla to ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Způsob výpočtu maximálních cen paliv se podle ní nemění a cenové stropy bude taky dál zveřejňovat ministerstvo financí. Podle Aleny Schillerové je pravděpodobné, že opatření bude pokračovat i v červnu.
2: V tuto chvíli je globální situace na trhu s pohonnými hmotami stále složitá, proto zatím není na místě uvažovat o konci opatření. To českým řidičům šetří prokazatelně peníze díky eliminaci extrémních marží.
0: Zítra nejvyšší povolené ceny opět mírně vzrostou. Litr benzínu proti dnešku zdraží o 13 haléřů, zhruba na 44 korun a 40 haléřů. Cena nafty stoupne o 3 haléře, přibližně na 42 korun za litr. Ex-poslanec Dominik Feri není vinen v případu dalšího znásilnění. Obžaloby ho odpoledne zprostil obvodní soud pro Prahu 3. Událost z roku 2015, kdy si podle žalobkyně Feri sundal bez souhlasu tehdy 17-leté dívky kondom, podle soudu nenaplnila skutkovou podstatu trestného činu znásilnění. To ale neznamená, že se situace nestala, řekl soudce Marek Bodlák.
3: Jeho jednání nebylo tedy možné označit jako chválihodné, spíše bych ho označil za

0: začalo 18. května 1923 ve 8:45 večer. Pracovníci tehdy ještě soukromé společnosti Radiožurnal vysílali ze stanu na letišti v pražských Kbelích. První vysílání trvalo hodinu, šlo o koncert vážné hudby. Pravidelné vysílání zahájila Emilie Tučková, která do společnosti nastoupila jako korespondentka, účetní a pokladní.
1: Haló, haló, zde vysílací stanice Radiožurnálu ve Kbelích u Prahy. Vysíláme na vlně 1150 metrů.
0: Československo se v roce 1923 stalo teprve druhou evropskou zemí, která měla rozhlasové vysílání. Několikaměsíční náskok měla jen britská BBC. Izraeli začal platit trest smrti pro palestinské teroristy. Příslušný rozkaz podepsal velitel ústředního velitelství izraelské armády. Jednotlivé případy budou řešit vojenské soudy. Trest smrti můžou dostat jen palestinští teroristé, kteří zabijí izraelské občany. Nad židovskými teroristy ho za zabití palestinců soud vynést nemůže. Evropská unie trest smrti v Izraeli kritizuje. Brusel ho označuje za krok zpátky. Po výhře nad Dánskem a senzační porážce se Slovinskem nastoupí čeští hokejisté na světovém šampionátu ke třetímu duelu. Ve Friburgu je čeká od 20 hodin a 20 minut Švédsko. Na ranním rozbruslení nebyl na ledě obránce Michal Kempný. Jeho neúčast vysvětluje asistent trenéra Jiří Kalous.
2: Necítil se úplně dobře dneska ráno, tak jsme mu dali volno a uvidíme samozřejmě ten stav, jaký bude večer, jestli bude schopen nastoupit nebo ne. My tu sestavu tím hráčům samozřejmě ještě řekneme. Prostě teď se vracíme k té sestavě, kterou jsme začali ten šampionát.
0: Utkání Česko-Švédsko nabídne Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Večer a v noci bude v Praze zpočátku oblačno, postupně převážně polojasno, k ránu se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 8 až 5 stupňů Celsia. Zítra má být oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Hlavně odpoledne místy s přehánkami, výjimečně i s bouřkami. Nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A teď už doprava a Tomáš Kolmistr.
5: Hezké odpoledne. Na okruhu ve směru na letiště se stále nesouvisle tahne kolona od sjezdu z D1, a to hlavně kamionů. Až k Barrandovu na 16. kilometr osobním autem zastavíte před tunely kvůli regulaci vjezdu. Na okruhu směrem na D1 zpomalte za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru se zastavíte. Fronta pokračuje k Ořechu na 19. kilometr, zdržení asi 20 minut. Na jižní spojce se popojíždí před Barrandovským mostem, zastavuje se za křížením s magistrálou, zdržení asi čtvrt hodiny. Na Štěrbolské spojce se jede pomaleji od sjezdu na Běchovice za Europark. Ve Kbelské ve směru na Letňany trvá silnější provoz od Poděbradské až v Cínovecké, utpaná je také Novopatská od Satelic. V Radlické se sune kolona od Valdrovky k Prázovce, celé je to na 20 minut. Ve Vrchlického počítejte s 10-minutovým zdržením od Kavalírky k tunelu. A v Patačkově se zastavuje směrem z centra před Břevnovským klášterem, až k Vypichu je to na asi čtvrt hodiny. Šťastnou cestu!
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: A to je hudební menu, po 17. hodině zaspívá Lenny, Miley Cyrus. A bude tady JC Stewart. A já jsem Petr Zajíček, přeji vám hezké pondělí.

0: Tak to byly Britští Muse na rádiu Praha. Než se opět podíváme na dopravu, tak vám odhalím, kdo bude dnes v pořadu vinyl, kdo měl to štěstí, že získal více vašich hlasů. Bude to nakonec Holly Humberstone a deska Cruel World. Tak toto lpičko si budeme v dnešním vinylu díky vašim hlasům na Facebooku Rádia Praha hrát. Dnes tedy po 21. hodině. A jaká je doprava v Praze, tak to už nám přiblíží Tomáš Kolmistr.
1: Hezké odpoledne. Na okruhu ve směru na letiště se stále nesouvisle táhne kolona kamionů od sjezdu z D1 až k Barandovu na 16. kilometr. Osobním autem zastavíte před tunely kvůli regulaci vjezdu. Na okruhu směrem na D1 zpomalte za sjezdem na Plzeň. Na 23. kilometru se zastavuje. Fronta pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr, zdržení okolo 20 minut. Na jižní spojce se pak ujíždí před Barandovským mostem. Zastavuje se za křížením s magistrálou, zdržíte se asi čtvrt hodiny. Na Štěrbolské spojce se jede pomalu od sjezdu na Běchovice za Europark. V Ekbelské ve směnu na Letňany trvá silnější provoz od Poděbradské k Cínovecké, Ucpané také Novopatská. V Radlické se sune kolona od Valtrovky k Mrázovce, celé je to na 20 minut. V Patočkově se zastavuje směrem z centra před Břevnovským klášterem. Na magistrále je plný Nosilský most od Vyšehradu do Legerovy, také Vilzonova, a to od hlavního nádraží k muzeu, a Ucpané Ječná před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Hit týdne. 4 novinky změnily podobu nejlepší desítky na

0: nesmrtelní Rolling Stones mají šestku. A nejlepší novinka je božská juniorka. Charlotte Gott, In Too Deep, nová pětka na Praze. A tři nejlepší. Dracula, Tame Impala a Jenny mají bronz. Na druhé místo vylétli BB Rexa Faithless New Religion. A druhou jedničku v řadě má Olivia Rodrigo, Drop Dead. Nechat tak nebo jinak.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
2: I týdne.
0: Další kolo zase v neděli večer.
3: Praha.rozhlas.cz.

0: Je 17:30, čas na krátké zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Hezké odpoledne. Rodičovský příspěvek by měl od příštího roku stoupnout o 50 tisíc, schválila to vláda. Nově by tak příspěvek měl činit 400 tisíc korun, u dvojčat a vícerčat by to byl dvojnásobek. Změna se má týkat jen rodičů, kterým se děti narodí od ledna příštího roku. Ministerstvo zahraničí dnes potvrdilo smrt mladé české turistky v Thajsku. Společně se svým irským přítelem zemřela minulý týden při dopravní nehodě. Na deštěm promočené cestě z nejvyšší thajské hory dostali jejich skútr v zatáčce smyk a podle serveru Thai Examiner se čelně srazil s protijedoucím pick-upem. V pražském Rudolfínu dnes zazní 12. dirigentský debut pražského jara. Mezinárodní hudební festival jim chce dát příležitost mladým talentovaným dirigentům z Česka. Letos vybrali Ondřeje Soukupa, který sbíral zkušenosti ve Velké Británii nebo Skandinávii. Íránské úřady propustily do domácího léčení vězněnou disidentku a nositelku Nobelovy ceny míru Narges Mohammadiovou. Za kritiku íránského režimu měla strávit přes 10 let za mřížemi. V posledních týdnech se ale výrazně zhoršil její zdravotní stav, prodělala infarkt a dvakrát upadla do bezvědomí. Sudí Ondřej Berka v ligovém utkání fotbalistů Teplic proti Dukle ve sporných situacích ani jednou nechyboval. V dnešním komuniké to uvedla komise rozhodčích. Pražská Dukla si v případě výhry na stavové skupině o záchranu mohla zajistit účast v baráži. Po porážce 0-2 oni musí zabojovat v posledním kole proti Ostravě. Praze má být zítra oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Hlavně odpoledne místy počítejte s přeháňkami, výjimečně i s bouřkami. Nejvyšší teploty vystoupí k 19 až 21 stupňům Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jaká je teď doprava, prozradí Tomáš Kolmistr.
3: Hezký podvečer. Na okruhu směrem na letiště popojíždí nesouvislá kolona kamionů v pravém pruhu za sjezdem z D1 ke sjezdu na Barrandov. Osobním autem se zastavíte před tunely, tam regulují vjezdy. Ve směru na letiště trvá silnější provoz, a to od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Na jižní spojce se jede pomaleji před Barrandovským mostem od sjezdu do Vídeňské. Ve Kvelské trvá silný provoz směrem na Letňany od Poděbradské k Cínovecké, uspaná je také Novopatská. V Radlické se popojíždí od Valtrovky k Mrázovce, tam je to na čtvrt hodiny. A ve Vrchlického směrem do centra se zastavíte u Klamovky, kolona pokračuje až před tunely, zdržení 10 minut. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Už tento týden startuje festival Open House Praha, který nabídne komentované prohlídky nejrůznějších zajímavých budov a prostor ve městě. Na jedno takové místo se vypravíme už za pár okamžiků s naší létající redaktorkou Sabinou Vuseckou.

0: Alvaro Soler, Španěl žijící v Německu, tak ten byl minulý rok jednou z hlavních hvězd na Colors of Ostrava a letos už stihnul přijet znova do Česka a na jaře tady zaspíval ve Fóru Karlín v Praze. Startuje nám 12. ročník festivalu Open House Praha, který i letos nabídne diskuze a projekce a bohatý doprovodný program. O nadcházejícím víkendu se také otevře pro veřejnost stovka historických i běžně nepřístupných budov. Jedním z nich bude třeba komentovaná prohlídka Masarykova nádraží v Praze, kde natáčela naše letající redaktorka Sabina Vosecká.
1: Měli bychom říct, že se nacházíme na nejstarším pražském nádraží, jehož historie už je stará 180 let.
2: Říká Adam Horký, kurátor Národního technického muzea. Výstavba Masarykova nádraží začala v listopadu v roce 1844. První vlak dorazil 21. srpna následujícího roku, kdy byl taky zahájený pravidelný provoz.
1: Místa, ve kterých stojíme, ještě před 180 lety, přesně místě, kde stojíme, byly koleje, dneska už jsou o něco zkrácené, nástupiště se tady různě proměňovala, budova se různě přistavovala a upravovala, měnily se počty kolejí a tak dál. V zásadě naprostá většina těch staveb, které jsou tady kolem nás, skutečně pamatují příjezd prvního parního vlaku do Prahy, proto je toto místo historicky velmi, velmi významné.
2: Původně pražské státní nádraží se několikrát přejmenovalo. Říkalo se mu třeba Praha Hybernské nádraží, později taky Praha Střed a od roku 1990 se vrátil název Masarykovo nádraží.
1: To nádraží před těma 180 lety, tak jak ho navrhl Jan Perner, mělo vlastně dvě části. Tu vnitřní, která už byla uvnitř hradeb Prahy, tak ta byla přístupná pro cestujícím, byla tady odjezdová a příjezdová budova a byly tady ty perony. A pak byla ta vnější část, kterou běžná veřejnost neznala, a ta byla až za hradbami. A tam bylo dílenské a technické zázemí pro lokomotivy i vozy. Ta historie tohoto objektu je taky dlouhá, je až od toho roku 1845 až do úplného počátku 21. století, kdy vlastně České dráhy to depo opustily. A pak to přišlo na nás, na Národní technické muzeum.
2: Nádraží je cennou ukázkou empírové architektury z prvky klasicismu. Aktuálně prochází budova největší proměnou. Ta zahrnuje modernizaci nástupišť i výstavbu unikátní platformy nad kolejištěm. Součástí prohlídek bude taky zmíněné vlakové depo. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: A já dodávám, že i naše budova Českého rozhlasu v Karlíně Hybešova 10 bude v rámci této akce o víkendu otevřená, tak se za námi přijďte podívat.
3: Pražské informace.
0: A jsou tady dopravní informace a Tomáš Kolmistr.
4: Hezký podvečer. Na okruhu ve směnu na D1 dejte pozor za sjezdem na Studulky. Na 21. kilometru stojí kamion v pravém pruhu, kolona od sjezdu na Plzeň z 23. kilometru je na asi čtvrt hodiny. Ve směnu na letiště počítejte s kolonou kamionu za sjezdem z D1, ta se pomalu rozjíždí stále, ale regulují vjezdy do obou tunelů a může se místy zastavovat. Na jižní spojce se jede pomaleji před Barandovským mostem od sjezdu do Vídeňské. V Ekbelské trvaselný provoz směrem do Letňan od Poděbradské k Cínovecké ucpaná je také Novopatská. V Radlické se popojíždí před Mrázovkou. Ve Vrchlického směrem do centra se zastavíte u Klamovky. Kolona pokračuje až před tunely, zdržení 10 minut. A v Reslově směrem do centra se zastavíte u Tančícího domu. Fronta nesouvisle pokračuje dál před náměstí IP Pavlova. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Každý den prožíváme společně s vámi. Víme, kde to v Praze jede a dobře víme, kde to v Praze pulzuje životem.

0: Tak to byl návrat do 80. z Culture Club. Máme 18 hodin, jsou tady další dnešní zprávy ve studiu, připravený Mirek Kasan. Mirku, hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, Petře. Maximální ceny benzínu a nafty bude nově vyhlašovat celá vláda. Dosud to dělalo ministerstvo financí. Pražští silničáři dnes začali opravovat křižovatku mezi Ďáblickou a Žernoseckou ulicí. Prezident Pavel je připravený jmenovat Miroslava Hlaváče do čela české armády. A zítra má být oblačno až polojasno, přechodně až zataženo s teplotami do 21 stupňů. Hlavně odpoledne místy s přeháňkami, výjimečně i s bouřkami.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Maximální ceny pohonných hmot bude vláda stanovovat minimálně do konce května, nově ale na základě svého nařízení. Doteď ceny stanovovalo ministerstvo financí. Od minulého týdne totiž platí nový zákon, díky kterému může vláda ceny určovat. Poprvé kabinet maximální ceny podle nového nařízení stanoví zítra. Dnes je vyhlásilo ještě ministerstvo. Rozhodlo, že zítra bude litr benzínu stát maximálně 44 korun a 43 haléřů. Za litr nafty řidiči zaplatí nejvýš 42 korun a 2 haléře. Řidiči v Praze musí ode dneška počítat s omezeným provozem na křižovatce mezi Ďáblickou a Žernoseckou ulicí. Silničáři tam zahájili rekonstrukci, která potrvá 10 dní. Lidé na cestě do Kobylis tak budou muset využít objízdnou trasu. Uvedla to mluvčí technické správy komunikací Barbora Liškova.
3: Budeme v tom úseku převádět dopravu na objízdnou trasu po ulici Střelničná. V místě, kde se

0: Andreje Babiše má Miroslav Hlaváč dostatek zkušeností. S tím podle svého mluvčího Šeligy souhlasí i prezident Pavel.
1: Prezident republiky se seznámil s návrhem vlády na jmenování náčelníka generálního štábu. Generál poručíka Miroslava Hlaváče považuje vzhledem k jeho působení v pozici zástupce náčelníka generálního štábu, k jeho velícím a vojenským zkušenostem, vzdělání a schopnostem za dobrého kandidáta.
0: Nominaci Miroslava Hlaváče musí ještě probrat sněmovní výbor pro obranu. Bývalý šéf ukrajinské prezidentské kanceláře obviněný z praní špinavých peněz Andrij Jermak opustil vazební věznici a je na svobodě. Dal dohromady peníze na kauci v přepočtu asi 66 milionů korun. Informoval o tom ukrajinský nejvyšší protikorupční soud. Jermak je podezřelý z legalizace v přepočtu více než 200 milionů korun, které mohly pocházet například z korupce kolem státních firem. Po upuštění vyšetřovací vazby musí například odevzdat cestovní doklady a nosit elektronický náramek monitorující jeho pohyb. Dřívějšímu blízkému spolupracovníkovi prezidenta Volodymyra Zelenského hrozí až 12 let vězení. Andrij Jermak vinu odmítá. 87% lidí v Česku by uvítalo, kdyby z českých fotbalových stadionů úplně vymizela pyrotechnika. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu agentury Median pro Český rozhlas, kterého se mezi 14. a 18. květnem zúčastnilo přes 1000 lidí. Ti v průzkumu odpovídali po nedohraném derby mezi Slaví a Spartou. To v závěru předčasně ukončili výtržnosti domácích fanoušků, kteří vtrhli na hřiště, napadli i některé hráče Sparty a do sektoru hostujících fanoušků naházeli pyrotechniku. Večer a v noci bude v Praze zpočátku oblačno, postupně převážně polojasno, k ránu se ojediněle vytvoří mlhy, nejnižší teploty klesnou na 8 až 5 stupňů Celsia. Zítra má být oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, hlavně odpoledne místy s přehánkami, výjimečně i bouřkami. Nejvyšší teploty vystoupí k 19 až 21 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: A teď už pražská doprava a Tomáš Kolmistr.
4: Hezký podvečer. Na okruhu ve směnu na D1 dejte pozor za sjezdem na Studulky. Na 21. kilometru stál kamion v pravém pruhu. Už se ho podařilo odkledit do odstavného pruhu. Kolona od sjezdu na Plzeň z 23. kilometru je zatím na čtvrt hodiny. V opačném směru trvá silný provoz za Lochkovským tunelem. Mezi 15. a 19. kilometrem regulují proto vjezdy do tunelu a může se tak zastavovat. V Ekbelské se stále jede pomaleji směrem do Letňan mezi Poděbradskou a Cínoveckou. Na jižní spojce se brzdí před Barandovským mostem. V Bělohorské do centra se zdržíte 10 minut od Třebnovského kláštera a v centru je plný Nuselský most od Kongresového centra do Legerovy, také Vilzonová od hlavního nádraží k muzeu a zastavuje se také v Reslově u tančícího domu směrem do centra. Kolona pokračuje přes Ječnou před náměstí IP Pavlova. Šťastnou cestu!
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Pražský update.
6: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
7: V Praze nepojede o víkendu metro.
6: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
3: V dnešním pražském updateu se například vypravíme s naší létající redaktorkou do centra na pražskou náplavku. Pražští hygienici každoročně kontrolují dětská pískoviště. Ověřují, zda písek není pro děti nebezpečný. U první letošní kontroly byl i náš reportér, za chvilku se dozvíte víc. No a jako vždy uslyšíte perný den Petra Jungmana. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký pondělní večer.
2: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.

0: Update.
1: Hygienici v Praze začali kontrolovat pískoviště na dětských hřištích. Ověřují, zda je písek zdravotně nezávadný. Vybraná místa v hlavním městě takto náhodně kontrolují zejména na jaře a také na podzim.
2: Odebíráme tady teda pískoviště, máme tady 5 dílčích vzorků.
3: Popisuje laborant ze zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem Josef Vojtěch. Jedním z prvních míst, které letos kontroluje, je pískoviště u tramvajové zastávky Výtoň v Praze 2.
2: Mám na to sterilní pytlíčky, beru plus minus kilo, kilo a půl.
3: Odebrané vzorky následně odveze do laboratoře, kde odborníci zkoumají chemické složení nebo třeba přítomnost parazitů, říká ředitelka odboru dětí a mladistvých hygienické stanice hlavního města Prahy Anna Fileová.
4: Hrozí tady taky samozřejmě riziko přenosu škrkavek a v případě, že tady prostě kočka si udělá svoji potřebu, tak ty škrkavky se dostanou do písku.
3: Pokud dítě tento písek sní, může se nakazit infekční chorobou. Podle Barbory Svobodové, která si na zdejší hřiště přišla hrát se synem, je téměř nemožné děti uhlídat.
5: Když máte třeba starší dítě a to pak běží k tomu pískovišti a zrovna má něco v ruce, nějakou svačinu, tak tam jako přiběhne s kouskem nějaké potraviny.
3: Správci mají povinnost udržovat písek čistý. Hygienické nároky stanovuje vyhláška. Vysvětluje Anna Fileová z pražské hygienické stanice.
4: Není vhodná varianta, se kterou se občas setkáváme. Dezinfekce písku savem. Písek není jenom takhle na těch veřejných hracích plochách, ale třeba součástí mateřských škol. A tam jsme se občas tím setkali.
3: Provozovateli pískovišť v Praze jsou nejčastěji městské části. Pokud hygienici zjistí závadu, můžou jim dát pokutu až 10 000 korun a nařídí jim písek vyčistit. Průměrně se to stává u 3 z 10 pískovišť. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský
1: update. A pojďme se ve 7:15 podívat na pražskou dopravu s Tomášem Kolmistrem.
6: Hezký podvečer. Na okruhu směrem na D1 se pomalu rozjíždí kolona za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Na 20. a 5. kilometru stojí kamion v odstavném pruhu, tak ho nepřehledněte, může se tam vybočovat. V opačném směru trvá silný provoz za Lachkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem, regulují proto vjezdy do tunelu. Navíc se před malou chvíli srazily 2 osobní auta v levém pruhu na 18. kilometru. V Ekbalské se stále jede pomaleji směrem do Letňan mezi Poděbradskou a Cínoveckou, na jižní spojce se brzdí před Barandovským mostem a v Bělohorské do centra se zdržíte asi 10 minut od Břevnovského kláštera k Vypichu. Šťastnou cestu!
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahu. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Update. Co dnes hýbalo Prahou? Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Dodnes tady kotý lodě, ale pro vykládku zboží už dávno neslouží. Pražské náplavky, tedy Rašínovo a Hořejší nábřeží, se v posledních letech proměnily v místa, kde to zkrátka žije. Podél Vltavy potkáte běžce, cyklisty a především turisty, kteří sem chodí kvůli krásnému výhledu na Prahu. Více v reportáži letající redaktorky Sabiny Vosecké.
2: Pražské náplavky, přesně Rašínovo a Hořejší nábřeží, dnes patří k vyhledávaným místům, kde lidé tráví čas. Zajít sem můžete na trh pro čerstvé ovoce a zeleninu, pořádají se tu kulturní akce a je to místo, kam lidé zkrátka míří i za odpočinkem, ale taky za krásným výhledem na město. Za pozornost, kromě promenády podél Vltavy, rozhodně stojí takzvané kopky, tedy prostory ve zdech, které dřív sloužily jako sklady pro lodní zboží, které se do Prahy dopravovalo po řece. V kopkách se skladovalo uhlí, dřevo, led nebo stavební materiál. Veřejnosti začaly sloužit až před pár lety, a to po větší revitalizaci obou břehů. Zajímavé je architektonické řešení. Kopky totiž získaly zázemí pro provoz kaváren a galerií. Na Rašínově nábřeží je doplňují obří skleněná kruhová okna. Tvůrcem architektonického řešení je Petr Janda.
3: My máme vlastně tři módy toho otvírání. Jsou tady vlastně pohybové radarové senzory, tak vás vlastně zaregistruje čidlo a otevřou se ty dveře sami. Druhá možnost je, že použijete vlastně ovládání přes obsluhu baru, takže může tady tohle ovládání řídit přímo obsluha a otvírat po každé, když je potřeba. A třetí možnost pro frekventovaný provoz, dejme tomu hlavně v těch jako sezónních měsících, tak je to, že otevřete a necháte to pootevřené.
4: Jsme v naprosto unikátním místě, kousek od řeky s fantastickým výhledem a to je priorita a je to jednak výhled, ale jednak dostatek přirozeného světla do prostoru, ve kterém nikdy nebylo.
2: Doplňuje Petra Jandu architekt Adam Gebrian. Pohodlnou spojnicí mezi břehy je kromě mostů taky přívoz, který vás jednoduše dopraví tam, kam potřebujete. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Pražský update.
5: Pražští hasiči.
6: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
7: V Praze nepojede o víkendu metro.
6: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze.

0: GB. Posloucháte Pražský update a před námi je pravidelný přehled pražských zpráv pro dnešní den, který sestavil Mirek Kasan.
1: Hezký podvečer. Pražští radní začali projednávat metropolitní plán. Výstavba v Praze by se podle tohoto dokumentu mohla řídit až do roku 2050. Finálně bude městská rada o metropolitním plánu hlasovat na mimořádném jednání ve středu. Pokud ho schválí, bude o něm jednat pražské zastupitelstvo příští týden. Silničáři dnes začali opravovat křižovatku mezi Ďáblickou a Žernoseckou ulicí v Praze. Musí opravit povrchy a vyměnit poškozené obrubníky. Ve směru na Kobylis si musí řidiče využít objízdnou trasu po Střelničné ulici. Samotný průjezd Ďáblickou ulicí bude řízen kyvadlově. Omezení potrvají zhruba 10 dní. Ex-poslanec Dominik Feri se nedopustil dalšího znásilnění. Nepravomocně o tom rozhodl obvodní soud pro Prahu 3. Podle obžaloby měl Feri v roce 2015 souhlasný styk s tehdy 17-letou dívkou. Během něj si ale sundal prezervativ, s čímž dívka už nesouhlasila. Situace podle soudce nenaplnila skutkovou podstatu trestného činu znásilnění, jak zněla před 11 lety. Státní veterinární správa provedla ve spolupráci s policií a celníky v pátek 15. května plánovanou kontrolní akci v pražské tržnici Sapa. Objevila auto nelegálně převážející potraviny v nevyhovující teplotě a prodejnu s nelegální provozovnou na zpracování masa a masných výrobků. Dopravci i prodejci a výrobci potravin hrozí pokuty v řádu desítek milionů korun. První letošní kontroly dětských pískovišť provedli pražští hygienici. Ověřují chemické složení a přítomnost nebezpečných parazitů v písku. V evidenci mají asi 500 pískovišť po celé metropoli. Namátkové kontroly takto provádí každoročně na jaře a na podzim. Problémy objeví průměrně u 3 z 10 případů. A počasí zítra má být v Praze oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Hlavně odpoledne místy počítejte s přehánkami, výjimečně i s bouřkami. Nejvyšší teploty vystoupí k 19 až 21 stupňům Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá v pražském provozu, řekne Tomáš Kolmistr.
3: Hezký podvečer. Na okruhu ve směru na D1 opatrně za sjezdem na Barrandov. Na 18. kilometru se srazila 2 osobní auta v levém pruhu. Před malou chvilkou se je podařilo odklidit do odstavného pruhu. Kolona je už od Lochkovského tunelu, ale stále na 15 minut. Plná je také ulice k Barrandovu. Na magistrále je plný Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy, také Vilzonova od hlavního nádrží k muzeu. A v Bělohorské se popojíždí před Vypichem, a to od Břevnovského kláštera. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Máme 18. května a na rádiu Praha je čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Pondělí 18. května, svátek mají Nataši a tady je Petr Jungman. Hezký den. Potomek posledního Inky a vůdce peruánských indiánů v boji proti španělským kolonizátorům Tupac Amaru II. Byl popraven obzvlášť krutým způsobem v Cusku v roce 1781. Kusy jeho těla rozeslal guvernér po celé zemi, aby zastrašil domorodé obyvatele. Ale nepokoje pokračovaly dál. Z Tupaca Amaru se stal národní hrdina. Budova Národního muzea v horní části Václavského náměstí v Praze byla slavnostně otevřena před 135 lety v roce 1891. Nedávno byla nádherně opravená, dnes je ostatně Mezinárodní den muzeí. Ve stejný den v roce 1891 zahájila činnost i Česká akademie věd a umění, původně zvaná Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. 18. května 1923 ve 20 hodin a 15 minut ukončila tato věta ticho v českém éteru.
5: Haló, haló, zde vysílací stanice Radiožurnálu ve Kdelích u Prahy.
4: První hlasatelka Emilie Tučková zahájila pravidelné rozhlasové vysílání. Československo se díky Radiožurnálu stalo druhou evropskou zemí, kde éter ožil. Na první, jen 3 dny staré protialkoholní záchytné stanici v Československu v nemocnici v Praze u Apolináře měl přesně před 75 lety v roce 1951 legendární bojovník proti metle lidstva Jaroslav Skála poprvé práci. Prvním pacientem byl
6: maršál Malinovský,
4: sovětský námořní důstojník. Tetra Pak, samozřejmě kartonové obaly potravin. Původně tato švédská firma byla založena před 75 lety. Největší čirý modrý diamant na světě, Oppenheimer Blue, o váze více než 14,5 karátu, byl před 10 lety vydražen v aukční síni Christie's v Ženevě. Suma za rekordní diamant byla taky rekordní. 57,5 milionu dolarů. To je šutrák, přátelé, za skoro 1,5 miliardy korun. 75 slaví historicky první generální ředitel České televize, později i vedoucí kanceláře prezidenta republiky Václava Havla, Ivo Maté. Přejeme všechno nejlepší, vám všem krásný den, úspěšný týden.
1: Rádio Praha, 107,1 FM.

0: Rozhodoval o životech tisíců lidí. Karl Hermann Frank, přezdívaný vrah od psacího stolu, patřil k nejmocnějším nacistům v protektorátu. Stál za vyhlazením lidic i ležáků. Před 80 lety začal soudní proces s válečným zločincem. I to podrobně rozebírá nová série Katka H. Frank Českého rozhlasu Plus.
1: Veřejný žalobce u mimořádného lidového soudu v Praze navrhuje zahájení trestního řízení proti Karlu Hermanu Frankovi.
2: Pětidílná série přenese posluchače přímo do soudní síně roku 1946. Tehdy se Karl Hermann Frank zodpovídal ze svých zločinů proti českému národu, včetně vyhlazení lidic, ležáků a poprav během tzv. Druhé Heinrichiády.
3: Já jsem ztratila muže, otce a 4 bratry. Vrahu bídnej.
4: Ale vlastně se mu nikdy nepodařilo prokázat, že on by přímo sám zabil někoho vlastní rukou. To znamená, on byl ten člověk, který vydával ty rozkazy, věděl o různých věcech, které se děly, včetně vypalování lidic a podobně. A za to byl odsouzený, za to, že to řídil, ale seděl za tím psacím stolem a tedy, když to řeknu blbě, tak zkrátka on sám pravděpodobně nikdy nikoho tady nezabil.
2: Popisuje jeden ze spoluautorů pořadu Vojtěch Koval.
5: O osud žen a dětí ani o jiné okrutnosti jsem se nezajímal.
4: Člověk, který by zvládl si to poslechnout celé, nebo třeba aspoň nějaké větší úseky, tak může být překvapený tím, jak ten K.H. Frank u soudu vystupuje. Je tam muž, který si možná ještě neuvědomuje, že ho možná popraví. Pravděpodobně ví, že ho odsoudí. Historik Vojtěch Kincel se domníval, že on si v té době pravděpodobně myslel, že třeba bude doživotně někde vězněn. A že ho asi v tu chvíli třeba nenapadlo, že může dojít i na tu popravu.
6: Obecenstvu oznamují, že poprava bude vykonána veřejně dnes o 13. hodině na dvoře Pankrácké věznice.
2: S kolegyní Lucí Korcovou vyrazili také přímo na místa tragických událostí.
4: My jsme chtěli, aby ten posluchač měl opravdu pocit, že jednak poslouchá ten proces díky těm archivům, ale zároveň ho dostat na to místo, protože když dneska přijdete do Lidic, tak dnes už je tam památník a zbytky té vesnice, ale když vedle vás stojí historik Vojtěch Kincel a vypráví vám, co se tam dělo, kdy přijeli nacisté, kde popravovali ty muže a podobně, tak tento pocit jsme tam chtěli dostat.
2: Celou sérii Kat K.H. Frank Proces s vrahem od psacího stolu můžete poslouchat také na platformě Můj rozhlas. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
7: Pražský update na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: A teď pražská doprava a Tomáš Kolmistr.
8: Hezký podvečer. Na okruhu směrem na D1 se pomalu rozjíždí kolona od sjezdu na Lovko v Ořechu mezi 15. a 19. kilometrem. Na 18. kilometru stále ještě řeší nehodu dvou osobních aut, jsou už ale v odstavném pruhu. Ucpaná zůstává také ulice k Barandovu. Na magistrále je plný Nuselský most, a to před Legerovou. Také Vilzonova od hlavního nádraží k muzeu. V Bělohorské se popojíždí před Vypichem od Břevnovského kláštera a v Aviatické se v kruhovém objezdu srazila motorka s osobním autem a blokují průjezd. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Festival Open House Praha vás zve od 18. do 24. května k objevování skrytých klenotů Prahy. Letos se zaměřuje na proměny města, památky v pohybu a péči o jejich budoucnost. Prozkoumejte palác poštovního šekového úřadu, ikonický stroj Import, barokní jízdárnu Savarin nebo naši karlínskou rozhlasovou budovu. O víkendu 23. a 24. května se zdarma otevře více než 100 nepřístupných budov. Více na www.openhousepraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: A pojďme se v pražském updateu ještě podívat aktuálně na počasí. Tak v noci i zítra bude převážně polojasno až oblačno. Teploty v noci klesnou na 8 až 5 stupňů Celsia. Zítra během dne vystoupí na 19 až 21 stupňů a v dalších dnech by se mělo ještě stále trochu oteplovat.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.

0: Tak to Negeva Farna a Mera je na Rádiu Praha. Teď už zprávy na 19. hodinu, které připravil do vysílání Mirek Kasan. Mirku, příjemný večer.
1: Hezký večer, Petře.
2: Tunelem Blanka začne v létě jezdit nová autobusová linka spojující Prahu 6 a 8. Nizozemská loď s hantavirem zakotvila v Rotterdamu k dezinfekci. Posádku čeká karanténa. Hokejová reprezentace bude hrát večer na světovém šampionátu proti Švédsku. A zítra má být oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Hlavně odpoledne místy s přeháňkami, výjimečně i bouřkami a teplotami do 21 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: V Praze začnou v létě jezdit autobusy městské hromadné dopravy tunelovým komplexem Blanka. Linka číslo 145 propojí Čimice, Bohnice, Kobylisy a Dejvickou. Na trase přibudou úseky s vyhrazenými buspruhy. Nové spojení by mělo zkrátit cestu mezi Prahou 6 a Prahou 8. Pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje dopravu v Praze a okolí.
4: Připravujeme na jeho trase celou řadu preferenčních opatření, tak aby nedocházelo ke zdržování této linky v případě, že bude třeba regulován vjezd do tunelu Blanka. Tato autobusová linka by měla jezdit v ranní špičce každých 6 minut, během dopoledne po 15 minutách a v odpolední špičce každých 7 až 8 minut.
2: Gymnázium pro zhruba 400 dětí postaví Praha v bývalém Brandejsově statku v Suchdole. Historický objekt bude po přestavbě využívat taky městská policie, která v něm má v současnosti ustájené koně. Vypsání tendru na projektovou dokumentaci i stavbu gymnázia dnes schválili pražští radní. Záměr ještě posoudí zastupitelé. Předpokládané náklady jsou víc než 1 miliarda korun bez DPH. Cenu Olgy Havlové letos získala Marie Svobodová, která pracuje ve sdružení Neratov v Orlických horách jako asistentka zdravotně a sociálně znevýhodněných lidí. Ocenění uděluje Výbor dobré vůle nadace Olgy Havlové lidem, kteří se i přes svůj handicap věnují práci pro druhé. Cenu veřejnosti získal Jiří Čelout, který přes částečné ochrnutí všech čtyř končetin šíří osvětu a pracuje jako instruktor soběstačnosti v centru Paraple. Informovala o tom mluvčí výboru Tereza Kopelentová. Ceremoniál 32. ročníku udílení cen Olgy Havlové se konal v Technologickém centru Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze. V přístavu v nizozemském Rotterdamu zakotvila výlední loď MV Hondius, na které se rozšířil smrtelný hantavirus. Na palubě plavidla byla už jen posádka, dva lékaři a tělo jedné ze tří obětí nákazy. Lodní personál teď čeká 6-týdenní karanténa, kterou stráví ve speciálně upravených karavanech. Na plavidle má zítra začít několikadenní čištění a dezinfekce. Nákazu hantavirem testy potvrdili u 9 dalších lidí, kteří na lodi cestovali. Ti se už léčí ve svých domovských státech. Členové posádky nemají žádné příznaky onemocnění. Hokejisté Švédska budou dalším soupeřem české reprezentace na světovém šampionátu ve Švýcarsku. Zápas začne ve 20 hodin.

0: 5.1. Večer a v noci bude v Praze zpočátku oblačno, postupně převážně polojasno, kránu se ojediněle vytvoří mlhy, ochladí se na 8 až 5 stupňů Celsia. Zítra má být oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, hlavně odpoledne místy s přehánkami, výjimečně i s bouřkami. Nejvyšší teploty vystoupí k 19 až 21 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A po zprávách jako vždy dopravní informace a Tomáš Kolmistr.
3: Hezký večer. Na okruhu směrem na D1 zastavují kamiony v pravém pruhu na 79. kilometru. Nesouvisle se sunou až za tunely k Ořechu na 18. kilometr. Kvůli silnému provozu ještě regulují vjezdy do obou tunelů. Před okruhem se zdržíte také v ulici k Barandovu, už od Kauflandu je to na 10 minut. V Bělohorské směrem z centra se popojíždí od Břevnovského kláštera k Vypichu a ve Vilzonově se jede pomalu před muzeem. Šťastnou cestu a hezký večer.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Tak po 19. hodině tady bude berlínský DJ Ale Farben a s ním Kiddo. Pak třeba kapela Opět a Radeček.
5: Dokud
2: a nebo Post Malone. Tak tolik v muzice, no a některé letní pobytové tábory ve středních Čechách jsou naplněné pouze z jedné třetiny. Za chvíli k tomu řekneme podrobnosti. Počkejte si na to, já jsem Petr Zajíček, hezký pondělní večer.

0: V Česku klesá zájem rodičů a dětí o pobytové letní tábory. Podle psychologů i jejich pořadatelů jsou zatím obavy rodičů z odloučení a fakt, že nemají kontrolu nad tím, jak se jejich dítě má. Loni přitom byl někde zájem tak velký, že se některé děti na tábor ani nedostaly.
1: Cíl vaší hry je, abyste si chytli bizona.
2: Táborové hry plnění bobříků, odvahy, trochu nepohodlí i dobrodružství. O tom jsou pobytové letní tábory. Zatímco v předchozích letech jejich pořadatelé neměli problémy obsadit, letos je trend jiný. Třeba Dům dětí a mládeže v Benešově má 2 turnusy obsazené podle ředitelky Lucie Doležalové z 1/3.
3: Já si myslím, že v dnešní době, hlavně teda od toho covidu, je tam taková jakoby separační úzkost. Ty děti potřebují mít pořád pod dohledem, že je mají u sebe a jak se mají, jak se jim daří.
2: Nižší zájem o pobytové tábory potvrzuje i předseda Sdružení pracovníků Domů dětí a mládeže České republiky Libor Bezděk.
4: Rodiče se daleko více ptají a myslí, že by chtěli jít na tábor a jim na to odpoví, že nechtěli a proto některé děti se na tábory vlastně nedostanou prostě proto, že to ani jednou neskusí.
2: Na druhou stranu příměstské tábory jsou podle Bezděka přeplněné a říká to i ředitelka spolkového domu ve Vlašimi Jitka Fialová.
5: My ty příměstské tábory máme jich 5. Vlastně jsme přidávali ještě zase jeden jakoby běh, když to řeknu, a ty máme prostě plný, máme tam i nějaký náhradníky a je pravda, že i pro ty rodiče je to takový jako prostě oni potřebují, že ho přes den mít postaráno o to dítě, ale vlastně odpoledne si ho berou domů a mají klid, mají ho doma.
2: A přesunula jsem se teď ještě taky do základní školy, do Chotýšan. Tady zkusím udělat malou anketu s dětmi.
6: Krištof Zingl.
2: Jedeš na tábor?
6: Jo, jedu.
2: Pobytový, příměstský?
6: Příměstský, protože mám to radši doma.
2: Škola v Chotýšanech má i svoji psycholožku Radmilu Pikorovou, i s ní děti tábory řeší.
7: Já to tedy slýchávám od dětí, od rodičů také, že volí radši příměstské tábory. A obecně vnímám, že pro děti je náročnější trávit více času mimo rodinu.
2: Kdo nemá problém s naplněním pobytových táborů, jsou skauti. Je to podle nich díky tomu, že s dětmi pracují celoročně a také v rámci programu Dostupný skauting podporují. Letos organizace přispěje na tábory minimálně 430 dětem. Z Benešovská Věra Hájková, Český rozhlas.
8: Týdny. 4 novinky změnily podobu nejlepší desítky na Rádiu Praha. Tedy Swims je 9. Madonna se Sabrinou Carpenter číslo 8. Nesmrtelní Rolling Stones mají 6. A nejlepší novinka je božská juniorka. Charlotte Gott, Into Deep, nová 5 na Praze. A 3 nejlepší. Dracula, Tame Impala a Jenny mají bronz. Na druhé místo vylétli BB Rexa Faithless New Religion. A druhou jedničku v řadě má Olivia Rodrigo, Drop Dead. Nechat tak nebo jinak.
9: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
8: Další kolo zase v neděli večer.
10: Praha.rozhlas.cz.

Posloucháte Rádio Praha, no a pojďme si připomenout, jaké nás dnes v noci a také zítra v úterý čeká počasí. Mělo by být převážně polojasno až oblačno, teploty v noci poklesnou na 8 až 5 stupňů Celsia, no a zítra vystoupí na 19 až 21 stupňů.

0: Posloucháte Rádio Praha a jsou tady pravidelné pražské tipy s Jirkou Šteflem.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Jak z jednoho malého snu vznikl velký kulturní zážitek, který každoročně navštíví až 500 000 lidí. Právě tohle si připomíná pražská galerie Signal Space, která rozšířila svou expozici, a to o projekt Dream On, Where It All Began. Na 2metrovém 3D modelu baziliky svaté Ludmily uvidíte 6 projekcí, které se od roku 2013 na známé vinohradské stavbě vystřídaly. Právě tam začalo vůbec první promítání Signal Festivalu. Speciální expozici navštivte v galerii Signal Space. A nebo oslavte den fascinace rostlinami, a to v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty. Čeká vás pestrý interaktivní program i komentované prohlídky skleníků. Dozvíte se, jaký hluk umí vydávat rostliny, jak vypadá největší semínko na světě, ale i co všechno se dá vyčíst z letokruhů. Podíváte se i do speciálního mikroskopu. Tohle všechno si pro vás připravili na úterý v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty. A příjemné zážitky přeje Jirka Šteffel a Rádio Praha.
2: Přijďte v sobotu 23. května do areálu Nekonečná Vypich a přilehlou pláň oslavit Den dětí s Domy dětí a mládeže z celé Prahy. Užijete si tvořivé dílny, sportovní a freestyleové zóny, ukázky techniky IZS a armády, koncerty Bereniky Kohoutové a kapely Poetika, dětskou show, kouzelnické vystoupení nebo letní kino. Zapište si do diáře Den dětí s Domy dětí a mládeže, sobota 23. května, Nekonečná Vypich. Více na www.dendetipraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.

0: Fields of Gold, tak to byl Sting na rádiu Praha. Jsou tady zprávy na 20. hodinu, které připravil opět Mirek Kasan. Mirku, hezký večer.
1: Hezký večer, Petře, i těm, kteří nás poslouchají. Pražský obvodní soud nepravomocně zprostil Dominika Feriho obžaloby z dalšího znásilnění. Vláda prodloužila regulaci cen pohonných hmot, nově i bude vyhlašovat vlastním nařízením. Spojené státy nebudou další měsíc uplatňovat sankce na část ruské ropy. A zítra má být oblačno až polojasno, přechodně i zataženo s teplotami do 21 stupňů. Hlavně odpoledne, místy s přeháňkami, výjimečně i bouřkami.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Bývalý poslanec Dominik Feri není vinen v případu dalšího znásilnění. Obžaloby ho odpoledne zprostil obvodní soud pro Prahu 3. Událost z roku 2015, kdy si podle žalobkyně Feri sundal bez souhlasu tehdy 17-leté dívky kondom, podle soudu nenaplnila skutkovou podstatu trestného činu znásilnění. To ale neznamená, že se situace nestala, řekl soudce Marek Bodlák.
3: Jeho jednání nebylo tedy možné označit jako chválihodné, spíše bych ho označil za sebestředné, sobecké, tak to samozřejmě ještě není trestné.
1: Rozhodnutí je nepravomocné, státní zástupkyně si ponechala lhůtu k odvolání. Dominik Feri vinu dlouhodobě odmítá. Aktuálně si odpikává 3letý trest vězení za 2 jiná znásilnění a 1 pokus o něj. Cenové stropy u pohonných hmot bude nově určovat vládní nařízení. Kabinet schválil, že opatření bude pokračovat minimálně do konce května, řekla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Způsob výpočtu maximálních cen paliv se podle ní nemění. Cenové stropy taky dál bude zveřejňovat ministerstvo financí. Podle Aleny Schillerové je pravděpodobné, že opatření bude pokračovat i v červnu.
4: V tuto chvíli je globální situace na trhu s pohonnými hmotami stále složitá, proto zatím není na místě uvažovat o konci opatření. To českým řidičům šetří prokazatelně peníze díky eliminaci extrémních marží.
1: Zítra nejvyšší povolené ceny pohonných hmot opět mírně vzrostou. Litr benzínu oproti dnešku zdraží o 13 haléřů, zhruba na 44 koruny a 40 haléřů. Cena nafty stoupne o 3 haléře, přibližně na 42 korun za litr. Spojené státy prodloužily o další měsíc výjimku, která zemím umožňuje nakupovat ruskou ropu už naloženou na tankerech. Za běžných okolností by se na ně vztahovaly americké sankce. O prodloužení lhůty informoval americký ministr financí Scott Bessent. Dodal, že rozhodnutí stabilizuje trh s ropou, která se dostane i do energeticky nejzranitelnějších zemí. Spojené státy výjimku ze sankcí poprvé zavedly v březnu. Reagovali tak na růst cen ropy po zablokování Hormuzského průlivu Íránem po začátku izraelsko-amerických útoků na konci února. Čeští hokejisté dnes nastoupí na světovém šampionátu proti jednomu z favoritů, týmu Švédska. Po výhře nad Dánskem a překvapivé prohře se Slovinskem musí národní tým svůj výkon proti bronzovému týmu z loňského mistrovství zlepšit. Co přesně, to nám popsal asistent kouče Radima Rolíka Tomáš Plekanec.
5: Takový ty klasický věc.

0: duel Švýcarsko-Německo. V už dohraných utkáních Dánové podlehli Kanaděnům 1-5 a Američané prohráli s Finy 2-6. Večer a v noci bude v Praze zpočátku oblačno, postupně převážně polojasno, k ránu se ojediněle vytvoří mlhy, nejnižší teploty klesnou na 8 až 5 stupňů Celsia. Zítra má být oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, hlavně odpoledne místy s přehaňkami, výjimečně i bouřkami. Nejvyšší teploty vystoupí k 19 až 21 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A ještě k dopravě po 20. hodině, tak na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště před Ořechem na 18,5 kilometru. Před chvílí dořešili nehodu, je tam ale stále zabraný odstavný pruh, vzniká tedy pomalu jdoucí kolona v levém pruhu od sjezdu na Barrandov, to mají osobní auta zhruba na 5 minut, kamiony se zdrží déle, v pravém pruhu je ještě roztrhaná fronta skoro od Jesenice z prvního kilometru, takže tady z D1 na letiště tady počítejte na Pražském okruhu se zdržením. A dálně CD10 z Prahy na Mladou Boleslav. Kus za sjezdem na Horní Počernice ještě vzniká kolona ze 7. na 10. kilometr. Za sjezdem na Brandýs tam totiž v omezení došetřují nehodu v pravém pruhu. Zdržení je kolem 10 až 15 minut, ale zkracuje se to. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: A to už je hudební nabídka po 20. hodině. Miles Smith. Dáme si jasnou páku. A bude tady Ray Dalton. Tak to je nabídka muziky, no a čeští vědci zachraňují ohrožené druhy jeřábů. O tom bude naše další reportáž už za pár minut. Počkejte si na to, já jsem Petr Zajíček, hezký večer.

0: přírodě je snadno poznáte podle zářivých červených nebo oranžových plodů jeřabin. Jenže vzácné druhy jeřábů patří k nejohroženějším stromům české krajiny. Vědci proto vyvinuli způsob jejich ochrany. V laboratoři ve skleněných nádobách je množí speciální metodou, kdy z malého kousku rostliny vypěstují stovky nových jedinců.
1: Je to vlastně takový mikrosvět. Vidíte tady nádoby kultivační, kde už jsou narostlé rostliny.
2: Stojíme u speciálního laboratorního zařízení, které filtruje vzduch, takže vědci mohou pracovat ve sterilním prostředí. Ukazujeme ve výzkumném ústavu pro krajinu Jana Hanzal Šedivá.
1: Vyjmeme z té baňky narostlé výhonky, dáme je na filtrační papír a skalpelem oddělíme jednotlivé výhony.
2: A ty oddělené výhonky pak zase zpátky sázíte do těch baněk, ano, do živné kultury, ano. A zase množíte dál.
1: Ano, přesně tak.
2: Teď jsme přišli do kultivační místnosti, kde v policích vidíme desítky baněk s rostlinami.
1: Vidět jeřáb, který je 14 dní. My jsme tam původně dali jeden výhon a těma růstovýma regulátorama, které máme v médiu, tak dochází k zmnožení.
2: Jak dlouho tady zůstane?
1: Je to většinou 4 týdny a pak zase ten proces se obnovuje. Zase ta kultura narostla, takže oddělíme ty nově vzniklé výhony a dáme je na čerstvé médium.
2: Důležitou fází je pak zakořenění mladých rostlin. Ze sterilního mikrosvěta skleněné baňky se je vědcům podařilo přesadit přímo do substrátu z rašeliny a perlitu.
1: Vidíte tady tu baňku, je tam vysoká vzdušná vlhkost bez mikroorganismů, takže ty rostlinky jsou zhýčkané, takže my je musíme zase adaptovat na ty normální podmínky.
2: Tímto způsobem dokáží vědci rozmnožit stovky nových jedinců. Přitom na začátku mají k dispozici jen malé množství části rostlin.
1: Na jaře bereme mladé výhony z přírody, nám stačí pár pupenů nebo mladých výhonů.
2: V české krajině najdeme 21 původních druhů jeřábů. Většina z nich je ohrožená nebo velmi vzácná, říká Jiří Velebil z Výzkumného ústavu pro krajinu.
3: Ohrožuje je hlavně fragmentace území, zarůstání těch současných biotopů křovinami, zároveň neschopnost jejich regenerace díky zastíněnému biotopu, díky přemnožení zvěří.
2: Navíc se tyto stromy v přírodě sami velmi špatně rozmnožují. Množení v laboratoři je tak klíčové k jejich ochraně. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Posloucháte Rádio Praha, no a máme pondělí, takže po 9. večer už zhruba za 32 minut tady bude náš pravidelný hudební speciál, vinyl, tedy jediný hudební speciál celého týdne, o kterém rozhodujete vy, naši posluchači, hlasováním na Facebooku Rádia Praha. Činili jste tak i do dnešního poledne, jako vždy, a měli jste na výběr ze dvou novinek, tentokrát Holly Humberstone a Cruel Words, anebo Dermot Kennedy a album s názvem The Weight of the Woods. Nakonec tedy vyhrál Holly Humberstone, Cruel World budeme si hrát po 21. hodině. A už teď mohu naznačit, o čem bude to další hlasování, které se rozjede už zítra na Facebooku Rádia Praha. Tentokrát se vrátíme do 90. a ve hře budou alba, která jsou opravdu zásadní pro 90. léta. Velký zase, pro mě by to byl problém, pro koho hlasovat. Takže buď to R.E.M. a Automatic for the People, skvělé album, anebo Michael Jackson, Král popu a Dangerous. Takže buď R.E.M. nebo Michael Jackson, tedy už teď se připravujte, jak budete hlasovat od zítřka na Facebooku Rádia Praha.

0: Technici v hostíně Umělníka budují nový vodojem. Zásobárnu region potřebuje kvůli navýšení dodávek vody v budoucnu. Počet obyvatel v některých středočeských městech totiž roste. Vodojem bude mít objem 6000 metrů krychlových vody.
1: Mohutný jeřáb, technici jsou tamhle u těch velkých červených desek. Co to je za desky?
2: Nyní probíhá demontáž bednících desek po betonáži stěny v armaturní komoře.
1: Jakub Češka, stavby vedoucí z firmy CH Vodní stavby. Po žebříku scházíme do jakéhosi minus patra. Před námi je obrovská betonová stavba.
3: Tak pojďte, já vám to podržím.
1: Tady všude kolem jsou panely a uprostřed sloupy, vypadá to tady trošku jako v takovém antickém chrámu.
2: Akumulační nádrž má půdorysné rozměry 30 na 40 metrů.
1: A ta výška?
2: 5,55 metrů.
1: Objemově na litry?
2: Tento vodem bude sloužit jednokomorově na 6000 kubíků.
1: Když se přiblížíme k té stěně, tak je to úplně hladké.
2: Povrch je finální, je zde navržen stavební beton z 90 denní zráním a nízkou průsakovostí.
1: Šárka Kubičková ze společnosti CH Vodní stavby. Šárko, když to půjde podle plánu, kdy se bude dělat zkouška těsnosti?
4: Zkouška vodotěsnosti je naplánována na srpen září tohoto roku a celá stavba by měla být dokončena do července roku 2027.
1: Ředitel vodáren Kladno Mělník Josef Živnůstek vysvětluje, proč si společnost nechává vodojem stavět.
5: Důvodem je, že nemáme dostatek vody, kdy aktuálně vidíme, že Kladno se rozroste o 30 000 obyvatel a města jako Mělník, Kralupy, Neratovice se rozrostou třeba o 7 000 obyvatel.
1: Vodojem naplní voda ze zdroje v Mělnické Vrutici. Náklady na jeho stavbu budou 110 milionů korun. Firma zajišťuje pitnou vodu pro téměř 300 000 obyvatel. Z hostína Radek Duchoň, Český rozhlas.
6: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Dream On, tak to byli Depešáci na rádiu Praha. Jsou tady zprávy na 21. hodinu, která se nám přiblížila ve studiu še. Mirek Kasan, Mirku, příjemný večer.
1: Hezký večer, Petře.
2: Vláda chce navýšit rodičovský příspěvek. Od příštího roku má stoupnout o 50 tisíc korun. V Horních Počernicích začala výstavba bytového domu za skoro 85 milionů. V Kolorádu zemřel člověk nakažený hantavirem. A zítra má být oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Hlavně odpoledne místy s přeháňkami, výjimečně i bouřkami a teplotami do 21 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Rodičovský příspěvek by se od nového roku mohl zvýšit o 50 tisíc korun. Počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který odpoledne schválila vláda. Změna se má dotknout pouze rodin, kterým se děti narodí po 1. lednu 2027.
4: Návrh počítá se zvýšením na 400 tisíc korun rodinám s jedním dítětem. U dvojčat a vícerčat by se pak částka od nového roku zvýšila na 800 tisíc. Všem rodinám ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO příspěvek zvýšit nechce z rozpočtových důvodů.
5: Pro všechny by to stálo zhruba 7,3 miliardy korun.
4: Navyšování podporují třeba opoziční starostové. Místo jednorázového zvýšení ale navrhují valorizační mechanismus, říká poslankyně Pavla Pivoňka-Vaňková.
6: Nebudeme se muset bavit ani o tom, komu ten rodičovský příspěvek potom navýšení připadne. A bylo by to pravidelně každoročně.
4: Předlohu teď projedná sněmovna. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Výstavbu nového bytového domu zahájili dělníci v pražských Horních Počernicích. Vznikne v něm 15 obecních bytů různých dispozic, z nichž dva budou mít bezbariérový přístup. Obyvatelé budou mít k dispozici také parkoviště pro 16 aut. Projekt má stát bezmála 85 milionů korun. Necelou polovinu pokryje dotace od magistrátu. Hotovo má být za rok, uvedl to starosta Prahy 20 Petr Měšťan z ODS.
7: Zájem o obecní bydlení je u nás dlouhodobě vysoký. Tento projekt nám pomůže rozšířit kapacity. Je důležitým krokem k rozvoji dostupného bydlení a ukázkou dobré spolupráce mezi hlavním městem a městskou částí.
2: První letošní kontroly dětských pískovišť provedli pražští hygienici. Ověřují chemické složení a přítomnost nebezpečných parazitů v písku. V evidenci mají asi 500 pískovišť po celé metropoli. Namátkové kontroly takto provádějí každoročně na jaře a na podzim. Problémy objeví průměrně u 3 z 10 případů, říká ředitelka odboru dětí a mládeže hygienické stanice hlavního města Prahy Anna Fíleová.
8: V případě, že dítě ten písek prostě nějakým způsobem pozře ústy, olízne si prsty, že jo, nebo si udělá bábovčičku, kterou pak budou ochutnávat ty děti, tak hold se tímhle způsobem může nakazit.
2: V americkém Kolorádu zemřel člověk po nákaze hantavirem. Informoval o tom tamní úřad pro veřejné zdraví a životní prostředí s tím, že úmrtí vyšetřuje. Americký případ podle úřadu nesouvisí s rozšířením nemoci na výletní lodi MV Hondius, kde po nákaze zemřeli 3 lidé. Virus přenášejí hlavně hlodavci. Šíření mezi lidmi je podle Světové zdravotnické organizace výjimečné. Těžký průběh nemoci, na kterou není lék ani vakcína, se může projevovat horečkami, selháváním ledvin nebo dýchacími obtížemi. Čeští hokejisté právě hrají na světovém šampionátu proti Švédům. Utkání začalo 20 minut po 20. hodině a běží poslední minuta první třetiny. V tuto chvíli naši vedou nad Švédy 3-2, vedli už 3-0, ale Švédové v dlouhé přesilovce snížili na tento stav. V přímém přenosu zápas vysílá digitální stanice Českého rozhlasu Radiožurnál Sport. Večer a v noci bude v Praze zpočátku oblačno, postupně převážně polojasno, k ránu se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 8 až 5 stupňů Celsia. Zítra má být oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, hlavně

týdnů staré desky. Na jedné straně stál irský zpěvák Dermot Kennedy a Weight of the Woods, na straně druhé 26-letá zpěvačka z malebného Grandhamu, nedaleko Nottinghamu, Holly Humberstone. A tu byste si dneska rádi poslechli. Díky za vaše hlasy. Holly se narodila jako jedna ze čtyř sester. Od malička jí to táhlo k muzice. Volba byla jasná. Vystudovala Liverpoolský hudební institut, který založil sám Paul McCartney. Už během školních let ukazovala svůj obrovský talent. Ve 20 se dostala na slavný festival v Glastonbury. V roce 2022 získala prestižní Brit Awards pro vycházející hvězdu a letos vydala své druhé album Cruel World. Vyšlo 10. dubna a přineslo přesně to, co se od Holly čekalo. Jiskřivé popové melodie, dobré texty a spoustu neotřelých hudebních nápadů. Výsledkem je velmi příjemných 38 minut pro všechny milovníky popové muziky. Album bylo velmi dobře přijaté i odbornou kritikou a přineslo hned několik pozoruhodných singlů. Samozřejmě ten pilotní To Love Somebody, gotickou milostnou píseň Die Happy, křehkou baládu Beauty Pageant a třeba i v duchu Fleetwood Mac nahranou titulní skladbu Cruel World. Tu máte i v hitu týdne. Nechcete jí dát nějaký hlas? Teď si dejte po dlouhém dni pauzu a velkou pohodu od Holly Humberstone z vinilu. Tady je nejnovější album Cruel World na Rádiu Praha.

Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: je 22 hodin. Prezident Pavel přijal na Hradě vicepremiéra Havlíčka, probírali hlavně hospodářskou strategii. Soud zprostil exposlance Ferryho obžaloby z dalšího znásilnění. Polsko předá Česku 3 zadržené v souvislosti se žhářským útokem na zbrojovku v Pardubicích. A zítra má být oblačno až polojasno, přechodně i zataženo s teplotami do 21 stupňů. Hlavně odpoledne, místy s přeháňkami, výjimečně i bouřkami.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Hospodářská strategie vlády nebo plány na zestátnění energetické společnosti ČEZ. To byla hlavní témata odpoledního jednání ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z Hnutí ANO s prezidentem Petrem Pavlem. Detailněji schůzku nekomentoval ani jeden z nich. Karel Havlíček ale po jednání na Hradě řekl, že s hlavou státu řešili třeba to, že největší hrozba je podle něj v současné době inflace.
2: Takže jsem ukázal, jakým způsobem bojujeme proti inflaci, že ji držíme na poměrně nízké úrovni právě díky včasným zásahům v oblasti energetiky, zejména tedy ukončení zelené daně, takzvaného POZE, obnovitelné zdroje, a současně skrze včasného zásahu do marží, zastropování marží v rámci čerpadlářů u pohonných hmot.
0: Setkání inicioval podle ministra Havlíčka prezident Pavel. Žádný další termín teď v plánu není. Bývalého poslance Dominika Ferryho zprostil dnes obvodní soud pro Prahu 3 obžaloby z dalšího znásilnění. Obžalován byl z toho, že si před 11 lety při souhlasném styku se 17-letou dívkou přes její nesouhlas sundal prezervativ. Podle soudce Marka Bodláka to jako znásilnění kvalifikovat nejde. Neznamená to ale, že se událost nestala.
3: Jeho jednání bych označil za sebestředné, sobecké, směřující tedy k uspokojení vlastních potřeb.
4: To ale podle soudce Bodláka samo o sobě trestné není. U soudu vypovídal i obžalovaný Ferry, který zpochybňoval, že se událost stala, jak je popisovala žalobkyně.
5: Jestli v závěrečné řeči bylo uvedeno, že se to mělo stát na Žižkově, a teď se ukazuje, že poslední styk proběhl úplně někde jinde. Z toho není jediná cesta, než zkrátka zprostě takhle neurčitý skutek nemůže nikdy obstát.
4: Rozsudek není pravomocný. Státní zástupkyně si ponechala lhůtu k odvolání. Dominik Ferry si aktuálně odpikává 3letý trest za 2 jiná znásilnění a 1 pokus o něj. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Polsko předá do Česka 3 zadržené kvůli žhářskému útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Mělo by k tomu dojít nejpozději během několika týdnů. Informovala o tom Česká televize s odkazem na mluvčího policejního prezidia Davida Šéna. Má se jednat o 2 muže a 1 ženu s polským občanstvím. Kriminalisté je podezírají hlavně z napomáhání při založení požáru. Policie případ vyšetřuje jako teroristický útok. Zadržela kvůli němu 10 lidí, zatím 7 z nich je ve vazbě. Sudí Ondřej Berka v ligovém utkání fotbalistů Teplic proti Dukle ve sporných situacích ani jednou nechyboval. V dnešním komuniké to uvedla komise rozhodčích. Pražská Dukla si v případě výhry v nadstavbové skupině o záchranu mohla zajistit účast v baráži. Po porážce 0-2 oni musí zabojovat v posledním kole proti Baníku Ostrava. Večer a v noci bude v Praze

týdne. Přesně po týdnu se vracím na místo činu s dalším vydáním Chartu Rádia Praha. Vítejte. A samozřejmě velký dík za všechny vaše hlasy. Bylo jich hodně a ty vytyčili trasu, po které se budeme dnes pohybovat. Top ten ale za chvilku. Teď pět nasazených. A první má zpěvák narozený na pobřeží Baltského moře ve starobylém německém Eckernförde. Mají tam Jungmannschule a taky už čestného občana. Jmenuje se Michael.

Michael Schulte, 5 a.m. Pochybuju, že by vstával v 5. Druhá nasazená je ještě o velký kus dál na sever a hodně na západ. Z islandské metropole Reykjavíku. Tam se narodila Asdís. Asi každý moderátor mimo Islandci vystačí s jejím křestním jménem. Říct celé, to je opravdu velké dobrodružství. Nicméně Asdís žije už léta v Berlíně a tam severská blondýnka tvoří. Zrovna si vede víc než dobře v celé Evropě se singlem Electrify.

0: Slaňanka a Zdís Electrified, druhá nasazená.
1: Anče, Kubo, hajnej!
0: Trautenberg byl jeho děda, David Prachař táta, Linda Rybová mamka a Jakub napůl vlastní brácha. Nejmladší z rodu Prachařů, Franta. Jeho nejnovější počin se jmenuje Amor.
2: Himmel, Herrgott, Donnerwetter, Kruzeis, Element.

plaći. Tiše hlasnám, zkouším zapomenout a jako dým se ztrácet. Před barem křičíš, že se nechceš vracet.

0: černý tváře leptají solí ty tvý slzy, co se stalo. Voníš pořád stejně, ale nesmím se tě dotknout.
1: Amore, který střílí šípy sám do sebe, když je na mou, tak myslí jenom na tebe.

láska je mocná čarodějka a amor bývá tvrdým soupeřem. To byl Franta Prachař a s ním i Alex Krátký, třetí nasazená. Čtvrtou bude mít 26-letá rodačka z anglického Nottinghamu. Její novou desku Cruel World si možná dáme v pondělí z vinilu. Jestli posloucháte reprízu, tak to víte zcela jistě. Jestli to klaplo, Holly Humberstone. Tady je titulní Cruel World.

Velmi sympatická dívka, výborná zpěvačka a velmi talentovaná muzikantka. To je Holly Humberstone. Cruel World je čtvrtá nasazená. A pátý, držitel slavíka v kategorii Objev roku, René Dunk s novinkou Dealer.

0: zpěvák a rapper z Rychnova nad Kněžnou René Dank. Loni to zkoušel i v Survivoru. Teď vydal nové album Trauma Party. Single Dealer byl pátý nasazený. A všech pět tak máme pohromadě. Mají jedno společné. Aby se dostali do top 10 na rádiu Praha, budou potřebovat vaše hlasy. Hlasuje se vždy od skončení nedělní premiéry u nás na webu praharozhlas.cz. Hlasování končíme ve čtvrtek o půlnoci. A jak rozhodly vaše hlasy tentokrát? Je tu top 10 pro týden od 17. do 23. května.
1: Číslo 10.
0: Před týdnem 6. Teď na chvostu jsou Calvin Harris a Kasabian. Release the pressure.

každou středu po 9. večer vám hrajeme ve speciálu Hot Zone horké novinky. A jestli jste ve středu poslouchali, tak jste slyšeli nový single Calvina Harrise. Nahrál ho s irskou DJkou Jazzy. Ten předchozí z Kasabian právě spadl na poslední místo. Alex Warren se minulou neděli po 8 týdnech povinně rozloučil. Nepovinně a určitě neradi se k němu přidali i chlapi z Vypsané fixy. Bylo to čistý. Taky angličtí rockeři News. A dvojnásobné šampionky Lady Gaga a Doechii, ty byly páté. Dneska jim brány top ten byly uzavřeny. Otevřeli se naopak čtyřem novinkám a ty klíče do top ten jste jim poslali vy. První z novinek právě teď. Drsňák z Atlanty s výtečným hlasem Teddy Swims, Mr. Know It All. 9.

vše ználek. Anglickým ekvivalentem vševěda je Mr. Know-it-all. To byl Teddy Swims a devítka na Praze. Její veličenstvo, popová královna Madonna a s ní současná star, o 41 let mladší Sabrina Carpenter, Bring Your Life.

Druhá novinka a dvě hvězdy pop music, 67letá Madonna a 26letá vnučka, no to by mohla klidně být, Sabrina Carpenter, Bring Your Life. A tohle nevěstí nic dobrého. K-popové hvězdy ze Soulu, BTS, asi na dnešní 20. vydání hitu týdne rádi vzpomínat nebudou. Spadli z 2. až na 7. místo s hitem Swim.

0: Věřili byste, že i to BTS se korejsky vysloví jinak? Asi takhle.
1: Bangtansonyeondan.
0: Dnes pát týdne a číslo 7. Tak zaplať pámbu, starý a dobrý stouni jsou pořád starý a dobrý stouni. Zůstali 3, dohromady je jim 242 let. A na začátek prázdnin budou mít nové album Foreign Tongues. První vlaštovkou je nový single In the Stars. Dnes třetí novinka v Top 10 na Rádiu Praha.
2: Hit

0: najdete i kompletní pořadí a hlasování. 5 nejlepších hitů právě teď.
1: Číslo 5.
2: Tedy přátelé, toto jsem opravdu nečekal.
0: To asi nikdo, mistře, že bude božská juniorka až tak dobrá. Charlotte Gott a nejlepší novinka týdne Into

přesně na čarodějnice bylo Charlotte Gott krásných 20 a k narozeninám si nadělila první výborný single In Too Deep. Na podzim vyjde i celé pětipísňové EP. Nahrávalo ho v Londýně a táta by byl hrdý. Portofino, Hollywood, New York, tam všude poslala jedna Taylor ženu, kterou považuje za největší showgirl. Kleopatru, Elizabeth Taylor. A ta druhá Taylor zaspívá Swift.

před týdnem trojka, teď o místo horší, je Taylor Swift a podle mnohých nejlepší song posledního alba The Life of a Showgirl, Elizabeth Taylor. Dámy a pánové, tři nejlepší hity podle vašeho hlasování právě teď. Odsuzuji tě k živoucí smrti a věčné touze po krvi. To je samozřejmě klasika, Drákula od Brema Stokera. Před týdnem se skrýval před světlem o místo níž. Dnes je bledý kníže zase na bedně. Ale ten Drákula v písničce je jen přirovnáním k touze, aby byla noc

Trojka, Australan, Kevin Parker, tedy Tame Impala a Jenny. Jinak Kevin Parker byl hlavním producentem a songwriterem na posledním albu Dua Lipy. Tu ale dneska neuslyšíme. Zbyly tu poslední dva songy. Je tu tedy poslední souboj o nejnovější jedničku na Praze. A ten souboj byl nesmírně vyrovnaný do posledních chvil. Nakonec těsně druhá skončila před týdnem sedmá. BB Rexa a Faithless dnes veleskok na stříbrnou pozici s hitem New Religion.

BB Rexa dala Insomnii od Faithless nový život a hit New Religion si vede všude skvěle. Na Praze je aktuálně dvojkou a tady je celá patnáctka.

The Rolling Stones in the Stars. Pátá je nejlepší novinka Charlotte Goth In Too Deep. Čtyřka Taylor Swift Elizabeth Taylor.

0: Legend. A jednička. Úplně stejná jako před týdnem. Dneska to bylo ale hodně těsné. První je globální hvězda z Kalifornie, Olivia Rodrigo a Drop Dead.
1: Číslo jedna.

Tak a je hotovo. Jedničku obhájila Olivia Rodrigo s hitem Drop Dead. Jak to bude vypadat za týden? Už teď začíná hlasování. Hlasujte u nás na webu praharozhlas.cz. S dalším vydáním se na vás v neděli bude těšit Honza. Mějte se.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové
1: na Rádiu Praha.
2: Host Lenky Vahalové.
3: Mým hostem tentokrát bude herečka Anna Prášilová-Fialová. Znáte ji jako televizní i filmovou herečku, ale dnes pozve hlavně do divadla. Na off-broadwayský muzikál 5 let zpět a také na novinku, která je v Davidském divadle a ta nese název Služebnictvo. Hezký poslech!

0: Lenky Vahalové.
1: Lenky Vahalové.
2: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Radio Praha a se mnou ve studiu už je Anna Prášilová-Fialová. Zdravím vás, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Herečka a my začneme pozvánkou do divadla Hibernia. 5 let zpět, 17. ledna 2026 jste měli premiéru. A pokud jsem dobře pátrala, tak to není úplně taková ta tradiční Broadway, broadwayský muzikál, ale off-Broadway.
3: Off-Broadway.
2: Off-Broadway.
3: No, určitě tím obsazením, tou kovorností je to vlastně i tou hudbou. Si myslím, že to není úplně klasicky jako muzikálový počin nebo muzikálový kousek, ale je to podle mě strašně krásný, co se teď týče, myslím, té hry, toho muzikálu jako takovýho. Ta hudba je jedna z nejhezčích, co jsem asi jako slyšela a vlastně krásně to vypráví, velice na jednu stranu obyčejný příběh dvou lidí, kteří se potkali a bylo to fajn a pak jim to prostě nevyšlo, co se nám tak všem asi jako v životě nějak stalo a je tam vlastně udělaná jenom ta věc, že já to vyprávím od konce toho vztahu a Ondra Rychlý to vypráví od začátku toho vztahu, takže vlastně mi to přijde jako super, že to je taková docela taková jednoduchá věc, kterou jsme se všichni nějak jako se jí nějak dotkli a je provázaná fakt nádhernou muzikou.
2: A co můžete prozradit, o čem to je? 5 let zpět.
3: To teď jsem to řekla.
2: No ale
3: no, jako vlastně víc, no ono vlastně víc jako
2: je to tam potom ještě nějaká další zápletka nebo no, nějaký tak je další?
3: Tam, no je tam takovej jako jeden. No, počkej, tak
2: jestli to můžete,
3: všechno, ne?
2: Jestli to můžete říct.
3: Takhle, ten základ je, ten ještě, kdybych to popsala teda podrobnější, je, že vlastně Ondra Rychlý hraje Jamieho a já hraju Katy. A Jamie je spisovatel, který je velice úspěšný. A Katy je neúspěšná, nebo prostě nedaří se jí úplně prorazit jako herečce. A vlastně postupem toho vztahu a toho trvání a tý jako jeho vzrůstající úspěšnosti a naopak těch jejich jako dalších a dalších jako neúspěchů a narážek, prostě narážení, nevím, do zdi, prostě takových opravdu jako těžkých situací, kde je ten člověk odmítaný, kor si myslím v téhle branži, kde se furt s někým má potřebu poměřovat a ta konkurence je prostě kolem je taky jako znatelná, tak vlastně ona začne to hodně nezvládat a on vlastně taky trošku oslepne tím úspěchem. Zároveň jsme se strašně snažili, aby pro diváka ten náš příběh neměl jako, že jeden z nás je špatný a druhý je jako ta oběť nebo chudák nebo ten dobrý, že vlastně oba si tak trošku můžou za to, oba tak trošku podlehnou tomu svýmu osudu a nejsou schopní jako spolu ho nějak spravit nebo spolu prostě nějak bojovat a nějak se jako spojit a vlastně je to od sebe jako my jsme zastánci toho, že se opravdu potkali ve špatnou dobu, že ten konec jsme si s Ondrou i s Petěho Heškem a vlastně s Kamilou tak si mi úplně pro příjmení, tak to trapný. Motlovou, dobrý, uf, pardon, promiň, Kamčo. Mě jsme vlastně si na tom konci hezky postavili, nebo jsme si tam vytvořili takovou možnost, že to je třeba o tom, že se opravdu potkali ve špatný čas a že třeba se můžou potkat za 7 let nebo za 2 roky, kdy si a bude to třeba fungovat, což si myslím, že je taky možný. Že se někdy prostě lidi, kteří by spolu třeba mohli být šťastní, potkají ve špatnou dobu, no.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Bahalové
1: na Rádiu Praha.
2: Se mnou je stále Anna Prášilová-Fialová, herečka. Zveme do divadla Hibernia a to představení nebo ten muzikál se jmenuje Pět let zpět. Jste tam v podstatě jenom s Ondrou Rychlým a těsně před natáčením jsem se dozvěděla ještě takovou hezkou věc, že se znáte od malinka.
3: Jo.
2: Pomůže to na scéně, na jevišti, když toho člověka znáte trošku víc?
3: Já si myslím, že určitě, tak jako u nás to fakt specifický příběh, protože naše mamky se kamarádi hrozně dlouho chodili spolu do školy a tudíž my se známe opravdu úplně jako odmala. A jednu dobu jsme spolu i bydleli, když jsme byli oba na konzervatoři a jako Ondra je pro mě prostě jeden z nejbližších kamarádů v životě, který mě fakt jako provází tím životem úplně od začátku a vždycky jsem k němu vzlížela, co se týče hlavně jako smyslu pro humor. Ondra je pro mě jeden z nejvtipnějších lidí, jako který v životě mám a spojuje nás spousta lásek a k seriálům, k hudbě filmový, k filmům a vlastně k tomu, k té naší práci. Vlastně, když mi zavolali, jako jestli bych do toho nešla, tak jsem vím, že jako jsem vlastně ani vteřinu nepřemýšlela nad ničím jiným, jenom, že jako jasně, to je skvělý.
2: Je tam Ondra.
3: No, protože to podle mě se vám fakt jako nestane každý den, že si můžete zahrát se s mým fakt nejbližším kámošem a ještě tam jste fakt jenom vy dva. Máme tam teda skvělou partu tanečníků a muzikanti jsou s náma na jevišti, což si myslím, že je strašně prospěšný celý ty věci a je to hlavně vždycky uchvatný, když tu hudbu máte živě. A takže jsme si dělali srandu, že kdyby se třeba, jsme se lidem už omrzeli na podívanou my, tak tam prostě furt jsou jako lidi, co se bezvadně hejbou a do toho ty muzikanti, že to má až takovou jako koncertovou formu chvílema a jako je to skvělý, jako s Ondrou se takhle potkat i myslím, že nás to, jestli to jde, tak nás to ještě víc nějak jako zblížilo, že jsme se prostě poznali při té práci, která pro nás byla, myslím, pro oba dost náročná, co se týče toho zpěvu, že to byly takový jako milníky pro nás pěvecký. A
2: bylo to těžší než Iveta?
3: No určitě.
2: Bylo.
3: Protože, jak už jsem říkala, ta hudba je přenádherná a má třeba takovou pro mě jako zajímavost, co se i týče, když je to jako ve formě toho muzikálu, že každá ta písnička je vlastně trošku jiný žánr. A je to jako neuvěřitelně těžký prostě zpívání a zároveň i se vyznat v té hudbě občas. Já to mám takový třeba moment, kdy tou rukou, která je zády k lidem, si fakt doteď musím normálně odťukávat jako doby, abych se strefila správně, že a pak se nám s Ondrou dost ulevilo, když jako ti nejlepší z nejlepších jako muzikantů a Krištof Marek, který dělal hudební na studování, tak říkali, že to je fakt jako strašně zrádná ta muzika, že on tam vymyslel ten autor spousta takových jako vychcávek z prominutí, který jsou trošku zapeklitý a když člověk nedává pozor, tak a ještě my se s Ondrou jako nepovažujeme za úplně jako zpěvák, nebo Ondra je určitě muzicky nadanější a hraje perfektně na klavír a skládá hudbu, ale já třeba jako pro mě jsou noty matematika, takže já jako neumím. Já se všechno učím z poslechu a snažím se to tak jenom jako nějak cítit, ale jako nezahraju vám z not písničku.
2: A pardon, stalo se třeba, že jste nastoupila špatně?
3: Jo, teď se mi to stalo před, jsme hráli zrovna včera, ale stalo se mi to představení před tím, že jsem v jedné písnice nastoupila trošku blbě, ale díky bohu to je taková finální pasáž v té jedné. Vlastně my tam máme s Ondrou každý solový písničky, ale jenom dva duety v tom celém představení jsou. A ten jeden je jako svatba a tam vlastně taková finální, jako takový kousek, kde já vlastně opakuju Ondrovu část a trošku se s ním dělám srandu, takže tam se dalo hezky jako vybruslit z toho, že mě nečekala ještě dvouminutová písnička, kde by se musela zorientovat v tom, že jsem blbě nastoupila, že to fakt byl jako kousek, kde jsem z toho nějak jako vybruslila, ale jsem spocená až na zádech z toho, to bylo hrozný. To člověk ví, ale ten to naštěstí jako snad nebylo poznat.

pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou je herečka Anna Prášilová-Fialová. Ale v rámci toho muzikálu jsem trošku z těch vašich rozhovorů pochopila, když to řeknu úplně jednoduše, že neberete úplně každou nabídku v rámci toho muzikálu, který se dělá v České republice.
2: Jo, nebo ne. Já se nějak...
1: Klidně to řeknete, jak to je?
2: No, ne, to já musím to tak jako... Já jsem vlastně měla možnost být... tak jsme se i jako seznámili pořádně s Ondrou Brzobohatým, který, když napsal legendu jménem Holmes do Karlínského divadla.
1: Ale to je krásný muzikál.
2: Což bylo úplně taky pro mě jako zjevení tady, co se týče muzikálové scény a vlastně toho našeho nějaký, tý naší nějaký záliby český, že se dělají jako muzikály na písně někoho. A tam se vypíše příběh, který za mě, pardon, viděla jsem i nějaký ty věci, nemluvím o tom takhle, aniž bych něco viděla, za mě ty příběhy jsou takový našroubovaný, moc nedávají smysl, nebo jsou za mě nějak jako plytký a jsou tam našroubovaný písničky, já nevím, od Valdemara Matušky nebo Haly Vondráčkový nebo někoho. Což jsou všechno skvělí interpreti a jejich písničky mám moc ráda. Ale nějak neholduju jako týhle formě, jako muzikálu, jenom proto, aby si lidi mohli zatleskat a zaspívat jako s lidma. Od toho jsou podle mě ty koncerty trošku lepší, než se tam snažit montovat nějaký jako herectví mezi to a nějaký příběhy. A, takže ten Holmes byl pro mě úplně jako... Jsem byla z toho strašně nadšená a bylo to pro mě strašně zásadní jako zkoušení. Bylo i pěvecky jsem tam měla takový první jako, doufám si říct, posun nebo něco, že jsem si uvědomila, že ten hlas je opravdu sval, se kterým, když jako pracujeme, tak se fakt jako vyvíjí neskutečným způsobem, když tomu věnujeme ten čas. A já jsem tam tehdy vlastně byla, dostala doporučení i na Pavlu Fendrichovou, což doteď je pro mě jako takový můj pěvecký guru, nebo jako já ji úplně zbožňuju, jak učí, jaká je a cokoliv jsem doteď dělala pěveckýho, ať už to byly písničky v Ivetě, nebo tady Pět let zpět, nebo jsem jenom zpívala Modlitbu pro Martu na Korzu 17. listopadu, tak vlastně ke všemu jsem se vždycky jako přihlásila k Pavle a žádala jsem o nějakou pomoc nebo nějaký klid, že vlastně furt z toho zpěvu mám stres docela, i když mě to moc baví, tak jsem v tom taková nejistá. No a pak přišel Anděl Páně v Karlíně od Ondřeje taky, což taky strašně, strašně rádi hrajem a taky jsme se tam vlastně díky Ondrovi nějak potkali jako zrovna i s Ondrou Rychlým nebo s Kristýnou Danilovou, což je moje taky úplně nejbližší kamarádka. Alternuju se v roli se svojí nejbližší kamarádkou Karolínou Wagnerovou. Takže vlastně ta parta, co bych tady mohla jmenovat dál, jsme se tam potkali jako, což je podle mě hrozně vzácný, se potkat ve složení jako hlavní kamarádů. A těch Pět let zpět toho... byl taky jako hudebně takhle prostě, no a vlastně ty jiný, nebo zeptejte se, no.
1: Tak to z toho vychází, ne, hezky o tom mluvíte, ale vycházíme z toho, že ve vašem případě ideálně, kdyby to byl broadwayský muzikál, nebo kdyby to napsal Ondra Brzobohatý, a ideálně, aby tam byli vaši kamarádi. To je taková
2: To jsou takový tři věci, které se mi zatím jako přihodili muzikálově, myslím teď, jako takhle, jako nějak významně, takže to samozřejmě jako funguje pro mě skvěle, ale věřím, že jsou jiné možnosti dobrýho muzikálu. Mně jde prostě o nějakou tu jako kvalitu té věci a kvalitu i, nebo je pro mě hrozně důležitý, jak o tom přemýšlí to vedení divadla, ty tvůrci, jak je to důležitý pro ty lidi, kteří v tom muzikálu jsou, protože jsem se prostě setkala s lidma, který ty věci mají tak jako na salámu nebo prostě mají ten přístup takový, se kterým prostě nesouzním a myslím si, že jsme se nějak strašně jako spokojili tady hlavně v Praze třeba, protože když jsem viděla právě muzikál Matilda třeba v Brně, tak byl fakt skvělej a viděla jsem ho pak i na West Endu v Londýně a musím říct, jenom asi mi v tom Brně byl fakt pomoc víc, což je prostě skvělý, takže teď to nechci házet jako na všechny, ale myslím, že tady v Praze jsme se hodně spokojili s nějakým takovým zvláštním jako spojením, to stačí, nebo že prostě tak jako děláme to, na co jsou ty lidi zvyklí a nesnažíme se nic moc jako změnit, nebo tu kvalitu hnát vejš, nebo to naše myšlení o tom hnát někam jako jinam a takový jako spohodlnění, jako rozmazlený, někdy mám pocit ty lidi z toho. i ty tvůrci.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové.
1: Na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a mým hostem, což je Anna Prášilová Fialová. A teď se hezky přesuneme do Davidského divadla, protože 31. března jste měli premiéru inscenace Služebnictvo.
3: Ano, tak myslím, že jako nejhlavnější téma toho je manipulace. Napsal to Wayne Jordan, jirský režisér, který to s náma zkoušel, napsal to na motivy, nebo četl si hodně, inspiroval jeho nejvíc knihy od Marivo a to zkoušení bylo výborný, to zkoušení bylo naprosto skvělý a hlavně díky tomu Vejnovi, kde jsme se všichni shodli, že jsme strašně, nebo ne strašně dlouho, ale že je nádherný pracovat s někým, kde je prostě jednak strašně vlídnej a zároveň ale přesně ví, co chce od nás i od toho výsledku, i od té práce a nějak vás jako vede a že to, že pro mě je prostě vždycky strašně důležitý, že to jde se jako k sobě chovat fajn, hezky, lidsky, a, ale zároveň jako vytvářet fakt něco pro nás jako hodnotného, že to je pro mě prostě vždycky strašně fajn.
2: A Služebnictvo v jakém slova smyslu?
3: Služebnictvo je, tak my tam jsme vyloženi tam vlastně i kromě já a Dominik Teleky hrajeme prosté vesničany. Pepa Trojan hraje pána a všichni ostatní jsou vlastně sloužící, což je Lenka Krobotová, Klára Mlíšková, Pavel Šimčík a Tonča Formanová. A je to příběh, no, je to fakt, tam je zásadní pro mě ta manipulace. Já taky nevím, jak moc ho teď odvypravovat, abych neprozradila moc, ale je to skvělý, je to, můj kamarád měl jako skvělou po té premiéře, nebo skvělý poznatek, že vlastně během toho představení se lidi docela bavějí, což je podle mě fajn a na místě my jsme se při prvních čtených zkouškách taky dost nasmáli a pak na konci se tam stane takový zvrat a on říkal, že si najednou uvědomil, že všichni kolem něj, včetně něj, byli jako předkloněný v těch sedačkách a pak se vlastně tak trošku jako styděl za to, čemu všemu se jako smál, že ta manipulace, když je takhle neviditelná a jako plíživá, tak je to fakt jako za mě docela zásadní forma nějakého zla nebo nějakého no.
2: A vlastně to odráží docela dost současnou dobu v určité míře.
3: Taky. Myslím si, že určitě ta manipulace je.
2: A v rámci Davidského divadla vy jste vlastně prošla teď nejen vy, ale celý soubor, celé Davidské divadlo dvěmi zásadními změnami a to je změna uměleckého šéfa, je tam teď Jirka Havelka a zároveň jste začali hrát a zkoušet a vůbec, no prostě hrát v Galaxii. A do Davidského divadla se budete vracet, pokud všechno, protože byl tady Martin Mišička, pokud všechno klapne, tak snad začátkem roku 2027 vy jste se měli vracet.
3: Tohle si myslím, ano, že je poslední informace.
2: A vy tušíte, jak zásadní změny budou v rámci toho Davidského divadla v těch Davidcích? Jak se ten prostor promění? Vím, že se určitě bude rozšiřovat
3: hlediště. Trošku se rozšíří hlediště a jinak úplně jako přesně.
2: Jasně,
3: asi netuším,
2: jasně.
3: Myslím si, že jako myslím si, že tam nějaký jako rozmístění jako šaten na těchto věcích zůstane jako při starým, jenom to bude v nějakém novém kabátu, ale hlavně bude rozšíření toho hlediště.
2: Což pro vás herce je fajn, protože to, tu šatnu máte rádi, tak jak je. A pro vás jako herečku je to velký skok a velký rozdíl z toho vlastně malinkého komorního Davidského divadla v Davidcích do Galaxie, která je poměrně velká?
3: Ani asi ne, já spíš jsem měla jako v té Galaxii je to hrozně fajn, tam se udělal neskutečný kus práce a myslím, že se nám tam hraje dobře z toho, co jsem tak pochytila od ostatních kolegů, že tam jsme spokojení, ale za mě je to jako, já tam mám to, že se těším zpátky, protože mám takový, že doma je doma, i když jsem tam vlastně předtím byla jenom dvě sezóny, takže to není úplně dlouho, ale zároveň právě mě strašně vyhovovalo, jak je to malý, i vzhledem ke tím, že jsem měla právě zkušenosti s větším divadlem nebo jevištěm, nebo právě i tím zázemím, tak pro mě jako to štěstí v těch Davidcích je jedna z věcí, je vlastně ta komornost a i to zázemí, který si člověk fakt tam jako tak jako zaprdí ten svůj stolek a má tam prostě nevím, fotky, zlomasky, voní olej, cokoliv, co vám dělá dobře. A je to tam tak jako vaše, tak to samozřejmě máme teď i v té Galaxii, ale prostě tam doma jako doma, no. I za ty dva roky jsem se to stihla jako hodně rychle zamilovat na to, aby se mi stejskalo už.
0: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Lenky Váhalové.
1: Posloucháte Rádio Praha a se mnou je Anna Prášilová-Fialová a teď se dostaneme do té audiovizuální tvorby, protože když jsem vlastně zjistila, že jste součástí Ivety, že jo, Guru, Moniová, ta teprv bude mít premiéru, tak si říkám, ale to jsou hrozně silné a těžké příběhy a ještě navíc je to podle skutečnosti. Mm-hmm. Jak se s tímhle člověk srovnává?
2: Jo.
3: Dá se to.
2: No, já myslím, že to je vždycky pro herce zajímavý, když je tam něco založený na té skutečnosti, protože třeba ten Guru byl inspirovaný tím příběhem, ale vlastně já jsem se jako nesetkala s tou konkrétní třeba obětí, nebo prostě to bylo trošku jiná forma než třeba v té Ivetě, kde jsem se prostě setkala s Arturem, kde opravdu jako ty lidi kolem vás to máte jako víc na dosah, celý ten život toho člověka, kterýho jako máte stvárnit. Tak vždycky to dalo nějakou práci se z toho dostat, ale postupem času jsem se nějak naučila, že je hrozně důležitý si jako dovolit si dát ten čas a netlačit na to, aby to už nějak, nevím, odešlo, nebo si jako nepřipustit, že by mě to mohlo nějak vzít víc než zdrávo, protože se to může stát a mně se to i stalo. Ne úplně třeba se všema těma projektama a po každý, ale jako byly těžší dny, jakože říkám, no, bylo pro mě nějak důležitý si připustit, že to je v pořádku a dát si na to čas a postupem času pak i o tom mluvit, ať už na terapiích s kamarádem, nějak to, jako nenechat to někde hnít.
1: Prostě to ventilovat.
2: Určitě, ale samozřejmě jako nějaký dny to nešlo, nějaký dny byly o tom, že jsem si to měla jako jenom tak sama se sebou zavřený, ale...
1: A dokážete si v reálném životě představit, kdo je ta žena, která vlastně podlehne někomu, jako byl Guru Jára?
2: No, jo.
1: Tak já si to totiž vlastně vůbec nedokážu představit.
2: Tak vlastně je ta postava té Alice, jsem se myslím tam jmenovala, jako tam jsem měl nějaké okolnosti, že byla sama na dceru a finance, manžel, který se jí snažil jako to, o to dítě připravit. Já si myslím, že ta hranice toho jako upadnout do nějaký beznaděje a hledat tu pomoc kdekoliv je strašně tenká. Samozřejmě je těžký si představovat takhle jako fatální osudy nebo situace, se kterýma se člověk, když se s nima nesetkal, tak je to těžší, ale zároveň považuji se za docela citlivýho člověka. Myslím si, že ta hranice je fakt tenoučká, no. Kdy začneme prostě lapat po té pomoci, ať už jakkoliv, nevím, zrovna v tomhle případě EZO, nebo absurdní, nebo...
1: A člověk sáhne vlastně po jakékoliv pomoci.
2: No, v jednu chvíli si myslím, že určitě jo. A naopak zase případ třeba jako zrovna Ivety a myslím si, že i tak trošku tý Simony Moniový je zase to, že se vám děje něco, s čím byste vlastně potřebovala pomoct, ale pokud vy ten problém jako si nepřipustíte a nepřiznáte si, že tu pomoc potřebujete, tak vám zase pomoc není, no. Což si taky myslím, že to tak fakt je, i co jsem se tak setkala jako ve svém životě se situacema z okolních od lidí, který třeba znám, že prostě není pomoci tomu, který vlastně tu pomoc nechce, anebo nevidí ten problém, nebo to, co není v pořádku v tom životě.

0: Lenky Vahalové.
1: Lenky Vahalové. Jsme ve finále, jsem moje stále herečka Anna Prášilová Fialová a mně se líbilo, jste zmínila v rámci nějakého rozhovoru citát od Polunina, tanečníka, teď vůbec nemusíme ho řešit, to je vedlejší.
2: Jen se chudák, nic moc, no.
1: Trošku
2: teď
1: se to,
2: trošku mu jeblo.
1: Trošku
2: ale
1: vyhybka.
2: Ano, a každopádně ten citát byl fajn.
1: Každopádně ano, herec by měl být stále v pohybu.
2: Mm-hmm.
1: Jak jste si to vzala za své, tento citát? Jste stále v pohybu?
2: Jo.
1: Jo?
2: Já si doufám říct, že jo. Tak tam je důležitý zvidět, že to nemusí být ve fyzickém pohybu, ale což je teda taky super, být ve fyzickém pohybu, to jako cítím hodně, když přestanu mít čas se pořádně hýbat, jak rychle to tělo začne vypovídat službu a bolet, ale
1: tak on to myslel i v rámci cestování.
2: Jednak a hlavně podle mě, myslím přesně jako tou myslí a nějak neustanout na jednom místě a furt mít chuť se něco učit nebo objevovat nějaký nový směry, potkávat nový lidi, zkoušet věci jinak.
1: A stalo se vám někdy období, že jste trošku začala být křeček v kolečku? Že to právě se přestalo hýbat?
2: Ale jako paradoxně vlastně nemám pocit, že by se mi to stalo na základě toho, že bych se někde jako vyloženě zasekla, ale ono někdy prostě, myslím si, že i když se snažit to dělat poctivě a dobře nebo být opravdu jako open-minded všemu, tak si myslím, že teď se mi přesně stalo, že nějak se člověk jako zaciklí někde a má trošku krizi, že jako někdy, ať už ta práce je jako sebe víc skvělá, což musím říct, že jsem měla jako, myslím, že v té práci taky velký štěstí, tak si myslím, že se úplně snadno může stát, že prostě najednou člověk, když trošku přestane žít i jako ten svůj život mimo tu práci nebo řešit trošku nějaký jako jiný věci, tak to tak jako člověka trošku sežere vždycky, nebo nevím, nebo možná to nikdo ještě nezažil, ale jako mně se to teď zrovna stalo, no, že jsem byla v takovém, že vlastně všechno říká, to je krásná práce, na co si stěžuješ, ale byla jsem nějaká vyčerpaná a

0: a nějaká jako, teď to furt dokola. Vlastně, jo, takže premča, dobrý, teď všichni budou jako super, to bylo skvělý a vlastně zítra už to bude jako včerejší chleba a co tady budu dělat, ok, takže teď budu mít týden volno, pak začnu zkoušet, pak bude zase premča a všichni budou dělat, že to bylo super, anebo nic moc a vlastně druhý den to vlastně, že tak jako ten život teď někdy je trošku koloběh, hrozně.
1: Ale to si může říct i truhlář, no zase
0: No
1: chtějí
0: jasně, že
1: vyrobit
0: jo,
1: stůl.
0: no jasně, že úplně kdokoliv a podle mě je právě hrozně důležitý si tam furt něco jako, něco si tam furt zvát novýho, ale je hrozně těžký se to udělat ten
1: A mě
0: čas
1: s
0: někdy.
1: tím napadá další rčení
0: No.
1: a říká se, že herec buď leží nebo běží. Souhlasíte s tím? A to
0: Jo, jako
1: běží je vlastně, že pořád
0: je
1: něco
0: pravda, že mám
1: dělá.
0: pocit, že to fakt bývá tak, že jako buď nemáte skoro vůbec žádnou práci, anebo tak jako občas po večerech hraju, a nebo se můžu úplně z toho zbláznit. Slušně řečeno, že prostě nějak se to nastřádá a nevědomky. Já si pamatuju, že já jsem třeba jednu dobu vlastně chodila s kamarádem tancovat a společenský tance. Já jsem říkala, hele, dobrý, teď jsme se neviděli díl, ale v dubnu mám volno, to je super, to tam jenom trošku hraju a budu mít jako pohodu. A pak fakt nevím, jak se to stane nějakým jedním, že tady řeknu, jo, tak tady 3 dny, to bude v pohodě, tady zaskočím jasně nebo něco. A najednou píšu na konci dubna, sorry, prostě. A vůbec, no, to se tak stává.
1: Na úplný závěr, na co se těšíte? Co vás čeká tenhle rok?
0: Těším se.
1: A nebo možná ještě lepší otázka, co by se vám líbilo v té vaší práci? Já vím, že
0: Líbilo by
1: spoustu
0: se mi.
1: krásných rolí
0: No
1: máte za
0: jasně,
1: sebou.
0: ne, já upřímně právě teďko jsem si tak trošku naordinovala a těším se na to a líbí se mi to, je právě volno trošku. Protože, jak jsem zmínila, že jsem teď právě trošku se do nějakého zvláštního, jako začarovaného kruhu dostala, tak mě teď čeká vlastně volnější období a na to se strašně těším.
1: Se mnou byla herečka Anna Prášilová-Fialová. Moc vám děkuju.
0: Taky děkuju.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na rádiu Praha.

0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Uniklý dokument a prolustrovaní novináři. Policie zjišťovala, kdo jim vynesl informace. Povolil jí to soud, ale měl na to právo. Případ Kydalka a kauza Čapí hnízdo. Téma Vinohradské 12 a Jana Cibulky, kolegy datového novináře a spoluautora pořadu Antivirus na Radiožurnálu. Dnes je pondělí, 18. května. 103. narozeniny má Český rozhlas. Ahoj Honzo, vítej ve Vinohradské 12.
1: Ahoj.
0: Ty jsi získal dokument, který potvrzuje, že obvodní soud pro Prahu 2 povolil policii zjistit kontakty novinářů v kauze Čapí hnízdo. Řekni, koho a čeho se přesně ten daný dokument týká?
1: Ano, se to týkalo kauzy, která souvisela s Čapím hnízdem, ale v celku okrajově, protože ve chvíli, kdy vrchní soud rušil rozhodnutí osvobozující pro Andreje Babiše a Janu Naďovou.
0: Už to první teda, v roce 23.
1: Tak to soudní rozhodnutí se dostalo do médií chvilku předtím, než bylo oficiálně doručeno advokátům. A to by se stávat nemělo podle oficiálních pravidel. No a policie začala šetřit, kdo ho vlastně médiím poskytl, a v rámci toho tedy nakonec ukázala prstem na dnes již bývalého soudce Kamila Kydalku. A my samozřejmě nevíme, jestli opravdu spáchal to, co je mu kladeno za vinu, tak jak ten skutek popisuje policie, protože tam ještě nepadl pravomocný rozsudek. Nicméně v rámci tady toho šetření právě policie se souhlasem tedy vrchního státního zastupitelství nechala v případě dvojice investigativních novinářů vypsat jejich komunikační historii za 3 měsíce z jejich mobilních telefonů, aby zjistila, s kým komunikovala.
0: Jakých kolegů se to týká?
1: Týkalo se to Evy Pasekové a Jana Hrbáčka z ekonomického deníku, respektive z České justice.
0: Dobrá, to znamená, je tu podezřelý soudce, který měl vynést tedy to rozhodnutí, které měli získat ti novináři a ti ho měli publikovat, a to se teď řeší v zásadě.
1: Oni ho ani nepublikovali, ale citovali z něj a nějakým způsobem tedy psali článek, který vysvětloval, jak ten soud rozhodl a jak argumentoval.
0: A ten dokument, který ty si získal, tak ten se týká přesně čeho? Co to je za dokument?
1: Já jsem vlastně nejdřív získal usnesení, které rozhodovalo ten případ Kamila Kydalky. To usnesení už je dneska zrušené, nicméně soud původně řekl, že to poskytnutí těch dokumentů, i kdyby se událo tak, jak popisuje policie, tak vůbec nebylo trestným činem. Tady ta otázka ještě není rozhodnutá, to rozhodnutí mezi tím po odvolání státního zástupce vlastně zrušil soud, ale tam jsme se dozvěděli, že policie nasadila operativní prostředky na novináře, což je věc velmi výjimečná a nemělo by k ní docházet. Proto jsme se tomu věnovali dál a získali jsme dokonce oficiální cestou informaci ze spisu nebo dokument, který se jmenuje příkaz k zajištění údajů o uskutečněném telekomunikačním provozu. A je to vlastně ten papír, kde policie žádá. Žádá tedy o možnost získat tady ty informace a soud to povoluje.
2: V současné době není možno jiným způsobem zajistit důkazy, které by umožňovaly zahájit trestní stíhání podezřelého.
0: Proveď mě trochu těmi operativními prostředky, čeho přesně se to mělo týkat. Jinými slovy, policie napíchla ty dva dotyčné novináře a přesně se dostala ke Kydalkovi.
1: Většina lidí zná ten běžný odposlech, tak jako známe z trestních kauz. To znamená, policie má podezření, že někde někdo páchá trestnou činnost, že je to třeba nějaká organizovaná skupina, a požádá soud a ten jí dovolí odposlouchávat.
0: No.
1: Telefony těch osob. Nicméně odposlech se dívá do budoucnosti. Od chvíle, co se nařídí, tak potom může zjistit, co se stalo tedy potom. Ale tady se policie potřebovala dívat do minulosti. A tak použila něco jiného. A tomu se říká data o uskutečněném telekomunikačním provozu nebo také provozní a lokalizační údaje. A to je vlastně nějaká databáze informací o tom, kdo s kým komunikoval. Tady ta databáze se ze zákona uchovává půl roku.
0: Je tam půlroční operátoři, že?
1: Přesně tak, je tam půlroční historie naší komunikace. A od ta data tady z té databáze si policie zažádala a soud tedy povolil jejich použití.
0: A policisté se podívali do těch dat a na základě čeho zjistili to pojítko mezi těmi novináři a soudcem Kydalkou?
1: Policie se dívala jednak samozřejmě na ten článek, který vyšel na České justici, dívala se, s kým komunikovali ti novináři, a zároveň se dívala na to stejným způsobem, s kým komunikovali osoby, které v justičních systémech nahlížely na to rozhodnutí. Protože policie začala tím, že se podívala tedy, kdo ve chvíli, kdy ten dokument přišel na městský soud, tak kdo se na něj podíval. Od tady té skupiny lidí odečetli ty osoby, které měly, řekněme, nějaký profesní důvod se s tím dokumentem seznamovat, to znamená soudce Šot, který Andrej Babiš a Janu Naďovou soudil, jeho kolegové, kolegyně v justiční kanceláři, prostě ti, kteří s tím měli pracovat. A asi ten předpoklad byl, že se tam objeví nějaká další osoba, která tedy k tomu neměla ten důvod, a ta mohla být ta, která tu informaci vynesla. Tady se to trošku zkomplikovalo, protože se ukázalo, že do toho nahlíželo bez tedy tady toho přímého důvodu řada dalších soudců městského soudu a také další osoby z justičního personálu.
0: Ach tak.
1: To znamená, že policie hledala tu spojitost mezi tady těmi osobami, které nahlížely na ten dokument, a

0: Já když se vrátím k té své původní otázce, ve které jsem říkal, že obvodní soud pro Prahu 2 povolil policii zjistit kontakty novinářů, tak rozumím tomu správně, že policie se tedy skutečně dívala do archivu všech telefonátů, veškeré komunikace, textových zpráv dvou investigativních novinářů z Ekonomického deníku a České justice.
1: Za dobu 3 měsíců.
0: Ale to je přeci obrovské prolomení redakčního tajemství a zásah do soukromí těch lidí.
1: Je to tak, je to velký zásah do redakčního tajemství, je to věc, která by měla být absolutně výjimečná. A my to z minulosti víme, protože když se řešila podobná situace v případě našeho bývalého kolegy Janka Kroupy, který se věnoval kauze Pandur. Mm-hmm. Janek Kroupa psal o tom, jak probíhá vyšetřování nějaké trestné činnosti, které se měly účastnit lidé z blízkého okolí tehdejšího premiéra Topolánka. A tam se také policie snažila zjistit, kdo je ta osoba, která Janku Kroupovi případně zpřístupnila některé tady ty informace. A z toho důvodu nařídili odposlech. A Janek Kroupa se o tom následně dozvěděl a po poměrně dlouhých soudních peripetiích, které trvaly asi 6 let, tak nejvyšší soud řekl, že to bylo nelegální, že ten odposlech byl protiprávní a stanovil velmi přísné hranice pro to, za jakých podmínek ty orgány veřejné moci tedy můžou nařídit použití operativních prostředků proti novinářům s cílem tedy prolomit to redakční tajemství nebo tu zákonem garantovanou ochranu zdroje. Protože samozřejmě nikdo není nad zákonem, nikdo není mimo autoritu soudu. Ale v případě, že ten soud tady k tomu zásahu svolí právě ve vztahu k tomu redakčnímu tajemství, tak musí splnit velmi přísné podmínky.
0: V tom dokumentu, který máš k dispozici, takové odůvodnění nacházíš, respektive takové důvody, které by mohly vést k tomu, aby policie skutečně to povolení mohla získat, tam jsou?
2: Toto opatření je přiměřené charakteru a závažnosti prověřované trestné činnosti, kdy zájem na objasnění této trestné činnosti zde převažuje nad zájmem na ochraně soukromí osob.
1: Ten dokument shrnuje velmi formálně, velmi povrchně jednak tu teorii policie, která tedy pracuje s nějakou vyšetřovací teorií. Nicméně to, že se jedná o novináře, je tam zmíněno pouze ve vztahu k jednomu z nich a jenom velmi obecně. A následně se soud vůbec nezabývá všemi těmi pravidly a podmínkami, které by měl splnit. Přičemž to není nějaké jedno rozhodnutí nejvyššího soudu, které to říká, ale plyne to z judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Opakovaně to zdůrazňoval i náš ústavní soud. Žádným tady tím názorem se zkrátka ten povolující soud neřídil, úplně jednoduše řečeno.
0: A mluvil jsi se soudkyní, respektive soudcem, který podepsal ten příkaz, o kterém tady mluvíme, co na to říká, jak to zdůvodňuje?
1: My jsme samozřejmě paní doktorce Rajfové, vlastně soudkyně, která ten souhlas podepisovala, dali možnost k vyjádření, nicméně ta nám prostřednictvím tiskové mluvčí vzkázala, že vzhledem k tomu, že ta věc ještě není rozhodnutá vůbec, tak se určitě nebude vyjadřovat k žádným tedy těm procesním aspektům.
0: A co bývalý soudce Kydálka?
1: Kamil Kydálka, toho jsme samozřejmě také oslovovali, ten se k tomu odmítá vyjadřovat s tím, že to řízení běží a je vlastně v počátku, protože on teď namítá i to, že to soudí vlastně nepříslušný soud, takže ta věc nyní leží před ústavním soudem, kde se má tady ta procesní nějaká podmínka rozhodnout. Ten se k tomu odmítá vyjadřovat, nicméně z toho, co jsme měli možnost vidět v těch dokumentech, tak on tu vinu nedoznává.
0: Mimochodem to není úplně neznámé jméno.
1: Kamil Kydálka v době, kdy byl soudce a kdy tedy mělo dojít tady k tomu případu, tak byl soudcem trestního úseku Městského soudu v Praze. Rozhodně můžeme říct, že to soudce mediálně známý, protože se nebál ani ostřejších vyjádření a v minulosti vlastně několikrát byl ve střetu s tou soudcovskou samosprávou, byl několikrát kárně řešený a realisticky mu hrozilo zbavení soudcovské funkce. Můžeme spekulovat, že v případě, že by se jí nyní sám nevzdal, tak tento případ by pravděpodobně byl poslední kapka.
0: Proč by mělo být vůbec problematické to předání usnesení vrchního soudu v kauze Čapí hnízdo novinářům? Je to přeci jednoznačný veřejný zájem?
1: Je to jednoznačně veřejný zájem a ten dokument by byl vždycky veřejný. V takto sledované kauze zkrátka se tady ta rozhodnutí zveřejňují. Tady mělo dojít k tomu, pokud budeme vycházet z toho, co tedy tvrdí policie a státní zástupce, tak mělo dojít k tomu, že ten dokument vlastně byl médiím poskytnut předčasně. Ale velmi pravděpodobně se bavíme třeba o hodinách oproti tomu, řekněme, stavu, který je předpokládán, to znamená, nejdřív dojde k doručení advokátů těch obžalovaných a tedy následně teprve je možné tady ty informace poskytnout médiím nějakým způsobem anonymizované. Tady nutno dodat, že ta anonymizace, která v běžných případech chrání tedy nějakým způsobem soukromí těch osob, kterých se to dotýká, těch trestně stíhaných, tak tady v tom případě je čistě formální záležitostí, protože všichni víme, kdo je Andrej Babiš, všichni víme, kdo je Jana Nagyová.
0: Ale anonymizované to v tomto dokumentu uniklem nebylo.
1: Velmi pravděpodobně ne, ta policie to tvrdí, já jsem sám nebyl příjemcem té zprávy, takže nevím, jak přesně ten dokument vypadal. Nicméně nedošlo tam k úniku podle všeho nějakých informací, které by byly třeba jako intimní povahy nebo nějakým způsobem opravdu hrubě zasáhly do práv těch osob. Šlo spíše o, řekněme, formální předběhnutí. Tam

0: se samozřejmě otevírá otázka, zdali toto je situace, kterou by měly řešit nějaké prostředky trestního práva. On i ten soud, který to soudil na poprvé, tak vlastně dospěl k závěru, že to nebyl trestný čin, byl to pravděpodobně nějaký delikt, tedy ze strany Kamila Kydalky proti interním regulím toho soudu, protože neměl takto postupovat, on nebyl osoba, která by měla vyřizovat dotazy veřejnosti nebo poskytovat dokumenty novinářům. Nicméně soud si na poprvé tedy nemyslel, že to byl trestný čin. Tady tou otázkou se soud nyní bude muset zabývat, řekněme, více do hloubky.
1: To stíhání bylo přerušené, potom znovu obnovené, že je to tak.
0: To trestní stíhání Kamila Kydalky stále běží, jenom se čeká, až se vyřeší procesní otázky, to znamená, který soud by si tím správně měl zabývat. Nicméně i tak ze začátku, když to policie začala stíhat vlastně, když docházelo k tomu povolení toho zásahu do toho redakčního tém, nebo tom prolomení té ochrany zdroje podle paragrafu 16 tiskového zákona, tak v té době ještě tam byl uváděný trestný čin zneužití pravomoci na straně Kamila Kydalky, a tedy ten trestný čin neoprávněného přístupu k počítačovému systému. Zneužití pravomoci z toho v průběhu času vypadlo, zbyl akorát ten neoprávněný přístup k tomu počítačovému systému. Tím, že tam na začátku bylo to zneužití pravomoci, tak ta věc byla podle pravidel, kterými se řídí fungování státního zastupitelství, tak byla v té době na vrchním státním zastupitelství v Praze, které právě požádalo o tedy ten zásah do toho novinářského tajemství nebo do prolomení toho redakčního tajemství.
1: Ty jsi zmiňoval, že v tom příkazu to odůvodnění zásahu policie není dostatečné. Ty si dovedeš představit případy, výjimečné případy, mimořádně dobře odůvodněné případy, v nichž by policie takovou pravomoc mít měla?
0: On nám tohle to říká třeba konkrétně nejvyšší soud, právě v tom případě Janka Kroupy, kdy on říká, že ve chvíli, kdy nějaká osoba zevnitř státního aparátu vynese neveřejnou listinu z trestního stíhání nebo z nějakého trestního řízení, tak to ještě automaticky neznamená, že je možné tam provést tedy takto silový zásah ze strany státu, to znamená prolomit tu ochranu zdroje.
2: Pak je úkolem soudu zvážit, zda je v konkrétním případě veřejný zájem na odhalení zdroje novinářovy informace natolik silný, že převáží i ústavní právo na svobodu projevu, respektive právo na utajení zdroje informace.
0: Nejvyšší soud říká, že tam je potřeba zjišťovat, co tím pravděpodobně ta osoba, která tu informaci vynáší, sledovala. Pokud ta osoba tu informaci vynesla proto, aby zmařila to trestní stíhání, aby nějakým způsobem třeba varovala pachatele té trestné činnosti, překazila jejich odstíhání, tak pak ten zásah možný je. Ale v případě, že je velmi pravděpodobné, že ta osoba tím sledovala nějakou diskuzi o veřejném zájmu, typicky právě třeba zdali osoby, které jsou vysoce postavené v nějaké mocenské funkci v rámci státu, tak zda tedy třeba nezneužívají svoji pravomoc, zda tam není nějaká snaha je třeba zbavit toho trestního stíhání a podobně. Zkrátka, když ta informace se vynáší tedy pro tu veřejnou debatu, tak by k tomu zásahu dojít nemělo.
1: Ten soudce, který je podezřelý z vynesení dokumentů v kauze Čapí hnízdo, my bychom ho mohli označit za whistleblowera?
0: Whistleblower by měl, aby splňoval všechny ty znaky, tak by jednak měl varovat před nějakým opravdu viditelným zneužitím pravomoci, moci. A to si nemyslíme, nebo nevidíme, že by tady v tom případě k němu docházelo. My nevidíme žádné znaky toho, že by se stát snažil třeba Andreje Babiše z toho nějakým způsobem vysekat neoprávněnými prostředky. Zkrátka ten justiční proces běží, řekněme, standardně. Byl tam rozsudek toho prvostupňového soudu, následně to bylo zrušeno, vráceno. Takže tam probíhá prostě standardní soudní spor, nebo trestní stíhání, a nevidíme, že by tam na straně justice byla nějaká takováto nepravost, na kterou by bylo nezbytné tedy upozornit. Na druhou stranu, už jenom ta informovanost veřejnosti velmi detailní o to, jaký trestný čin je přičítán premiérovi republiky, zároveň jednomu z nejbohatších Čechů, tak je nepochybně otázka silného veřejného zájmu, zejména i proto, že tady v tom konkrétním usnesení právě vrchní soud vysvětloval, proč si myslí, že Andrej Babiš je vinen v té věci.
1: No a přijde ti, že ta ochrana podobných lidí, které často můžeme označit za whistleblowery, je dostatečná v Česku, když teď vidíme, že se to propírá mediálně, kdo to udělal, mluvíme o těch konkrétních lidech, podezíráme je z toho, respektive policie je z toho podezírá.
0: Tady je asi důležité říct, k čemu tam ta ochrana zdroje je. Ona nechrání novináře. Novináři nejsou nějací nadlidé, kteří by byli chráněni před samozřejmě oprávněnými zásahy bezpečnostních složek. Ta ochrana chrání ty zdroje, ty osoby, které se baví s médií, protože soudy, vysoké lidskoprávní soudy dlouhodobě říkají, že je to podmínka toho, aby média mohly fungovat a plnit tu svoji roli hlídacího psa. Že se zkrátka baví s těmi lidmi uvnitř veřejné správy, kteří jim poskytují informace o tom, jak ta veřejná správa funguje. A to i v případech, že třeba nejsou oprávněni mluvit s médií oficiálně, nejsou to tiskoví mluvčí, nemají tu funkci. Ale právě proto, že dávají médiím, řekněme, otevřený pohled toho, jak ten stát vevnitř funguje, jak se tam využívá moc, tak umožňují skrze média veřejnosti kontrolovat to fungování veřejné moci. Proto existuje ochrana zdroje, aby se osoby uvnitř veřejné správy například nebály mluvit s médií. Když vidíme, že k tomu prolamování dochází a řekněme, je to takovýhle rutinní úkon, že tam prostě ty ochranné prostředky nefungují, tak to samozřejmě odrazuje každého, kdo by se chtěl bavit s médií. To znamená, podvazuje to tu veřejnou kontrolu nad tím, jak stát funguje zevnitř.
1: Mm-hmm. Takže ta cesta pro ty lidi, kteří by chtěli mluvit s médií a nechtěli by čelit podobným záležitostem, je jaká?
0: Samozřejmě bylo by vhodné, a konec konců říká to i Evropský akt o svobodě médií, aby tady byla silná právní ochrana. My vidíme, my jsme si doteďka mysleli, že nějaká právní ochrana tady je. Mysleli jsme si to potom, řekněme, dost jasném rozhodnutí toho nejvyššího soudu v případě Janka Kroupy. Teď vidíme, že ty stávající právní prostředky prostě selhávají. Že tam není kontrolní mechanismus, který by byl schopný tady zajistit tohleto dodržování toho práva na ochranu novinářského zdroje nebo toho redakčního tajemství. Z toho důvodu jednak pravděpodobně by bylo vhodné, aby tedy Česká republika nějakým způsobem ty požadavky, které plynou z toho aktu o svobodě médií, implementovala do našeho práva, pravděpodobně do trestního řádu, aby tedy zajistila opravdu ochranu novinářských zdrojů, stejně tak, jako tady máme ochranu advokátního nebo zpovědního tajemství. No ale samozřejmě do té doby, než se tady to stane, tak média budou muset hledat i technické prostředky, jak tedy bránit tomu, aby bylo možné použít tady ty standardní operativní nástroje k prolamování redakčního tajemství. Bavíme se tady o vlastně používání nějakých technologií, které tu komunikaci nějakým způsobem zastřou nebo zašifrují.
1: Dobře, a ta cesta je teda v tuhle chvíli, kdyby se ukázalo, že je tu nějaký podobný případ, kdy někdo chce něco novinářům poskytnout, tak má postupovat, abys prakticky to ilustroval jak?
0: Ta asi nejdůležitější rada je, že nikdy by člověk tady k té komunikaci, když chce kontaktovat média, neměl používat jak počítač nebo mobilní telefon, tak i třeba připojení k internetu, kterému poskytuje zaměstnavatel. Neměl by to dělat nic z toho na zařízení zaměstnavatele. Tady je vidět vlastně ta první věc a my si můžeme prohlédnout tady v tom konkrétním kauze Kamila Kydalky velmi dobře, že tím, že on si přeposlal ten oficiální dokument ze svého pracovního mailu do svého soukromého a následně tedy na nějaký e-mail, který údajně měl dle policie patřit novináři, tak vytvořil úplně jasný důkaz toho, že k tomu došlo. To asi by mohlo být, řekněme, nějaké takové první varování. Další varování je, že lidé by neměli používat tady k té komunikaci telefonování a neměli by používat SMS zprávy, protože to jsou ty formy komunikace, které se v Česku zachycují a nějakým způsobem tedy ukládají do té půlroční databáze. Tam je důležité říct, že podle loňského rozhodnutí nejvyššího soudu je tady ten sběr dat v České republice prováděn nelegálně. Ale tím, že je, řekněme, velmi užitečný pro bezpečnostní složky, tak zákonodárci zkrátka ještě proti tomu nezasáhli, i když ten sběr je evidentně protiprávní. To znamená, lidé by měli používat nějakou formu šifrovaných aplikací. My tady třeba v Českém rozhlase doporučujeme mobilní aplikaci Signál, proto někteří naši redaktoři třeba z Investigativy nebo domácího zpravodajství tak zveřejňují vlastně své kontaktní údaje i na Signálu, na svých profilech, protože je to nástroj, který šifruje tu komunikaci a neuchovává historické záznamy o tom, kdo s kým komunikoval. Samozřejmě je to nějaké technické řešení a člověk k té technologii zkrátka nemusí mít důvěru. Já proto mám velké pochopení, protože prostě dohlédnout všechny jemné niance nějakých technikálí je občas někdy docela složité. Tou vlastně takovou, řekněme, nízkotechnickou možností je potom obyčejný dopis. Protože dopisy se v České republice neevidují, pokud se bavíme o běžném dopise vhozeném do schránky, není tady nějaká databáze, kdo komu poslal dopis a tímto způsobem právě z poštovní schránky poslaný dopis je vlastně poměrně neviditelný do chvíle, než se dostane do rukou tomu médiu. A to následně ho může chránit a nevydá ho a případně ho zničí, pokud by hrozilo to odhalení zdroje, právě s cílem chránit tedy toho člověka, který poskytl informace.
1: Je taky hodně důležité, aby pak ten dopis byl doručen do správných rukou.
0: Proto je vhodné na ně napsat jméno toho novináře, samozřejmě. To je možná rada, která s tím souvisí. Pokud člověk chce kontaktovat médium, tak je lepší si vybrat konkrétního novináře nebo novinářku, kteří se věnují tomu tématu, kterého se to týká, nepsat někam na podatelnu, ale zkrátka si opravdu vyhlédnout toho člověka, který se tématu věnuje. Minimálně z těch jeho článků je vidět, že tomu tématu rozumí aspoň trošku, to znamená, je schopný to zpracovat kompetentně a toho člověka následně oslovit.
1: Vraťme se teď k tomu případu soudce Kydalky. Z toho, o čem ty tady mluvíš a zmiňoval si ochranu novinářského zdroje, mám správný pocit, že obvodní soud pro Prahu 2, když vydával to povolení pro policii, se ochranou novinářského zdroje vlastně vůbec nezabýval?
0: Ne, my to víme, že se jí nezabýval. Nerozebírá to nějak v tom odůvodnění toho povolení. Z toho, co víme z těch rozhodnutí vyšších soudů, je to problém. Samozřejmě problém je, že tam není žádný přímý kontrolní mechanismus. Opravdu tohle se přezkoumá až ve chvíli, kdy to zvednou sami ti novináři, kteří byli cílem. A ty se mohou ozvat vlastně až ve chvíli, kdy ta věc pravomocně skončí, ta trestní kauza toho Kamila Kydalky, což bude až velmi pravděpodobně za několik let, pak nějakou dobu bude trvat, než rozhodne ten nejvyšší soud. Jak jsme viděli v případě Janka Kroupy, tak vlastně ta náprava, a ta byla čistě virtuální, protože to byla zkrátka jenom omluva ministerstva spravedlnosti, tak trvala 6 let.
1: Ta trestní kauza Kamila Kydalky je teď tedy v jaké fázi? My jsme zmiňovali, že tam bylo nějaké rozhodnutí, pak bylo přehodnocené, to trestní stíhání pokračuje. Teď je to odložené? Kdy je hlavní líčení?
0: Hlavní líčení není nařízené v současné době, protože se čeká na rozhodnutí ústavního soudu, který se bude zabývat otázkou, zdali to soudí příslušný soud.
1: On se někdo stěžoval na ústavní soud.
0: Přesně tak, přímo Kamil Kydalka.
1: Ach, tak.
0: A teprve až ústavní soud tady tu procesní otázku rozhodne nějakým způsobem, tak bude možné nařídit hlavní líčení. Samozřejmě otázka u jakého soudu, záleží na tom rozhodnutí ústavního soudu, a teprve tam potom padne nějaký rozsudek. Ten nebude pravomocný, pokud se někdo odvolá, což je velmi pravděpodobné tady u toho typu kauz, že se jedna z těch stran, buď státní zástupce nebo Kamil Kydalka, že se odvolají, a teprve poté budeme mít to pravomocné rozhodnutí, pak jsou tam nějaké mimořádné opravné prostředky, ale teprve po tom pravomocném rozhodnutí vlastně bude možné se začít věnovat tomu, i jakým způsobem byl tedy povolen tady ten zásah do toho redakčního tajemství.
1: A poslední a důležitá věc, co ti dva novináři, Jan Hrbáček a Eva Paseková, mohou se nějak bránit proti tomu, co se odehrálo? Ty si říkal, že ty důvody v tom povolení prostě nejsou, možná by neobstály, pokud by to žalovali ti dva.
0: Oni se můžou bránit opravdu, až skončí teprve ta trestní větev Kamila Kydalky.
1: Ale mohou to žalovat potom.
0: Není to žaloba, je to nějaká forma stížnosti, ale ano, mohou se obrátit na nejvyšší soud, který přezkoumá, jakým způsobem k tomu povolení došlo, ale i to rozhodnutí nejvyššího soudu bude jenom deklaratorní. On řekne buď bylo to v pořádku, nebo řekne nebylo to v pořádku a zopakuje třeba, jaká jsou proto ta pravidla, ale zpátky už ten čas nikdo nevezme. To trestní stíhání Kamila Kydalky nikdo nezastaví. I kdyby odsouzen nebyl, tak samo o sobě to, že se ukázalo, že je možné ho tímto způsobem vlastně vystopovat a postavit před soud, tak může mít odrazující účinek na všechny další, kteří by chtěli hovořit s médii. To znamená, že ta přímá náprava k ní ani tím rozhodnutím toho nejvyššího soudu nedojde.
1: Ale mohou se dočkat omluvy jako náš kolega Janek Kroupa, který dnes pracuje pro Seznam zprávy.
0: Přesně tak.
1: Dobrá, tak moc díky, že jsme to mohli společně rozebrat.
0: Rád jsem přišel.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska můj kolega Jan Cibulka, který jinak připravuje pořad Antivirus na Radiožurnálu, a probírali jsme spolu případ soudce Kydalky a kauzu Čapí hnízdo. Tento týden Český rozhlas Plus vydává novou publicisticko-dokumentární sérii, je o K.H. Frankovi, moc jí doporučuju, týká se největšího poválečného procesu v Československu a uslyšíte v ní spoustu zajímavých zrestaurovaných archivních zvuků. My s aktuálními zvuky tu budeme zase v úterý. Naslyšenou zítra.

0: Ve světové premiéře uvádějí městská divadla pražská adaptace tří knih současného francouzského autora Eduarda Luise. Inscenaci s názvem Jak se stát jiným připravil slovenský režisér David Paška, který do hlavních rolí matky a syna obsadil Tomáše Daleckého a Evu Salcmanovou. Představení řeší otázku, do jaké míry lze psát velmi otevřeně knihy o vlastní rodině. V kulturním magazínu dostane také prostor projekt Českého rozhlasu Perníkář. Víc o něm řekne kreativní producentka Kateřina Ratouská a samozřejmě připomeneme i jiné výrazné události těchto dní. Dobrý den od Michaely Veteškové.
1: Kultura Plus.
0: Festival Anifilm ocenil nejlepší animované snímky v mezinárodní soutěži. Hlavní cenu za nejlepší celovečerní snímek pro malé děti a mladé publikum získal film Olivie a neviditelné zemětřesení.
2: Nemají peníze na zbyt, byt se rozpadá. Rodině malé Olivie hrozí vystěhování. I tak ale v složité situaci přesvědčí hrdinka svého mladšího bratra, že jde jenom o hru. A všichni jsou součástí natáčení nového filmu.
3: Jedná se o španělský loutkový film, který mapuje sociální problémy současného Španělska.
2: Popisuje programový ředitel Anifilmu Pavel Horáček.
3: Konec konců jsou to problémy, které jsou přenositelné zkrátka kamkoliv. Jde o matku samoživitelku, která je na tom sociálně velice špatně a má dvě malé děti.
2: Jediným českým počinem, který uspěl v mezinárodní konkurenci, je videoklip k písničce Pařezy zpěvačky Juhuš Matuš. Porota udělila animovanému klipu, za kterým stojí Julie Černá a Lene Lekeš, zvláštní uznání. Z Liberce Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: V ostravském Trojhalí Karolína finišují přípravy na jednu z největších hudebních událostí v historii regionu. Ve dnech 17. a 18. května tam zazní Mahlerova 8. symfonie, přezdívaná Symfonie tisíců, a to v podání téměř 600 účinkujících. Mahlerova 8. symfonie patří k nejrozsáhlejším a organizačně nejnáročnějším dílům. Projekt spojí nejenom téměř 600 lidí, ale i 3 orchestry, 13 sborů a 8 solistů z několika měst i zemí. V Brně je do 24. května 17. ročník mezinárodního festivalu Divadelní svět Brno. Ten zase nabízí přes 90 představení a doprovodných akcí. Hraje se nejenom v kamenných divadlech, ale taky ve festivalovém Šapito nebo nových prostorách centra Koulaps. A stejně tak v úterý 12. května začal filmový festival v Cannes, kde máme své zpravodaje a nabízíme vám informace z místa také ve vysílání Českého rozhlasu. A také jsme vám nabídli v tomto týdnu reportáže z koncertu Festivalu klasické hudby Pražské jaro. Letošní 81. ročník odstartovala Smetanová má vlast v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Přímý přenos z obecního domu sledovali v přímém přenosu na velkoplošné obrazovce i desítky lidí v pražských Riegerových sadech.
4: Co vás sem přilákalo i v tomto počasí?
5: Kultura.
6: No, nikdy jsme tu nebyli, tak jsme si to chtěli zažít.
2: Mezi diváky byli i manželé Jana a Jaroslav. Pozorně vyslechli všech 6 básní a po Blaníku, který cyklus uzavřel, následoval mohutný aplaus.
7: Mně se to moc líbilo, to je super nápad od Pražského jara, takhle dát to ven open air pro lidi.
4: Proč jste přišla?
7: Tak já jsem houslistka a milovnice klasické hudby, takže já prostě to ráda podpořím, Pražské jaro.
2: Pražské jaro letos nabídne 41 koncertů. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Je mu čerstvě 17 a jeho hudba už zní na Pražském hradě. Mladý hudebník František Konečný zažil ve středu výjimečný večer. Jeho autorská skladba, kterou složil na motivy básně Jana Skácela, se stala hlavní částí programu zahajovacího koncertu festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open. Orchestr ji zahrál společně s hudbou Janáčka, Bizeta nebo Mozarta a reportáž natáčela Tereza Cedidlová.
8: Nad ním pak poletují
9: Je to prostě úžasný pocit, protože ta rezonance toho celého orchestru, to prostě z té umělé nahrávky, to tam nejde poznat. Takže ten prostor činí hodně.
10: Říká František Konečný, který se hudbě věnuje už od malička. Hraje na klavír, varhany a v posledních 2 letech i skládá.
9: Je to v Olomouci, je to ZUŠ Žerotín, Olomouc. Ta skladba vznikla pro účel tady toho koncertu.
10: Takže to byla objednávka?
9: Byla to objednávka, přesně tak. Takže samozřejmě byla to jako pro mě čest mít takovou příležitost, tak jsem to vzal, hned jsem se na to vrhnul a musím říct, že je to taky moje první skladba pro orchestr, první takový pokus a jsem si vědomý, že to má hodně rezerv a proto se chci taky v budoucnu věnovat tady tomu oboru, ale i s těma to jaksi nedostatkama, tak jsem to, udělal jsem pro to vše, co jsem mohl a je mi velkou ctí, že to může zaznít.
10: Na pódiu se v průběhu hodinu a půl dlouhého koncertu vystřídali děti ze 60 uměleckých škol z celého Česka. Byl mezi nimi i nevidomý 16-letý Daniel z Dolních Studének na Šumpersku.
1: Bylo to super, jako já jsem měl takový jako dobrý pocit, že už jako zase ze mě bude taková trošku hvězda, že už budu zase v televizi. Jako ti lidi třeba tleskají mi prostě nebo takhle, tak jako z toho cítím prostě tu pozitivní energii, že se jim to prostě líbilo, že mi prostě fandějí a tak.
5: A to je to, co tě nakopává, co ano, tě vlastně
1: ano,
5: moc.
1: Přesně bude. Tak, ano, ano. Hře na klarinet se věnuju už asi od mých 8 let ve sboru. Zpívám už tak 4 roky.
5: Co tě baví víc tím pádem?
1: Já vlastně ani to nějak nedokážu říct, je to tak jako 50 na 50.
5: Můžu se zeptat ještě teda vás, jako maminky? Jak to prožíváte vy se synem?
11: Já, no tak já jsem jako celkem nervózní jako. Každý vystoupení prostě je pro mě úplně šíleně nervozita, aby se mu to povedlo, aby prostě vypadal dobře. A takže já to prožívám jakoby víc než on a on vždycky, ne, to je v pohodě, mamko, nebuď nervózní, to je v pohodě. Ale jako rodič prostě nervózní jsem, no.
5: A ještě mi řekněte, co vás vlastně vedlo k tomu, aby se syn věnoval hudbě?
11: Tím, že ho nevidí, tak co jiného dělat? Prostě vyzo tou hudební cestou a on od malička prostě byl hudebně nadaný a ta hudba ho baví a jak říkal sám, rád jezdí vystupovat, rád se ukazuje, rád je vidět jako, jo, aby prostě všichni ho viděli v televizi a takový, takže je to krásný, jo.
10: Festival základních uměleckých škol ZUŠ Open potrvá do začátku června a nabídne stovky akcí ve zhruba 360 městech Česka.
0: Hostem Kultury Plus je v této chvíli moje kolegyně Kateřina Ratouská. Ahoj, dobrý den.
12: Dobrý den.
0: Já jenom přiznám, že s Kateřinou se známe 30 let, tak si budeme tykat. Kateřina pracuje jako kreativní producentka Českého rozhlasu a ta by nám měla představit nové projekty Českého rozhlasu a aktuálně se také zastavit u projektu s názvem Perníkář, který si můžete poslechnout na aplikaci Můj rozhlas.cz.
12: Je to tak. Kniha tedy upřesně s ním Romana Pechy a Petra Motýla se jmenuje Perníková chaloupka a z této knihy vznikla divadelní adaptace, dělal ji Vojtěch Štěpánek, ta se tedy jmenuje Perníkář a hraje se v ostravském studiu G. Moc doporučuji zajít do divadla. Je tam tedy jediná role, kterou stvárnil herec Petr Panzenberger a ten za ní získal cenu Thálie v oboru činohra, takže je to opravdu mimořádný herecký výkon. A já, když jsem v loňském roce viděla to představení, tak i hned už asi během prvních 10 minut jsem si říkala, tohle bych chtěla dělat v rozhlase. A skutečně to tak dopadlo. Čili já jsem si vzala tu knihu Perníkovou chaloupku i adaptaci divadelní s názvem Perníkář a vytvořila jsem z toho, můžeme říct, 4-dílnou sérii pro Můj rozhlas. To jsme tedy natočili s Petrem Panzenbergerem, ale ta naše verze je opravdu jiná než ta divadelní, protože my tam máme poměrně bohatý hudební doprovod a také docela dost zvukového designu, takže je to takové jako hodně barvité zvukově. A na webu Můj rozhlas jsou ty nahrávky trvalé. To znamená, kdykoliv, když napíšete do vyhledávače Perníkář Můj rozhlas, tak můžete poslouchat.
2: V následujícím příběhu je tematizováno užívání drog a alkoholu a zaznívají v něm vulgarizmy. Nepropaguje užívání návykových látek. Pokud je pro vás téma citlivé, zvažte prosím poslech pořadu.

0: Český rozhlas uvádí sérii Perníkář, díl druhý. Sedím jednou na pacalůvce s kámošem Arpádem, co byl vyučený havíř, a vidím z okna, jak se po silnici blíží bílý polský Fiat. To jsou naši, zmiznu, poté mi řekneš.
1: Co si ti tu nechali, povídá Arpád.
0: Z vojenské zprávy, povolávat. Hned se dívám, kam to mám. Do Košic? Táta říkal, že mě dostane do Košic k pipakům, to jako gradistům.
2: Protagonistou příběhu je Roman, který se narodil v Havířově a potom tedy tam i jinde, třeba v Českém Těšíně, vařil ty drogy, také byl opakovaně ve výkonu trestu, takže ten jeho život po určitou dobu se stával z takové té trojčlenky feťák, vařič, vězeň. Nicméně z drog se dostal a nevím přesně, jaká je jeho situace teď, ale myslím si, že vlastně se mu asi docela daří, nebo rozhodně to má šťastný konec v tom smyslu, že on opravdu s těmi drogami přestal. Nicméně, jak už jsem řekla, vulgarizmy tam jsou a je to celé také v dialektu, což třeba taky nemusí být každému příjemné, ale ten dialekt je autentický, vlastně i Petr Pantzenberger, to pro něj bylo úplně přirozené, čili myslím, že ani žádný jiný herec by tuhle roli stvárnit nemohl.
0: Za pár týdnů už jsem nevěděl, co dál. Takže jsem zašel do telefonní budky. Tu Roman, pane Sivek.
3: Zdar, Roman.
0: Mám taky problém.
3: Mluv, poslouchám.
0: Tita je na pakárnu.
3: Až tak je to vážné?
0: Je.
3: Dojedu se na ňu podívat.
0: Sivek dorazil ještě ten den. Viděl, že je to vážné. A taky zařídil, aby Ditu přijali na psychiatrii v Opavě. Nebo spíš hlavně zařídil, aby ji tam nemučili. Takže díky Sivkovi se Ditě v blázinci v Opavě dost věnovali. Pak si ji vyžádali rodiče a vzali ji k sobě domů. No a přes jejího bráchu, pastora, mohla jít hned do takového střediska, které tehdy otevírala apoštolská církev a které se jmenuje Teen Challenge. Byla to vůbec první komunita pro léčení narkomanů, která v České republice začala fungovat. A Dita to u nich absolvovala úspěšně. Celkem tam byla jenom půl roku a to stačilo, aby byla z drog venku. Navždycky.
4: S Kateřinou Ratouskou jsme vám právě teď představili projekt Perníkář, který si můžete aktuálně stále poslechnout na aplikaci Můj rozhlas CZ. Já už jsem říkala, Katko, že ty jsi především kreativní producentka Českého rozhlasu. Chodíš do divadla, čteš knížky, chodíš na film a představují si tě v tom hledišti zanořenou do toho křesla a říkáš si, tak tohle chci dostat do rozhlasu. Ostatně to si i potvrdila. Co tě naposledy takto zaujalo, že jsi řekla mimo Perníkáře, že tohle chceš dělat a dostat sem do vysílání Českého rozhlasu?
2: Musím tohle tvé tvrzení trošku upravit, protože není to tak, že bych v divadle často narazila na látku, kterou bych chtěla dělat v rozhlase. Spíš třeba oslovuji různé autory, a teď například úplně aktuálně natáčíme detektivku od Josefa Mareše pro Dvojku. Ta se bude vysílat někdy na přelomu září a října. Ale kdybych měla říct k těm aktuálním projektům, a tam je opravdu spojitost s divadlem, tak bych upozornila na projekt Dramatapas, který budeme vysílat 30. května od 20 hodin na Vltavě a následně všechny hry, je to 8 krátkých her, budou dostupné jak na webu Můj rozhlas, na vltavském webu, tak i ve třetích stranách, to znamená v podcastových aplikacích. A jenom velice rychle shrnu, o co se jedná. Divadlo Letí letos slaví 20 let a oni mají takový projekt večeří, to znamená, že se tam jí a u toho jsou scénická čtení takových krátkých her, řekněme 10-15 minut, možná maximálně 20. A my jsme teda s kolegyní Zuzanou Sikačovou udělali výběr z těchto her. 8 jich je od 8 různých autorů a autorek a ty jsme natočili pro Český rozhlas i teda u příležitosti toho výročí Divadla Letí.
4: Kateřina Ratouská byla hostem Kultury Plus. Děkuji za to, a co daří.
2: Děkuji taky, naslyšenou.
4: Režisérkou projektu je Natálie Deáková. Uslyšíte hry Tomáše Rályše, Davida Košťáka nebo Anny Sávedry. A v Kultuře Plus nabízíme další témata.
5: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Jaké to je narodit se v Izraeli do palestinské rodiny? Znamená to žít mezi světy a často i mezi očekáváními, které si protiřečí. Právě tuto zkušenost otevírá berlínský herec Josef Svejt ve svém autofikčním stand-upu Between the River and the Sea, který vznikl ve spolupráci s režisérkou Izabelou Sedlak a které uvádí berlínské Maxim Gorky Theater. Už tuto neděli 17. května bude představení k vidění na 29. ročníku festivalu Divadelní flóra v Olomouci. S Izabelou Sedlak a Josefem Svejdem si povídala kolegyně Českého rozhlasu Vltava Veronika Jošková-Štefanová.
6: Co pro vás osobně znamená být mezi světy? Je to spíš břemeno nebo privilegium?
7: Kdysi to pro mě bylo spíše břemeno. Snažil jsem se pochopit, k čemu vlastně jsem, proti čemu stojím, ale dnes to vnímám jako privilegium. Myslím, že lidé, kteří jsou takzvaně mezi, mají šanci zažít víc světů. Když se narodíte třeba jako běloch a křesťan v Londýně, tak je poměrně jasné, odkud pocházíte a kam směřujete. Zažíváte v podstatě jednu realitu. Ale když jste narozen tak nějak mezi světy, máte možnost zažít více identit a být na více místech zároveň. Myslím, že tímto směrem svět směřuje. Vlastně už takový je. Takže když tohle máte v krvi, je to dar.
6: Kdy ve vašem životě přišlo to přijetí, tedy že jste přijal, jaký jste, odkud pocházíte a že jste mezi světy? Pomohla vám v tom i inscenace Between the River and the Sea?
8: The performance helped me a lot to understand many things that I passed in.
7: Inscenace mi hodně pomohla pochopit spoustu věcí, kterými jsem v životě prošel. Bylo to částečně jako terapie. Ale myslím, že i samotné žití toho života jako Palestinec v Izraeli je vlastně určitý režim přežití. Takový způsob, jak měnit identity, vybírat si, kterou identitu zrovna použiju, která mi pomůže nebo vytvoří zajímavou situaci. Je to i otázka volby. Je to jako být tajný agent s více pasy a podle potřeby použít vždy jiný. A to je vlastně fascinující. Můžu být vlastně vším.
6: Izabelo, jak jste z těchto podnětů jako režisérka a spolupracovnice Josefa vytvořila inscenaci?
9: Začali jsme sbírat příběhy z jeho života a hodně jsme spolu mluvili. Jak říkal Josef, někdy to bylo skoro až terapeutické. Známe se už 10 let, takže občas to nebyla práce, ale spíš rozhovor mezi přáteli. Když to bylo potřeba, odložili jsme práci a prostě jsme si povídali. Většinou jsme nahrávali a pak jsme to přepisovali. A pak přišla výzva najít strukturu, divadelní tvar. Nakonec jsem navrhla systém, který jsme s Josefem přijali. Pohybujeme se z jedné strany na druhou a zpět. Celá inscenace je tedy postavená jako ping-pong, což vlastně odpovídá jeho životnímu příběhu. Židovská školka, arabská školka, židovští i arabští přátelé. A člověk si pořád klade otázku, kam ten člověk vlastně patří, protože se to neustále přepíná. Chtěli jsme ukázat, že existuje i pozice mezi těmito dvěma extrémy a že právě tam nakonec on i jeho rodina a děti nějakým způsobem stojí.
4: Nejenom diváci, ale hlavně obří zelená maketa Pijavice zaplní prostory pražského divadla Komedie. Pro tuto scénu městských divadel pražských vznikly adaptace 3 knih francouzského spisovatele Eduarda Luise. O světové premiéře představení s názvem Jak se stát jiným vám víc řekneme v Kultuře Plus. Navštívili jsme jednu z posledních zkoušek před světovou premiérou 16. května. A naším hostem byl i nejenom David Paška.
9: I když se v inscenaci řeší především domácí konflikty, na jevišti nestojí dekorace kuchyně nebo obývacího pokoje. Naopak, celý jeho prostor zaplnilo projekční plátno, na kterém se během hry promítají záběry třeba i z prostoru před divadlem a především obří zelená maketa pijavice,
10: která prská, saje a vysává všechno naokolo. A to je jeden z těch prvních atestů, protože kuchyně, rodina, domácnost. A my jsme se právě rozhodli zvolit takovýhle trošku kafkovský metaforický obraz nějakého zrcadlení toho třídního stavu, jak je viděn autor svou rodinou a jak je viděna rodina svým autorem jako někdo, co někoho vysává, jako tahle efemérická bytost, která obklopuje celé jeviště. A to je právě tahle ta obrovská pijavice, kolem které se to celé krouží, která se někdy vůbec nemotivuje, že ji ignorují ti herci, takže funguje jenom pro diváky jako znamení memento, že něco se právě odehrává, co je explicitně na to nadstavené, aby vysálo z toho druhého energii, příběh, a zároveň je to i takový postoj označovací, který na každou z těch bytostí v tom prostoru v podstatě je nálepený a poznačený. Takže pracuje se s tím aktivně a zároveň je to taková veliká hypertrofovaná metafora.
9: David Paška volně spojil tři Luisovy romány: Jak se stát jiným, Boje a proměny jedné ženy a Monik na útěku. Hlavní postavou hry je Eddie B., tedy alter ego samotného autora. Toho hraje Tomáš Dalecký.
11: Ta pijavice je dobrá v tom, že on se, aby se mohl stát jiným z těch poměrů, tak se do jisté míry musel přisát někomu jinému a vyšplhat se potom žebříčku nahoru. A když se dostal nahoru, tak svým způsobem vysál i tu rodinu tím, že o nich napsal ty knihy, využil je.
9: Rozhodnutí Eddieho odejít se pro něj stává radikálním životním zlomem. Změní si jméno, začne psát a prostřednictvím literatury veřejně pojmenuje vše, o čem se doma mlčelo. Právě tato nekompromisní otevřenost udělala z Eduarda Luise jednu z nejvýraznějších osobností současné francouzské literatury.
10: Opisuje v dětství vyrostání prostě v chudobné dělnické třídě někde na severu Francie a rodinný stav plný homofobie, rasismu, sexismu, útlaku, alkoholismu a všech těchto stereotypních obrazů, které známe. A prostřednictvím toho, že napsal takovouhle knihu, která se jmenuje Skoncovat s Eddiem B., což je skvělá knižka, je to takový coming of age román, ergo mladý člověk se dostává z dětství, které je negativně konotováno, do budoucnosti a dospělosti, která je pozitivní a afirmativní. A zároveň tam opisuje vztah k rodině, která je hodně negativně vnímána.
9: Slovenský režisér David Paška pracuje v Česku poprvé. Narodil se v Bratislavě, gymnázium vychodil v Praze a pak odešel studovat do Vídně. Aktuálně patří k výrazným osobnostem současného středoevropského divadla a dlouhodobě působí v mezinárodních koprodukcích. Pro herce Evu Salcmanovou a Tomáše Daleckého jsou jeho režijní postupy dost přínosné.
12: Vychází teda především z textu a příliš nepreferuje to, co je v českém divadle často k vidění, jako psychologismus, rozvláčné slovanské pauzy, tak toho není přítelem.
11: Po pocházení
12: jsem tam, takže je to, ta jeho režie je velice precizní, zaměřená na detaily, nic nám neodpustí a to zkoušení bylo pro mě inspirativní a přínosný.
4: Asi chápu, že vás to může nějak jako obohatit právě ten jeho styl. Nicméně bude to sdělné pro české publikum?
12: Já myslím, že snad jo, protože ten příběh tam je docela převyprávěn přehledně a nakonec je to snad i dojemný, říkají, no, že tam je happy end, dopadne to dobře, tak to mají v Čechách rádi.
4: Dopadne to dobře, že potom jdete s mámou do Mekáče, do Vodičkovy ulice?
11: Ano, dopadne to dobře, že jdeme po divadle do Mekáče, což bylo taky zajímavý natáčet na jeden záběr. Scénu do toho my vlastně na jevišti komentujeme.
12: No, to jsme ještě nezmínili, že součástí celé té inscenace je live cinema, to znamená, v tom bylo to zkoušení specifické, že jsme museli trénovat doslova a do písmene tedy tu spolupráci s tím kameramanem, stavět se do záběru, stát přesně na přesném místě.
13: Příběh mohla tvořit kapitolu nové Odyseje zadosti učinění.
14: Pro mě, když strávila většinu života ve stínu. v maličkých vesnicích severní Francie a potom ve stísněném pařížském služebním bytě. Zadržovaná doma muži, skrytá, zneviditelněná, umlčovaná všemi možnými podobami moci.
12: No a ještě bych ale chtěla říct, že jsme možná opomněli jedno důležitý téma té inscenace, a to je vytržení se z poměrů. Tak to je docela zajímavá věc, protože obě ty postavy, jak ta moje matka, tak ten můj syn, pocházejí původně ze strašně chudých poměrů a oba se nějakým způsobem z těch poměrů touží vyrvat. Jemu se to povede a pak pomůže té matce, aby se jí to povedlo taky.
4: Autorovým knihám se podařilo změnit nejenom jeho vlastní život, ale i osud jeho matky, které otevřely možnost odejít z prostředí dlouhodobého útlaku. Zároveň ale zveřejnili intimní rodinný život před očima celého světa. Inscenace se proto soustředí i na otázku, jakou hranici má osobní emancipace a zda je vůbec možné osvobodit sebe sama, aniž by člověk zároveň neublížil svým nejbližším.
12: No já myslím, že ta postava, kterou hraju já, tak to je téma naopak žen v pokročilém věku, které nejsou spokojeny s tím, jak žijí a v jakém prostředí žijí, a že jim to dává nějaký, řekněme, impuls k tomu, že by to mohlo být taky i jinak a že by to mohli dokázat to prostě změnit. Tak to si myslím, že je velký téma pro nás starší ženy.
4: Představení s názvem Jak se stát jiným v režii Davida Pašky uvádí Pražské divadlo Komedie. Trvá necelou hodinu a půl a hraje se bez přestávky. Ke spolupráci s českými divadelníky ho přizval umělecký šéf městských divadel pražských Marian Amsler, který též pochází ze Slovenska. Kultura Plus je ve finále. Za pozornost vám děkuje Michaela Vetešková. Naslyšenou za týden.
15: Poslouchali jste reprízu pořadu Kultura Plus
16: na Rádiu Praha.
15: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou sobotu ve 13.30. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
16: Pražský update.

0: Hezký den, milí posluchači, desítka Pavla Horváta je tady. Pondělí, Pavel Horvát připraven, sešteloval si mikrofon, možná jste to trošku slyšeli, Pavle, vítej.
1: Dobrý den, šteloval jsem to těma čudlikama, ale silou.
0: Jo, já tady zkusím pak naštelovat taky tenhle mikrofon, který mi trošku vadí ve výhledu na tebe, ale nevadí. Mám tady jiného Pavla, dneska místo Lukáše Michalíka je tu Pavel Tilšar, vítej.
2: Dobrý den.
0: Tak Pavel Tilšar byl včera na utkání v Liberci, zaskakuje za Lukáše Michalíka, tedy evidentně na více místech.
1: Kompletně.
0: Ale věřím, že se to týká jenom fotbalu. Každopádně teď půjdeme asi k tomu, že zas budeme řešit po nějaké době fotbal.
1: No, budeme rádi.
0: Jo, jsme za to rádi, že bychom tedy v českých končinách mohli řešit fotbal, byť třeba i ve Francii jsme viděli, že divákům to prostě na trávníku nějakým způsobem chutná, ale ostatním asi tolik ne. No, pojďme raději tedy na ty výkony, které předváděli borci v rámci předposledního víkendu šance ligy.
3: Desítka Pavla Horváta.
0: Říkal jsem si, že bychom mohli vrátit zase mini rubriky hráčem toho víkendu. Je tam někdo, kdo třeba tě zaujal svým příběhem nebo přínosem?
1: Tak ty určitě budeš mít svýho. Já bych začal zase tím Pištou Mihálikem. No. Zase dal gól. Je to neskutečný, jak se mu tohle jaro povedlo. A pro mě, kdybych si měl vybrat jako nějakýho dalšího kandidáta pro nároďák, tak tohle mě by oslovilo, protože opravdu střílí góly jeden za druhým, má skvělou formu a proč toho třeba nevyužít?
2: Je v té širší nominaci Ondřej Mihálik mezi těmi 54 jmény, které vybral Miroslav Koubek, a není se co divit, protože ta jeho forma je velká. Kdybych se mohl i já zapojit do té mini rubriky, tak já bych asi vybral Davida Krčíka, který se dvakrát trefil v zápase Plzně s Jabloncem, přispěl k tomu vysokému vítězství 5-0 a ten jeho gólový přínos v této sezóně, ať už dřív v dresu Karviné, nebo teď v tom plzeňském, je velký. My jsme o tom mluvili, Honzo, i ráno na Radiožurnálu Sport. 12 gólů Davida Krčíka.
0: Ano, jde o vlastně, když to vezmeme čistě na ty, kteří hrají v obraně, nový rekord první ligy překonal Filipa Nováka, nebo je tam uváděný taky Jan Rajnoch. Nicméně ještě statistiky uvádí Ladislava Krejčího z, myslím, sezony 23-24, kdy dal 13 gólů, ale já nevím, Pavle, jak ty hodnotíš Ladislava Krejčího z hlediska pozice, já ho cítím, že je tam i trošku záložní.
1: Jo, tak takhle, je to spíš hráč defenzivního ražení, nebo všichni tyhle, který jsi zmiňoval, vlastně jak Krčík, tak Krejčí, tak si myslím, že i Filip Novák kopal penalty dokonce, takže ty penalty k tomu samozřejmě přispívají. Ty obránci se tolik do těch střeleckých pozicí, kromě standardek, nedostávají, těch gólů z té hry tolik nepadá, myslím teď ne po rohu, ale opravdu po nějaký akci, že tam někdo bude, tak jako třeba Štěpán Chaloupek, který mě teďka napadl, že ten ty góly dává i z té pozice defenzivní, ale zakončuje akce, které jsou normálně jako vytvořený ve hře, nejsou to jenom góly po standardkách.
2: No. No, nutno protnout nebo přidat k těm gólům Davida Krčíka, že kromě té penalty ta druhá branka byla vlastně hodně jednoduchá, když mu to tam jablonecký útočník Puškáč tak trochu přiklepl koleno.
1: To je pravda, jenom vždycky, já jsem to tenkrát někde zaslech, říkal, když jsem tohle to zmiňoval, a teď to bylo z metru nebo ze dvou metrů, a on říkal, no tak hodej.
0: Buď tam přítomen.
2: Dá se to nedat.
1: Ne, dá se tam nebejt.
2: No,
1: musíš tam
2: pravda.
1: Bejt.
0: Dá se to nedat, že by to třeba trefil rukou jako Václav Jurečka Něnga, který ležel na čáře. K Baníku se taky dostaneme. Abychom vám to jenom představili, nebojte se, my se dostaneme k tomu hodně propíranému boji o záchranu. Každopádně bereme to tak nějak podle zásluh a ty lepší týmy na začátek. Takže první půlhodinka, 25 minutovka na skupinu o titul a pak se budeme ve zbytku pořadu věnovat skupině o záchranu, která bude vrcholit v sobotu na Julisce. Zveme vás k zavolání na číslo 221 552 222. Hezky nám to minulý týden šlo, věřím, že dokážete zavolat se svými dotazy třeba i jakému fotbalovému tématu, které vás zajímá, protože o to, jak se řešily třeba ty události, které nejsou tolik pro nás pozitivní, příznivé ani pro český fotbal, tak k tomu se teď aktuálně vracet nemusíme. Já jsem jenom měl na mysli ještě Josefa Koláříka, ke kterému se možná vrátíme, jeho dva góly a téměř asistence, druhá asistence před třetím gólem Boleslavy při výhře na Slovácku mě zaujaly. Teď můžeme jenom zmínit podle Pavla

0: pro fanoušky po tom titulu, po tom zisku je jasný, že ta motivace úplně není, já nechci říct 100%, že ty kluci jdou hrát naplno, ale už seš jinak nastavený než Hradec, který hraje prostě o všechno, o život, o tu svoji šanci, o ten svůj obrovský úspěch, který se jim povedl, že postoupili do poháru, a myslím si, že v některých fázích toho zápasu to bylo vidět.
1: Dobře, tak my se k tomu dostaneme, teď dáme prostor prvnímu z posluchačů, který se dovolal. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Slyšíme se, já se slyším po druhé, tak si to prosím trošku stlumte a můžete mluvit.
2: Dobře, tady váš posluchač Láda. Já bych se chtěl takhle zastavit nad stavbou ligy, hlavně rozlosování zápasů. Jak je možný, že první a druhý mančáv hraje druhý kolo? Jako se Slaví. Když Slávě měla hrát první zápas třeba v Jablonci.
1: My vám rozumíme, ona ta nadstavba takhle je postavená od začátku. Často to pro Spartu třeba neblaze bylo v některých těch titulových sezonách Slávě, takže hrála poslední zápas, co by třetí tým v základní části na Slávě je ten poslední a Slávia pak slavila titul. Tak možná, nevím, jestli patříte na břeh tedy Letenský nebo kam, ale možná to takhle prostě nastavené, těžko s tím něco dělat.
2: Já nejsem ani Sparta, ani Slávista, ale poslední zápas měla hrát Sparta na Slávě.
1: Dobře, tak děkujeme za zavolání, za názor, pochopitelně tohle je apel taky na tvůrce toho, jak to říct, harmonogramu možná, ligové nadstavby, nicméně...
0: A tak nikdo netuší, jak to dopadne, že jo, prostě může tam být překvapení, můžeš být třetí, čtvrtý, ale někdo ten poslední zápas prostě u toho mistra musí hrát.
1: Dobře, tak já myslím, že můžeme jít teď tedy k tomu velkému hradeckému dni.
3: Desítka Pavla Horváta.
1: To nakous Pavel Horvát, Hradec porazil Slavii 3-1 a poprvé od sezony 1995-1996 bude hrát v pohárové Evropě. Tehdy vlastně došel, myslím, do čtvrtfinále poháru vítězů poháru. Sezona 95-96, to si hrál v Jablonci, viď?
0: Ano.
1: To vyhráli pohár v roce 95 nad Viktorkou Žižkov, tehdy na Strahově, na penalty, myslím. Každopádně je to druhé nejúspěšnější nebo nejlepší umístění v historii po tom titulu v roce 60, takže i z hlediska té ligové úspěšnosti bravo, bravo do Hradce. Co zatím je čtvrtý Hradec Králové? Kdo by to řekl ještě v průběhu sezony?
0: No, já si myslím, že to není jenom otázka této sezony, že prostě se to buduje. Je tam ta trpělivost, je tam vlastně vhodný doplňování kádru, bych řekl. Přišel prostě ten Láďa Darida, samozřejmě. Je tam Van Buren, Mihálik, prostě to, co jsme se tady bavili před chvilkou. Ty hráči najednou mají formu, sešlo se jim to a Hradec byl nepříjemný soupeř, i když nevyhrával. A samozřejmě ta euforie v tom, že se ti začne dařit a že to máš fakt jako kousek, byla na nich znát a to sebevědomí podpořený těmadle jednotlivcema, který prostě samozřejmě Áďa Zadražil v bráně, byť dostal, řekl bych, takový 2-3 hloupý góly v průběhu té sezony, tak ve většině těch zápasů prostě měli ty kluci vzadu jistotu, že se nic nestane, že tam vždycky vytáhne nějaký zákrok a vlastně můžeme takhle projít všechny ty posty. Tomu Hradci si to sedlo, dali tomu ten čas, teď sklízejí ovoce zaslouženě.
4: Myslím si, že i k těm zkušeným hráčům vhodné doplnění těch, kteří pro ně taky i v některých fázích zápasu třeba musí pracovat, Horák, Dancák, Kučera a tihle borci, kteří se podíleli na tom. Teď můžeme mluvit o historickém úspěchu pro Hradec Králové a samozřejmě i zmínil to Pavel Horvát, ta pozice Davida Horejše, trenéra Východočechů, že prostě má důvěru od vedení klubu a že třeba i po nějaké diskuzi si může doplňovat ten tým tak, jak potřebuje se svými asistenty. Hradec se vypořádal s vlastně tím, že si Plzeň stáhla v polovině sezony Toma Slončíka, Alexandra Sojku vlastně bez problému a zaslouženě Hradec bere čtvrté místo.
1: No samozřejmě ta cesta Hradcem ligou, jako to bývá u úspěšných týmů, úspěšnějších, byla krkolomná a když prohrál Hradec v Olomouci na úvod ligového jara ve 20. kole 0-1, tak ztrácel tedy na tu elitní šestku z 8. pozice 5 bodů, ale tu šestou příčku tehdy měla Karvina, která to jaro prožila, jak ho prožila. A samozřejmě i její zaváhání přispěly k tomu, že Hradec se posunul nahoru, ale možná uvažovali o změně trenéra, byť to oficiálně nikdy neřekli, ale David Horejš se té důvěře těšil podobně, jako tomu bylo před nějakými těmi 10 minut.

0: lety, kdy byl dlouhá léta vlastně úspěšný v Českých Budějovicích a dovedl taky Dynamo po 4 letech ve druhé lize do první ligy a pak docela taky vysoko.
1: Ne, tohle to je velmi důležitá součást toho, že to mužstvo jako má možnost nějak růst. Myslím si, že opravdu, já bych neříkal jako doba hájení, ale to, že prostě můžeš vnímat výsledky, ale musíš vidět nějaký tréninkový proces, musíš vidět herní progres. Já teď neříkám to, že si budeš od brankaře rozehrávat a budeš hrát Barcelonu až na hrot jako, a budeš všechny porážet. To asi těžko natrénuješ, obzvlášť v našich podmínkách, kde ta liga je fakt jako silová, náročná, hodně se presuje, spoléháš na to, že ty balony získáš jako vysoko, tak to určitě tady takhle nebude fungovat. Ale přesně to, co tady jako u toho Hradce funguje, ten proces toho doplňování, získání posil, ne 15, ale prostě dvou kluků, který jako budou tlačit do základní sestavy a který vlastně ti zvednou výkon toho mužstva, což se Hradci v podobě toho Ládi Daridy, prostě furt to budeme zmiňovat, jednoznačně povedlo.
0: No, máme i odpověď Vladimíra Daridy, co je ten úspěch Hradce Králové.
2: Já myslím, že to hrozně vychází z toho, jaká ta chemie je v kabině, protože já jsem neskutečně rád za to, že zažívám úžasnou českou kabinu po těch letech, co jsem byl venku. I trochu jinou třeba, než ještě byla v Plzni, a opravdu to, jak funguje ta kabina vevnitř, je extrémní rozdíl oproti tomu, co jsem zažíval v zahraničí, a je to krásný.
0: No, rozdíl oproti Plzni asi, že mu je trošku víc. Hlavní, ne?
1: Už tělásko není 20 let. No. Jo, tak to je taky určitě pohled, protože jinak to vnímáš ve 20, jinak ve 30, jinak při vší úctě Ládíku jako ve vyšším věku. Jo, takže samozřejmě máš i jinou roli v té šatně. Nemáš ve 20 roli toho, že říkáš, dneska jdeme na večeři a dneska budeme presovat a dneska nebudeme presovat a dneska ty mi přines kafe a ty mi přines kebab, protože jsi ho prohrál v bagu. Takže samozřejmě s tím věkem se mění ta pozice toho hráče a já říkám, nejsem v šatně Hradce, myslím si, že nebudu daleko od pravdy, že Láďa prostě tam má velmi výraznou roli, nejenom v tom, co řekne, ale jak se chová. A myslím si, že ty mladší hráči k němu opravdu zhlížejí a je to pro Hradec, prostě to je haupttrefa už teď a myslím si, že ještě není konec.
3: Ne, klobouk dolů, kdybych ho měl, tak ho smeknu, protože samozřejmě nás novináře hodně zajímají ta čísla a když přicházel Vladimír Darida, tak jsem si myslel, že v Hradci Králové bude hodně propojovat obranu s útokem, že si bude brát balóny od stoperů, od krajních beků a bude dávat třeba nějaké finální, předfinální přihrávky, ale pak dáte 11 gólů v sezóně, která ještě není u konce, byť Vladimír Darida vlastně zmiňoval, že už mohlo být na dovolené, ještě před tím zápasem se Sláví a vlastně i s nějakým možná drobným zraněním ho odehrál, takže opravdu paráda.
0: Dostal volno, teď už poslední zápas nebude hrát, má prý dolečit do drobné bolístky, aby byl připraven na mistrovství světa a trenér.
1: Jeden bod řeknu, jaký je to rozdíl pro toho hráče, když ty hraješ nějakou pozici, abych nemluvil odbor, nějakého ofenzivnějšího středňáka a pak v tom nároďáku, vlastně v tom zápase s těma Irama byl postavený na 6 a byl to úplně jiný Darida, samozřejmě dobrý, rychlost, tlak zápasu, jasný, ale najednou hraješ úplně jinou pozici, než hraješ 20 zápasů předtím a i s takovýmhle hráčem, který je zkušený, který prostě má za sebou spoustu zápasů, tak to zacloumalo.
0: Tak to možná neznělo úplně, že by teda měl být třeba v základní sestavě na mistrovství světa.
1: No,
0: že
1: tam to
0: možná
1: šestka.
0: Není to šestka.
1: To mělo zaznít, jasně. Tak aby jsme se pochopili.
0: Ale chápeme také, že Vladimír Darida ten dres od roku by měl oblékat i další 2 sezony, což prozradil nejen David Horejš, potvrdil to i Vladimír Darida.
2: Já jsem neměl nad čím přemýšlet, když jsme si sedli a pobavili jsme se o prodloužení smlouvy. Cítím se moc dobře tady, takže rád jsem smlouvu prodloužil ještě dál.
0: Takže Vladimíru Daridovi gratulujeme. Ještě můžeme připomenout taky ten přínos Ondřeje Mihálika, který na jaře dal 8 gólů. David Horejš ho asi hodně chválil.
4: Odšpuntoval takovou tu sérii, která nás prostě dostala tam, kde dneska jsme. Dával vítězný góly a to si strašně ceníme. Proto, aby jsme se dostali do té 6, což byl náš sen, tak jsme museli doma porazit Slávii. Aby jsme mohli hrát evropský pohár, museli jsme to měsíci porazit ještě jednou. Ondra znova gól, takže tomu týmu obrovsky pomohl.
1: No, já tady k tomuhle komentáři Davida Já jsem, mě vedl trenér Kotrba v Jablonci, který tady nedávno byl, a ten mi řekl tenkrát fantastickou věc.

0: dřív nebyl samozřejmě internet, ale byl teletext na televizi, takže když si se koukal, jak se hraje kdekoliv jinde a neposlouchal si radiožurnál, tak se sledoval teletext. A on mě jednou po zápase, když jsme vyhráli 1-0 a já jsem dal gól v Jablonci, tak mě vzal k té televizi a říká, takhle když tam budeš každý týden, tak seš důležitý hráč. Jo, ne v těch zápasech, kdy je to 5-0 a dal si třetí gól a kdy to bylo 1-4 a dal si ten gól na to, že jsme jako skorigovali výsledek, ale tady ty zápasy, kdy vyhraješ 2-1 nebo kdy to je 1-0 a ty dáš ten gól, tak to seš teprve důležitý hráč. Mm. A to teďka je Mihály.
1: A dneska hráči navíc ani nemůžou si představit, že by na tom teletextu byli, že jo?
0: To je pravda.
1: To už málo kdo sleduje.
0: No já nevím, jestli to tam je ještě, Honzo, abych řekl pravdu.
2: To já taky ne.
1: Pavle, ty to nesleduješ?
3: Teletext to tak občas si ho zapnu po ránu, ale já dneska jsem to neudělal.
0: Že bylo 200, já teď, aby možná ty, co to sledovali víc, tak by mi dali za pravdu. A myslím si, že jako 201, 202, pak už byl fotbal, jako hned byl
1: jo,
0: fotbal.
1: Taky jsem to, když si ladil u babičky na staré televizi, no, není to zase tak dávno.
0: Díky, Honzo.
1: Dobře, tak před 30 lety. To nevadí. Máme tady dalšího volajícího, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Tomda, Brno. Prosím vás, já jsem se chtěl vyjádřit to k něčemu jinému, než jste zatím mluvili, jak je možné, že takový lidé jako je rozhodčí Berkada pořád fungují, protože ten jeho výkon byl ostudný a všichni si vzpomeneme, jak řídil baráž Zbrojovka Příbram, kde teda tu Zbrojovku tenkrát zařízl. Dokonce se to i prokázalo a tady takovým lidem je pořád svěřováno i takový důležitý zápas. Takže...
1: Máte zřejmě na mysli první zápas té baráže v Brně?
4: No, tak tenkrát tu Zbrojovku tam přece to se jí prokázalo, ty pochybení, takže to bylo cílený.
1: Jenomže tu odvetu baráže tehdy pískal sudí Ardeleanu a tomu se říkalo bezbolestná vrtačka.
4: No, ten Berka byl v tom prvním zápase, no a tam mi taky poškodili tu Zbrojovku. No a potom to, že jsem začal vyjádřit tam výkonu Zlína, že teda ten gol, co tam si dali, ten vlastně teda ten byl docela komický, teda ten na tom Baníku, no a že teda celkem výkony toho Zlína teda jsou docela takový divný na to, jako měli na skoka. Myslím si, že pan Červenka tu kabinu nemá úplně pod kontrolou teda.
1: Děkujeme za zavolání. Vy jste z Brna přímo, příznivé Zbrojovky?
4: Ano, příznivé Zbrojovky, no.
1: Dobře, tak chápu asi, že soucítíte s bývalým trenérem Zbrojovky Pavlem Šustrem. Uslyšíte ho v druhé půlce pořadu, se určitě vrátíme jak k Pavlu Šustrovi, tak k Ondřeji Berkovi, tak ke Zlíně na Baníku. Děkujeme moc za zavolání. Tak připomínám to, budeme to určitě řešit, jenom teď vyjádření taky ke Slávy, tam Pavle, pojďme to vzít, přestože my tři, co tady sedíme, jsme teď nějakou dobu asi žiletku neviděli, ale Jindřich Staněk ji doma našel. Člověče, četl jsem to všude, psali jsme to i s kolegy, my jsme ho nikdo nepoznali.
0: Jako musím říct, že vypadal divně. Já si ho vlastně taky pamatuju jenom s fousama, znám ho teď, já nevím, prostě spoustu let, je jedno. Jo, a vlastně musím říct, že jsem byl taky hodně překvapený a myslím si, že nejvíc asi překvapený byli doma.
3: To je obrovský rozdíl u Jindřicha Staňka. Samozřejmě pamatujeme ho takto třeba z dob, kdy ještě byl na stáži v Evertonu, ale tohle byla velká změna.
1: Vy si dáte do YouTube, a on to teda tady nechtěl úplně zmiňovat, rozpitvávat, ale dělal dřív trošku do muziky, tak AI, tvrdím i, tak možná ho tam uvidíte taky bez vousu, ale každopádně to bylo téma trošku mimo sportovní, jenom si myslím, že Pavla taky asi zaujal, když ho dříve nedávno ještě docela vedl. No, Slávie po titulu, prostě jakým způsobem šance mladíci, Dan Kohout debit, hned gól a tomu výkonu scházela možná i koncentrace, což nevím, jestli se potvrdilo u Chalupka, který ten dvakrát chyboval.
0: No, tak to je chyba, prostě to se stane, no, to není jako, že by podcenil zápas, ale jako já si fakt uvědomuji zápasy po tom našem titulu druhým, kdy to bylo jako špatný, že jsme vlastně jako fakty, po tom třetím, kdy už to bylo jako volný, potom je to vlastně, já nechci říct, že už nehraješ o nic, ale už si to prostě, jako už si ten top dosáh a je to, já jsem včera koukal na golf a a McIlroy prostě taky je to prostě skvělý hráč a prostě má zápas, že mu to lítá všude kolem a to si myslím, že je případ Slávie, prostě těch věcí kolem toho musel se stalo tolik, že ta koncentrace na ten zápas, byť se o tom můžeš bavit, dělali přípravu podle mě stejnou jako vždycky, ale ten výkon jako v některých těch fázích nebyl takovej, no.
3: Vy jste to taky zažili, ne? Myslím v té sezóně, když jsi byl asistent Michala Bílka, tak jste na Slávii prohráli 0-5.
0: No, ne, to bylo s Karlem Krejčím. Myslím si, že jsme vyhráli, to jsem byl taky asistent a vyhráli jsme ten titul a jeli jsme vlastně poslední kolo na Slávii.
1: 2-16.
0: No, to bylo jako šílený a ještě bylo vedro, kluci samozřejmě
1: potili.
0: Toho měli plný brejle, my jsme podle mě, já nevím, ve 20. minutě to bylo 3-0, bylo jasný, že Ondra Vetchý stál u té lavičky naší jako Spartan, protože tam byl jako na vyvádění dětí a křičel na mě jako dělej s tím něco, doslova jako Jiřina po krestním převodu, dělej s tím něco. Co s tím jako? No,
1: ale tak Slavii titul nikdo nevezme, Hradci Králové účast pohárové Evropě taky ne, tak můžeme myslím jít k dalším týmům.
2: Desítka Pavla Horváta.
1: Tak duel Slovan Sparta o tabulkovém postavení už nerozhodoval, Sparta druhá vyhrála 2-0, Liberec 6. čtvrtá porážka na stavbě, Pavel Tršák byl u toho. Chybějící hráči. Co o tom víme, nehrál Ngesan, nehrál Mahmič?
3: Že o ně zájem odinut a vedení klubu asi chce kývnout na tu nabídku, která asi nebude malá. Myslím, že Ondřej Kania, majitel Slovanu, to nedávno zmiňoval, že vlastně Mahmič přišel zadarmo a že se ho plánuje ne v úvozovkách zbavit, ale hodně ho zpeněžit v létě, když přijde nějaká nabídka, ta asi přišla. Radoslav Kováč, trenér, nebyl konkrétní na pozápasové tiskovce a stejný případ bude asi u Ngesana. Ani jeden nebyl na soupisce. U Mahmiče je to ještě podpořené tím, že ho čeká mistrovství světa.
1: Dneska testuje na sraz.
3: Takže prostě z preventivních důvodů ani jeden nehrál proti Spartě a tak to asi bude, že prostě jdu jinam. Je otázkou, jestli po české lize? Nebo do zahraničí?
1: Asi do zahraničí to cítíme.
0: No, vzhledem k tomu, co říkal pan Kania, tak asi po české lize ne. Já chápu ty peníze z pohledu majitele. Na druhou stranu, jestli mají náhradu připravenou, já sedu Šimona Gabriela, který už zase trénuje a pravděpodobně, nebo doufám a fandím mu, aby už na příští sezonu byl fit, ale nemyslím si, že úplně to bude jako hned. Takže ten ta pozice toho Ngesana dobrý. Mahmič jako předved určitou kvalitu a jako trenéra by mě vlastně jako mrzelo, že tyhle hráči odcházejí, protože chtějí něco budovat. Já říkám, chápu tu částku, asi se jí dozvíme, jestli to budou stovky milionů, tak se to dá pochopit a jaký to budou kluby, kam tyhle kluci jako poputujou. Mě by to vzhledem jako k fanouškům, vzhledem k tomu, co tam jako chceš tvořit, tak mě to vlastně trošku mrzí a je to do kontra prostě, je to proti tomu, co ten klub jako hlásá, ale jestli to bude raketa nějaká, tak asi se to dá pochopit. No.
1: Ano, uvidíme, kam povedou další kroky těchto zmíněných hráčů i jiných borců. Ještě dvě jména můžeme zmínit v kontextu s Libercem. Aziz Kayondo, třetí červená karta v sezóně, Pavle, třetí proti Spartě, v zápase proti Spartě. Tak první dostal v pátém kole ve 31. minutě. To je zvláštní, viď? No, ale evidentně tam asi na to nebyl nějaký tlak ze zhora. Červená karta tedy první to byla přímá, pak v 19. kole při remíze na Spartě druhá žlutá v 94. a vlastně včera to obdobné, no jak se říká lidově, no já řeknu za řeči.
0: No.
1: Jako tam se rozhodnil na rozhodčího.
0: No, mě by tak zajímalo, jestli umí česky dobře, jako to jsem tam nezachytil.
1: Možná nějakým esperantem, takovým tím fotbalovým, že pak rozumíš, asi jo, aniž bys rozuměl, jestli mi rozumíte.
0: Já ti
1: chápu. Ty mi chápeš. Takhle, já to řeknu asi, že sudí mu to mohl spočítat už tu první žlutou, která se zdála být přísná, protože v 70. tam předvedl takový skluz na Soneho, že mohl dostat už za ten faul a pak za následnou reakci na rozhodčího klidně ty dvě žluté, takže ten to měl spočítat možná dopředu.
0: Tak asi bude muset na pohovor a udělat nějakou čáru, no. Myslím si, že to je náhoda, že to je proti Spartě. Nevím, jestli on jako cizinec bude tak vyhecovaný jenom proti Spartě, ale na druhou stranu už to není prvně a taky asi by měl zažít nějaký pohovor nebo nějaký vstyčený ukazováček, že tohle to prostě tomu z toho vždycky oslabí, jo? Nejenom v tom zápase, ale hlavně nemůžeš hrát potom a musíme říct, že on je důležitý hráč, je to dobrý hráč a Liberci vlastně vždycky bude chybět, no.
1: No. Byl to emotivní zápas toho charakteru, který jsme třeba viděli v dřívejších soubojích Liberce se Slaví, nebo v tom předchozím třeba Sparty s Libercem?
3: Ne, tolik rozhodně ne, vzhledem tomu, že nešlo prakticky o nic, co do postavení v tabulce, tak mi připadalo, že první poločas se, ne že by se hrál ve vlažném tempu, to rozhodně ne, byl to kvalitní ligový zápas, ale že už prostě do toho ty hráči nešli tolik, Sparta výborně kombinovala, ale vlastně to nevedlo k nějakým velkým šancím, Liberec

0: měl náznaky breaku, ale nevedl to do zakončení, takže málo příležitostí a pak se to možná trochu vyhrotilo v závěru i z toho důvodu, že liberecké defenzivě se přestalo dařit. Byla tam ještě jedna obrovská chyba golmana Krajčírika, který to namazal Sochůrkovi, Sochůrek pak přihrával Krejčímu Kuchtovi do prázdné branky, možná do offsideu, Kuchta minul a získají on do toho prostě nějak nekousto, jak se Liberci nepodařil ten závěr. Asi takhle si to vysvětluji.
1: No, protože jsme před minulý týden vlastně už viděli ty šílené scény v Edenu a prostě jsme se dozvěděli, že prostě pyrotechnika na stadion asi by neměla patřit, když se s tím lidé takhle zacházejí, tak v první poločase to tam rozpálili spartianští kotelníci a přiřečeno nechápu, se tam rozestavili jak při nějaké slavnosti prostě takhle od sebe, v klidu si to zapálili a jeli si prostě pyro show. Samozřejmě teď to bylo bez incidentů, prostě trošku kouře na stadionu, ale osobně to nechápu, že to zase nějakým způsobem ti pořadatelé nepohlídali. No. Pojďme k fotbalu. Ještě jedno jméno, Petr Hodouš se dostal do hry.
0: Poprvé od toho zranění po souboji s Davidem Mosesem z toho úvodního kola nadstavby nemusel podstoupit operaci, což je nové zjištění, řekl bych, měl zlomenou čelist, nebo stále nemůže úplně fungovat v běžném životě. Přišel na tiskovou konferenci, tak si ho můžeme poslechnout.
2: Jelikož nemůžu kousat, nemůžu jíst normálně, takže mám tekutou stravu, jím kašičky různý. Při tom fotbale jsem trošku slyšel jako křupání v tom, ale doktor řekl, že to není jako špatného. Neměl jsem moc času na to zvyknout, tu masku, měl jsem ji pouze na dvou trénincích, takže to bylo o to těžší, ale jsem rád, že vůbec teď můžu hrát a můžu být na tom hřiště, že jsem nemusel postoupit operaci.
1: No tak to téma je zásadní taky pro slávisty, protože Mosés dostal 8-zápasový trest od disciplinárky a často se dřív mluvilo o tom, že by hráč měl zůstat mimo tak dlouho, jak ten jeho poškozený soupeř bude mimo, takže v tomhle ohledu by to zas bylo kontrastní, protože pravděpodobně Mosés bude tedy daleko déle mimo, než je byl Hodouš, ale asi kdo to čekal po tak ostrém zákroku, já osobně si myslím, že tam šlo o tak nebezpečnou hru, že asi ten trest je adekvátní. No, vidím, že tím úplně moc slávistů asi nepotěším, ale tak to vidíme.
3: Já si myslím, že možná nepotěšíš, ale logicky budou žádat po polovině o prominutí, což je vlastně dvě kola jarní, podzimní, pardon.
1: No. Dobře, no a teď se dostaneme ještě ke spartianskému lídrovi, který se vrátil poprvé v nadstavbě, se ukázal Lukáš Hrastým, přišel na hřiště někdy po hodině hry a jenom mi řekni, Pavle, Tylšare hned optický rozdíl, jako Hrastým in, Sparta jinak?
0: Jo, tak spoluhráči o něm ví a myslím si, že jsou si velmi dobře vědomí jeho kvalit i toho, že prostě dokáže být rozdílovým hráčem, ne třeba v těch nejtěžších zápasech, ale v Liberci teď udělal akci na 1-0, když si potáhl balón až k brankové čáře, nacentroval, pak po takových sériích špatných odkopů a zakončeních tam byl volný Mercado a ten druhý gol, typická akce Lukáše Hrastlína, zase zleva na střed vápna, dvě naznačení střely a pak to uklidí prostě o tyč, takže rozdíl tam byl velký.
1: Pavle, Horváte, Hrastlín se zapojil takhle do nastavby, říkal po utkání, že byl ještě možná ovlivněný trošku prášky, které musí brát pro bolest vlastně čelisti nebo té operované části obličeje.
3: Já nevím, no, mě to prostě, nevím, jestli si vzal prášky na bolest, nevidím důvod, Sparta, to mě teďka napadá, Sparta vlastně hlídá vlastně celý průběh zápasu na tom, o tom, jak jsou na tom ty kluci kondičně, aby se nestalo nějaký zranění a teďka vlastně hrát, Sparta už jako nehraje o nic, chápu, že asi Lukáš Hrastín chtěl hrát, řekl si sám a vzal si prášky na bolest v tuhle chvíli. Myslím si, že je to trošku zbytečný risk, že vlastně jako mohl asi taky dostat nějakou pecku zase do obličeje a možná by to jeho zranění trvalo díl, ale v tomhle zápase už jako Spartě bohužel o nic nešlo. Jo, Lukáš Hrastlín nastoupil a byl tím jako rozhodujícím hráčem, ale vlastně už je to zase zápas bohužel pro Spartu o ničem. No,
1: Priske, trenér Sparty říkal, že jde několika hráčům o nominaci na mistrovství světa, tam myslel hlavně tedy asi Kuchtu, protože Hrastlínovo Slovensko se bohužel pro Slováky neprobojovalo na mundial.
3: Tak to bych pochopil, kdyby Slovensko jelo na mistrovství, tak samozřejmě
1: tam
3: chceš hrát jako a to, ale takhle mě to vlastně jako nedává úplně smysl. No.
1: Ještě někdo z posluchačů se dovolal do desítky, jsme za to rádi, dobrý den.
4: Dobrý den, posluchač Martin z Prahy. Já se omlouvám, já bych se chtěl ještě vrátit k tomu, co se stalo před týdnem, vy jste to taky nakousli, ale vlastně pan Tvrdík před týdnem říkal, jak vlastně zapnou ten face recognition systém a že nebudou žádné oslavy a teď už po týdnu vidíme, že už od toho postupně upouští, tak jsem se chtěl zeptat na váš názor, jestli si myslíte, že to bude stejné i s vyřazením pana Doudjery a pana Chorého z kádru, protože já si myslím, že se od toho možná taky upustí a příští rok je znovu uvidíme v kádru Slavie. Děkuju.
1: Tak Jaroslav Tvrdík už od těch svých slov upustil, co se týče plánovaných neoslav, když mluvil o tom, že Pavel Tykač si přeje ty oslavy, takže prý je nějakým způsobem vymyslí.
0: Decentní.
1: Na ČT mluvil v pořadu tedy s redaktorem, který vedl ten rozhovor, tak na způsob toho, že vlastně legislativní rámec neumožňuje tedy Slávy, co si zjistili, aby zavedli a otevřeli ten kamerový systém, který tam mají nainstalovaný. No a teď samozřejmě... Co ty myslíš, Pavle? Takhle, vypadá to prostě, že tam byla velká slova, velká prohlášení, ale v něčem skutek utek.
3: Nebo uteče. Já tady zopakuju jednu větu. Já, když jsem tady začínal v rádiu, tak jsem fakt doufal, že budu rozumět fotbal. Vím, že tohle k tomu patří.
1: Jenom řekni, že jako jestli ti nepřijde prostě zbytečné občas třeba mluvit dřív, než máš zjištěné, co můžeš
3: je to
1: udělat.
3: Honzo, historicky jasně potvrzený to, co si teď řekl, vždycky je potřeba dát si nějakou minutku, hodinku, den na to, aby si něco takhle vypliv a pak si drbal hlavu. Uvidíme, já samozřejmě cítím podporu spoluhráčů. Lukáš Provod zmínil oba hráče, další a další spoluhráči dávají těmhle těm dvou klukům podporu. Bavili jsme se o tom, ať se to líbí nebo nelíbí někomu, tak Tomáš Chorý prostě je podepsaný velmi silně pod oba teďka poslední tituly Slávie. Je to hráč, který vzbuzuje emoce, choval se teďka prostě blbě, to si myslím, že je jasný, to nejsme slepí. Jo, ale David Doudjera v tom je opravdu jako vinej nevinej, protože to, co udělal na lavičce, tak vlastně jako je samozřejmě chyba, byly nastaveny nějaký interní pravidla, to všichni taky chápeme, ale jako za tohle být vyhozený z klubu si myslím, že až jako přes příliš, takže já čekám zvraty.
0: David Doudjera se znovu vyjádřil na svých sociálních sítích, poděkoval za podporu i fanouškům, i spoluhráčům a trochu mi to vyjádření připomnělo Tomáše Součka, když mu byla sebraná páska kapitánská, tak psal něco na sociální sítě. On to říkal vlastně v rozhovoru, že mi můžou sebrat pásku, ale neseberou mi srdce, tak teď David Doudjera napsal na svůj Instagram něco ve smyslu, že mě můžou vyřadit z týmu, ale neseberou mi lásku ke klubu, něco podobného a jenom k tomu, co jsi zmiňoval, ještě k tomu kamerovému systému, tak vlastně Jaroslav Tvrdík, šéf Slávy, na začátku říkal, že chystají opatření s majitelem klubu, které bude stát Slávy asi hodně peněz, protože půjdou proti nějakému evropskému právu, proti GDPR, tedy proti tomu rozpoznávání obličejů a možná, když si to spočítali, tak si to nakonec rozmysleli, ale samozřejmě to couvání je zarážející.
1: Ještě teda, když ho budu citovat z té nedělní debaty České televize. Poté, co jsem se dozvěděl na úřadu pro ochranu osobních údajů, že bych se vystavil trestní odpovědnosti ve výši stíhání 2-3 let a sankcím ve stovkách milionů korun, tak ne. To byla odpověď na to, zda budou ten kamerový systém spouštět. Musím říct, že tedy velmi zajímavá debata proběhla. Každopádně to je tedy rezime. Myslím, že pánové, můžeme jít dál. Přesuneme se přece jenom už do skupiny o záchranu, protože věc je taková, že Plzeň si pojistila, gratulujeme jí ke třetímu místu, rozstřílela Jablonec, David Krčík může tedy ještě překonat i ten vlastně střelecký počin Ladislava Krejčího. Jablonec všechno směřoval na pohárové utkání, finále poháru v Hradci proti Karviné, které se bude hrát ve středu. Na Radiožurnálu Sport o něm pochopitelně uslyšíte, ale nás teď bude zajímat to, co se bude dít v lize, a to v sobotu příští, nebo tu následující.
5: Desítka Pavla Horváta.
1: Poslední zápas rozhodne o tom, kdo půjde do baráže a kdo sestoupí přímo. Dukla Baník v sobotu 23. května se rozhodne na Julisce, protože Baník porazil Zlín 2-0 a stejným poměrem padla Dukla v Teplicích 0-2. Po utkání prohlásil Pavel Šuster na adresu hlavního sudího Ondřeje Berky toto.
6: Rozhodčí slabej, slaboučkej, katastrofa. A víte, co na tom je největší sranda? Že on je sebevědomý, on chodí po hřišti a rozazuje, ukazuje, vyhrožuje kartama pořád nám všem. Přitom já se s ním třeba vůbec nebavím s rozhodčíma. sebevědomí tady, výkon tady. Katastrofa.
1: Velmi otevřený Pavel Šuster říkal, že není v emocích, že teď jenom řekl, co si myslí, tak bych ho chtěl vidět v emocích, teď to glosuju já i s nadhledem, jako to dělal on na tiskovce. Nicméně, co mu mohlo vadit? Zápas Teplice Dukla, druhá minuta. Říkám, co mu mohlo vadit, neříkám, že to byla nutně kontroverzní situace. Nepřesvědčivé vyběhnutí Trmala, faul na Mikuše a sudí Berka odpískal hned faul a dal žlutou kartu brankáři. Měl nechat výhodu, měl případně vyloučit Trmala, co na to říkáš, Pavle?
3: Já si myslím, že to bylo tak rychlý, že tam si myslím, že rozhodčí se samozřejmě unáhlil, ale
1: že mohl nechat výhodu podle tebe?
3: Mohl, ale spíš jako nemusel. Spíš si myslím, že to jako písknul prostě v ten moment, kdy to ještě nebylo tak evidentní.
1: Jak známe vyjádření komise rozhodčích, tak myslím, že v případě udělení přímé červené karty, protože kolíky kopačky jedné, která trefila i Mikuše, byly docela vysoko, tak by VAR neintervenoval, ale zase teď jsme u toho, že když ta žlutá, bylo rozhodnutí žlutá na hřišti, tak VAR taky neintervenoval. To je prostě jako je to trošku kolem videa. No ale pak 25. minuta. Když se díváme třeba někam před sebe 20 metrů, když dobíháš tramvaj, vidíš kamaráda, voláš kamaráde, ahoj, stojí k tobě zády, vidíš, že má třeba v ruce párek rohlíku? Nebo mobil? Já nevím, ale sudí Berka teda viděl, že Gilbert hrál rukou, byť byl za ním 20 metrů a vlastně byl k němu zády, ten hráč. Co na to říkáš? Protože on pískal a neuznal gol.
3: Já jsem taky ruku neviděl a budu se snažit pochopit rozhodčího, protože on ten Gilbert měl tu ruku jako fyzicky tak jako divně, že zezadu nemusela být vidět. To znamená, že možná
1: A v době VARu jako myslí, že má pískat rozhodčí takhle?
3: Já se ti snažím říct z pozici toho rozhodčího, že třeba si jako myslel, že tou rukou si to musel přiťuknout zase.
1: A co si myslíš ty?
3: Já si myslím, že to ruka nebyla.
1: Dobře. Co myslí Pavel Tršar?
0: Já jsem tam do té ruky taky nenašel a zkoumal jsem to samozřejmě z těch dostupných televizních záběrů, ale v době, kdy už několik let máme video rozhodčího, tak samozřejmě ty hlavní sudí by si možná mohli dát trochu na čas s tím možným třeba unáhleným upísknutím, ale já si myslím, že prostě to měl nechat pokračovat a pak se to mělo zhodnotit u VARu.
3: Já chci říct ten kontrast s třímetrovým offsidem, který necháme dohrát a tohle to vlastně tři vteřiny, jako dvě vteřiny jenom doklepnou ten balón, jo. Jako,
1: můžu, moje myšlenka, jo. Ano. Zase to samé jako v tom prvním případě. Kdyby Berka nepískal, tak VAR nebude ten gol zneplatňovat, protože řekne, že nemá dost přesvědčivých důkazů toho, že hrál Gilbert rukou. Protože sudí písknul, tak oni zase neřeknou, máme dost důkazů, abychom řekli, že tou rukou vůbec nehrál. Jo, je to vlastně úplně obrácená logika při tom používání VARu aktuálně. A já musím teda říct, že pro mě osobně, když jsem koukal na záběr zpoza brány, Gilbert si rukou mohl pomoci, vzhledem k tomu, že když vyskakuješ, zkuste si to třeba doma, ty vyskakuješ, tak nedržíš loket, pokud ho nemáš v gipsu u těla. Gilbert si ho podržel u těla, protože podle mě si tam trošku rukou ten míč přidržel. Ale průkazný záběr nemáme a myslím, že tady prostě nemá hlavní sudí se takhle unáhlovat a neuznávat gol, který by podle mě VAR nechal.
3: No, souhlasím.
1: Dobře, no jo, tak pak tedy...
3: Ale to není konec.
1: Ale na druhou stranu musíme uznat, že v 56. minutě poté, co Mila se odsunul na zemi s Hálinským po vzájemném souboji, tak ho tam...
3: Jasná červená.
1: Štrychnul do...
0: Takovýhle soubojů jsme ve fotbale viděli mraky. Ten hráč se může hájit tím, že neví o soupeři, ale myslím, že Mila moc dobře věděl. Ne úplně třeba kam míří, on ho zase trefil na ta citlivá pánská místa, ale...
1: Který lítá prstý, nekomlouvám.
0: No, tak mě to trochu rozesmálo, ne ten kopanec Mily. Nicméně červená karta, prostě ohnání po soupeři a tohle ve fotbale vidět nechceme.
1: Dobře, takže Dukla hraje 0-0 v Teplicích bez jednoho vyloučeného muže. 68. zahrává standardku, při které chce zakončovat Danče Gilbert, ale Lukáš Mareček se nějakou chvíli odstne oběma rukama zavěšený na ramenou, jako když se táhnete třeba vzájemně s kamarády při nějaké hře. Co na to říká Pavel Horváth? Sudí nepískal penaltu.
3: Za mě je jasná penalta. Chtěl to ustát, chtěl dát gól. A pak vlastně už bylo pozdě na ten pád, jako, ale my vlastně ty hráče, nebo trenéři těm hráčům říkají, hele, video, oni to písknou, když to faul bude, No a tady za mě to byl jasný faul, jako jasná penalta, možná i nějaký karetní ocenění, ale za mě tohle je jasný faul. No.
1: Takže faul se nepískal.
3: Jednoznačně toho hráče vykolil z střelecké pozice.
1: Takže se shodneme, že za stavu 0-0 tedy už dva výroky sudího důležité proti Dukle, která nevedla 1-0 a nekopala penaltu, ale bylo to stále 0-0. Načež Dukla inkasovala po povedeném koníčku, říká se mu koníček Fortelného.
3: No, já bych řekl kopštros. Je to hezky to skončilo a samozřejmě tu střelu tlačil do země. Je to spíš šťastný gol, Smolný pro Duklu jednoznačně.
1: No a pak vlastně i trenér Šusta na tiskovce mluvil o tom původně nevyloučeném Eriku Hunalovi. To si chytil taky, ne? Že kritizoval Berku vlastně za to, že neocenil červenou jeho svěřence.
3: Že to byl hned faul, jasně.
1: No. Tak tam došlo k tomu, že střídající Hopy, který to tam pořádně rozhopkal, tak teda byl faulovaný Hunalem, jako poslední hráč ho fauloval a sudí tedy až po intervenci videa vlastně vyloučil Hunala.
3: A trošku vlastně vím, že je to v tom fofru těžký a Hun je mladý hráč, ale myslím si, že vlastně ho měl nechat běžet, protože Dukla i tou remízou jako by to nebylo hotový, jo, ale myslím si, že by mohl hrát, teďka hrát nebude a Dukle bude určitě chybět. No.
0: Stejně jako Kevin Prince Mila, takže Dukla si zavařila takto dvěma červenými kartami.
3: A Kozma ještě.
1: Kozma žlutá. No, tak samozřejmě teď velká taková pachuť po zápase v Teplicích. Takhle, my dneska jedeme s živou desítkou do Teplic. Budeme tam mít asistenta trenéra Frotěla Jana Reska, tak věřím, že se k tomu dostaneme.
3: Tak já myslím, takhle Teplice v úvozovkách nehráli zase o nic, už jsou zachráněný. Myslím si, že ani nikdo z Teplic nepřeje Dukle ani Baníku se stup, je to prostě pro všechny hodně nepříjemný, ty jdeš rád zápas a tady vlastně nikdo z teplických úplně bych řekl, že se neprovinil proti ničemu.
1: Ne, to vůbec jsem nesměřoval na to, spíš jenom, že bude zajímavé si poslechnout třeba názor právě z kabiny Teplic, jak to sami viděli, protože určitě. Pavel Šuster byl otevřený i třeba k tomu, jak měl být oceněn jeho svěřenec. No, Teplice pak ještě tedy dokonali díky debitantovi Idrisu Hopimu vítězství 2-0. Než se dostaneme k dalšímu tomu duelu, který taky vzbudil různé vášně i v prostoru sociálních sítích, tak vezmeme do vysílání jednoho z posluchačů. Dobrý den, kdo je tam?
7: Dobrý den, Honza. Já právě reaguju na to, co říkáte na vyjádření pana Šustra, protože já se jako vůbec s ním souhlasím, fotbal jsem viděl, souhlasím s ním. A já myslím, že ta doba se schovávat za nějaký alibismus je dávno pryč a že bychom měli nazývat věci správnými jmény.
1: Honzo, já vás naprosto chápu a vlastně tímhle trošku to prolíná i třeba playoff hokeje, kde vlastně se často vyjadřovali i přední představitelé Tipsport Extraligy k tomu, že nechtějí těmi výroky po zápase kritikou sudích ještě víc eskalovat nějaké napětí. Tady v tom případě se můžeme bavit i o tom, co se stalo v Edenu, i co se děje prostě jinde, když se stupují týmy třeba ve Francii, tak tam prostě vtrhnou fanoušci, ukončí zápas. Je možné, že i určité obavy už dříve z podobného jednání prostě v emocích by mohly zapříčinit něco horšího. Na druhou stranu, když prostě Pavel Šuster takhle věcně a vlastně seriózně popíše svůj pocit z toho výkonu, který viděli všichni, tak tady jako souhlasím, že asi přijde pokuta, ale jako neudělal nic špatného.
3: Hlavně, kdo to zažil, tak to vlastně pochopí, jo. Ty máš, to není jenom ten zápas samozřejmě, ty se na to připravuješ, seš Dukla je vlastně celou tu dobu, co Pavel Šuster přišel, tak byli poslední. Jo, teď se vlastně škrábou k tomu, že se zachránějí nebo že budou v baráži, A pak přijde takovýhle zápas, na který ty se chystáš, kde to můžeš vlastně jako už opravdu otočit ve svůj prospěch a stanou se takovýhle věci, který uvidíme opravdu, co ta komise rozhodčích k tomu řekne, ale který nám, co jsme viděli ty záběry v televizi, tak přijdou vlastně jasný nebo víceméně je to jasný a těžko se drží jako ty emoce, těžko se drží jako poker face a myslím si, že i ty hráči ocenějí to, že ten trenér tohle to pro ně udělal, jako že ty hráči samozřejmě to mají ještě úplně těžký a ty vůbec nesmějí mluvit a tam by byl průšvih ještě větší, ale ten trenér to vidí a samozřejmě není objektivní v tu chvíli, ale my vlastně tady s odstupem času musíme dát trenérovi Dukli za pravdu.
1: Jenom Honzo, komu věříte, že zvládne ten záchranářský duel? Kdo se vyhne přímému sestupu, Dukla nebo Baník?
7: Tak jako vůči fanouškům Baníku to nepřeju nikomu, vůči mimo Tchánovi to nepřeju Dukla, no, tak asi takhle, ale je to smutný, že tyhle dva jsou v tom namočený, protože kdyby to byl namočený někdo jiný třetí, tak by to tolik jakoby nesmrdilo. Potom, co, nebo prostě jsou to takový, jakoby, jestli, kdo tam má být v té lize, kdo, Dukla a Baník, jo, to jsou prostě takový tým klasický mančasty, který by tam měli být, ale jenom by se chtěl vrátit.
1: To je těžká otázka, kdo tam jít
3: nemá. Kdo tam teda nemá být?
7: Ne, jako, o to nejde, jako, to jsou takový, tak dobrý, ta sezóna pro ně dva zní jasně, že jo, tady není o čem se bavit, tyhle dva o to hrajou, mě spíš vadí, jako by ten systém potom padání a v těch zápasů, ale to je druhá věc, já jsem chtěl jenom vidět, co chcete vidět na toho pana Šustra a chtěl bych se jenom vrátit k tomu, co jste říkal, pokud nebudeme ale věci nazývat okamžitě a hned, nevím, jaký to má smysl.
1: Souhlasíme.
7: No, nevím. Nevím, jaký to má smysl a hlavně další věc je, že když se o tom budeme bavit za 3 dny, tak se budeme bavit jako jinak, nebo už to nebude tak bolet. To jako nějak tomu nerozumím, to je i ta Slavie. No, to, co uved pan Koubek jako trenér reprezentace morální hodnoty, který ho vůbec nezajímají, to mě to trošku jakoby, no, trošku jsem z toho skoprněvej, když to řeknu blbě.
1: Dobře, rozumíme vám. Děkujeme za zavolání, Honzo.
7: Mějte se hezky.
1: Vy taky, mějte se hezky, pokračujeme v desítce dál, dostáváme se do Ostravy. Ve Vítkovicích Baník Zlín 2-0. Posluchač jeden zmiňoval zvláštní vlastňák Miloše Kopečného. Já jsem na podobné pozici hrál a vlastně se nedivím. No.
3: Těžký, jako... těžký, to bylo těžký. Já jsem zrovna, když ten gol padnul, popíšu ho, Plavšič zprava pravou nohou. Plavšič je ortodoxní levák a myslím, že ten center byl tak překvapivý, že myslím, že tam byl Venca Jurečka vlastně s někým v tom souboji a nedošáhli na to a pro, no.
1: Ten naskakoval nějak podle mě a Miloš Kopečný a nečekal, že to k němu proletí.
3: Kopečnímu to prostě vylítlo najednou nad těma hlavama a chtěl to odehrát a odehrál to tak nešťastně, že prostě si to tam šoupnul, ale takovýhle góly prostě padají a ten ještě k tomu Plavšičovu centru, ten byl skvělej prostě na to, že byl druhou nohou, tak byl výborný. Vlastně golman nemohl jít ven a z toho padnul gol, který Ostravu samozřejmě velmi pozbudil. No.
0: Ne, pokud bych chtěl někdo ukazovat nějaké sporné situace, tak si myslím, že tenhle vlastní gol ne, tím nepatří. Ne. Prostě překvapivý centr, který tam proletěl a Kopečný ve snaze prostě odkopnout se ukopl a skončilo to nešťastně pro Zlín v brance, ale myslím si, že jako kdyby chtěl někdo mluvit o chtěném vlastním golu, tak takhle si ho prostě nedáte.
1: To se jako, nedá, kdybys to nedáte, chtěl, tak to
3: neuděláš. Ne, ne. Těžko, ne. Těžko. Těžko je, protože budeš dělat, že to odkopáváš a dáš to. Ne, já bych jenom chtěl říct, že vlastně minulý týden Broňa Červenka na tiskovce hodnotil střídající hráče a Kopečný vlastně střídal, takže ten tam nepřines nic a teď ho tam dal od začátku a přines tohle, takže to je taky paráda.
1: Říkal, že ti střídající nemají žádný přínos.
3: No, tak teď ho tam dal od začátku, a, ale samozřejmě to...
1: Měli řadu absencí zlíští, to taky připočtěme, jo?
3: To zlehčujeme, jo? Hele, zase je to prostě, tohle to je ta, taková ta horší stránka té nadstavby, no, ty týmy, který už jako... v uvozovkách mají dohráno, tak vlastně můžou trošku zkoušet ty mladý kluky. I ty hráči, který mají nějaký šrámy, tak vlastně už se do toho zápasu netlače, jo? Je to jasný, prostě ty chceš být už fit na další sezonu, když s tebou ten klub počítá. Jo, takže
1: ale tak tom... to není jenom věc na stavby, to je prostě konec ligové sezony. Už jsme tady měli, ty jsme připomínali, jasně. Ve čtvrtek bylo 10 let, co tehdy Slavě Příbram rezervovala v Jablonci. O tom zápase se taky hodně mluvilo, že to Jablonečtí mohli třeba usnadnit Příbramy. Různé spekulace kolem toho. No a, ale vedle toho Sigma porazila najednou z ničeho nic Teplice 6-0, tak zase taky různé spekulace. A je to vlastně skoro každoroční kolorit. A Zlín, když prohrál s Teplicemi, po té otočce Teplic ve středu nebo hráli v úterý, tak taky nikdo nemluví o tom, že by to pustil Teplicím, aby se zachránil. Ne? Naráží na ten narrativ, který se rozjel, že by to Zlínští pustili Baníku. Ne, vypadá to asi vůbec, špatně. To tak oni vlastně prohráli předtím na Baníku 6-2. Pro Baník to byla jediná výhra snad za poslední 2 měsíce. Teď prohráli zase. Jako, ale mně se to teda moc nelíbí, že jako úplně bychom takhle ne, do toho šli.
3: Mně tohle to vůbec jako ani nenapadne. To jako vůbec s tím nesouhlasím. A může být, že prostě Ostravě ta hra Zlína sedí, ať už pod trenérem jedním nebo druhým. No,
1: no tak Zlín oslabila Ruka Černína, která byla sporná v tom, jestli to měla být ruka za červenou, anebo pouze za žlutou kartu, kterou nejprve sudí a Beneš udělil.
3: Takhle, Něnke rychlej, velmi, chtěl jsem říct jako kráva, ale kráva není úplně rychlá, takže...
1: Záleží, jestli neutíká před bíkem.
3: Ještě rozeběhla. Ale je rychlej, samozřejmě, že by měl dobrou pozici, jestli by šel úplně sám na golmana, nevím. Já jsem ještě koukal a ty obránci, který byli kolem, tak vlastně v tu chvíli, kdy Černín hrál tou rukou, tak se koukali na svoje hráče, že ani nesledovali tu situaci, že vlastně tam to bylo takový, že je to jeden na jednoho. Nevím, dá se říct jo, ale i asi ne. No.
0: Zapěruška si tady vytahuje příručku pravidel fotbalu, tak mě zajímá, co vytáhneš.
1: Tam se musí rozlišovat a je to velmi těžké v tomhle případě, že zašlo o zastavení té slibně rozvíjící se akce, anebo za zmaření zjevné brankové příležitosti, protože pak se tam ty sankce liší, je žlutá za tu první věc, druhá za tu druhou věc je červená. Teď si jako vemte, jestli by to teda nějak měl zjevnou brankovou příležitost, zda měl Černín, což nakonec bylo takhle usouzeno u videa, vidět červenou, anebo zda to byla jenom taková ta slibně rozvíjící se akce, kdyby ho třeba mohli ještě zakřižovat dva obránci, kteří tam byli zprava zleva.
3: No samozřejmě to ve 20. minutě toho zápasu a ten průběh ti to ulehčí, to je prostě bez debat, ale říkám, ruka to byla, Něnk je prostě rychlej hráč, nevím, jestli k tomuhle rozhodčí přihlížej, ale prostě to tak je a červená padla, no.
1: Jenom chci dodat, kdo pak viděl, jak řešil Něnk v situaci v 50. minutě, tak by spíš přisoudil mu žlutou, protože to zazdíl, když by to tam skákalo, on střel slabě do brankáře, Bachurka, a tam byla taková jako slibně rozvíjící se akce, ale teď to trošku zlehčuju.
3: Ještě já to zlehčím ještě jednou, a Něnk ještě jednou, když Venca Jurečka střílel, dal by gól a Něnk to taky líznul rukou a vlastně zabránil tomu, aby no. To byla branka.
1: Ale Zlín pak měl v 72. minutě šanci jako hrom a tam nechápu, jak to dokázal Bevene ještě vykopnout na zadní tyči, no. Jestli si to vybavíte centr ze strany, a Bevene zničil nic před Machalíkem, který to měl jako, to mohl dát vlastně úplně vším, možná ne rukou, ale teda jako vším, ale on to jako
3: ne, Bevene. No, to je no. Ten gól, který dej ho.
1: Takže Baník vyhrál 2-0, promiň Pavle.
0: Nejenom k té sporné situaci, ještě co se týká té ruky, tak já si myslím, že, nebo já osobně bych byl v pohodě se žlutou kartou, protože nějak ctím toho pravidlo toho posledního v úzovkách a vypadalo to, protože jsou nějakým způsobem srovnaní na jedné léně a ani rozhodčí nemohl vidět, jak to dopadne.
1: Je to prostě o tom názvosloví, tak se dozvíme dneska na Fotbal.cz verdikt komise rozhodčích. Každopádně v sobotu se dozvíme, jak dopadne letošní sezona z hlediska boje o záchranu, protože ten bude hodně peprný. Na Julisce bude asi vyprodáno, baníkovské sektory už jsou vyprodané, hraje se o 14 hodin Dukla Baník. Jak už jsem říkal dneska ráno, doufám, že to bude hlavně tedy o tom dramatu na hřišti a v rámci teda ale fotbalového utkání.
3: Já jsem přesvědčený, že na Dukle by se neměli žádný fanoušci dostat na hřiště.
1: Že to je daleko přes tu
3: je to
1: plochu.
3: Daleko.
1: No, doufejme v tom, že
0: to... Je tam taky
1: to...
0: klec v tom hostujícím sektoru, ale... Myslím si, že by mělo být uvolněný ještě další, ne, pro fanoušky Baníku. No,
1: tak myslím, že když bydlíte v Praze někde, tak stačí otevřít po 14 hodině okno, aby to z Julisky uslyšíte, jak baníkovci ženou Ostravany za záchranu, ale mají tu situaci opravdu složitou, protože prostě vědí, že musí zvítězit, aby se zachránili. Poslední duel, který jsme moc nezmínili, Slovácko prohrálo s Mladou Boleslaví 0-3, gratulujeme mladému Josefu Kolaříkovi za 2 góly a vlastně Slovácko se nějaký způsob.
3: Já si myslím, že u Pepovi ještě uslyšíme a ještě jsme nezmínili Karviná Olomouc, Karviná se soustředí na finále s Jabloncem.
1: Tak a to uslyšíte na Radiožurnálu Sport ve středu 20. května v Hradci Králové, Jablonec. Karviná. No a dneska jste slyšeli desítku především o lize, o tom, jak se vyvíjí. Pavel Tilšar tady na hostování, možná z obcí. Děkujeme, Pavle.
0: Bylo to příjemné, já to nechám Lukáši Michalíkovi, díky.
1: Dobře, a děkujeme.
3: Hlavně na hostování z ovcí. Děkujeme.
1: Pavlu Horvátovi, těšíme se do Teplic dneska večera zase brzy naslyšenou.
3: Naslyšenou.
8: Poslouchali jste reprízu pořadu Desítka Pavla Horváta.
9: Na Rádiu Praha.
8: Premiéru pořadu můžete poslouchat v pondělí a ve čtvrtek po 10. hodině na